0: 65. kilometru osobní auto srazilo srnu a na místě už to řeší policie, projíždějte opatrně. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Hustopečemi. Na 17. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše, některá vozidla v místě vybočují. A s komplikacemi stále počítejte na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním havarovalo osobní auto. Kvůli vyprošťování je to stále neprůjezdné a policisté tam odklánějí dopravu na náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle až k 7 a v mrazových kotlinách může být i chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. A to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A slovo má Adam Carda.
3: 5,5 minuty po 2 hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu a také máme neděli, takže dnešní výhru, právě vyšlou knihu ve jménu Spravedlnosti, si můžete vyhrát úplně naposledy. Pokud máte zájem o příběhy a povídky z pera našich předních autorů, například Vlastimila Vondrušky, Františka Nýdla, Nadi Horákové a dalších autorů detektivních příběhů, tak s námi soutěžte. A budete moct řešit záhady, vraždy a další kriminální delikty v Českém království mezi 13. a 17. stoletím, a to pokud se dovoláte na 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete nyní.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek Ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: A v tuhle chvíli pojďme zjistit, kdo z vás měl to štěstí a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, tady Pavel.
1: Pavle, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak prozradím něco k pravidlům. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
1: Dobře, tak pojďme na to. Českému království vládlo hned několik dynastií a my se dnes ptáme, který panovnický rod z níže uvedených byl na našem trůnu nejkratší dobu. Za A. Habsburkové, za B. Jagellonci, za C. Lucemburkové.
2: Za B. Jagellonci.
1: Za B. Jagellonci. Tak Habsburkové, ty vládli skoro 400 let, Lucemburkové, tam to bylo něco okolo 130, jestli se nepletu, a Jagellonci, to bylo něco okolo 50, myslím, že něco lehce přes 50. Takže naprosto správná odpověď, já vám gratuluji.
2: Já vám děkuju.
1: Stefanoušek, detektivek?
2: Ano.
1: Tak to je perfektní, jsem rád, že výhra našla toho správného adresáta. Jenom vás poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Určitě.
1: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v noci, opět po druhé hodině v Nočním radiožurnálu. Ovšem bude tu nový týden, pondělí, a tak tu i na vás čeká nová výhra.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
5: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: To byli Scorpions, posloucháte noční radiožurnál a také letos budou na letních koupalištích a plovárnách vypomáhat brigádníci. Zájemci o pozici plavčíka musí před nástupem absolvovat potřebný kurz. Zahrnuje výuku vodní záchrany, první pomoci a také plavecké průpravy. Na plovárně v Hranicích na Přerovsku letos vyškolili 30 lidí z celé Moravy.
1: Koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbyněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinou tvoří mladé ženy a dívky. Nacvičují záchranu z vody.
1: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuhle práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
3: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to zase tak asi náročné není. No.
2: Kurz Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20-letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách na Přerovsku už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
4: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domovanou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
5: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje.
6: Julie Nádvorníková.
7: Ada Kubošová.
6: 30krát stiskneme hrudník a pak máme 2
7: dechy do ambuvaku.
6: Ano.
7: Obnovujeme kurz po 2 letech.
2: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
1: Nemůžu mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
2: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou požádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radiožurnálu.
1: Herečka Vanda Hybnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hybnerová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Lenka Pištěková má stručné zprávy.
4: Muž podezřelý z dnešní střelby u Bílého domu zemřel po převozu do nemocnice. Uvedl to mluvčí tajné služby Spojených států. Incident má dalšího zraněného, o koho jde, ale úřady zatím neupřesnili. Podle policie začal muž pálit z revolveru u bezpečnostního stanoviště nedaleko prezidentského sídla. Agenti ho pak postřelili. Prezident Donald Trump byl během střelby uvnitř Bílého domu. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doksany na Litoměřicku překročila hranici 30 stupňů. Odpoledne tam teploměr naměřil 30,7 stupně Celsia. Na 19 místech v západní polovině Čech padly taky teplotní rekordy. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sobolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. A dnes je to přesně 95 let od otevření muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice, původně umístěná ve Staré radnici, byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je Jiřinkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka 12. září 1837 oslavila svatbu s Josefem Němcem.
2: Sport.
4: Hokejová reprezentace zdolala na mistrovství světa Slovensko 3-2. Češi už mají jistou účast ve čtvrtfinále, a to díky vítězství Norska nad Švédskem 3-2. Ve Francii začne tenisový Grand Slam Roland Garros. Na kurtu se dnes představí 6 Čechů, 2 muži, Menšík a Macháč, a 4 ženy, Bousková, Valentová, Krejčíková a Bejlek. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport vás o jejich zápasech i celém průběhu turnaje budeme pravidelně informovat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 za Cerhovicemi a zavřená silnice 54 za Horním Němčí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu před Mýtem. Na 49. kilometru osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. Silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensku je za Horním Němčí uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam záchranáři a bude to zřejmě ještě na několik hodin. Na provoz odklánějí policisté na náhradní trasu. A v Praze počítejte i dnes s omezením v Liberecké ulici ve směru do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je uzavřený levý pruh. Přes den se může před zúžením opět vytvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noční teploty padají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle i k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle má být po ránu většinou slunečná, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky a večer se v Čechách většinou znova vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. To byly zprávy. A pokračuje víkendový noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Za chvíli se v nočním radiožurnálu vypravíme do pražského Hloubětína, kde včera filmaři předvedli rekonstrukci operace Antropoid. Připomněli tím 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. My se k tématu vrátíme za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Lidé v Praze mohli včera sledovat veřejnou rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Doplnili i odborný výklad historiků. Nedaleko pražského tramvajového depa v Hloubětíně se totiž den předtím natáčely scény pro připravovaný historický film Ležáky. Díky tomu byly na místě dobové kulisy, historické vozy a také další rekvizity. A jen upozornění na začátku reportáže zazní výstřely.
1: Takhle nějak to nejspíš znělo na křižovatce ulic v pražské Libni v květnu 1942, když Josef Gabčík s Janem Kubišem zaútočili na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na rekonstrukci atentátu se přišla podívat i paní Marie.
2: Byli jsme poblíž, tak jsme říkali, jak se podíváme, no, tak jsme netušili, v jakým rozsahu, jak autenticky to bude pojatý. Já se o tohle to zajímám, takže jako mě tyhle ty věci jako dojímají nějak svým způsobem.
1: Celou rekonstrukci útoku komentoval vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého měl atentát vykonat Jan Kubiš.
3: To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby explozi bomby Heydrich přežil, měl nastupovat druhý muž se samopalem nebo pistolí, který měl tu práci dodělat.
1: A dodává, že Gabčík se samopalem nestál před vozidlem, jak často filmaři zobrazují, ale vedle něj.
3: Přijíždějící auto se schovalo za blížící se tramvaj, tak se tam asi oběma parašutistům objevilo náhle. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala.
1: Místo rekonstrukce v pražském Hloubětíně využili den předtím filmaři pro natáčení atentátu. Podle režiséra filmu Ležáky Miloše Pilaře hledal vhodnou lokaci zhruba 3 měsíce.
4: Všude jsem jezdil po kolejích a hledal jsem to. A pak jsem zjistil, že v Hloubětíně u vozovny je něco podobného. Vyfotografoval jsem to takhle z větší dálky. A nejenom to koukám, říkám, sakra, to je stejný, jako když je vyfocený to Heydrichovo auto v té zatáčce.
1: Po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nastoupilo období takzvané Heydrich, při které zemřelo zhruba 5 000 lidí a nacisté tehdy vypálili obce Ležáky a Lidice. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: Nevím tě prečítat, si jako záhadná kniha.

0: Hymn z písní Join Me vám dělali společnost v nočním radiožurnálu. A bývalá střelnice lidových milicí v Kochánovicích na Chrudimsku se mění na obojživelnou oázu. Ochranáři tam před 3 lety odstranili meliorační trubky a vrátili do krajiny vodu. Proměnu jim pomáhá dokončovat stádo odolného plemene skotu. Na pastviny se teď vrátilo po zimní pauze.
1: V bývalé střelnici se teď blíží nákladní vůz naložený skotským skotem.
2: Počkáme jenom, až tam zapnou ještě zdroj.
3: Jo.
2: Pak je vypustíme.
1: No, hned na trávu.
2: Do Kochánovic se letos vlastně vrátilo 5 jaloviček, 3 dospělé krávy a 2 telátka.
1: Adéla Malinovská, spolek Pestré Polaví.
2: Ano.
1: Já jsem se vás chtěl původně zeptat, jak dlouho trvá, než si zvyknou na to nové prostředí. Oni si zvykli okamžitě.
2: Oni si zvyknou velmi rychle, hlavně když to ty zvířata znají, tak vědí, kam mají jít. A jinak, když přijedou někam na novou pastvinu, kde vidí, že tam je vlastně hodně té trávy, tak jsou většinou v klidu.
1: Do jedné stůní v areálu se teď noří vedoucí HKO Železné hory Vlastimil Peřina.
4: Jo, tady je.
5: Nedávno jsem do jedné živochytné pasti přes noc nalovil 12 čolků velkých na jednom místě. To je úplná rarita. Ty obojživelníci, ale i další druhy vášky a další druhy vázané na vodu potřebují, aby to zpátky nezarostlo tím lesem, aby to bylo prosluněné, aby ta voda byla teplá. Takže máme 2 možnosti. Buď tu lokalitu budeme kosit, anebo sem zavedeme pastvu. Ta pastva je lepší, protože zvířata pastvou vytvoří nejrůznější přechodová stanoviště, někde spasou méně, někde více, některá rostlina jim chutná více, některá méně, takže je to velmi pestrá mozaika. Tu tady vlastně nám teď ten skotský náhorní skot vytváří.
1: 10členné skotské stádo bude Kochánovické louky spásat do podzimu. Z Kochánovic Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Lenka Pištěková.
1: Útočník, který střílel nedaleko Bílého domu, nemocnici podlehl svým zraněním, informuje o tom americká tajná služba. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy, s Baníkem Ostrava prohráli 0-3. A dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Osoba, která u Bílého domu ve Washingtonu střílela na stanoviště tajné služby, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že útočník zemřel po převozu do nemocnice. Kromě něj utrpěl zranění i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. O incidentu složky okamžitě informovaly amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se tou dobou nacházel v Bílém domě. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
3: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Návrh zítra na svém zasedání projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měl by platit od ledna 2027. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, které chtěly napadnout přívržence prezidenta bivakující v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl ale jinak klidný.
4: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
5: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úradě, v zdravotnictví, musí být v stránky.
4: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mundžua. Zhruba 2hodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Velkou cenu poroty si odnesl film Minotaur ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva, který žije v exilu. Sport. Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Nejprve zvítězili nad Slovenskem 3-2 a k definitivní jistotě jim pak pomohla výhra Norů nad Švédy také 3-2. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy. V závěrečném nadstavbovém kole skupiny o záchranu prohráli s Baníkem Ostrava 0-3. Dukla si dala všechny góly sama. I proto těžko hledal slova kapitán Dukly Marcel Čermák.
6: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí a je to strašně mrzí.
1: Ostravané budou o udržení hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko se pokusí zachránit v duelu s Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a 7. místo si zajistila Olomouc po vítězství nad Karvinou 4-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 před mýtem a zavřená silnice 54 na Uhersko-Hradišťsku. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy do Plzně. Za Cerhovicemi na 49. kilometru osobní auto srazilo srnu, počítejte s překážkou na vozovce. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se pracuje kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Mezi 7. a 15. kilometrem silničáři demontují dopravní značení. Zatím se jezdí jedním pruhem během víkendu, ale omezení skončí. A na Uhersko-Hradišťsku je neprůjezdná silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním zasahují záchranáři uhavarovaného osobního auta a provoz odklání policisté na objízdnou trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně s přibýváním oblačnosti odpoledne i ojedinělé přehánky, večer v Čechách a zase vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. Tolik zprávy. A pokračuje Adam Carda.
0: Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a co nejzajímavějšího zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v uplynulém týdnu? Libor Bouček ve studiu přivítal Vojtěcha Dyka, zpěváka a znovu počase i seriálového herce. Byla tu i návrhářka Libiana Rochová a lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. I je si za chvíli připomeneme.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané a vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu. O 4 roky později přidala další medaili. Také letos hrdě reprezentovala Česko na hrách v Itálii a tento týden byla hostem Radiožurnálu. Jak se žije s očekáváním, že pokaždé přijde něco výjimečného a v čem se chce ještě zlepšovat? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů, byly to olympijské.

0: úplně vyhrát. On má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje. Jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to. A já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam než v tomhle. Strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba, že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to. Takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě tak jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říkám, no teď za 14. Jsem se vymyslela, že jo, tak.
1: Vážně, měřila si úplně všechno, i v tomhle jsem všechno, všechno
0: vyměřila. Ano, všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
1: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato. I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
0: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel, to je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina, takže tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako ne zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve třech jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato a lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi tři od další
1: sporty. Tak to nezavírej, ale.
0: Já to ještě nezavírám. Nikdy.
1: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat. Jasně.
0: No,
1: zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na něj. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
0: Těžko říct, ale já... Nebo každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to, jako já bych nejradši vyhrála každý závod, jako, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé. Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přesto to nemusí vyjít.

0: Před 80 lety stanul před soudem Karl Hermann Frank, přezdívaný Kat českého národa. Jakou roli vlastně hrál ve vyhlazení Lidic? Celý proces v roce 1946 přenášel Československý rozhlas a Český rozhlas Plus teď o něm vydal novou podcastovou sérii. A ve studiu Radiožurnálu o procesu tento týden mluvil historik Vojtěch Kincl z Akademie věd, spoluautor dokumentárně publicistické série Kat K.H. Frank. Proč se Frankovi přezdívá vrah od psacího stolu? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Ono se mu nikdy nepodařilo prokázat, že by on sám někoho osobně zabil nebo byť jenom udeřil, ale přesto svým rozhodnutím a podpisem posílal tisíce lidí na smrt. Co to bylo za člověka?
2: Je to velmi zajímavé ho sledovat z hlediska jeho nacistické kariéry. Jak jste řekl, nikdy nikoho nezabil. Dokonce se ani nepodařilo soudu prokázat, že by v případě zadržení a věznění studentů 17. listopadu 39 někoho byl, což byla snaha z hlediska obžaloby ukázat. A ukázalo se, že nikoliv. A byl to člověk, který na jedné straně dokázal podepisovat rozsudky smrti a vedl ty lidi opravdu jako na popraviště, a nebo je posílal na roky do vězení a většinou se z koncentračních táborů třeba nevrátili. Ale současně to byl člověk, který měl mimořádně velký cit a byl jako velmi nakloněný své rodině. On měl první rodinu, která se mu rozpadla, manželství se rozpadlo, protože se věnoval hlavně politické kariéře, ale pak měl druhou v roce 1940, vzal si Karolu Blaškovou, s tou měl další tři malé děti mezi lety 40 až 44 a na nich velmi lpěl. On sám byl vlastně samotář a ta rodina pro něj byla bezpečné zázemí. Je to zvláštní nevyrovnanost toho člověka.
1: Byl vyšinutý?
2: To nemůžeme říct. A on sám, to je zajímavé, že obhajoba. Kamil Ressler se snažil hrát i na tuto notu, že vlastně K.H. Frank nenese odpovědnost za to, co páchal, stejně jako další nacisté, protože prostě to byl davový blud. Frank se ale postavil v soudní síni a řekl, že tento bod obhajoby s ním nesouhlasí a že je naprosto normální, že rozhodně není jako vyšinutý anebo blázen. Takže to Resslerovi dost zboural, ale jak se ukázalo, on prostě měl tu rodinu svoji rád, ale ostatní byl ochoten vraždit.
1: A propo obhajoba takového člověka, tak to je téma samo pro sebe a samo o sobě. On to byl advokát ex offo. Na čem tu obhajobu zkoušel postavit?
2: Byly tam různé body, vůbec ale první to, že se stal ex offo K.H. Franka, je hrozně zajímavé, protože tehdy soud i advokátní komora porušili platné předpisy a on v tom seznamu advokátů, kteří měli postupně být přidáváni k těm soudním procesům, tak byl hluboko pod čarou. On vlastně vůbec neměl být tím advokátem, ale protože mluvil skvěle německy a protože byl velmi čestný advokát, tak mu přiřadili tento proces, protože Československá republika obecně stála o to, aby ten proces probíhal spravedlivě, respektive tak, aby dodržel všechny ty parametry. Což si mimochodem přijal prohlédnout také Robert Jackson, hlavní americký žalobce v Norimberku. Takže proto ex offo a proto Kamil Ressler. Ale on postavil ty své body té obhajoby na tom, že Karl Hermann Frank vlastně nikdy nikoho osobně nebyl. Snažil se prokázat, že byl sice součástí toho nacistického vedení, ale že plnil rozkazy, což byla běžná obhajoba i třeba v Norimberku. Podařilo se mu ale zvrátit některé body obžaloby, takže například neudal Alojze Eliáše, tak jak se obžaloba snažila prokázat, že to byl K.H. Frank, kdo poslal Alojze Eliáše, ministerského předsedu, na popraviště, tak to se nepodařilo prokázat, tedy byl zbaven tohoto bodu obžaloby. Současně třeba defraudace anebo dalších věcí, nebo třeba vypálení ležáků, kde se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank přímo jako na tom participoval. My dneska teda máme jeden dokument, který ukazuje na to, že rozhodl už den před vyhlazením, že ti obyvatelé budou popraveni. No.
1: On i ten následující osud Kamila Resslera byl zajímavý.
2: Ano, protože
1: jak dopadl?
2: Vlastně po roce 1948 sice v advokaci ještě nějakou dobu působil, ale pak z ní musel odejít a fakticky už se jako neúčastnil dalších procesů. Ale to můžeme vidět nejenom u obhájce, tedy Kamila Resslera, ale také u soudce Vladimíra Kozáka. O něm po roce 1948 už nemáme prakticky žádné informace, ten byl úplně odstaven. Ale velmi zajímavý je Jaroslav Drábek jako hlavní prokurátor, protože ten v březnu 1948 opouští Československou republiku, odjíždí do Washingtonu, stává se významným rozhlasovým reportérem Hlasu Ameriky a vrací se do republiky až v roce 89 a v roce 97. Už tedy rok po své smrti dostává in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Starší posluchači si jeho hlas určitě pamatují z vysílání ne tak často rušeného Hlasu Ameriky, který měl tu zpravodajskou relaci v českém jazyce vždycky po 21. hodině večer s tou nezaměnitelnou znělkou a sloganem This is the Voice of America.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
1: V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Policisté proto budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. Lidi podle policie, hlavně u dětí, často podceňují dostatečné vybavení. Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze po sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce zadržela. Při střetech bylo nejméně 7 policistů zraněných. Policie pátrá po 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Pohřešovaný je hubený, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. A do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku. Sport. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. No a házenkářky Slávie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Lázně Kynžvart 33-24 a v sérii zvítězily 2-1 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Velkým Meziříčím a nehoda u Kamenného újezdu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se bude i dnes přes den pracovat za Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 budou upravovat vozovku silničáři. Průjezd je pouze levým pruhem, teď se jezdí plynule, během dne se ale může opět vytvořit kolona. Na nehodu pozor u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Na silnici 39 od Českého Krumlova osobní auto narazilo do svodidel, otočilo se přitom do protisměru. Na místo jedou záchranáři. A s komplikacemi počítejte i na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním havarovalo osobní auto a kvůli vyprošťování je to stále neprůjezdné. A policisté odklánějí dopravu na náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně až oblačná, odpoledne se objeví ojediněle přehánky, no a večer v Čechách většinou se znova vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západních polovině Čech až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy a pokračuje Adam Carda.
4: A už po písni Over the Rainbow, která za moment zazní, pokračujeme s výběrem toho nejzajímavějšího z rozhovorů s hosty Radiožurnálu za poslední týden.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Libiana Rochová je módní návrhářka, která má velmi úspěšnou výstavu modelů v Moravské galerii v Brně. Soutěžila s ní také o cenu interiér roku. Jak se podle ní proměňuje český design? Kde se potkává móda s architekturou a proč je pro ní důležitá práce s emocí i tichem prostoru? Libiana Rochová byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Jak vás osobně těší ten obrovský zájem? Já se přiznám k tomu, že jsem tam už dvakrát jel, zjistil jsem, že v pondělí je zavřeno. A minul jsem to. Ale je to jednoznačně věc, kterou nechci minout. Ale jak vás těší ty počty těch lidí a ty reakce zejména?
2: Počty lidí mě samozřejmě těší, protože je to celý můj život, nejen tvůrčí. A vlastně komenty návštěvníků, když se s nimi setkávám, tak mě prostě dojímají. Dojímají, protože se tam reflektuje, co jsem si uvědomila, se tam reflektuje to, že celý život vlastně pracuju poctivě, naplno. A jako kdyby se to prolínalo potom do těch objektů a šatů. Utrzuji se v tom, že když člověk jde bez kalkulu poctivě naplno v jakékoliv práci, tak se to musí prolnout a musí to být cítit. Jsou krásné v knize, tam v návštěvníku jsou, musím říct jednu zmínit, nebo pár vět. Slečna psala, že byl pro ní zážitek a po traumatické smrti rodičů při autonehodě ztratila vlastně smysl života. A na téhle výstavě našla pokoj v duši. A já jsem si uvědomila, že to, co bych ráda předala, to, aby z té práce byla cítit ta osobnost toho člověka, ta oddanost té práci. A taky samozřejmě ta výstava je i ve světě velmi dobře, i v evropském kontextu si troufám říct, je výjimečná. A to jsou reakce zahraničních návštěvníků. Obrovský díl na to má architektka Magdalena Rochová, která udělala překrásný baráky v baráku, nádhernou expozici.
1: Ostatně byla z toho nominace na interiér roku a další nominací, ocenění, několik
2: teďka
1: nominací.
2: Teďka čerstvě na Puls mezi tři favority.
1: A to příjmení není shoda jmen?
2: Je to, ano,
1: to
2: je
1: jsem to, mi nechtěl je říct.
2: Je to dcera, která, jak vždycky říkám...
1: Vaše dcera ještě.
2: Moje dcera, ano, moje dcera. A jak říkám, jablko se fakt neodkutálelo daleko od stromu a je to úžasný člověk, i obdivuju, velmi respektuji, máme nádherný vztah a na té výstavě, ten náš krásný vztah na té výstavě je cítit. Takých Andrea Běhonková, kurátoři a Jan Králíček, kurátor, jako úžasná práce, nádherná symbióza.
1: Jak je z vašeho pohledu důležité uchovávat to užité umění, když si dovolím použít to označení pro to, co vydáte, to užité umění, jak je to důležité uchovávat ho a vystavovat?
2: No, díky za otázku. Já jsem si uvědomila, když jsem věnovala, začalo to všechno tím, že jsem 150 modelů svých kolekcí, co jsem měla na nábřeží tady, ukryto v šatně, jsem věnovala Moravské galerii, něco Umprum muzeu a něco etnografickému ústavu při Moravském zemském muzeu. Pan ředitel Jan Pres mě oslovil, abychom udělali retrospektivu, mě nabídl a já jsem říkala, proč to je zbytečné, co jsem udělala, já se neohlížím, udělala jsem to, jsem ráda, že to je oceněný, že to bylo, ale proč vystavovat, mě to připadalo, jsou daleko důležitější věci, které si zaslouží pozornost. A pak jsem viděla, že tam chodí studenti, že vlastně ty látky, z kterých ty modely jsou, jsou výjimečné, nejsou běžně vidět, pak ty oděvní formy, pak to zpracování. A viděla jsem tam studenty, jak to zkoumají, tak jsem řekla ano, tak je to důležitý. A zpět tedy vaše otázce, ano, protože to je stopa času. Oděv je odraz doby. A je to stopa času. Patří k užitému umění, jako je porcelán, sklo. Oděv je vlastně odraz doby.
0: Říkala v rozhovoru s Liborem Boučkem módní návrhářka Libiana Rochová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zpěvák Sam Fender a píseň People Watching zazněla v nočním radiožurnálu a i u hudby zůstaneme s dalším hostem radiožurnálu. Asi každý z nás si stánky od bratrů Nedvědů zpíval někdy u táboráku. Vojtěch Dix je ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Jak vznikl nápad na projekt Písně, které nás formovaly? A co ho na písničkách Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dix byl tento týden také hostem radiožurnálu. Libor Bouček se ho ptal i na jeho roli v novém televizním seriálu Inspekce.
1: To byla docela dlouhá televizní pauza, jsem se díval.
2: Byla, no.
1: Že jo? Ne. To nepřicházely nabídky, nikdo nevolal?
2: Nepřicházely nabídky, ale já jsem prostě si řekl, že... Nebo takhle, no, tak já se prostě tím herectvím vlastně bavím. Mě to teda, musím říct, baví stále. Možná mě už teďka v tuhle chvíli baví víc ještě to divadlo, že mám fakt jako rád, když vznikne něco takového... takový z toho gruntu, jak se tak říká, hereckýho. A tak si vybírám ty věci, protože si říkám, že jako není čas dělat ptákoviny. Tak zrovna ty listy u Inspekce to bylo celkem na první dobrou, protože ty scénáře byly pro mě skvělý. Mě fakt jako mám pocit, že to mě přesvědčilo hned, že bych do toho mohl a měl jít. No.
1: Jak moc tam člověk pozná to, co mohl sledovat na zpravodajských platformách, ty kauzy. Jak moc je to inspirováno, či jak moc je to věrné k tomu?
2: Jo, tak to je věrný velmi, protože to je inspirovaný vyloženě konkrétníma případama. Každý ten díl má nějakou svoji kauzu, takže jenom abych to přiblížil, je to o gipsu, o generální inspekci, takže mě to jako fascinovalo tenhle ten svět, protože jsem upřímně řečeno vůbec vlastně jako netušil, že to nějak existuje, což je vlastně dobře, protože když o tom gipsu nevíte, tak je to vlastně dobře, jo, protože to je prostě kontrola nějakých státní správy vlastně, dalo by si sboru, tak takže jsem o tom taky netušil jako asi většina lidí a pak jsem si začal ale opravdu i na ulici všímat, že jsem se dozvěděl, že jsou to prostě třeba jako chlapíci a ženštiny, který prostě chodí oblečený jako ajťáci do kanceláře nějaký, ale ono je tam prostě skrytá taková jako skrytý pracoviště a tak si tak jako pozoruju lidi kolem sebe, říkám si, jestli ty nejsi z gipsu, chlapečku.
1: Fakt to tak má.
2: No mám třeba tebe, mám zkouklýho už od začátku, říkám si, do prčic, kdo ho jsem nasadil.
1: 15 let té služby a konečně mě někdo odhalil, tak já se budu pomalu loučit. V rámci přípravy se spotkal i s těmi, kteří pracují v té inspekci.
2: Ano, měli jsme i schůzku s panem generálním ředitelem, tak to bylo zajímavé, protože musím říct, že on podle mě to miluje, tu práci vlastně, tak já jenom se obávám vždycky, aby potom nevzniklo taková jako gipsu, jo? Aby to nebylo prostě ještě inspekce druhá, tý inspekce, že takhle potom bychom mohli být jakoby do nekonečna jít, až bychom všichni byli opravdu nějaký agenti generální inspekce.
1: Neměl trošku ten ředitel obavu svěřit informace hercům některé, protože víš, že najednou pak tak asi neřekl úplně všechno.
2: Rádi, nemohl říct, nemohl. Ale některé principy třeba nám řekl tak jakoby pod stolem, ale to mě teda jako fascinovalo, ale to samozřejmě taky nemůžu říct. Myslím si, že on nám řekl jenom to, co by opravdu mohl říct. Ne, není to člověk, který by si tady dělal reklamu na to, že je generálním ředitelem. Je to velmi ale sdílnej pán.
0: Trochu tajemný byl ve studiu radiožurnálu tento týden herec a zpěvák Vojtěch Dix. A hned teď si ho v nočním radiožurnálu i poslechneme v písni Modlitba.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: To byl jeden z hostů z minulého týdne, herec a zpěvák, jak jste právě teď slyšeli, Vojtěch Dyk. A pokračujeme ještě ve repríze toho nejzajímavějšího z hostů Radiožurnálu z uplynulého týdne. Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice a za co dostala v březnu mezinárodní cenu Žena, která mění svět? Gabriela Slováková byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Já mám pocit, že to téma, ve kterém pracuji celý svůj život, a to jsou lidé s trestí minulosti, jejich osudy, takže vlastně společnost moc nezajímá. To, že mě ocenila skupina, která vlastně s tématem nemá nic společného. Byly tam ženy z biznesu, stavebnictví, sociálních služeb, vědy. Tak já jsem byla v šoku. Já jsem žvíkala svůj steak u večeře, vůbec jsem netušila, že mě budou vyhlašovat, takže opravdu to bylo pro mě velké překvapení. I to ocenění té veřejnosti, která vůbec téma nezná, která pojmenovala, že to je důležité vůbec o něm něco dozvědět, takže jsem pyšná. Celý svůj tým, že to je zásluha lidí kolem mě, kteří ze mě udělali to, co jsem.
2: Steak vystydl a vy jste musela jí děkovat.
1: Já jsem ještě žvíkala, protože jsem čekala, že vyhlásí někoho úplně jiného, takže jsem byla konsternovaná a vedle mě stál člověk, který vlastně jako jeden ze dvou mužů byl vyzdvihnut na této ženské seanci a byl to člověk, který byl obětí trestného činu, dlouhodobého zneužívání a za svoje jako celoživotní vysvětlování tématu dostal také ocenění, takže bylo chvilku velmi zvláštní, když jsme stáli vedle sebe člověk, který hájí zájmy vlastně i pachatelů trestné činnosti a oběť, ale velmi jsme si rozuměli a on mě šokoval tím, že říkal, jak je skvělé, co děláme za práci, protože každý napravený člověk znamená o jednu oběť méně a to je vlastně celý smysl mojí práce.
2: Ještě jeden člověk říkal něco podobného o vás a doplnil k tomu ještě jednu větu. Říkal, tak tu si rozhodně sem musíš vzít. Tykal mě, byl to Petr Čtvrtníček. Jak důležitý je Petr směrem k těm, kteří jsou odsouzení a co jste společně vlastně dělali?
1: No, Petr je naprosto skvělý člověk. On se mnou začal spolupracovat ještě, když jsem byla ředitelka ve Světle nad Sázavou. Fascinovaly ho hudební aktivity vězňů. Tenkrát do Světle přijeli kuřimáci zahrát nějaký koncert a složili písničku o žluté stužce, o důležitosti návratu do společnosti. A Petr, když to viděl, tak říkal, v takový kapele bych chtěl hrát.
2: A tak
1: jsme se seznámili.
2: Rozdělo.
0: To byla Gabriela Slováková, šéfka probační a mediační služby. Celé rozhovory Libora Boučka a Jana Pokorného si poslechněte buď na našem webu, YouTubeovém kanálu, v aplikaci Můj rozhlas a nebo vlastně kdekoliv posloucháte podcasty. A příští týden se můžete těšit na další hosty, třeba herečku Vandu Hybnerovou, která teď v divadle La Fabrika vzpomíná na svého tatínka skrze humor a kabaret. Uslyšíte ji hned zítra, tedy v pondělí po 9. hodině dopoledne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po páté za sebou budou hrát čeští hokejisté v základní skupině mistrovství světa s Norskem.
2: Kromě vítězství hrají Češi o vylepšení pozice pro čtvrtfinále.
1: Utkání Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Celé si ho můžete poslechnout živě na Radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Pokračuje noční vysílání Radiožurnálu a za pár vteřin kompletní zpravodajský servis. Radiožurnál jsou 4 hodiny. Lenka Pištěková přináší zpravodajský souhrn.
5: Tajná služba poblíž Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Stát by měl podle 3/4 dotázaných aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal průzkum pro Radiožurnál. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a mají jistý postup do čtvrtfinále. Dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Ukrajinské uprchlíky v Česku čekají pravděpodobně nové povinnosti. Měnit by se měl systém takzvané dočasné ochrany, ale i humanitárních dávek. Cílem je podle rezortu vnitra posílení bezpečnosti Česka. Opoziční zástupci chtějí o změnách debatovat, vyčítají ale vládě, že o ukrajinských uprchlících mluví nenávistně. Návrh zítra projednají ministři na pravidelném zasedání.
2: Zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny je podle dubnových dat ministerstva vnitra v Česku. Ti využívají takzvanou dočasnou ochranu. Teď se chystá zpřísnění. Změny by se měly dotknout například humanitárních dávek. Aby je žadatel dostal, bude muset být pracovně aktivní. Výjimku mají dostat děti a mladší 18 let, starší 65 let nebo vážně nemocní. Hnutí SPD chtělo vyplácení dávek úplně zrušit. To ale podle předsedy Tomia Okamury nejde.
3: Být na mě, tak ty dávky bych zrušil úplně samozřejmě. To nám ale nechce dovolit Evropská unie svým nařízením.
2: Návrh má zároveň upravit i podmínky dočasné ochrany. Doplňuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
2: Právě podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu kritizuje ředitelka konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty Andrea Krchová.
5: V roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
2: Předkládaná novela řeší podle Krchové spíš technické věci. Mezi to patří povinné technické prohlídky pro ukrajinská vozidla. Podle Rezlera bude potřeba vozidla registrovat.
4: Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice. Nově příchozí, kteří obdrží dočasnou ochranu, budou tuto povinnost muset splnit do 6 měsíců.
2: Opoziční zástupci jsou zatím ve svých vyjádřeních opatrní. Poslanec pirátské strany Samuel Volpe nechce předjímat, jestli novelu podpoří.
6: Chceme tomu věnovat všechno tu potřebnou pozornost, aby nám tam vlastně nic neuniklo a věděli jsme, že to má ten tížený vlastně výsledek.
2: Bývalému ministru vnitra Vítu Rakušanovi z hnutí STAN zasvadí způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
7: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou nepřátelé. Oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
2: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Víkendové teploty jsou vyloženě letní a tak některá venkovní koupaliště už přivítala první návštěvníky. Další se na otevření připravují. Provozovatelé dokončují opravy, napouštějí bazény nebo kosí travnaté plochy. V Oseku na Teplicku navíc řeší změnu ve způsobu čištění vody v rozlehlé nádrži. Místo dosavadních bakterií se po několika letech vracejí k chloru.
1: Tohle, co teda slyšíme, to souvisí s tím čištěním.
2: Ano, teď vlastně služby města Oseka to postupně odpouštějí koupaliště a čistí. A čistí se to jenom sodou, no, to, co máme povolení prostě.
1: Se starostou Václavem Krtkem z uskupení Osek všem míříme k vypuštěnému venkovnímu bazénu.
2: Tam asi největší posun teďkon je, že žádáme vlastně na změnu užívání z přírodního na umělý koupaliště. Máme udělaný už revize na chemii, takže podmínka udržet kvalitu bazénové vody, jo, takový, která by odpovídala kvalitě umělého koupaliště.
1: Takže už jsme na koupališti, tady ještě je nápis přírodní koupaliště.
2: Jo, to se všechno bude měnit, protože my musíme změnit provozní řád, aby odpovídal prostě všem právním předpisům a tomu stavu vlastně faktickému, jaký tady je.
1: Jak jste říkal, je to změna oproti těm dvěma předchozím letům, kdy jste tady zkoušeli jiný způsob čištění koupaliště.
2: Protože tím, jak je ta umělá folie, tak samozřejmě při používání těch bakterií se nad ně dělal takový sliz, který klouzal, a to bylo vlastně asi to nejhorší, co na tom koupališti bylo, jinak ta voda pořád vycházela čistá.
1: Některým návštěvníkům vadilo i to, že voda v koupališti měla tmavou barvu.
2: Věříme, že když to bude spálený od toho chloru, že to prostě bude líp, nebude to klouzat.
1: Čistící bakterie tady nasadili před dvěma lety, aby mohli koupaliště provozovat jako přírodní. Teď mají podle starosty Krtka během roku vyzkoušet účinnost čistírny vody a povolených chemikálií. Otevřou v polovině června. Z Oseku Jana Vitásková, Radiožurnál.

I'll be the one if you want me to.

0: Je 5:30. Krátké zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Ukrajinský Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. Televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle něj by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády. Na začátku loňského roku mělo podle dat rezortu obrany Česko celkem přes 28 000 vojáků z povolání. Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u pardubické střední školy. Hrozí mu 10 let vězení. Informoval o tom soudce Jiří Procházka. Mladistvý se k činu přiznal. Podle obvinění ve čtvrtek dívku napadl nožem a ta pak na následky těžkých zranění zemřela v nemocnici. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Podle meteorologů stanice Doksany na Litoměřicku pokořila hranici 30 stupňů. Odpoledne tam teploměr naměřil 30,7 stupně Celsia. Na 19 místech v západní polovině Čech padly taky teplotní rekordy. I dnes může být místy přes 30 stupňů Celsia, maxima by ale mohl snížit prach ze Sahary, který se k nám dostane letos už po několikáté. Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Slovensko 3-2 a díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 mají jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Fotbalisté Dukly Praha se stoupili ze šance ligy. Baníku Ostrava podlehli na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník bude o udržení prvoligové příslušnosti hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Kroměříže a také Umělnického v Telna na Mělnicku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je pozor na nehodu u Kroměříže. V nájezdu z východního exitu na kilometru 260 havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři, průjezd na exitu je teď uzavřený. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost u Příbramy. Před sjezdem na Sedlčany na 42. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. Na silnici 16 z Mělníku do Mladé Boleslavy zasahují záchranáři u Mělnického v Telna. Havarovalo tam osobní auto, s opatrností kolem projedete. Na Uhersko-Hradišťsku je stále neprůjezdná silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním zasahují záchranáři u havarovaného osobního auta a provoz policisté odklánějí na objízdnou trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně od severozápadu s přibýváním oblačnosti, odpoledne i ojedinělé přehánky, no a večer se v Čechách znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. To byly zprávy. A teď už vás čeká poslední půl hodina víkendového nočního radiožurnálu s Adamem Cerdou.
4: Bývalý důl Frenštát v Beskydech se mění na centrum inovací, výzkumu a školství. Skončilo tam zasypávání jam a úprava všech pozemků. Areál se po desítkách let poprvé otevřel veřejnosti a my se tam vypravíme za pár minut v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Depeche Mode zazněli v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici jede jedna z Vyškova do Brna, se vyhněte překážce u Rousínova. Na kilometru 216 leží na vozovce mezi jízdními pruhy větší zvíře.
3: Sražená srnka, dospělé zvíře. A leží vlastně na dělící čáře mezi pravým a levým pruhem.
2: Kilometr 216, D1 směr Brno, pozor na srnu mezi jízdními pruhy. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pro veřejnost se poprvé otevřel areál bývalého černouhelného dolu Frenštát v Beskydských Trojanovicích. Po demolici většiny budov a převodu pozemků na obec tam vzniká nový prostor pro školy, služby, ale také pro inovační centra a firmy. To vše na ploše přes 35 hektarů. Projekt nazvaný CRK má před sebou první etapu a schánění potřebných dotací.
1: Za náma jsou vidět obě jámy dolu Frenštát, ta spodní jáma F4, její zásyp je prakticky dokončen.
2: Září rok 2023 a tehdejší závodní dolu Ivan Šimek ze státního podniku Diamo. Těžká technika právě zasypávala jámy dolu Frenštát v Trojanovicích, kde se černé uhlí z velkého ložiska nikdy nezačalo těžit. Konečně to tady bude žít, ale jinak než debatou o uhlí, shodují se dvě obyvatelky Trojanovic.
3: Pro nás dobře.
4: Hezké je to tam.
2: Jo?
4: Konečně. No.
2: Teď se tam dá na procházky, jak jsem se rozvěděl.
4: No, už to začíná.
3: No, nám to vyhovuje a pro nás je to výhoda, protože jinak bychom tady měli asi opravdu velkou změnu, horší.
2: Důl dnes připomínají vlastně už jenom dvě těžní věže, až na výjimky. Všechny ostatní budovy zmizely a kdo tu někdy byl, už to tady nepozná. Přes 20 nových staveb přibude v rámci projektu CRK. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý trojanovický starosta Jiří Novotný.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
2: Obec mnoho let bojovala za likvidaci dolu. Jeho minulost ale mazat nebude. Spíš naopak.
5: Například věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, kterou nechtěli, tu těžbu uhlí, že se nám podařilo odkomunikovat to, že je necháme a že je přetvoříme právě pro tu budoucnost. A že tady máme i třeba ten těžní stroj, protože to taky částečně k té naší minulosti patří.
2: Dvě těžní věže budou proto i dál symbolem této části Beskyd. Uhlí ale vystřídá úplně jiný svět. Počítá se v něm i s pivovarem. Z Beskyd Martin Knittl, Radiožurnál. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me up.

0: Za 10 minut bude 5, do studia dorazí Štěpán Pokorný a budeme vysílat víkendový ranní radiožurnál. Ovšem předtím závěrečná reportáž nočního vysílání a na závěr tu bude zvířátko, respektive zvířátka. Slovenskou zoologickou zahradu v Bojnicích letos proslavila trojice osiřelých medvíďat. Jejich záchranu sledovali na sociálních sítích 100 000 lidí. Jenže za branami nejstarší a nejnavštěvovanější zóna Slovensku se odehrává i mnohem méně viditelná práce. Záchrana zraněných, pašovaných nebo osiřelých zvířat z celé země.
1: Bojnická zoo je rozlehlý park, který leží přímo pod pohádkovým zámkem. Její součástí je ale i oblast, kam se veřejnost vůbec nedostane. Rehabilitační stanice a právě tam začátkem roku přivezli tři osiřelá medvíďata. Byla podchlazená, vyhladovělá a bez sacího reflexu. Veterináři tehdy vůbec nevěděli, jestli přežijí první dny. Vedoucí úseku šelem Nina Mokrá u medvíďat byla od samotného začátku.
2: Nastupil velmi prísný 24-hodinový režim, kdy jsme se snažili vysloveně napodobnit medvědicu.
1: I navzdory maximálnímu úsilí jedno z medvíďat nakonec nepřežilo. Medvědí slečny Lada a Vesna, jména jim lidé vybrali v hlasování na sociálních sítích, mezi tím dál rostly. Později k nim přibyla ještě třetí malá medvědice Zora. Ta byla zachráněná z Národního parku Velká Fatra. A aby toho nebylo málo, mezi tím stanice přijala i mládě jezevce. Pro tým Bojnické zoo podle ošetřovatelky Niny Mokré žádná novinka. Záchrana volně žijících živočichů je tu každodenní rutina.
2: Jazveca jsme teda tiež ešte nemali, ale nakoľko už sme boli rozbehnuté pri tých medveďoch, tak to už v tom zabehnutom režime už nebol taký problém, lebo sa v podstate len pridal.
1: Příběh medvíďat upozornil na práci, kterou Bojnická zoo dělá dlouhodobě. Rysy odchovaní v Bojnicích dnes žijí v Chorvatsku, Itálii i Francii. Zoo se podílela také na návratu bažantů Edwardsových do vietnamské přírody, což je druh, který prakticky vymizel. A chová i pár kriticky ohrožených kočkodanů. Výjmenovává mluvčí Andrea Klasová.
3: Máme záchytné centrum, kde máme různé zhábané živočíchy, takže fungujeme na takýmto spôsobom, keď sa niekto niečo nelegálne chová, alebo sú nevhodné podmienky, alebo cez hranice niečo ide, čo nemá ísť, ak sú to živé zvieratá, tak to všetko končí u nás.
1: Zoo ale nepomáhá jen exotickým druhům. Společne s Tatranským národním parkem se podílí i na výskumu kamzíka tatranského nebo rysa karpatského. Zraněná či osiřelá zvířata tady rehabilitují a vracejí potom zpátky do přírody. Z Bojnic, Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Útočník, který střílel nedaleko Bílého domu v nemocnici, podlehl zraněním. Sudetoněmecké dny v Brně dnes pokračují bohoslužbou porozumění. Hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. A dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháníkami a teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Člověk, který u Bílého domu ve Washingtonu střílel na stanoviště tajné služby, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že útočník zemřel po převozu do nemocnice. Kromě střelce utrpěl zranění jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. O incidentu složky okamžitě informovali amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tou dobou byl uvnitř Bílého domu. Na brněnském výstavišti pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program dopoledne začne římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou porozumění. Pak přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
3: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
1: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z plavců topí, a upozorní plavčíka.
4: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
5: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
4: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
5: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
4: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
6: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
4: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
1: Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyrazí na objížďku městem v 11 dopoledne. Průvod bude letos opět početnější než loni. V průvodu pojede až 28 jezdců.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dánsko zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. Fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy. S Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Všechny tři góly si Dukla dala sama a to trenér Slezanů Josef Dvorník ještě nezažil.
7: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme tři góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
1: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šancelize. V baráži čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se v baráži utká s Artisem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Kroměříže a překážka na D1 u Rousínova. Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi u Kroměříže. Po nehodě je uzavřený nájezd na kilometru 260 ve směru na Ostravu. Havarovalo tam osobní auto, teď tam zasahují záchranáři. Na D1 z Vyškova do Brna jste nám hlásili překážku u Rousínova. Na kilometru 216 leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy zvyšte pozornost u Plzně. U sjezdu na most a do Mažlice na 89. kilometru stojí porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví i ojedinělé přeháňky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31, no a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Štěpán Pokorný.
9: Dobré ráno vám přejeme, 5 hodin, 5 minut, posloucháte Radiožurnál. Poškození vodovodní sítě a zakalená voda, i to se může stát, pokud budete plnit bazén na zahradě vodou z kohoutku. Vodárenské společnosti proto nabízí napouštění dovezenou vodou z cisterny. Jaký je o tu službu zájem třeba v Plzni, tak to uslyšíte v úvodu dnešního víkendového Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový Radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný.

0: atakovat 30 stupňů a horko by mělo být minimálně do poloviny týdne. Chystáte se napouštět bazén na zahradě? Pokud k tomu využijete vodu z vodovodu, můžete způsobit komplikace sobě i sousedům. Bezpečnější variantou je nechat si naplnit bazén vodou z cisterny. Třeba v Plzni nabízí tuto službu městská společnost Vodárna Plzeň.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale tam měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem si nechtěla vyčerpat vlastní studnu.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastně místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan.
1: Díky napouštění bazénů z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zaklení vody.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká velmi teplý a slunečný den. Obloha totiž bude jasná nebo skoro jasná. Během dne od severozápadu se může přechodně objevit zvětšená oblačnost. Odpoledne tak může i ojediněle slabě zapršet. A to hlavně na severovýchodě Čech a severovýchodě Moravy. Nejvyšší teploty ty dnes budou opět už téměř letní. Naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten bude velmi mírný severozápadní. A poslední květnový týden bude taky slunečný. Jen ve středu se můžou objevit slabší přehánky a teploty mírně klesnou na nejvyšší denní kolem 25. Ve druhé polovině týdne ale opět zamíří až k 28 stupňů.

0: Severní Morava a Slezsko se můžou pyšnit vzácnými druhy divokých orchidejí, jenže o nich lidé moc nevědí. V Kopřivnici začalo vedení města spolu s botaniky školit tamní obyvatele, aby ohroženým rostlinám rozuměli a také je uměli chránit.
1: Prstnatec Májovi. Ten kdysi rostl v každé škarpě, taková růžovo-fialová orchidej, která miluje vlhko. Můžete mít na lokalitě třeba 1000 rostlin a každá může být malinko jiná.
2: Že stojí za to si je pořádně prohlídnout.
1: Ano, stojí za to jít na kolena a koukat zblízka, protože ty rostlinky jsou opravdu malinké, nízké.
2: Prstnatec Májový je podle botaničky Renaty Sobotíkové hvězdou mezi orchidejemi pod Beskydí. Na bývalé sjezdovce pod Červeným kamenem vykukují z louky jeho nachové květy.
1: Když je to suší, tak tam je jich méně.
2: Dalším typickým druhem je vstavač mužský.
1: Že on má tady ty listy takové červené, červeně tečkované, protože je to podruh, který roste u nás na Moravě, z Čechách ho prostě nenajdete.
2: Botanička Renata Sobotíková z muzea Novojičínska prochází lesem s hlavou skloněnou, hledá, co kde roste nebo kvete.
3: To je ta žlutá?
1: Tak jo, to je ten vstavač bledý, teď už vlastně odkvetli. Jo, má tam plno těch zbytků květů akorát.
4: My bychom rádi lidem místním vysvětlili, z jakého důvodu si tato lokalita zaslouží svou ochranu. Díky různorodosti rostlin a živočichů v přírodě je vlastně naše okolí daleko silnější a odolnější.
2: Říká Ivana Holubová z městského úřadu. Na konci června chce místní pozvat i na tradiční kosení luk. A na podzim, až budou orchideje odpočívat, se dobrovolní ochránci přírodní rozmanitosti pustí do krmení ptáků. Z Kopřivnice Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S Frahem. David Matásek a Viktor Price řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky u pardubické střední školy. Mladíkovi hrozí 10 let vězení. Obviněný muž se k činu přiznal. Ve čtvrtek napadl nožem dívku, která na následky těžkých zranění v nemocnici zemřela. Po pátečním výbuchu plynu v Černouhelném dole na severovýchodě Číny zemřelo 82 lidí. Podle agentury Nová Čína bylo v době výbuchu ve službě 247 dělníků. Víc než 120 lidí je hospitalizovaných a na místo vyjeli stovky záchranářů. Příčinu výbuchu úřady stále vyšetřují. První zjištění podle úřadů ukazují na závažná porušení předpisů ze strany těžební společnosti. Peking přislíbil přísné potrestání viníků. Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Munžua. Zhruba dvouhodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Tam se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s místními úřady.
2: Sport.
7: Hokejová reprezentace zdolala na mistrovství světa Slovensko 3-2. Češi mají jistou účast ve čtvrtfinále, a to díky vítězství Norska nad Švédskem 3-2. Hokejový brankář Jakub Dobeš nezabránil v semifinále playoff NHL porážce Montrealu na ledě Caroliny 2-3 v prodloužení. Série je tak vyrovnaná 1-1 na zápasy a přesouvá se do Kanady. Dobeš si připsal 23 zákroků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Kroměříže a omezení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je po nehodě uzavřený nájezd od Kroměříže. Na exitu 260 se nedá najet na dálnici ve směru na Ostravu. Osobní auto tam vyletlo do pole, na místě ještě působí záchranáři. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jeďte opatrně kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Silničáři tam demontují dopravní značení. Mezi 7. a 15. kilometrem jsou zatím zúžené pruhy, během víkendu ale omezení úplně skončí. A v Praze počítejte i dnes s omezením v Liberecké ulici ve směru do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je uzavřený levý pruh. Přes den se může před zúžením tvořit kolona, teď ale projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Obloha nad naším územím je dnes ráno většinou jasná. Teploty se teď pohybují v celkem širokém rozmezí. Většinou naměříme od 9 do 14 stupňů, ale třeba v centru Prahy je dnes ráno dokonce 18, stejně jako ve středočeském Ondřejově. Naopak chladněji, a to 8 stupňů, je na východě Čech, třeba v Lanškrouně. Na Šumavě místy teplota v noci a nad ránem klesala i pod nulu. To se týkalo třeba Březníků anebo Jizerky. No a jak bude přes den? Opět teplo. Většinou od 28 20 do 30 stupňů a čeká nás slunečný den. Jen přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky. A teplo dnes bude i na horách, v tisíci metrech většinou teploměr ukáže kolem 23 stupňů. No a taky noční obloha bude jasná až polojasná s teplotami mezi 16 až 12 stupni. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, 5:33 a máme pro vás další muziku.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o víkendu.

Vodáky bude letos po řece Moravě v Olomouckém kraji provázet maskot ledňáček Morísek. Na cedulích jim ukáže, kde je možné bezpečně zakotvit nebo kudy se dál vydat. O novém značení vám povíme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.

0: Je s vámi Radiožurnál, jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je třeba o nástupních a výstupních místech nebo na jakém kilometru řeky právě jsou. Nové značení připravilo Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Cedule mají postupně přibýt taky na severní části toku.
1: Jestli třeba to ještě nesnížíme, víš, jestli to na těch drátech nepoposuneme až pod tu trubku, aby to bylo víc vidět, ale to už jsou detaily.
2: Které řeší Petr Čamek, vodák a spolumajitel nedalekého kempu. My stojíme u Mlýnského potoka v Olomouci, Hejčíně. Právě tady je na mostě zavěšena jedna z nových cedulí.
3: Jsme odhaduju 200 metrů od úplného konce výstupní místo kemp Krásná Morava Olomouc.
2: Na té ceduli máme napsáno právě výstupní místo kemp Morava jich pokračuje. Rovně. Takže to vlastně dává těm vodákům informaci, kudy dál, kde se nachází.
3: Přesně tak. To vidíte tu hlavní informační ceduli, kde vidíte i kilometr, to je v tom červeném kolečku.
2: Instalaci cedulí zařídilo ve spolupráci s Olomouckým krajem a vodáky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Lidé se tak kromě tradiční plavby z Postřelmova do Olomouce můžou snadno vypravit i po jižním toku Moravy. Do lodě nasednou podle zástupce sdružení Jana Machovského v Olomouci u Šantovky.
4: A tam začíná ta jižní část, která vede až do Kojetína.
2: Označit kromě jižní části toku plánují i zbytek trasy.
4: Chceme v letošním roce udělat i tu severní část, to znamená opravit veškeré informační tabule, spravit ty nástupní, výstupní místa těma tabulema. Pak bychom chtěli ještě přidat informační tabule právě pro ty vodáky, kteří vystoupí, aby věděli, kde jsou, co je čeká, kam mají plout vlastně dál, jestli tam je něco nebezpečného.
2: Cedulím podle Machovského dali jednotný vizuální styl.
4: Průvodcem toho vodáka je maskot Morísek, který vychází z podoby ledňáčka, který se tady nachází.
2: Vodáci ale po cestě nepotkají jen ledňáčky. Zvláště nebezpečné jezy jsou označené velkou červenou lebkou s vykřičníkem. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dny se v tomto období rychle prodlužují. Slunce dnes vyšlo nad obzor 2 minuty po 5 hodině ráno a zapadne ve 20 hodin a 51 minut. Do té doby nás čeká slunečný den s teplotami kolem 30 stupňů. Pojďme se ale na tu dnešní předpověď podívat podrobněji. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná. Během dne od severozápadu se může přechodně objevit i zvětšená oblačnost. Odpoledne tak může ojediněle slabě zapršet. A to hlavně na severovýchodě Čech a severovýchodě Moravy. Nejvyšší teploty dnes budou opět letní, naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten bude velmi mírný, severozápadní. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Závod mistrovství světa na ploché dráze na pražské Markétě vyhrál Dán Leon Madsen. Češi se do vyřazovacích bojů nedostali. I když Jan Kvěch je ještě před poslední jízdou základní části mohl pomýšlet na postup do elitní desítky. Klíčový moment závodu přišel podle něj ale hned v úvodní rozjížďce.
1: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední. Jo, stává se to často, je to technika, prostě ta se neovlivní, no, já říkám, nevím, co se stalo, ale naštěstí jsme na tohle připravení, takže máme vždycky připravený 2-3 motorky a po první jízdě bohužel. No, kdyby to bylo s nebodovaný pozice, tak to ani tak nemrzí, ale škoda, říkám, z druhého místa jsem se propadal až na poslední.
2: Přesto vypadalo to, že se dalo bojovat s absolutní světovou špičkou, vlastně i před tou poslední pátou jízdou, to ještě bylo otevřené směrem k té elitní desítce.
1: Jo, věděl jsem, že musím vyhrát, že když dojedu prostě na 2 body, tak už tam šance není, takže zkoušel jsem a bohužel jednu chybičku jsem ještě udělal, takže jsem se propadl, udělal jsem 1 bod, ale říkám, to už nic neměnilo, prostě jsem věděl, že buď musím vyhrát, a nebo to je stejně ztracený.
2: Dřív jsem slyšel o téhle dráze, že je to hodně o startu, ale tady byla spousta předjížděcích manévrů, tak čím to?
1: Je to pokaždý jiný, je to, záleží od počasí, ta dráha se mění, záleží, jak se připravuje dráha, protože na téhle dráze, když jedeme tady v Čechách, tak to připravují lidi, zase tady z Česka, když je Grand Prix, jak to připravují zase jiný lidi, takže podle té přípravy dráhy se zase mění ty stopy na dráze.
2: Vy jste teď v roli náhradníka pro světový šampionát, jak blízko nebo daleko je to třeba pro příští sezonu, že byste zase byl stálým jezdcem?
1: Každý rok mám šanci startovat v kvalifikacích do mistrovství světa, do mistrovství Evropy, nebo pokud není člověk stálým účastníkem v Grand Prix, tak má tu možnost startovat ve obou kvalifikacích. Zrovna v pondělí tak jedu kvalifikaci do mistrovství světa, takže z té kvalifikace postupuje prvních 5 závodníků do challenge a z té challenge potom postupují první 4, tuším, takže šance je furt.
3: To říká 14. z letošních Grand Prix na Markétě Jan Kvěch, který by se opět rád vrátil do role stálého jezdce mistrovství světa. To se z českých plochodrážníků povedlo za posledních 17 let pouze jemu. Z pražského Břevnova Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Při masivním ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk. Polská armáda preventivně aktivovala letectvo. Na preventivní mamografické vyšetření budou moct ženy od července i bez žádanky od lékaře. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. Ráno bude slunečné, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo i Polsko. Preventivně aktivovalo letectvo. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, která se chystala napadnout přívržence prezidenta v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl jinak klidný.
3: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
4: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úřadě, v zdravotnictví, musí být v stránky.
3: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
1: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách můžou návštěvníci vidět zorily spíš výjimečně, popisuje jejich chov mluvčí safari parku Michal Šťastný.
6: Zorily jsou především noční, takže po většinu toho návštěvnického dne spí a je potřeba s nimi určitým způsobem pracovat, buď je umístit do noční expozice, a nebo je motivovat krmením tak, aby se probouzeli i v průběhu dne. To děláme i u nás v safari parku.
7: Sport. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Božinilka, Kauta a Červenky. Nehráli ani jednou v oslabení a ustáli některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Dulík.
8: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
7: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovinskem 4-2. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Na závěr nadstavby prohrála po třech vlastních gólech s Baníkem Ostrava 0-3. Slezany čeká dvouzápasová baráž s Táborskem. O udržení prvoligové příslušnosti bude hrát taky Slovácko, a to proti Artisu Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 u Kroměříže a omezení na D1 za Velkým Meziříčím. Na dálnici D1 stále nenajedete od Kroměříže ve směru na Ostravu. Na exitu na kilometru 260 havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Na místě se ještě vyšetřuje. A použijte západní nájezd na dálnici na kilometru 258. Na D1 z Prahy do Brna se bude i dnes pracovat za Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 silničáři opravují vozovku. Průjezdný je pouze levý pruh. A teď je provoz plynulý, během dne se ale opět může vytvořit kolona. A u Jeseníku počítejte s omezením na silnici 60 do Javorníku. Silničáři tam opravují vodorovné značení a v místě opravy je uzavřený jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tu opět pro vás. Dneska ve speciální den pro Radiožurnál Sport. Pavle, vítej.
11: Dobrý den.
10: My slavíme 5. narozeniny od prvního vysílacího dne, tehdy se vysílalo 21.5.2021. Kateřina Neumannová tehdy dělala první rozhovor s Dominikem Haškem, velkou personou české sportovní historie. No a ty jsi nám také nadělil narozeninového hosta.
11: Já jsem sem taky spadnul jakoby náhodně a já si myslím, že opravdu dneska to zapadá do toho výjimečního dnu, protože se nám povedlo sem přivést speciálního hosta, který speciálně pro fotbalový fanoušky, který jsou našima největšíma posluchačema, stvárňuje nebo prostě ikonicky se zapsal do dějin českého fotbalu, byť třeba nehrál nejvyšší soutěž. Je tady Ondra Vetchý. Ondro, díky, že jsi dorazil.
12: Dobrý den, moc zdravím posluchače a vám k tomu pořadu, jak jsem teď zaslechl, 5letý výročí přeju všecko nejlepší. Já si přiznám, že jsem to nikdy neslyšel, tak jsem rád, že budu aspoň jednou to slyšet.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
10: Pokud si říkáte, odkud se znají Pavel Horvát a Ondřej Vetchý, tak já možná pustím jednu zvukovou ukázku, která by vám mohla trošku napovědět. Tak pokud chcete, pane Vetchý, tak ano, sluchátka k dispozici.
12: Já jsem Spartan, tak si vám říct, že závidím Plzni, diváky a všechno, co tady máte. To, že jste takhle úžasný, i za to může trochu Pavel Horvát a já mu a vám strašně děkuju. Mějte se krásně, děkuju.
10: Tohle hezká vzpomínka.
11: Jo, to určitě, no. Tak to byla moje jako poslední rozlučka, nebo poslední jediná rozlučka. Já vím, že Ondra vlastně, teď to vůbec neber osobně, ale přijel stejně tak jako dneska, přijel vlastně z nějakého natáčení těsně před pořadem, tak přesně před tím zápasem přijel ještě v tunelu, si si obouval kopačky, to
12: no,
11: si pamatuju.
12: No, ještě na hřišti jsem
11: je to možný. Hmm. A já jsem tohleto vlastně naživo neslyšel, protože já jsem vlastně jako poděkoval a šel jsem do té šatny. A pak mi to někdo říkal a já jsem to hrozně dlouhou dobu nemohl nikde slyšet a pak jsem si říkal, ty, on jim tam šel říct, že je Spartan. A v tu dobu ještě to nebylo úplně jako takový populární. Populární, takže ta reakce byla správná, nebo správná, jako logická od těch lidí, ale jako musím říct, že samozřejmě i vzhledem k tomu, co jsi za personu, tak si myslím, že pak ty další, nebo ten dovětek byl fantastický.
12: Byl to kompliment vůči tobě, protože jsem si uvědomoval, ty lidi byli úplně fantastický, jako kdyby měli kolektivní myšlení v komunikaci s moderátorem. Mně došlo, že za tím stojíš hodně ty, a taky jsem tam řekl větu, kterou jste nepustili, tím jste mě možná trochu jako ochránili, ale já ji dopovím, a řekl jsem, že jsem Spartan, tak jsem takovejhle zážitek tohoto typu, tak silný, emoční a navazující na ty lidi, na ty Spartě nikdy nezažil.
10: Tak Pochopitelně ke Spartě se asi taky dostaneme, jenom k té rozlučce mě zaujalo to, vlastně jak tam byla atmosféra, i co se týče těch složení hostů tvých, že si to povedlo docela pozvat.
11: No, tak já musím takhle zpětně ještě poděkovat Jirkovi Upršalovi, který mi s tím strašně pomáhal. Já jsem samozřejmě spoustu těch hokejistů, který tam byli, i spoustu těch umělců, který tam byli, znal, ale vůbec jsem netušil, že by byli jako ochotní přijet na takovýhle zápas a strašně jsem si toho vážil v tu chvíli. Teď trošku se mi vrací jako vzpomínky, tak doufám, že nebudu brečet, ale ne, jako tak teďka ty sám vidíš, Honzo, jaký bylo těžký

0: zjednodušené interpretace fotbalisty si vykročovalo mnoha způsoby. Vykročoval si z toho tím, jak si přemýšlel, jaký jsi měl smysl pro humor a jak v součinnosti s tím, jak talentovaný fotbalista si byl. Jak jsi byl fakt vtipný, jak jsem, já někam jsem měl jednou natáčet do Polska a poslouchal jsem nějaký pořad z vaší šatny z Plzně, jak, a ty jsi tam mluvil o tom, jak si dobíráte jeden druhý, jak si ze sebe trpíte legraci a mně to přišlo tak milý, tak jakoby spojující, jo, že jsi mi byl hrozně sympatický a pak mě dostalo strašně to, já jsem dělal na Spartě judo, ty jsi tam hrál fotbal. A když vás koupili celou skupinu do Plzně, tak jsem byl ohromený, protože vy jste vedli ligu jako Plzeň a teďko tam přišel nějaký takový dobromyslný redaktor, patrně Spartan byl a říká Horvi mu, hele, vy jste vlastně teď takový jako Bčko Sparty a Horvi nemrk brvo a řekl, my jsme Ačko Sparty a to jsi mě úplně dostal, takže tohle to mě bylo, jako to bylo fakt nad rámec toho, že se fotbalista soustředí na výkon, dává pozor na to, aby se nezranil, aby dodržoval životosprávu a tohle všecko si ty byl ochoten porušovat a přesto si byl unikátní. Pak jsem zaznamenal, jak jste hráli poháry z Plzní a psali o tobě v anglickém tisku, že nejnebezpečnějším hráčem je hráč s číslem 10. Sice vypadá, jako kdyby denně snědl 10 hamburgerů, ale musíme si dávat na ně největší pozor. A tak to mě dělalo strašnou radost, byl jsem na tebe hrdej. A pak se to celý završilo, protože můj chlapeček hrál na Slávy fotbal, tvůj taky. A teď oni na nás strašně řvali, hlavně pan Řehák. Řekl, co sem lezeš, ty rudá kůže? Vždycky to bylo příšerný, a nebyl sám samozřejmě. No a na Horvy ho řvali ještě možná víc, protože na něj řval vždycky Kotel. A já si vzpomínám, jak Horvy se maskoval, potom měl zamotanou hlavu v šále, v zimě, jo, a pak jsem tam jednou přišel a tam stál takový opřený chlápek mezi jinýma a já volám Horvy a on se otočil, říkal, jak jsi mě poznal, jsi podle prdela a on řekl, to mě nenapadlo, ty. No takže to. A pak se ještě pamatuju, když jste vyhráli titul v Plzni a hráli jste ještě dohrávku na Slávii.
1: Ano.
0: A měli jste titul, ale měli jste za sebou i oslavy bujarý a já jsem tam přišel a teď ty slavisti na mě řvali, tak jsem si sedl až tam k vám dolů.
1: Vím.
0: Úplně. A vy už jste tekli asi 3-0 nebo kolik. A já jsem říkal, kluci, prosím, zabojujte, udělejte taková hamba potupa. A oni se fakt snažili, byli to kluci jako z nároďáku, byli výborní a šli. A ty jsi vůbec nekomunikoval, ty jsi takhle odvrátil, jakože nemáš nic společného ani se mnou, ani s těmi hráči, ani s tím zápasem. A pak jste dostali rukavičku, myslím, ne, a jeli jste domů.
1: Ano,
0: no a já jsem čekal, až ty slávisti odejdou, pak jsem se propadal hambou. Takhle jsme se prolínali, no.
1: Já tohle to ještě doplním, protože my to tady často zmiňujeme. Protože je to ta mistrovská kocovina, kterou zažívají většinou ty mančafty a my jsme prostě na tu Slávy tenkrát přijeli nepřipravený a já jsem seděl takhle nalevo a ty si tam nade mnou stál, říkal si, tak s tím něco udělejte.
0: Dělejte s tím něco, kluči, prosím, ty vole. No a Horvy dělala, že je mrtvej, že skameněl a hrozný bylo, že Slávy je tehdy ten skalp jí možná patrně nakopl k tomu, že šla do progrese, protože ona to nebyla nejlíp a měl jsem pocit, že jste jí to usnadnili, aby se našlápla a začala se věřit v té době. No.
1: Tak my potřebujeme, byť jsou fanoušci Spartani, Plzeňáci, tak my potřebujeme Slávy silnou, aby ta liga byla dobrá, aby jsme měli silný nároďák.
2: Tak takhle podobně se mluvilo, když čtyři Spartani prohráli z Plzní. Františka Straky 1-3, Plzeň si zachránila a o 2 roky později nebo o 3 roky později začala prohánět. Na to Ondřej Vetký určitě rád vzpomínal. Každopádně můžeme jít dál. Host desítky Pavla Horváta. Sport ve vašem životě, Ondřej, žije, myslím, a hraje velkou roli. Co tak koukáme i na vaši figuru teda?
0: Tak jako sport byl pro mě to alfou omegou světa. Myslel jsem si, když jsem viděl ty stárnoucí kolegy sportovce, že se zabiju, když nebudu moc nějaký věci dělat. A on pak člověk prostě se to stane, on si říká, to už bez toho sportu třeba nebudu moc bejt, co si počnu, a pak najednou už nemůžete hrát třeba fotbal, nebo volejbal, nohejbal, nebo nemůžete boxovat, nebo chodit na judo, nebo můžete jenom občas, nebo jsem přišel, jsem udělal třeba 30 sklopek takhle přemetu za sebou a pak jsem přišel na trénink a zkusil jsem to, že jsem upadl, ani jsem, to tělo prostě má zákonitosti, jak je to, jako ten materiál organický, tak se to proměňuje s těma vazama, šlachama, ty všechny ty zranění, jo, ty paklouby, všechno to polí, to člověk vůbec nenapadlo, když sportoval, tak měl pocit, že to přechodí, nebo že to bude dobrý. No a vlastně pro mě asi primárně nejvíc bylo to judo, který jsem dělal tě jsem

0: byl v Jihlavě, tam jsem chodil...
1: Ale tam si hrál i fotbal.
0: Tam jsem, no, ale to je jako kluk, já jsem tam hrál až později, ale tam jsem chodil do sportovní školy, ale tam byl jenom hokej a plavání, tak jsem začal chodit do plavecké školy a tam právě jsem vyhrál takový závod v běhu, mi to hrozně šlo, to byl tehdy běh Mladý fronty a Smeny, já jsem to vyhrál celý a tak jsem byl úplně jako tak, že budu atlet a v té době, jak jsem ještě byl, v té době jsem sice už byl asi vyhraněný jako heterosexuálně, ale ještě mi ty ženy příliš jako nezajímaly, tak jsem do toho atletického kroužku chodil a tam bylo asi 18 dívek a jeden hoch a ten byl divný jak svině. Tak jsem opustil atletiku kvůli tomu a začal jsem ale už s tím paralelně dělat ty bojové sporty a že každý kluk se chce umět prát a já jsem vlastně tam v hlavě bylo zápas, jim přišel takový nechutný, jak se po sobě nahý plazí, pak tam bylo karate, který mi přišel takový trošku tupý, no a bylo tam judo, tak jsem začal chodit na judo a vlastně pak jsem stejně chodil s těma zápasníkama nahýma na tréninky, těmi jsem jenom třikrát, jedně mi to bylo málo a pak jsem žil asi 20 let nebo 25 v takovém formátu, že když jsem měl volno, jako jsem nepracoval, tak jsem měl věci v autě. Na judo, na box, na hokej, na fotbal, na nohejbal, na volejbal, na co si vzpomenete. A měl jsem to v kufru a teď jsem chodil na ty tréninky všude po Praze, třeba na 3 denně a když jsem ještě třeba jel autem a viděl jsem, že někdo někde hraje něco, tak jsem zastavil, chlapi, nemohu bych si s vám pinknout. A takhle jsem žil prostě 20 let, byl jsem úplně šťastný. No a i vím, že se mi to třeba několikrát vymstilo, když jsem šel třeba pak s dívkou již, třeba na procházku a když jsem někde seděl v parku s ní a buď jsme si neměli co říct, nebo jsem zastavil, že tam někde něco hraje. Říkám, hele, nevadilo by ti, když si chvilku s ním a čutnul. A on, ne, vůbec. No a pak třeba po třech hodinách, když jsem za ní vzpomněl, tak tam většinou už nebyla. No, tak takhle jsem žil vlastně velkou část života a hrál jsem volejbal tady za Vršky, za humanitní fakulty, nohejbal jsem chodil na Solidu hrát, jo, na turnaje jsem jezdil, na judo jsem se pral za Spartu, pak jsem se pral ještě i za jiný mančafty tady v Praze, prostě jsem všechno. Jezdil do Německa, no, jo, byl to život, který byl šťastný, naplněný, akorát, že během třeba jednoho filmu jsem měl 3 zranění, tak mě nenáviděli všichni, že třeba během jednoho filmu jsem měl zlomený prst, zlomený nos a zlomenou čelist. A ono potom, když takhle točíte pak nějaký film, který je opravdu drahý, protože zjednodušeně film stojí 1 000 000 korun denně, ale když to je velikánský film, tak může stát třeba 5 000 000 ne? A vy, když tam hrajete třeba velkou roli a něco si uděláte, tak vlastně ty produkce připravíte třeba o 10 000 000.
1: Malinko to leze do peněz, no.
0: Strašně. Takže oni, když zjistili, co jsem to za ptáčka, a třeba jsem vyhrál třeba do Prahy v judu a teďko všichni v činohráku jako mě pláceli, jak jsem dobrý, jenže druhý den jsem si poranil, nebo druhý týden, rohovku v oko a nemohli hrát, tak vždycky si mě vzali na kobereček a říkali, musíš se rozhodnout, co chceš dělat. Co chceš dělat, to přeci takhle nejde. No a pak asi před 7-8 lety mě předseda svazu juda nabídl, jestli bych pro propagaci juda nejel na mistrovství Evropy jako třetí dan katy. No a já jsem najednou říkal, tak já bych to
1: je šance.
0: Vlastně můžu žít ještě jiným životem, než žiju. A teď jsem přišel do činohráku a říkám řídovi, hele, já jsem dostal takovou příležitost, já bych potřeboval měsíc volno. A říkal, jak měsíc volno? No já bych potřeboval jako se soustředit na tréninky a to, řekl ty se, a co tady asi budem dělat? Takže den jsem si nebodvažil v tom, že můžu žít ještě jinak, ale nemůžu, no.
1: Já se tě jenom doptám, jo, tyhle ty bojový sporty, ale ono to vlastně souvisí i s tím fotbalem. Jsou hráči, který se bojejí.
0: Ano.
1: A měl jsi někdy obavu, když jsi šel do toho zápasu nebo i do tréninku, dělali jste nějaký věci, které samozřejmě třeba byly nový, měl jsi někdy strach?
0: Hele, strach je jedna věc, strach mám celý život, ale vždycky do toho jdu, což je horší, ale je fakt, že ty jako fotbalista víš, že judo ve vyspělých zemích se stalo součástí fyzické přípravy u všech kontaktních sportů, jo. To znamená, že judo je univerzální sport a tam patrně jde o to, aby si četl hru těla toho soupeře, aby ses nebal toho kontaktu fyzického, aby si okopíroval třeba to, jak se hejbe. Takže ty vyspělý země to judo už zařadili, stejně jako atletiku nebo gymnastiku, jo. A vlastně tady se o to pokoušeli taky před pár lety a já v součinnosti s Jirkou Vankem, který je vynikající trenér a výborný judista technický, tak vlastně vznikla tady taková metodika, tak toho jsem se účastnil na USK Praha a myslím si, že nevím, do jaký míry se to tady chytlo, ale je to bezpodmínečně nutný, protože v tom fotbale ta tělesnost, ten tělesný kontakt, to judo vede k tomu, že vlastně ten tvůj soupeř je současně tvým největším parťákem. A ono by se to mohlo takhle přenést i na ten fotbalový trávník, že tam bude víc úcty, víc respektu a přitom víc toho tělesného kontaktu, kterýho se nebudeš obávat, který nebude primárně agresivní, ale bude spíš o tvojí šikovnosti a čtení hry, pohybu nebo pohybu toho tvýho soupeře. Jo, takže to, tak si myslím, že to judo má i tenhle ten velkou přidanou hodnotu a navíc je to něco, co vede k úctě k tomu soupeři, jo. Takže kdyby to ten fotbal měl.
1: No, já totiž jsem přesvědčený, že některé zákroky ve fotbale, které jsou pak ohodnoceni třeba červenou kartou, jsou vlastně z toho, že buď se i ten hráč, který jako fauluje, trošku bojí, nebo neumí vlastně se srazit tak, aby to úplně jako nebyl ten faul, který je přesně tvrdý a zákeřný.
0: Přesně tak, a když to máš ten pohyb nacvičený, jsi to dělal 1000krát, 5000krát, 10000krát, tak i zareaguješ správně, že budeš minimalizovat rizika, budeš minimalizovat třeba zranění při dopadu, nebo i zranění toho svého kolegy, který ho chceš sejmout. Že ho sejmeš takovým způsobem, že mu jenom zabráníš v pokračování útoku a přitom to bude kontrolovaný a nic mu neuděláš.
2: No možná nějaký ten ipon, kdyby se dal na trávníku, tak nebude ohodnocen ani červenou kartou a naopak některé ty zákroky.
0: Že by zatleskali, jako výborná, výborný hrajkoši by třeba.
1: Že by zatleskali, upravili by si trenky a šli by dál.
2: Ondřej Vetchý pochází z Jihlavy, odkud teda udělal v uvozovkách tovou cestu pak k olympijským medailím slavnému judistovu Lukáši Krpálkovi. Takhle to evidentně chápeme všichni. Každopádně ta vaše fotbalová kariéra, Pavel to naznačil, vy jste to také zmínil, když jste třeba pak hrál v některých rolích fotbal, třeba v báječných letech pod psa, pamatuju si, že jste tam musel nastoupit do toho utkání v rámci té role. Jak moc jste se musel omezovat, abyste vypadal, že hrajete fakt špatně?
0: No tam dokonce byl to, já tam dokonce byl, já jsem hrál tady za Řevnice v Praze, naposled za Rudou hvězdu Strašnice, ale hrál jsem už tam právě, jak jsi zmiňoval, když mě bylo, nevím, třeba 16-17, tak jako doplněk jsem začal hrát fotbal, jsem tohle jako malinký. To jsem byl ale jeli, to jsem nebyl schopen asi si vůbec pochopit, o čem ta hra je. Tak jsem to jako doháněl a byl to úžasný doplňující sport pro mě. A jak jsem dělal individuální sport, tak mi ten kolektivní sport strašně chyběl. A já jsem sice solitér, ale týmovej. To znamená, to seš taky ty. To znamená, že jsem potřeboval ten kolektiv a toužil jsem potom dělat ty kolektivní sporty, i když na nižší úrovni, jakoby, ale ty mě naplňovali štěstí, my jsem patřil do nějakého manšaftu a to přátelství, ten mužský svět, který je spolu tak, jako ty muži jsou tak už se propojený, že to, že já jsem včera měl takový den těžký, že jsem tak přemýšlel o věcech existenciálních a přemýšlel jsem o tom, že ten život vlastně, že je konec začátku je zřejmě první půlka života, jo. A konec začátku je první půlka života. A pak takhle během pikosekundy se dostaneš do začátku konce. A včera jsem to nějak reflektoval v hlavě a přemýšlel jsem právě o tom, že to je jako blik, je to blesk. A vlastně pak jsem ještě se neuránil tomu, že to je takový jako těžší, ale přemýšlel jsem tímhle směrem. Včera mi ten mozek valil tam, kam jsem nechtěl. A pak jsem přemýšlel o tom, a to je z jiného světa, ale týká se to nás všech, že představa, že třeba někdo přijde o dítě, nejhorší. A vlastně druhý nejhorší je, když ti umírají kamarádi nebo tě opouštějí. A já jsem vlastně včera přemýšlel o tom, že když tě opouštějí nejlepší kamarádi, který ten svět vytvářejí, to je svět, který miluješ, dávají ti zpětnou vazbu, profilujete se jeden navzájem, pěstujete to přátelství, tak když tě opouštějí ty nejlepší kamarádi, tak vlastně jediný pozitivum, který jsem včera na tom našel, je, že přestaneš řešit svý vlastní umírání.
2: No tak nevím, jestli vy jste měl nějakou, teď když to teda trošku odlehčím, roli, kde jste musel vysloveně umřít, ale když to stáhneme na ten sport, tak některé vaše postavy v těch filmech vypadají, respektive se trošku odlišují od toho vašeho teď veřejného třeba obrazu, že prostě velmi charizmatický muž, který má hodně svalů.
0: Když no, hodně svalů třeba, jsem 30 dělal judo, no, to není hodně svalů.
2: Ale jestli jste to nemusel někdy skrývat třeba musel. V těch rolích, protože v obecné škole jste nehrál úplně bouchače, když to takhle
0: řeknu. No ne, nejvíc jsem to musel skrývat v těch báječných letech pod psa. To bylo, to bylo hrozný, jako tam jsem měl být takový jaliman a já jsem vysvětloval tomu českým trenérovi a režisérovi, já jsem říkal, uvědom si, že jsou chlapi. Já když jsem třeba chodil na judo na Spartu, oni byli nešikovní, ale byli takový ty, co chodí do posilovny, takový ty třeba křečáci, jo, a oni byli osvalený, jo, ale na sport byli hrozný kopita. A on toho nechtěl, no a pak se to celý, pak v posledním ještě Bos, tam jsem měl hrát takový jako intouše, no a tam teda, to jsme museli i, jsem musel jako zhubnout, zároveň mít trika nějaký, no a úplně nejhorší to bylo v tom filmu Kolet, kde jsem, to bylo z koncentračního tábora a já jsem tam hrál vězně a teď mi ten režisér říká, Ondro, je potřeba, aby si zhubnul, musíš zhubnout ty svaly. Já jsem říkal, to nedopadne dobře, kámo, budeš překvapený, jak to myslíš, uvidíš. Tak jsem zhubl asi 7 kilo a přišel jsem tam a teď jsme se slíkli do té sprchy. Já jsem vypadal jak po soustředění, úplně vyštípanej na papír a on, Ježiši Kriste, to je strašný. Tak pak jsem, protože ten komparc tam hráli většinou bezdomovci, smažky a důchodci a teďko hubený ještě musel být, no. No a teďko já jsem musel, točil jsem tak, že jsem se nahý na ně lepil, na jich nahátil, aby byl vidět jenom obličej, tak jsem, tam se mi to třeba vymstilo, jo. Jo, ale někde to, jako pro český film to asi není úplně výhoda a já ani nevím, jestli je to vůbec pro něco výhoda. No je, možná pro to judo, tyhle, je, ale...
1: Já, no. potřebuji, abys mi pak poradil, teda těch 7 kilo, to bych jako potřeboval opravdu minimálně.
0: A kde bys si to chtěl dát dolů?
1: Nech toho. Ne, já se chci zeptat, teď to jako na kous. Neříkej mi, že necvičíš ještě teďka.
0: Ale já využívám čas, když mám chvilku, třeba volno, ale musím mít morál. A když mám morál, tak třeba během představení jednoho, když třeba vyjdu z jeviště a teďka čekám 3 minuty, tak si udělám kliky nebo zhyby. Ale jsem schopen jich udělat za to představení třeba 500, třeba 800.
2: Čeho?
0: Kliků. A nebo třeba tam udělám třeba 100 zhybů. Jo, protože tu sílu pořád mám a vlastně neunavuje mě to nějak. Jo, to znamená, že já to tam namydlím, běžím zas na jeviště, jo, a ten čas prostě snažím se ho, když jsem na zastávce, tak sbírám odpadky. Tam kliky dělat nemůžu, nevětším, jsem úplně idiot. No, ale tady vím, že tam někdo nevidí, jak to dělám. Takže takhle já cvičím, nebo si tam zaboxuju, nebo něco, ale využívám vlastně už, že bych cíleně někam chodil, nesmysl, není čas. Teď jsem třeba 8 měsíců byl každý den 12-14 hodin i 16 permanenci, neměl jsem ani jeden den volno, a takže jsem nucený využívat takovýho času, že třeba si dá někdo cigáro a já si dám třeba ty kliky. No.
1: Já musím říct ještě s ohledem na tohle, co jsi všechno zmínil, že ještě jednou si vážím toho, že jsi vůbec přišel.
0: Horvi, a já tě mám strašně rád, navíc ti to dlužím a byl jsem rád, že nemusím kvůli to být zase do Plzně, takže to je v Praze.
2: Ano. No. Tak bohužel tady teda během desítky nemáme žádnou pauzu na ty kliky případně, ale snad to Ondřej Vetký pak dožene.
1: Já ještě řeknu jeden teda příběh, protože já když jsem začal trénovat plzeňský Bčko, na to si možná narážel, tak já jsem tak jako v nějakém opojení klukům slíbil, že když udělají, teď já nevím, počet bodů určitý, já nevím, bylo posledních 7 zápasů, říkám, když 5x vyhrajete, tak já řeknu Ondroji Vetchýmu, aby přijel na pivo. No samozřejmě, co se nestalo, vyhráli jsme podle mě 6x a říkám, hele Ondro, slíbil jsem to, a on říká, já přijedu. Takže se dopadlo to, seděli jsme v pivovaru v Gambrinusu v Plzni a
0: to byla jediná kaňka, jsme seděli v Gambrinusu, že jsem si myslel, že máte navíc. Jako.
1: To bylo Bčko.
0: No, to bylo. Teď ta představa, když jsem já přijel k vám na Bčko, tak kdo přijel na Ačko?
1: No na Ačko nikdo nejezdil. No. Ale pozor, musím říct, že jsme tam měli Plzeň.
0: Já si vzpomínám, že jste to říkal. A dělali jsme, že to je gambáč.
2: Tak jste si to užili. Můžeme si připomenout pro posluchače sportovního rádia asi tu nejslavnější roli, kterou měl Ondřej Vetký právě pro typ takových fanoušků.
3: Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě se starým dobrým trenérem. No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
2: Já nevím, Ondřej Vetký to ví, ale teď v prostoru třeba internetu, sociální sítí je to snad jako třeba nejzmiňovanější scéna z okresního přeboru, protože často se to používá, když nějaký trenér je odvolaný dříve, než by někdo čekal.
1: Když je odejít trenér, tak to tam prostě vždycky zazní. Jako.
2: No. Ono, tam spousta věcí byla teda jak psaná z fotbalu. Tu mě zajímalo, jak na to tehdy tvůrci pan Prušinovský s kolečkem přišli, jestli i vy jste tam měl třeba svůj díl ve scénáři. Čili tak... přijde, že jsou neuvěřitelně nadčasové ty věci.
0: No, to byla tragédie, že ten scénář, když nás oslovil ten Honza Prušinovský, já jsem ho neznal, musím mu vzdat velký hold, má výborný talent na ten televizní formát, zejména filmy taky točí, ale na tu televizi má úžasný talent, stejně jako ti režiséři, kteří tady pracovali před 30 lety, jako byl pan Filip, pan Bělka, pan Dudek, jo, pan Háša, pan Daněk, tak Honza má stejný talent na televizní formát, akorát se to modifikovalo v čase. A teďko jsme se sešli, on to nabídl České televizi, ta se vyděsila, že fotbal nikoho nezajímá, což byla tragédie šílená. Tak to nabídl nově, ta potom hned skočila a staly se dvě věci. Ta Česká televize by nám do toho asi trochu mluvila, takže by to možná se nevyvíjelo tímhletím způsobem, ale dala by nám daleko větší prostor na to natáčení, zatímco Nová nám dala mnohem menší prostor, ale zase nám do toho méně mluvila, což byla výhoda naše. A my jsme museli v tom krátkém čase, protože jsme všichni byli výkonnostní fotbalisti, až na Pavla Kikinčuka, tvýho jmenovce, který možná do té doby ani fotbal nevěděl, že existuje, a tak jsme vlastně, až jsme byli všichni hraví, takže jsme tam vymýšleli strašný nesmysl. Inspirování těma postavám, protože tyhle postavy jsou jako z pohádky, že nemají vývoj. To jsou pohádkové postavy, že ty víš vždycky, jak se ten chlap zachová, přesně podle toho formátu, je to debil, který prostě se chová vždycky stejně. Takže vlastně v těchto těch, a až mi to třeba teď s Davidem Novotným hraju divadlo, a teď jsme dohráli, byla premiéra v Činohráku a byli jsme spolu na jevišti a on mi říká, hele, ty lidi si stejně myslí, že jsme kužel s Luňákem, ať tady budeme dělat cokoliv. Tak vlastně my jsme improvizovali, jakoby podpořili jsme samozřejmě to zadání, který, ale vymyslel, myslím si, Honza Prušinovský jako geniálně. A my jsme to jenom posouvali dál a vlastně potom ta Nová, až se toho jako vyděsila, jako, no a pak nás nutili, ať to měníme, ať tam předabujeme nějaký věci, a přišli za mnou a říkali mi, jestli bych tam nepřemluvil nějaký věci, jsou jako vulgární, ale my se báli, že zaplatí pokutu, jo, jakoby, že zaplavují ten prostor jako vulgarismama samoučelnýma, tak já jsem potom prostě ty věci vzal, odnesem to na ten kontrolní orgán toho, který dohlíží, aby tam nebyly samoučelně vulgarizmy, nebo, no a oni, zeptal jsem se jich, když se to bude měnit, poškodíme tím umělecky to dílo a nebo je to samoučelně? A on říká, ne, vůbec nešahejte, takhle to má být, takže to schválili jako výrazový prostředek umělecký, no a díky tomu se to stalo. Takže kdyby se to dělala Česká, měli bychom na to dvakrát tolik času, ale možná by to bylo učesanější, a tím, že to dělala Nova, tak fakt nás nechali, no a pak vlastně jsme si tohleto vybojovali, ale bylo to naknap narychlo a myslím, že se nám strašně vyplatilo, že jsme všichni strávili s podobnýma chábrama prostě třeba 10-15 let života předeštího, takže to bylo pro nás opřeje organický.
2: A tak to je u následující zvukové ukázky, ale možné vysvětlení, že přece jenom něco se třeba lehce takzvaně vypípalo.
0: Já chci, abyste tyhle negace, které v sobě máte, že neumíte prostě říct slušný slovo, tak radši já prostě, kdybyste to přetavili na něco pozitivní. Ty čur... Ty... Vypládejte se...
2: Já jsem to teda hledal, ale ono to opravdu je všude vypípané, tak možná tohle lekce vyšlo, ale na druhou stranu taky je to legendární scéna, která se bohužel teď častěji než jindy zmiňuje třeba v různých těch eskalacích na hřišti, no Pavle,
1: já nevím jak v judu, jo, protože v tom judu podle mě tím, jak je časově omezený ten zápas a je krátký, tak na tohle tam není čas, ale podle mě ti to taky musí proběhnout hlavou občas k tomu soupeři, k výroku.
0: Jenže ty nesmíš mluvit u juda, cokoliv řekneš, tak tě potrestají
1: hnedka, tě diskvalifikuje. Jo, takže u toho fotbalu, a vracíme se k těm rozhodčím, že vlastně v tom fotbale na to bohužel ten čas, nebo bohužel, je tam ten čas mezi tím, než se rozehraje, nebo po nějakým faulu, a ten pán je prostě rozhodčí, a pokud ty rozhodčí to nepřipustějí a budou mít postavu jako ty a řeknou, hele, ještě jednou a jdeš prostě ven, tak jako, tak jinak to nevymítěj, protože ty kluci samozřejmě mluvíš takhle odmala.
0: Jasně, jo, máš emoce navíc,
1: na tom
0: jako
1: hřišti,
0: jasně.
1: Jo, seš prostě mezi těma chlapama, ten testo, to víš, co myslím.
0: Vím, co myslím.
1: to tam stříká prostě a každý si chce ukázat, že je ten větší bejk, jako a proto tyhle ty emoce tam jsou a bohužel je to podpořený i těma výrazama, no.
0: Je, ale já myslím, že to fakt je to vedení těch, to přes generační vedení těch trenérů s těma chlapečkama, v podstatě oni se vždycky do nich otisknou a je hrozně těžký třeba ten trenér ta doba se proměňuje, jo. Myslím si, že i ten kontext té společnosti naší, jak vlastně politici se k sobě chovají bez absolutního respektu, jo, bez slušnosti, místo, aby ubrali, tak přidají. Když se ta slušnost je vnímána jako slabost, tak oni pak budou agresivní i ty druhý a vlastně ta politická situace je zneklidňující, jo. Je to strašný. A pak, když tohle lidi vidí, jako sami nějakým způsobem nemusí být spokojený, můžou být jakoby zmatený z toho světa, který teď žijeme, který ze všech stran na vás útočí, někdo záměrně, někdo účelově, někdo jenom jako oportunista, nějaký informace, dezoinformace, a ten svět je nejistý. No a když potom ty lidi vidí, že je to normativní i mezi politikama, tak se to strašně snadno přenese i do toho prostoru třeba sportovního nebo na ulici, veřejného, i na ty fotbaly, a mě to strašně prostě mrzí, protože sport je pro mě v první řadě zábava, je to přidaná hodnota těch našich životů, a když my vidíme, že i ta zábava, která nás má nějakým způsobem, nám má dělat radost z toho života, který není vždycky snadnej, že se tam dějou tyhle ty věci, jako agresivita, zákeřnost nebo úplatky, tak co si potom člověk má myslet, když už není regulární zábava, tak jak to potom teprve asi funguje v tom reálném životě, kdy jde opravdu jako o nějaký hodnoty nebo o nějaký dodržování pravidel. No.
2: Ondřej Vetký, ty hodnoty, které třeba i přisuzoval tomu, že má být takhle směrovaná Sparta, tak v rozhovoru pro web Mladé Boleslavy, když jste tam křtil kalendář v roce 2010, tak jste jmenoval čest, odváha, zodpovědnost, týmovost, pomoc kamarádovi, rytířskost, nezáludnost, vlastnosti reprezentované rychlými šípy, takhle jste to řekl. Je to vlastně krásná myšlenka. Vidíte to třeba trošku nějak, že se projevuje na té současné Spartě, nebo spíš obecně fotbalu, pokud byste nechtěl mluvit o Spartě?
0: Ono to vypadalo v té Spartě tak, že se do toho vedení dostali lidi, kteří tyhle hodnoty vyznávají. Ono to tak trvalo dlouho, jo. A já jsem se i s některými lidmi setkal, byli skvělí. Spíš bych je očekával na akademický půdě, než ve sportovním prostředí fotbalovým. A pak se najednou stalo, že se to začalo promítat jakoby i na to hřiště. Ale mělo to jepičí život. A já jsem si říkal, bože, jsem šťastný, že oni neřeší jako ty existenční problémy, ta Sparta, že to má silný majitel, silný hráč. Měl jsem pocit i, že trošku do toho fotbalu přestal mluvit, což mu prospělo na té Spartě. A vybudoval se tam tým lidí, kteří skutečně jakoby dohlíželi i na to, na ten význam, vyprázněný význam toho obsahu toho sportu. Že to má být rytířskost, tyhle ty všechny hodnotové věci, který sport má pro mě reprezentovat, a pak se to najednou, Sparta šla hrát dobře, měla výsledky, a pak se něco stalo. A protože Sparta, jak já si vzpomínám, když jsem tam byl, tak Sparta byla postavená právě na tom na té soudržnosti těch kluků, na té týmovosti. Vím, že ty dvě dekády fotbalové Sparty, od třeba Ivana Haška přes pana Skuhravýho, Bílka, Bělika, jo, tyhle ty kluky až přes, já nevím, Fríjase, Zdenka Svobodu, tuhle tu generaci, až po Rosu, pana Zelenku, Lukáše, jo, a že to vlastně byly 25 let, kdy ta Sparta byla profilovaná, věděl se, o ní můžeš čekat, byla bojovná, statečná, porazila Barcelonu, jo. Bylo to neuvěřitelné. No a pak se najednou stalo, že z tohohle toho, a mě bylo i slavistů líto, vždycky jsem to, protože oni nedrželi pohromadě, Spartani, jo. A pak se stalo to, že se z toho stal takový unifikovaný klub, kde vlastně lidi, kteří tohle reprezentovali, který to reprezentovali, ať to byl pan Blažek, ať to byl pan Řepka, ať to byl Poborák, který tam přišel, tak oni tohle rozbili. Oni rozbili to, na čem ta Sparta byla postavená, a stal se z toho unifikovaný profesionální klub bez toho srdce. Jakoby se tyhle lidi, kteří to ještě v sobě nesli, tak byli jakoby, už to pro ně, pro tu interpretaci toho fotbalu bylo kontraproduktivní, jakoby se jich chtěli zbavit, a zbavili se jich. A z té Sparty se stal zaměnitelný klub, jakože já jsem ho měl rád jenom kvůli tomu etosu, protože to je pro mě, to je idea pro mě Sparta, jo, ale ten fotbal jsem přestal sledovat vlastně, a tímhletím nadechnutím, jak jsem zmínil před chvílí, tak jsem si říkal, že je možný, že když z toho základu, z toho backgroundu spartianskýho přijde tlak na ty mravní hodnoty, na dodržování pravidel, na povznesení toho fotbalu z takového zaplivaného prostředí, tak se to najednou otisklo a začalo zlepšovat. A taky jsem si přál, aby Slávie měl jak silného majitele, jako teď má. A radoval jsem se, že aspoň dva kluby jsou, budou teď třeba na úrovni těch evropských, ale nějak se to nedaří, nevím čím, je mi to líto.
1: No, já mám jako vlastně zase takovou otázku a myšlenku, že ve sportu obecně vlastně je hrozně těžký udržet tu formu
0: dlouhodobě.
1: 10 let je prostě, to je jako neskutečný a vlastně vidíme to i ve Španělsku, když řeknu Real Barcelona, taky to není, že prostě to jeden válcuje 10 let a je to fakt hodně proměnlivý, málo kdy tam zasáhne ten čtvrtý, pátý, šestý klub, že by jim to rozbil na x let, tak jako třeba tady se to Plzni trošku podařilo, ale v tom herectví vlastně to záleží na tobě, jak ty se připravíš. Už na těch ostatních to úplně nezáleží. Ty když seš jako připravený a hrajete to ve dvou, ve třech představení, tak prostě jako víš, jak hraje ten spoluhráč a vlastně už to nic neovlivní. Ale v tom sportu většinou ten soupeř je, který ti to prostě chce narušit a může narušit.
0: No ale to se v herectví bohužel děje taky. A třeba i sebelepší herci, když hrajou s někým, kdo třeba není moc dobrý herec, tak ho to může stáhnout dolů. No. A já si pamatuju, jak pan Hrušinský říkal, ten legendární pán říkal, musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde je sprd***. Protože ono je to těžký. To je jako, když hraje s někým volejbal a teďka je příjem, jako ono mu to, jo, pěkný třeba, a ono mu to uletí někam a ty nemůžeš vůbec nic. A pak se přistihne, že hraješ hůř, než bys hrál, když hraješ s kopitama a když hraješ s šikovným, jak tě nám pak vytáhnou. To si myslím, že funguje, když v tom není ten psychický tlak, protože pak začneš kazit víc, než bys kazil. A ten sport jako je o tom, že ty děláš 10 000krát, 100 000krát ten samý pohyb, aby se absolutně zautomatizoval. Teď vzpomenu ještě pan Brucknera. Brucknera, pan Bruckner u nás v divadle Jarice Mermana. Vzpomenu ho, jak on tehdy, a já jsem si to trochu dodělal, ale on to myslel tak, on řekl, víte, máte hráče a vy na ně koukáte z nadhledu. Vy to vidíte prostorově, oni ne. Tak na ně voláte, co mají dělat, oni to třeba nevidějí. A pak se objeví někdo a dělá přesně to, co vy vidíte z nadhledu a dělá to na tom place. A vy jste úplně ohromený, jak je to možný, že to dělá a že to vidí. A pak se objeví někdo, kdo udělá něco, co ani mě nenapadlo z toho nadhledu, že by šlo udělat a vy jste ohromený. A tohle je společný jak s fotbalem, tak s herectvím.
2: Mě napadá v tom kontextu, když jste mluvil, že jste měl nějaký třeba eutos kolem 25 let Sparty, když tam byly nějaké hodnoty budované, tak Pavel, odchovanec Sparty, debutoval v jednom zápase v roce 93 a pak další prvoligový start za Spartu měl někdy v roce 2006, když se tam vracel z Japonska. Tahle věc, myslíte, že to je třeba společné u herectví, že také si to herec musí v uvozovkách odkroutit v nějakých, teď to nadnesu, okresních divadlech, třeba oblastních, pak se vrátí do toho na to velké jeviště?
0: Myslím si, že ty cesty jsou různý, protože zatímco tenhle sport, nebo sport jako takový má jepičí život, tak to herectví vlastně běh na celý život, jo. A akorát je rozdíl v tom, že vy třeba, když jste talentovaný jako mladý, tak možná ten pel vystřílíte jako mladý a už nebudete schopen se přehrát třeba do těch středňáků a už vůbec ne do těch starších charakterních herců. Takže jsou případy, kdy někdo zářil jako mladý a skončil. Pak se stane, že někdo jako mladý vůbec nezáří, je nezajímavý, třeba ani typologicky neodpovídá tomu mladému klukovi a pak najednou se objeví v dospělosti a je z něj charismatický, skvělý herec. No a pak je někdo prostě od začátku je skvělej a je skvělej ještě potom dalších třeba 50 let a vy nechápete, jak je to možný. Jak jste říkal, že se vrátil z Japonska, tak jsem se chtěl zeptat, že jsi tam nechal operovat oči?
2: Dobře, ještě jedna věc, která se týká...
1: To je zbytečný útok. Nebudeš...
0: Dobře. Ne, to bylo v těch intencích toho, co tě napadá za blbosti, ty jo, že to prostě stejně jako tebe ve fotbale napadá něco udělat, prostě tak to, myslím si, že třeba Poborák, Rosa, že oni byli a ty, že jste byli fotbalisti, který tohle měl ten pan Brickner jako na to.
1: Pamatuju jeden příběh, když jsem byl v nároďáku, hráli jsme podle mě v severním Irsku, myslím, že to byl přátelák a já jsem šel na hřiště a pan Brickner mi říká, většinou ti ten trenér říká, co tam máš, jako proč tam jdeš a co bys měl udělat. A říká, hele, a udělej nějakou finálku.
0: Perfektně, jo? Dal ti prostor.
1: A říká, a vlastně ti neřekl, jak to máš udělat, ale věděl, že jsi toho schopnej a já jsem tam šel a vím, že jsem nahrál Méďovi a byla z toho šance, ale gol z toho nepad, ale vlastně proto mě tam poslal přesně a přesně odhad to, co já vlastně umím, jo? Což je vlastně největší síla toho trenéra.
0: To je úplně perfektní a tak je to o tom, že on tě žádný dovednosti naučit nemůže. Hmm. To buď to máš, anebo to nemáš. On jenom to, co by od tebe potřeboval, tak tam pošle zrovna tebe, protože chce, abys mu to tam poslal někomu a udělal šanci. No.
2: No tak v tomhle kontextu s těma očima to mě jenom připomnělo, že si pamatuju taky jednoho výrazného nizozemského hráče, který nosil vlastně možná v druhé polovině kariéry podobné brýle, jako máte vy. Edgar Davids, toho jste měl rád.
0: Jasně.
2: A není to podle Edgara Davidse.
0: Ale musím říct, že on byl taková žiletka. A to zrovna bylo v době, kdy jsme měli výborný fotbalisty, jak on tam lítal, motorová myš. Až mě byl nepříjemný tím.
1: Byl nepříjemný.
0: Byl nepříjemný.
1: Těma brýlema byl označený, ale byl výborný.
0: Byl výborný, on byl vlastně, nebyl velký, byl takovej podsaditej a byl rychlej štírek, prostě byl, ale stejně na mě takhle, ale třeba když jsme hráli ten zápas přátelák s Francií, když tam a hrál Zinedine za ně ještě a byli, oni byli světová špička absolutní, jak jsme vyhráli 2-0 tam.
2: Jak Rigera dával.
0: Jo, ale jak Rosa eliminoval toho Zinedina, to byl můj miláček Zinedine. A tenhle ten klouček, úžasný Tomáš, že mě připomněl teďka ten věc, jak tak jezdil kolem něj úplně stejně, akorát měl takovýhle nožičky, jo, ten byl takový sporej.
1: Prostě mu to zkazil.
0: Prostě mu zkazil a mě taky.
1: Ale jak to bylo? Nízko těžiště, no.
0: No, no, no. Ale chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě. A teďka je to prostě tak, že já už řadu let, jak jsem už zmiňoval tam, že třeba když jsem byl poprvé v tom Třinci a teď jsme jeli kolem té obrovské železárny, tak jsem říkal, to je jak z toho od Želeverna, to je neuvěřitelný div světa. Když jsme tam přijeli, tam byly ty baráky, jsem o tom mluvil, z té druhé pětiletky nebo první dvouletky byly úplně strašný a tam byl ten místní chlapek, říkám, a kde tady máte centrum? Řekl, tohle je centrum. No a pak se stalo, že Třinec se soustředil na hokej. A já najednou jsem si vždycky vzpomněl na ten Třinec, jak vypadá. Říkal jsem si, pro ty chlapy to musí být daleko důležitější než pro mě třeba. Když oni co tam mají, tě, v okolí nádherný, ale k tomu, abych si udělal hezky, tak se budu půl hodiny do kopce plazit. To radši to. A tak jsem začal fandit Třinci v hokeji, takhle jsem začal fandit Ostravě a Brnu ve fotbale, protože si říkám, jak to ty chlapy potřebují víc než my. Já jsem to říkal, tady jdeš prostě na Karlův most, jsi ohromenej, tady jdeš na Vyšehrad, jsi ohromenej, tady si sedneš do lodičky na Vltavě, jsi ohromenej, ale bejt z Brna nebo z Ostravy a to a třeba prohrát, tak by byl víc deprimovaný než tady v Praze.
1: A to si ještě představím.
2: A Brno je krásné město třeba.
0: Je.
2: Jako...
1: Ne, já jsem chtěl ještě takhle, k tomu Třinci, jo, vem si, že jedeš do teď, i kdyby do Prahy a prohraješ v Praze a jedeš zpátky do toho Třince, zase ta cesta je hrozná. Je strašný, prostě,
0: no. No. Ještě máš třeba zlou ženu. No.
1: Já ještě, já vlastně, že jsem se tě na to ptal, ty jsi měl spoustu různých kostýmů, ale většina z nich byla z tvojí skříně, co jsem pochopil.
0: No jasně. Myslíš v okresním přeboru?
1: Ano.
0: No jasně. Ty duklácky všechny byly moje, ty ještě mám, ale ty to znáš, ten materiál byl výborný,
1: jasně.
0: Ale on potom, když to vypereš, tak se smrskne a to, co ti bylo jako až dolů, tak je třeba pocať. Tak jsem to mnucoval dětem, oni to k tomu nemají už ten resentiment, který máme k té Dukle. No tak to mám. No a to, co mi dodali oni, to byly takový ty divoký trika, a když pak za mnou přišli, oni třeba, když to točí soukromá firma a řeknou, Ondro, kdyby jsi chtěl z těch šatů něco vzít, tak si klidně vyber, co chceš. No a když jsem se na ty věci podíval už, jako když jsem, už to bylo po skončení, tak to byly tak strašné věci, že jsem vlastně ani nevěděl, že jsem si ani skoro nevěděl, jestli si mám vůbec vzít aspoň jedno tričko od nich, no. No. A ty rukácky byly krásné.
2: Je pravda, že my teď s Pavlem jezdíme tenhle kalendářní rok s Antonínem Panenkou, připomínáme 50 let od Bělehradu a v jedné z těch scén, kdy tam kličkujete, když vaše ta filmová nebo seriálová žena věší prádlo, tam jmenujete ty legendy Bohemky, které vyhrály ten titul.
0: No, no, no.
2: Na pana Panenku jste pochopitelně zapomněl, pan protože ten tam nebyl v tom titulovém roce.
0: Protože on byl příliš velká hvězda, ale já jsem měl rád, koho jsem říkal, Tibor Mičinec, Prokeš, Láďa Hruška, Franta Jakubec. Jasně, já jsem totiž několikrát za tu starou gardu Bohemky hrál a já jsem je měl rád hrozně, měl jsem rád Zdenka Prokeše, toho Frantu Jakubce, Láďu Hrušku jsem měl hrozně hrát. Furt jsem si říkal, že kdyby Láďa, když byl mladý, protože on pak hrál někde Lopotně divizi za 12 000 nebo 15, kopali ho všichni, on měl už to koleno na Já jsem se tam měl podívat někde severní Čechy ještě a říkal jsem si, Láďo, ty seš teď tak dobrý fotbalista, to je škoda, že takový nebyl ve 20, to bys hrál v nějakým světovém klubu, ale jemu už bylo 40, zrakvenej a najednou jsem věděl, jaký měl přehled, jak byl, jak dozrál. A to mě je líto u těch sportovců, že někdy dojde jim to do pochopení toho sportu až v okamžiku, kdy už fyzicky jsou v
1: prdě. To nezvládneš, no.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Současná repre, samozřejmě spousta témat kolem toho, jenom vaše vnímání teď aktuálně toho, jak to je po 20 letech na mistrovství světa, možná někdo ani netušil, že se to ještě dočká ve svém životě.
0: No hrozný, že jsem často říkal, že to, že člověk třeba za ten život zažije třeba jenom 50 jar, si uvědomí, 50 let a to je strašně málo. No a pak si uvědomí, že třeba za celý život český národák třeba byl dvakrát na mistrovství světa, tak si říkáš, není to na jeden život málo. No.
2: Tak na váš život to zas vyšlo častěji, to jste měl štěstí,
0: no, mě, no,
2: já jsem měl jednou to mistrovství světa ve svém životě.
0: No možná naposled, jako moc se neradujte.
2: Teď je to druhý, já jsem se narodil ve 21, že 26 jsem stihnul ještě, no, ale jako neradujte, jste říkal, jako nevěříte tomu.
0: No, jako ten svět se tak proměňuje, jako a fotbalový taky, jako když si vemu, jak jsme byli zhejčkaný, jak vlastně ten český fotbal prostě, nebo československý, následně český, byl, jsme byli druzí jednu, jako druzí na světě ve fotbale, to je něco jako science fiction, to je něco jakoby, co normální člověk si neumí vůbec představit. A když jsme na to byli zvyklí, a teďko vlastně, když se objeví nějaký fotbalista, třeba, který je nadstandardní, výborný, no a on pak třeba hraje za národák, tak mu třeba ale chybí ty spoluhráči z toho elitního klubu, aby mu to namazali, jak potřebuje.
1: Tak je to, co říkal pan Hrušinský, no.
0: Přesně tak. Přesně
1: musíš
0: tak.
1: Musíš se naučit hrát s někým.
0: Musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde spr...
2: No. A musíte se naučit hrát dobře s hráči, kteří jsou hodně týmoví, třeba občas něco vyvedou, ale sportovní ten přínos tam je. Jak vy se na tohle koukáte? Teď samozřejmě nejzmiňovější jména Tomáš Chorý, David Douděra, především Tomáš Chorý. Má být v repre, nemá být, to je taková otázka posledních týdnů. My jsme se tady vlastně shodli na tom, že z národňáku jdou hlasy, ostatně Jan Rezek takhle zněl v pondělí v Teplicích na Desíce živě, že by se neměli obejít bez Tomáše Choryho.
1: Já dám Ondrovi vteřinu, já si prostě myslím, že by se to nemělo spojovat, že ty kluci mají velký srdce, to všichni víme, to, že udělali chybu, kdo ji neudělal a já si myslím, že je to otázka pro Míru Koupka, já si myslím, že je prostě vezme.
0: A já si ještě myslím, že ty chyby jsou tam opakovaně, jo, tam je nějaký povahový rys, že by tam asi měl nějaký mentální kouč zapracovat. Za prvý, protože když to udělá ve Slávii, tak my z toho máme radost, ale když to udělá v národňáku, tak budeme
2: To říká jako Ondřej Vetky, jako Spartan samozřejmě.
0: No jasně.
2: Posluchači Radiožurnálu Sport se rekrutují z řad sávistů, tak ti by asi takhle nemluvili.
1: Jo, tak to já si myslím, že musíme ty názory respektovat, jsme moderní společnost, myslím si, že je to logický a myslím si, že Choras už tohleto jako měl v Plzni tu nálepku, jo. Teďka s ní přešel do Slávie, fotbalově, bavili jsme se o tom, udělal měl nebo má obrovský podpis pod dvouma titulama Slávie, to je prostě bez debat a národňák je jiná soutěž, jiná skupina lidí a tam třeba ten mentální kouč bude, no.
0: Tak to je dobrý, že na to bude nic vás prachy a já ještě chci říct jenom jednu věc, jak jsem jako patriot a já vlastně fandím pražským klubům, já třeba zmínil jsem se Brno, Ostravu, jo. Pak jsou města, kterým bych to strašně přál, protože jsou sportovně, jako je třeba Liberec, Jablonec, jo. Hradec, Pardubice, to jsou všecko města, které to prožívají, Budějky, jo. Takže myslím na všechny, ale šílený je, že já třeba koukám na fotbal a hraje Slávie a já mám nervy už i kvůli Slávy. Říkám, když to je Slávy, a proč ještě se nervuju kvůli Slávy? No,
2: takže, já v lize mistru myslíte?
0: No, i v lize, prostě, no. Jsem úplně...
2: Co to může být za příznak?
0: No. Jako Pepa Mareš by mi třeba řekl, že jsem zešílel, nebo jsem zfetovaný, nebo že mi přeskočilo, no. Ale já prostě, jako víte co, já, když někdo dělá něco dobře, tak já navzdory tomu, že třeba to je proti tomu, co mám já rád, tak si řeknu, to je borec.
2: Tak samozřejmě my jsme rádi moc, že tady ty názory říkáte i u nás, že jste přišel na Radiožurnál Sport, bohužel se blížíme ke konci. Tak by mě tak nějak zajímalo, jako jste tady říkal o tom, že jste neměl vůbec žádné volno, jako čím teď žijete, jak to máte třeba, když si půjdete udělat nějaké kliky nebo zahrát fotbal?
0: Kliky háky. Tak kliky je to poslední, co bych si chtěl udělat. No, ale jste milej. No, to je spíš znouzecnost. A taky, když mám trému v tom divadle, tak ty kliky udělám s chutí, že aspoň dělám něco a nemyslím na nesmysly, jo. Takže to taky není jako, že bych se třásal na kliky, to je hnus. Dělal jste ne, kliky někdy?
2: No, moc rád nemám.
0: To je idiota, no, jasně. No, tak takhle. Takže spíš se těším, až to představení skončí, a po představení se nikdy nestalo, že bych ty kliky chtěl dělat. Vyplním, je to vata, která je aspoň nějakým způsobem smysluplná, a ještě se třeba během toho modlím, abych nemyslel na to, že dělám kliky a posílal do světa pozitivní energie.
2: No, tak to děkuji za inspiraci třeba, kdybych se do něj pustil. No a jinak léto, volno, mistrovství světa budete sledovat?
0: Budu, ale jakmile třeba naši hnedka vytečou, tak ztratím o to zájem a budu dělat, že to není. No a soustředím se třeba na týmy, jako vždycky jsem třeba fandil Holandsku, jo, že si člověk najde něco, ty nevnímá. Teď, jak jsme prohráli v hokeji s tím Slovinskem, tak jsem dělal, že to mistrovství světa není, jo, a prostě jsem přeskočil vždycky sport rychle a četl jsem si tam nějaký jiný rubriky, takže budu hrozně rád, když třeba to hnedka, ten fotbalový mistrovství světa, hned to nevytěsním.
2: No, my taky budeme rádi, budeme to vysílat. Pavel Horvá bude expertem, určitě, tradičně glosovat, a má tradiční desítku. Dobře, no tak s Ondřejem Vetkým se samozřejmě rádi potkáme. Pavel, když někdy dokážeš zase takového vzácného hosta pozvat.
1: Ne, to já děkuju moc ještě jednou.
0: Pavlí, vůbec neděkuju, bylo mi ctí s tebou, navíc ti to dlužím, mám tě rád, a napadlo mě, že když jsem přišel v den výročí, tak když zase něco máte.
2: Tak, no.
1: Zase někdy prostě.
2: Zase někdy.
1: Až tady budu já 5 let úplně konkrétně.
0: Až bude desítka, tak zas přijdu.
1: Dobře.
0: Zdravím strašně posluchače, odpusťte, že jsem do toho vnesl i trošku jako netradiční pohledy, ale jsou moje, a tak to aspoň víte, co jsem zač.
1: A my za ně moc děkujeme.
2: Ondřej Vetký byl hostem desítky, Pavel Horváta, mějte se hezky. Pavle, tobě děkuju a samozřejmě těším se zase brzy naslyšenou, myslím, že nejpozději v pondělí v ligové desítce.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Sportu zdar, naschle.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: U Bílého domu v noci na dnešek střílel mladý útočník, tajná služba ho zneškodnila. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a počasí čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Útočník, který u Bílého domu v noci na dnešek střílel na stanoviště tajné služby, podlehl v nemocnici zraněním. Podle stanice CNN by útočníkem mohl být 21-letý Nasir Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. O měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociálních sítích o sobě prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Donaldu Trumpovi. Soudy ho tehdy poslali na psychiatrické vyšetření a zakázali mu přibližovat se k Bílému domu. Víc k tomu řekneme krátce po 7:45. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola je jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Žáci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
4: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Radiožurnál.
3: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergrovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být i v ohrožení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se vodáci právě nachází, anebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje to spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
5: Za prvé upozornění na nebezpečné místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
3: Areál zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou hostí den pro jihočeské pěstounské rodiny. Návštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program anebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Náhradní pěstouni se tam podělí o své zkušenosti.
1: Sport.
6: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Národní tým má jistotu postupu do čtvrtfinále a poslední zápasy skupiny ho čekají v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou. Fotbalisté pražské Dukly prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava a sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. Duklu vede od února trenér Pavel Šustr, který si neúspěšný pokus o záchranu vyčítá.
7: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe. Protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
6: Baník se díky vítězství posouvá do baráže o udržení mezi elitou, čeká ho souboj s Táborskem. V baráži bude hrát taky Slovácko proti Artisu Brno. Klub z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1, Mladá Boleslav ta podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc přehrála Karvinou 4-0.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřený nájezd na D1 u Kroměříže a překážka na D1 u Lipníku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je po nehodě uzavřený nájezd od Kroměříže. Na kilometru 260 se nedá najet na dálnici ve směru na Ostravu. Osobní auto tam vyletlo do pole, ještě se tam vyšetřuje. Na D1 z Brna do Ostravy čekejte překážku u Lipníku nad Bečvou. Před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 295 stojí porouhané osobní auto. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za Podivínem. Na kilometru 44,5 na úrovni čerpací stanice se na vozovce pohybují lidé. A silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko je za Horním Němčí opět uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam záchranáři, provoz odklánějí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách čekejte většinou kolem 23. To byly zprávy.
9: Krásné nedělní ráno, je 7 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dnes začíná tenisové Roland Garros a do něj zasáhne hned šestice českých tenistů, a to tedy v tento den. Na pařížské Antuce se hned po polední představí také vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková, no ale do akce půjdou i nasazení Jakub Menčík a Marie Bousková. První kolo čeká také Sáru Bejlek, Terezu Valentovou a Tomáše Macháče. Program na kurtech v Paříži startuje už dopoledne, konkrétně v 11 hodin a přímo na místě má Radiožurnál Sport svého reportéra, takže vše podstatné uslyšíte právě na této stanici. Příjemný poslech.
10: Radiožurnál Sport
1: a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Nové mistrovství světa a to hned 4 zápasy. Dánsko vyzve Itálii, Velká Británie Lotyšsko, Finsko Rakousko a náš včerejší soupeř Slovensko vyzve ve 20 hodin a 20 minut Kanadu. No a my se ještě ke včerejšímu duelu vrátíme, protože čeští hokejisté mají na světovém šampionátu už jisté čtvrtfinále. V plné hale ve Friburgu vyhrál národní tým v místě nervózním utkání 3-2 nad Slovenskem.
1: My jsme to věděli, počítali jsme s tím, tak jsme na to byli jako tou hlavou připravení a musím říct, že i rozhodčí to zvládli, podle mě, jo, se to stalo po druhý, tak ho napomenuli, říkali, příště jde a fakt ho vyloučili.
2: Ještě aby se Roman Červenka stěžoval, když mu rozhodčí po konzultaci u videa uznali nakonec rozhodující gol, který dal Bruce Lee. Český kapitán ale mluvil o provokujícím Kristianu Pospíšilovi a o vyloučeních. Právě Pospíšila z nás klubové úrovně z Brna Jakub Flek.
3: A možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější, bylo vidět, že potom faulu, kdy tam šel ven jenom pospec a my jsme z toho dali gola, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
2: Češi měli sice 2 vyloučené, ale v obou případech šel ve stejnou chvíli i jeden ze Slováků. Jasněji je teď ve skupině ve Friburgu, tedy pro Čechy, kteří jsou v tabulce druzí a po večerní výhře Norů nad Švédy mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve stejné pozici mohli být Slováci, ale důležitý zápas o gol nezvládli. Pokračuje útočník Jiří Černoch.
4: Ohromně důležitá výhra. My jsme věděli, že oni zatím měli samý výhry. My jsme měli to jedno zaváhání a věděli jsme, že kdo uspěje, tak bude mít k tomu čtvrtfinále blíž. A hlavně jsme věděli, že to bude vyhrocený zápas před plnou halou, takže to, co jsme od toho očekávali, to fakt bylo a strašně cená výhra.
5: Pro nás dobrý, že jsme vždycky vedli, ale velký prostor k zlepšení.
2: Říká trenér Radim Rulík. Dnešní trénink zkrátil na půl hodinu. Dalším soupeřem Česka budou v pondělí Norové, na konci základní skupiny pak dost možná v přímém souboji o první místo Kanada. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

A teď jedna hokejová zpráva, protože hráči Caroliny udolali v play-off NHL doma Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš inkasoval třikrát 26 střel a zápas rozhodl v 64. minutě Nikolaj Ehlers svou druhou trefou v utkání. Obě branky Canadiens pak vstřelil Josh Anderson, takže to byl tedy pěkný zápas z pohledu hokejistů Caroliny. Teď ale buty a mám jednu ruku dlouhou. Příjemný poslech.

0: Velmi slavná píseň ve vysílání radiožurnálu Sport od Buty v 7 hodin a 20 minut. Teď ale se budeme věnovat jinému tématu, protože zatímco Češi slaví na hokejové mistrovství světa jistotu postupu do čtvrtfinále, včerejší soupeř národního týmu Slovensko ještě musí o účast ve vyřazovací části zabojovat. Ale velké emoce vyvolala rozhodující trefa zápasu. Kapitán Roman Červenka rozhodl bruslí. Stál zády k brance a puk tečoval právě nohou. Sudí ale gol uznali a Česko vyhrálo 3-2. Nejen sociální sítě, ale i slovenské sportovní weby se této situaci ve velkém věnují a tak se na to teď zaměříme s kolegou Krištofem Kousalem. Vítej.
1: Hezké ráno. Na titulní straně webu Sport.sk se objevují téměř jenom články o hokejovém světovém šampionátu. Výjimkou byl v noci příspěvek o zámořské NHL. Tam hrál Slovák Juraj Slavkovský za Montreal, který na ledě Caroliny prohrál 2-3 v prodloužení, ale zpátky k mistrovství světa a gólu Romana Červenky. Redaktoři píší o kontroverzní trefě, oslovují experty a citují i kouče reprezentace Slovenska Vladimíra Orsága. Ten zmiňoval, že si sice může myslet, co chce, ale pány jsou rozhodčí na ploše a s jejich verdikty nic neudělá.
0: Tak z české strany to bylo samozřejmě dobře. Branka bruslí, to je téma i na serveru Sportky.sk, který zmiňuje slova slovenského kapitána Marka Hrivíka. Tak co říkal?
1: Mluvil o tom, že je český kapitán šikovný hráč, dokazuje to celou kariéru a věděl přesně, jak to má udělat. Takže Hrivík v tom spatřil úmysl, nicméně dodal, že jako tým musí respektovat rozhodnutí sudích, že se s tím nedá nic dělat, o tom konec konců mluvil i trenér Orsák.
0: Další pohled na situaci najdeme i na webu deníku Sport, tak co se tam píše?
1: Nezmiňují se kontroverze či chybné uznání branky. Naopak, že pravidlově je gól uznán správně, potvrzuje to i člen komise rozhodčích Slovenského svazu ledního hokeje Peter Jonák. Ovšem, server popisuje to, že pozornému fanouškovi asi neunikla situace, která tomuhle gólu předcházela. Roman Červenka měl podle deníku Sport dát hokejku mezi nohy mladému Lukovi Radivojevičovi a ten byl tak faulován, upadl. Nicméně to sudí jako nedovolené nevyhodnotili nebo to přehlédli a následná trefa proto platila a zápas rozhodla.
0: Vlasy na včerejší souboj Česka se Slovenskem na hokejovém světovém šampionátu ve Švýcarsku hledal na slovenských webech kolega Krištof Kousal. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

českému šermu se v posledních letech daří a potvrzuje to i kordista Jakub Jurka, protože ten skončil třetí na světovém poháru v Bernu a zaznamenal druhý nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl 12-15. 26-letý Jurka třetím místem navázal na loňský premiérový úspěch ve světovém poháru, kdy získal stříbro v Marrakeši.

0: 7 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
1: Na brněnském výstavišti pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začíná v 9 dopoledne římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou Porozumění. Potom přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Zédra. Na Kypru jsou dnes parlamentní volby. Průzkumy předpokládají, že by výsledky mohly přinést oslabení tradičních stran a vzestup nových hnutí proti establishmentu. Volební místnosti se po celé zemi otevřou za půl hodiny. A na západě Čech rybáři vypustili do řek 10 000 malých úhořů. Za 1,5 milionu korun nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Sport. Kordista Jakub Jurka skončil třetí na světovém poháru v Bernu. V semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže, Egypťana Saida.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda u Bělotína a uzavřený nájezd od Kroměříže. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu u odbočky na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 311,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě už je policie, řeší se to v odstavném pruhu. Na dálnici D1 se stále nedá najet od Kroměříže ve směru na Ostravu. Na exitu 260 havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku a na místě se stále vyšetřuje. Použijte západní nájezd na dálnici na kilometru 250. A na D1 z Prahy do Brna se bude i dnes pracovat za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 silničáři opravují vozovku a průjezdný je pouze levý pruh, teď je provoz bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Máme před sebou další slunečný den, obloha bude jasná nebo skoro jasná. Během dne může sice slabě zapršet, ale jen ojediněle a nejvyšší teploty dnes budou opět letní. Naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten bude velmi mírný, severozápadní. Dnešek se tak pravděpodobně zařadí mezi další letošní tropické dny. Tím prvním byla sobota, kdy nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku a to 30,7 stupně. A slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami přinese taky zítřek. Zítra naměříme až 29 stupňů. Jen na severovýchodě republiky bude trochu chladněji, jen do 23. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Teď zpráva ze sportu, o kterém zas tak často ve vysílání radiožurnálu Sport nemluvíme, protože hokejbalisté Hostivaře vyhráli ve třetím finálovém utkání play-off extraligy v městském derby na hřišti Kert Parku Praha 8-3. Ovládli sérii 3-0 na zápasy a obhájili tak titul. Loni ukončili 7leté králování právě Kert Parku, kterému předloni při své premiérové účasti ve finále podlehli 2-3 na utkání. Kert Park královal nepřetržitě od roku 2017.

0: Je 7 hodin a 39 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a v tomto čase vám každý den přinášíme pravidelný sportovní přehled toho nejzásadnějšího, co se dělo ve světě sportu včera, v noci, no a co se také bude dít dnes. No každopádně začneme hokejem, protože čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Které výsledky jim dali jistotu, tak řekne na úvod přehled Adama Weidenthalera. Vítej.
1: Hezký den. Čechům výrazně pomohlo vítězství 3-2 nad Slovenskem a pojistku přidala výhra Noru 3-2 nad Švédy. Český útočník Jakub Flek popisoval, v jak náročných podmínkách se ve Friburgu hrálo.
2: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.
1: Národní tým ještě ve skupině čekají dva soupeři, v pondělí, tedy zítra, nastoupí proti Norům, o den později vyzve reprezentaci Kanady.
0: Ve skupině B ještě Dánové porazili Slovince 4-0, ve skupině A domácí Švýcaři porazili Maďary 9-0. Na postupovou příčku se prozatím dostali Němci po vítězství 6-2 nad Rakouskem a Lotyšsko zdolalo Spojené státy 4-2. Oba posledně jmenované týmy jsou mimo postupové příčky.
1: Hokejisté Caroliny porazili v playoff NHL doma Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1 na zápasy. Jakub Dobež inkasoval 3x ze 26 střel. Zápas rozhodl útočník z Dánska Nikolaj Ehlers svou druhou trofou v utkání.
0: Fotbalisté Dukly Praha sestupují z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. V klíčovém souboji s Baníkem Ostrava si dali domácí na Julisce 3 vlastní góly a prohráli 0-3. Po utkání posledního ligového kola obtížně hledal slova kapitán Dukly Marcel Čermák.
3: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí a je to strašně mrzí.
0: Baník díky výhře míří do baráže o záchranu. Hrát bude proti Táborsku. První duel je na programu v úterý. O den později bude na úvod baráže Artis Brno hostit Slovácko, které v posledním kole šance ligy prohrálo 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouci vítězstvím 4-0 nad Karvinou zajistila konečné 7. místo.
1: Dnes se dohraje taky nastavbová skupina o titul. Ve 14 hodin začnou utkání první Slávie se 3. Plzní, 2. Sparty se 4. Hradcem Králové a 5. Jablonce se 6. Libercem. Bodové rozdíly jsou už ale takové, že si pozice fotbalové týmy nevymění.
0: Ve fotbalové anglické lize se rozhodne o posledním sestupujícím. Ohrožený je West Ham s Tomášem Součkem, který na dálku zabojuje s Tottenhamem Antonína Kinského. West Ham ztrácí 2 body a má jasně horší skóre. Nemusela by mu tedy stačit ani výhra nad Leedsem, pokud Tottenham uhraje remízu s Evertonem. Hrát se bude i o několik míst v evropských pohárech.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Šestice českých tenistů dnes rozehraje Roland Garros. Jako první půjde na kurt po 11. hodině Marie Bousková, a to proti Italce Bronzetyové. Terezu Valentovou pak čeká Polka Linetová, vítězku pařížského Grand Slamu z roku 2021 Barboru Krejčíkovou zase Američanka Baptistová. V podvečer by pak Sára Bejlek měla vyzvat Američanku Stephensovou. V mužské dvouhře bude chtít Tomáš Macháč postoupit přes Belgičana Berchse a Jakuba Menšíka prověří Francouz Drogy. Na místě máme reportéra Davida Prouzu.
0: Házenkářky Slávie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Kynžvar 33-24 a sérii ovládly poměrem 2-1 na zápasy. Výhru Slávie podpořila svými zákroky brankářka Michaela Malá.
5: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala. Takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden a z přípravy před tím prvním zápasem. A prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílej, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama a vyšlo to, no.
1: Čínská oštěpařka Jen Si předvedla druhý nejdelší hod historie. Na domácím mítinku Diamantové ligy v Siamenu hodila 71,74 centimetrů. Den po 18. narozeninách se Si v atletických tabulkách zařadila hned za dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou. Bývalá česká reprezentantka drží maximum od roku 2008, tehdy hodila ve Stuttgartu o 54 centimetrů metrů o štěp dál. V ohrožení byl na stejném mítinku i světový rekord na 100 metrů překážek. Američanka Masai Raslova se mu časem 12,14 sekundy přiblížila na 2/100.
0: A teď cyklistika. Jonas Vingegaard ovládl horskou 14. etapu cyklistického Gira d'Italia. Dánský závodník se po třetím triumfu v letošním ročníku dostal do čela pořadí. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel do střediska Pila 9. a po nejlepším výsledku na aktuálním Giru se posunul na celkovou 16. příčku.
1: A ještě jednou cyklistika. Matěje van der Poel nebude dnes v Novém Městě na Moravě závodit na světovém poháru horských kol. Nizozemský univerzál dal podle serveru mountainbikes.cz přednost v přípravě na Tour de France. Na Vysočině máme reportéra, se kterým se taky několikrát během dnešního vysílání spojíme.
0: Pilot Formule 1 George Russell z Mercedesu vyhrál po startu z prvního místa sprint ve Velké ceně Kanady. Jeho týmový kolega a lídr seriálu Kimi Antonelli dojel třetí. Před 19-letého Itala se ve zkráceném závodu dostal úřadující šampion Lando Norris z McLarenu.
1: Dan Leon Madsen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky. Do čela seriálu Mistrovství světa se dostal v Praze třetí Polák Bartoš Zmarzlik. Pro oba české závodníky skončil závod na markétě po základních jízdách a lepší z domácí dvojice byl Jan Kvěch. Ten obsadil 14. místo a mrzela ho hlavně pokažená úvodní jízda.
6: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku samozřejmě. Potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
1: A golfistka Sára Kousková skončila šestá na turnaji Ladies European Tour v Rabatu. Připsala si tak nejlepší výsledek v sezóně, když vyhrála Kanaďanka Huangová.
0: Sportovní přehled a Adam Weidenthaler, děkujeme.
1: Pěkný den.

0: 7 hodin a 48 minut a na Radiožurnálu Sport. Tady máme další díl k velkému výročí. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na mistrovství Evropy. A tak si tu dobu v 50 příbězích postupně připomínáme. Jdeme den po dni až k finálovému zápasu v Bělehradě. V kalendáři a rozhlasovém archivu se teď tak posouváme do 24. května roku 1976.
1: Sovětské družstvo a Hans-Joachim Hartnick z Německé demokratické republiky zvítězili v závodě míru Praha-Berlín-Varšava. V další části rozhlasových novin uslyšíte rozhovor s delegátem 15. sjezdu komunistické strany Československa Jaroslavem Čurdou.
2: Ano, jedna velká akce té doby 24. května končí, ale nejenom závodem míru je živ sportovní fanoušek v roce 1976. Československé hokejisty zlaté na mistrovství světa čeká ještě kanadský pohár a ve stejné zemi v Kanadě, v Montrealu, budou také letní olympijské hry. A teď ještě k tomu novinka stará jenom dva dny. Fotbalisté Československa si ve čtvrtfinálových zápasech se Sovětským svazem zajistili postup na závěrečný turnaj mistrovství Evropy pro nejlepší čtyři týmy od 16. do 20. června v Záhřebu a Bělehradě. Stejně jako západní Německo, pořadatelská země Jugoslávie a soupeř Čechoslováků Nizozemsko.

0: semifinále nám sluší, hlásí titulek na úvodní straně československého sportu. Noviny u nás jsou 24. května plné reportáží, analýza fotografií z odvetného zápasu v Kyjevě a hledá se také vhodný termín pro závěrečné soustředění. Večerní Praha nabízí hodnocení trenéra Václava Ježka, který hned po příletu navštívil přátelské utkání pražské Dukly s reprezentací Ghany na Julisce. Vojáci zvítězili 3-0, ale zranil se jim Gajdušek. Nehoda Viktor nakonec po příletu ze Sovětského svazu dostali volno. Václav Ježek šel tedy hned z jednoho fotbalu na další a je dost pravděpodobné, že už tou dobou myslel na soupeře, který byl dopředu daný pavoukem. Československo narazí v semifinále mistrovství Evropy na Nizozemsko, kde právě Václav Ježek jako kouč Hágu 3 roky působil.
1: To byla veliká výhoda, poněvadž já jsem se z Holandska vrátil v roce 1972 po 3 letech. A toto se hrálo v roce 76 sice, ale já jsem holandský fotbal stále sledoval. Naučil jsem se řeč, tedy flamštinu nebo holandštinu.
0: Takže si Václav Ježek mohl listovat i v nizozemských novinách.
1: Dostával jsem každý týden Football International, speciální fotbalový týdeník, takže jsem byl na výši do všech detailů. Prostě znal jsem jednak i mentalitu hráčů ze své praxe, ale i to, co je mimo hřiště, tak to jsem se často dočetl. Prostě do všech detailů jsem je znal a to mi pomohlo strašně připravit naše mužstvo po té stránce psychické.
0: Vyprávěl Václav Ježek, když ve vysílání Československého rozhlasu hodnotil cestu k evropskému zlatu. Do finálového zápasu v Bělehradě zbývá 27 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Jo, ještě beton.
1: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
2: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Rusko v noci raketami a drony masivně udeřilo na Kyjev. Na preventivní mamografické vyšetření budou moct ženy od července i bez žádanky od lékaře. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a jsou ve čtvrtfinále. Nehodu vyšetřují na dálnici D1 na kilometru 311 ve směru do Ostravy. A čekáme nejprve slunečno, postupně přibývání oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko provedlo další velký kombinovaný vzdušný útok na Kyjev. Úřady informují o 4 mrtvých. Kvůli masivním ruským náletům startovalo preventivně i polské letectvo. Zasahovat ale nemuselo.
5: Výbuchy se v Kyjevě ozývaly celou noc. Rusko odpálilo na Ukrajinu a Kyjev asi 50 raket, včetně balistických, a vyslalo téměř 700 nepilotovaných letounů různých typů. V Kyjevě zasáhli obchodní centrum Kvadrat a úplně ho zničili. Dále obytný dům, tržnici a stanice metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Poškozeno bylo také muzeum Černobylu a hlavní pošta, uvedly městské úřady. Celkem bylo přímo nebo úlomky zasaženo asi 40 budov. Oznámil šéf vojenské zprávy Kyjeva Timur Tkačenko. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
4: Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sabolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Dovoz ukrajinského zboží zakázala i předchozí maďarská vláda. Zakotvila ho ale ve výjimečném stavu země, který nová vláda zrušila. Česko má za sebou první tropický den letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku včera překonala hranici 30 stupňů Celsia, naměřili tam 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech včera padly teplotní rekordy. Loni meteorologové zaznamenali tropický den dřív, 3. května, předloni už 7. dubna. Od července se budou moct ženy nad 45 let na preventivní mamograf hlásit i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. K objednání na screeningové vyšetření rakoviny prsu už nebudou potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Problém byl třeba omezená platnost žádanky, říká mluvčí VZP Viktor Jeplývová.
6: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
4: Preventivní prohlídky by ale ženy podle Svazu zdravotních pojišťoven zanedbávat neměly. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. V hlavní roli se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58-letý Mungia se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
7: It is Christian Mungius Fjord.
8: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a jsou ve čtvrtfinále. Rozhodující branku dal ve Friburgu kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic se zapojil taky útočník národního týmu Jaroslav Chmelař.
9: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
3: V základní skupině jsou Češi druzí a před sebou mají ještě dva zápasy. V pondělí proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Postup do čtvrtfinále dala Čechům definitivně výhra Norů 3-2 nad Švédy a už předtím Dánové porazili Slovince 4-0. A výsledky druhé skupiny: Lotyšsko, Spojené státy americké 4-2, Rakousko, Německo 2-6 a Švýcarsko, Maďarsko 9-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Bělotína a zvěř u Jihlavy. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na 311. kilometru vyšetřují nehodu. Srazilo se osobní auto a kamion. Blokovaný je pouze odstavný pruh. Na D1 byl u Kroměříže směrem do Ostravy uzavřený nájezd na dálnici na 260. kilometru. Po dřívější nehodě se tam už podařilo obnovit provoz. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov opatrně mezi kilometry 108 a 110 se pohybují dvě srnky v blízkosti dálnice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za uzavřeným sjezdem na úvaly. Mezi 10. a 11. kilometrem stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu. O kus dál ještě dejte pozor za sjezdem na Bříství. Na 22. a 5. kilometru jde po krajnici chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Ráno bude dál slunečné, postupně přes den pak začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a taky severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
11: Pěkné nedělní ráno, je 8 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a začneme zase trošku netradičně, protože marocký král Mohamed VI. Udělil milost fotbalovým fanouškům Senegalu, kteří byli v zemi odsouzeni do vězení za výtržnosti po lednovém finále mistrovství Afriky s domácí reprezentací v Rabatu. O amnestii z humanitárních důvodů s ohledem na nadcházející muslimský svátek Id al-Adha informoval královský dvůr. Marocké úřady obvinili příznivce Senegalu z chuligánství během finále Afrického poháru národů, ve kterém 18. ledna Senegal porazil 1-0 po prodloužení domácí tým. Odsouzeno bylo 19 fanoušků k trestům od 3 do 12 měsíců vězení.
12: Radiožurnál Sport
0: a Markéta Salajs-Vozilová.
11: My se ale v této půlhodině budeme hodně věnovat tenisovému Roland Garros, které začíná právě dnes, no a už po písnice se spojíme s naším reportérem, který je přímo na místě. Teď Michal Hrůza.

Michal Hrůza a zakázané uvolnění ve vysílání radiožurnálu Sport v 8 hodin a 10 minut. No ale my se teď ve vysílání radiožurnálu Sport tak trochu přesuneme do Francie, konkrétně do Paříže, protože právě dnes začíná tenisové Roland Garros.

0: Mně bude také záležet na tom, jak se budou vyvíjet ty ostatní duely. Těch zápasů je opravdu dost a dost. Na úvod Roland Garros nastoupí Marie Bousková, Tereza Valentová, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková, Jakub Menšík a také Sára Bejlek. No a kdybychom se na to podívali okem pořadatelů, tak ten nejzajímavější zápas by asi byl Barbory Krejčíkové s Američankou Baptistovou, protože ten se bude hrát na druhém největším dvorci v areálu, na kurtu Susan Lenglenové. Je to logické, Barbora Krejčíková je někdejší vítězka Roland Garros, takže je umístěna na ty větší kurty, tak to platilo vždy. No a pokud je o formu, tak určitě jsem velmi zvědavý na to, jak se Tomáš Macháč popasuje se svým soupeřem z Belgie, Zizou Bergsem, protože Tomáš Macháč vstoupil skvěle do této sezóny, vyhrál turnaj v Austrálii, ale následně se zranil, neměl tak úplně dobrý průběh těch dalších měsíců a teď by tedy očekával nebo těší se určitě na nějaký větší antukový restart. Takže u Tomáše Macháče jsem velmi zvědavý na to, jak se mu bude dařit. No a největší formu z mužských hráčů v tuhle chvíli by měl mít asi Jakub Menšík. Mohlo by mu nahrávat i teplé počasí, balony by mohly létat rychle, ale hraje proti Francouzi Drugetovi a už to zažil několikrát hrát proti Francouzi jakékoliv úrovně, jakékoliv umístění na žebříčku, to prostě není jednoduché.
1: Ty už si to trošku naťukl, protože i v Česku začínají panovat poměrně letní teploty, tak jak je to v Paříži? Protože když jsem se dívala na předpověď počasí, tak má být opravdu velké horko, tak ale jaká je tady realita?
0: Já jsem se, Markéto, díval na aktuální předpověď a ta teplota by neměla klesnout pod 30 přes den příštích asi 8 nebo 9 dní, maximálně s výjimkou, že se to jednou dostane na 29, ale pořád to je prostě hodně vysoké. V Paříži je to znát, člověk to pocítí v momentě, kdy vystoupí z letadla, pocítí to, když vstoupí třeba do autobusu, kde permanentně vlastně připomínají cestujícím, aby hodně pili, aby se vyhýbali přímému kontaktu se sluncem. A v areálu, co jsem měl možnost sledovat, tak je třeba posílená distribuce vody, je tady více těch stanic, kde se člověk může natankovat vodu a takových těch rozprašovačů, kde opravdu se dělají velké fronty, které mají možnost trochu osvěžit návštěvníky, protože jedna věc je ve velkém teple hrát tenis, to příjemné není, ale přeci jenom jste v pohybu, druhá věc je sedět na tribuně a přímo nechat slunce svítit na vaši hlavu. Takže myslím si, že to bude nepříjemné pro obě strany a netěším nebo úplně nezávidím tenistům ani návštěvníkům.
1: Ještě mě zaujala jedna věc, co jsi říkal v předcházející odpovědi, že balonky ve vedru by měly létat trochu rychleji, tak jak moc to vlastně ovlivňuje hru?
0: Docela dost. V Paříži v kvalifikaci vlastně první dvě kola bylo pod mrakem, občas i pršelo, ty balony létaly pomaleji a v momentě, kdy se váš tenis zakládá na agresivní hře, tak ztrácíte, protože prostě ten míč nemá, nebo nemáte možnost ten míč poslat tak rychle, on neodskakuje tak rychle, je těžší pochopitelně a to nahrává tenistům obranářům, doplatila na to třeba Karolína Plíšková, která musela bohužel do kvalifikace a nedostala se vůbec do hlavní části. Teď v tom teple ten kurt bude suchý, balon by měl lítat více, takže třeba takový Jakub Menšík v momentě, kdy bude chodit servis, jak se říká, tak by s Francouzem Drugetem neměl mít takový problém, ale samozřejmě druhý faktor je to francouzské publikum, které umí být hlasité a velmi nepříjemné, pokud hrajete právě proti domácímu tenistovi. Takže v momentě, kdy je sucho, svítí sluníčko, ten balon je takový čistší, tolik se neopracovává, tolik se necuchá, lidově řečeno, a létá prostě rychleji, takže tenisté ranaři, kam patří řada českých reprezentantů a reprezentantek, tak by mohli mít mírnou výhodu. Věřme, že to tak bude.
1: Říká náš tenisový reportér David Prouza, který je aktuálně na tenisovém Grand Slamu na Roland Garros v Paříži. A kolik lidí je vlastně v areálu na první kolo?
0: No, pokud budeme vycházet z toho, kolik lidí dorazilo na takzvaný Media Day nebo fanouškovský den, který byl včera v areálu Rolanda Garrosa, tak si myslím, že to číslo bude opravdu vysoké, protože včera se nedělo vůbec nic, vlastně se ani nedohrávala kvalifikace a přesto na centrálním dvorci bylo v jednu chvíli asi 20 000 fanoušků a celkově ten předzápasový nebo předturnajový program navštívilo víc než 100 000 fanoušků. Takže v Paříži se těší na Roland Garros, rok co rok je to vlastně podobné. a myslím si, že ta atmosféra bude velice, velice dobrá. Už včera mi vlastně dalo docela problém vůbec dojít do tiskového centra okolo kurtu Filipa Šátriera, protože jsem měl velký batoh na zádech a narážel jsem do lidí jako takový ten pinballový míček v té mašině. Takže uvidíme, ale samozřejmě

0: Očekává se velká návštěva.
1: A kdo je vlastně největším favoritem letošního ročníku?
0: To je samozřejmě výborná otázka. Mezi muži asi bez debat můžeme říct si jedno jméno. Jannik Sinner, cokoliv jiného by bylo překvapení. Pokud bychom tvrdili, že někdo jiný je favoritem Roland Garros, tak by to bylo bláhové. Každopádně může určitě někdo překvapit. Já jsem sám zvědavý třeba na Němce Alexandra Zvereva, který půjde ze spoda, nahradí vlastně druhého nasazeného Carlose Alcaraze, který se kvůli zranění odhlásil jak z Roland Garros, tak také z blížícího se Wimbledonu. A u něj se stále čeká. On je ten čekatel, který nemá Grand Slamový titul a který by ho rád získal, byť samozřejmě proti Sinnerovi to bude mít hodně složité. No a pokud jde o ten ženský žebříček, tak tam upřímně nechci tvrdit, že to je otevřenější, ale to překvapení se tam může stát snadněji s ohledem na to, že tam také startuje řada českých tenistek, tak jen dobře, ale samozřejmě Arina Sabalenková je nasazená jednička, byla tady loni ve finále. Kdo by mohl jít také daleko, nebo kdo určitě půjde daleko, tak je druhá nasazená Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která má skvělou formu, možná nejlepší ze všech hráček aktuálně, takže ze zhora i ze spoda by to mělo jít prostě podle očekávání, jednička s dvojkou by mohly jít daleko, ale doufejme, že do toho nějakým způsobem hodí vedle i české tenistky, v čele třeba s Karolínou Muchovou, která je v tuhle chvíli asi českou jedničkou, jak výkonnostně, tak žebříčkově.
1: Ještě mě napadá jedna otázka v souvislosti s Roland Garros, protože se hodně mluví i o tom, že tenisté by chtěli navýšit odměny, tak nějakým způsobem rezonuje to aktuálně ještě z tvého pohledu v Paříži?
0: Rezonuje to určitě, je to častá otázka na všech předturnajových tiskovkách a mluvilo se o bojkotu, ten nakonec nebude, ale svým způsobem bude probíhat takovou mírnou verzí. Tenista a tenistky budou vlastně limitovat svůj čas na rozhovory. Mají to mít skrouhnuté na minimálně 15 minut, nebo maximálně 15 minut, může to být možná i méně, ale tak já tak nějak pořád doufám, že pokud jde o rozhovory a reakce českých reprezentantů, tak to prostě stihneme a že servis Radiožurnálu Sport bude kompletní.
1: A my v to samozřejmě také doufáme a teď tedy ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvil David Prouza. Moc děkujeme a zatím naslyšenou.
0: Hezké ráno.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. Děkuji.

0: Teď ještě jedno ohlédnutí za včerejším fotbalovým zápasem o udržení ve fotbalové šancelize, protože Pražská Dukla a Ostravský Baník bojovali právě v posledním kole fotbalové šanceligy o možnost záchrany v nejvyšší domácí soutěži. Naději si díky výhře 3-0 zajistil Slezský klub, který čeká baráž. Hrálo se na Julišce, kde se ale jako doma mohli cítit spíše hosté.
1: Fanoušci Ostravského Baníku, je jich tady spousta, nedá se to ani spočítat, protože ten sektor to není hranice, kam se fanoušci Baníku Ostrava dostali.
2: Když jsem viděl ty proudy fanoušků baníkovských a potom jsme přijeli už tady, tak opravdu to na mě dýchlo a musím říct, že ta nervozita byla větší.
3: Přiznává trenér Baníku Ostrava Josef Dvorník nervozitu před zápasem umocněnou v uvozovkách invazí chacharů, tedy fanoušků Baníku na Julisku, a také to, že ještě nezažil, aby si dal na takové úrovni soupeř 3 vlastní góly v soutěžním zápase. Někteří fanoušci Ostravského klubu na toto konto žertují. Vlastní gól nejlepší hráč Baníku, píše Denis Vogt na sociální síti X. V součtu s minulým ligovým zápasem proti Zlínu jsou to 4 z posledních 5 gólů Ostravského Baníku, které si dal soupeř nechtěně sám.
4: Trefil před sebou prvního stojícího obránce, od něj se balón odrazil za záda.
2: Radost neskazíte, padají takový góly v Lize mistrů, ve finále rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže vůbec tohle, dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit, a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak je mi to v podstatě jedno.
3: Oddechl si trenér Josef Dvorník, který převzal Baník s tím, aby ho zachránil v nejvyšší domácí soutěži, a teď ho tedy bude připravovat na barážový souboj s Táborskem. Zatímco poraženou Duklu čeká minimálně jedna sezona v druhé nejvyšší soutěži.
5: Dát si 3 vlastní góly, to je velký kopec smůly, který jsem určitě nikdy nezažil.
3: Trenér Pavel Šustr.
5: Ve mně teďka převládá velký smutek a samozřejmě zklamání z toho, že jsme ten cíl, který jsme měli a který jsme si dali, že jsme to nezvládli, a to především kvůli Dukle samotné, týmu, klubu, pak samozřejmě i kvůli mě samotnému, protože to moje první český ligový angažmá bohužel skončilo takhle, takže tohle to mě samozřejmě opravdu strašně mrzí a jsem z toho smutnej. Na druhou stranu rovnou říkám, že dostat KO, to jako není složitý, a zvednout se z něho je daleko složitější, a já už teďka tady tohleto tiskovkou už zase pohybuju směrem nahoru.
1: Pražská Dukla opustí nejvyšší domácí soutěž v den, kdy tady byli vyznamenáni hráči, kteří se postarali o velký úspěch před 40 lety, kdy Pražská Dukla se probila do semifinále tehdejšího poháru vítězů poháru, pak ztroskotala na tehdy famozním Dynamu Kyjev, což byla v podstatě reprezentace Sovětského svazu v té době. Tak v ten samý den tohoto vyznamenání tak přijde pád klubu z pražské Julisky minimálně na jeden ligový ročník.
3: Z pražské Julisky Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
1: Prezident Petr Pavel dnes přijme bavorského premiéra Markuse Södera. Jednat by spolu měli mimo jiné o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Södera kromě toho dnes taky čeká vystoupení na hlavním shromáždění sjezdu sudeckých Němců v Brně. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, která se chystala napadnout přívržence prezidenta. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl jinak klidný. Kunovicemi na Uherskohradišťku dnes projede Jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s 28 jezdci a králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem v 11 dopoledne. Součástí programu bude i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku. Sport. Šestice českých tenistů dnes rozehraje Roland Garros. Jako první půjde na kurt po 11. hodině Marie Bousková proti Italce Bronzetyové. V ženské dvouhře se pak představí ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. První kolo čeká i Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V Paříži mám reportéra, který bude po celý Grand Slam připravovat přímé přenosy i ohlasy českých tenistů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda u Bělotína. Na D1 z Prahy do Brna zas jezdem na Vlašim. Dejte velký pozor. Na 52. a 0,5 kilometru stojí v klesání a v pravotočivé zatáčce kamion.
4: Tam vyměňuje řidič kolo do vozovky a je to takový hodně nepřehledný, nemá tam výstražný trojúhelník.
3: Řidič je teď zády do vozovky bez vesty, není moc vidět, je to v pravotočivé zatáčce, ještě jednou velký pozor, 52. kilometr směr Brno. Na D1 z Prahy, z Brna do Ostravy, za sjezdem na Bělodín, na kilometru 311 pokračuje vyšetřování nehody, v odstavném pruhu stojí kamion a osobní auto. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy, za sjezdem na Doksany, jede podle policie cyklista, teď je v okolí 34. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Vstáváte do teplého a slunečného rána. Teploty už mnohde přesahují i 15 stupňů. K takovým místům teď patří třeba Praha, Příbram, Hradec Králové, ale taky Olomouc. Na východě Moravy je chladněji, Zlín nebo Vsetín. Tam je aktuálně 11 stupňů a pro změnu Přerov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem. Tam teploměr ukazuje 14 stupňů. A jak bude přes den? Opět teplo. Většinou od 28 do 30 stupňů a čeká nás slunečný den. Jen přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky. A nadprůměrné teploty budou dnes i na horách. V 1000 metrech většinou teploměr ukáže kolem 23 stupňů. Ostatně i na horách už jsou teď teploty vyšší, než je to obvyklé pro tuto dobu. Třeba na Klínovci v Krušných horách je teď 15 stupňů, stejně jako na Milešovce. A naše nejvyšší hora Sněžka, ta hlásí 11. Slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami pak přinese i zítřek. Zítra naměříme až 29, jen na severovýchodě republiky bude trochu chladněji do 23. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Nové Město na Moravě aktuálně teď žije cyklistikou, protože v těchto dnech zde probíhá světový pohár horských kol. No a právě dnes tyto závody vyvrcholí závody elitních kategorií. Na startu druhého dílu seriálu Mezi muži bude i britský olympijský vítěz Tom Pidcock, který se vrátí po triumfálním předloňském vystoupení, kdy cross country na technické trati ve Vysočina aréně ovládl po čtvrté za sebou. Před rokem na startu chyběl dokonce kvůli účasti na Giro d'Italia. No a české jedničce Ondřej Cinkovi zatím letošní úvodní závod světového poháru úplně nevyšel, protože na rozbahněné trati v Pyeongchangu dojel před 3 týdny s velkou ztrátou jako 42. To Adéla Holubová byla v Koreji 38. a poslední triumfátoři v tomto díle světového poháru v Koreji byli Švýcaři Zina Frajova a Dario Lillo. Ještě doplním, že v juniorské kategorii bude novoměstské prvenství z loňského roku od 10 hodin dopoledne obhajovat Barbora Bukovská. Start žen je naplánován na pravé poledne a muži do závodu vyrazí v 15 hodin.

0: se díky radiožurnálu Sport vydáme do světa motosportu, protože závod mistrovství světa na ploché dráze na pražské Markétě vyhrál Dan Leon Madsen. Češi se do vyřazovacích bojů nedostali a i když Jan Kvěch ještě před poslední jízdou základní části mohl pomýšlet na postup do elitní desítky. Klíčový moment závodu ale podle něj přišel hned v úvodní rozjížďce.
1: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední. Jo, stává se to často, je to technika, prostě ta se neovlivní, no, já říkám, nevím, co se stalo, ale naštěstí jsme na tohle připravení, takže máme vždycky připravený 2-3 motorky a po první jízdě bohužel. No, kdyby to bylo s nebodovaným pozice, tak to ani tak nemrzí, ale škoda, říkám, z druhého místa jsem se propadal až na poslední.
2: Přesto vypadalo to, že se dalo bojovat s absolutní světovou špičkou vlastně i před tou poslední pátou jízdou, to ještě bylo otevřené směrem k té elitní desítce.
1: Jo, věděl jsem, že musím vyhrát, že když dojedu prostě na 2 body, tak už tam šance není, takže zkoušel jsem a bohužel jednu chybičku jsem ještě udělal, takže jsem se propadl, udělal jsem 1 bod, ale říkám, to už nic neměnilo, prostě jsem věděl, že buď musím vyhrát, a nebo to je stejně ztracený.
2: Dřív jsem slyšel o téhle dráze, že je to hodně o startu, ale tady byla spousta předjížděcích manévrů, tak čím to?
1: Je to pokaždý jiný, je to, záleží od počasí, ta dráha se mění, záleží, jak se připravuje dráha, protože na téhle dráze, když jedeme tady v Čechách, tak to připravují lidi zase tady z Česka, když je Grand Prix, jak to připravují zase jiní lidi, takže podle té přípravy dráhy se zase mění ty stopy na dráze.
2: Vy jste teď v roli náhradníka pro světový šampionát, jak blízko nebo daleko je to třeba pro příští sezonu, že byste zase byl stálým jezdcem?
1: Každý rok mám šanci startovat v kvalifikacích do mistrovství světa, do mistrovství Evropy, nebo pokud není člověk stálým účastníkem v Grand Prix, tak má tu možnost startovat ve obou kvalifikacích. Zrovna v pondělí tak jedu kvalifikaci do mistrovství světa, takže z té kvalifikace postupuje prvních 5 závodníků do challenge a z té challenge potom postupují první 4, tuším, takže šance je furt.
3: To říká 14. z letošní Grand Prix na Markétě Jan Kvěch, který by se opět rád vrátil do role stálého jezdce mistrovství světa. To se z českých plochodrážníků povedlo za posledních 17 let pouze jemu. Z pražského Břevnova Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Rok se doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport 13 minut před 9 hodinou. Teď něco z boxu, protože Oleksandr Usyk s obtížemi obhájil boxerský titul mistra světa organizace WBC v těžké váze. Duel s Rickem Verhovenem ukončil v předposledním kole.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Dukly Praha budou hrát v příští sezóně druhou nejvyšší soutěž. Ze šance ligy spadly po porážce 0-3 s Baníkem Ostrava, který bude mít šanci na záchranu v baráži. Podrobněji si o tom teď popovídáme s pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem. Pavle, opět vítej.
1: Dobrý den.
0: Zaplněná Juliska sledovala tři vlastní branky domácí Dukly. Ty si to předpokládám sledoval taky, tak co jsi na to tu chvíli vlastně říkal?
1: No řeknu to krátce, že to je neskutečný, že to prostě je taková smůla, že to fakt není normální.
0: Takže na základě toho, co jsi teď říkal, tak byla to spíše smůla, nebo si to Dukla svým způsobem zasloužila?
1: No tak já bych řekl, že nezasloužila, ale prostě fotbal takovýhle je, no. Některé ty situace byly opravdu smolný, ten první gol, vlastně ten center směřoval nikam, bych řekl, ale skončí to v bráně a pak už samozřejmě ten tlak a průběh toho zápasu, prostě to takhle se stalo a pro Duklu opravdu to byla velká smůla.
0: Trenér Baníku Josef Dvorník reagoval na výhru třemi vlastními góly soupeře větou, budu citovat, je to úplně jedno, tím mi radost neskazíte, konec citace, tak jak důležitý triumf to je pro Baník?
1: No tak zatím velmi rozhodující, samozřejmě jednalo se o přímý sestup, takže rozhodující, ale Baník ještě čeká baráž, nemají vyhráno, ale dostali se úplně z toho nejhoršího.
0: Baník táhli k vítězství i fanoušci, kteří přijeli z Ostravy ve velkém počtu, mezi nimi byla mimo jiné i legenda Baníku Milan Baroš, tak zaznamenal si to?
1: Jo, byl tam i Nemanja Kuzmanovič, byl tam i Venca Svěrkoš, myslím si, že je vidět, že Baník prostě má to srdce veliký a samozřejmě pro tyhle kluky je to srdeční záležitost a bylo skvělý tyhle lidi tam vidět.
0: Když teď půjdeme tedy k tomu, co se bude dít dnes, tak máme na programu hned tři zápasy skupiny o titul. Jablonec vyzve Liberec, Slavia Plzeň a Sparta Hradec Králové. Pořadí se měnit nemůže, tam už je všechno jasné, tak jaké to bude pro Slavii zvedat trofej v prázdném Edenu?
1: No tak já si myslím, že už jsme slyšeli to, co bude následovat. Myslím si, že to úplně před tím prázdným Edenem nebude ono, ale pak se asi něco semele a ty fanoušci tam budou, že si to s těma fanouškama užijou, že je to zasloužený, že samozřejmě ta situace není jako příjemná, ale bude to potom jiný a bude to zasloužený pro Slávy.
0: V nominaci na přípravu před světovým šampionátem je 10 hráčů Slávy, několik dalších pak z ostatních týmů, tak budou tito fotbalisté myslet na to, řekněme, aby se nezranili?
1: No, tak jestli nastoupí, tak určitě. Já si myslím, že většina z nich ani nenastoupí, nebo opravdu, přesně jak si to říkala, budou to mít v hlavě a budou dávat pozor, aby se jim nic nestalo.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Moc děkujeme opět za tvůj čas a přejeme pěkný zbytek víkendu.
1: Děkuju, hezký den.
0: A my si ještě se vstupu pražské Dukly do druhé nejvyšší české fotbalové soutěže budeme věnovat a to hned s jejím bývalým trenérem Petrem Radou a to těsně po 11:30. Tak si to určitě nenechte ujít, teď ale Bon Jovi.

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné, zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju, a ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10, ale jste to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Ano, věřme, že roky budou Radiožurnálu Sport přibývat a budou také přibývat další a další sportovní akce, kterých je opravdu dostatek na této stanici. No ale to nic nemění na tom, že se teď blíží 9. hodina a s ní se také blíží další aktuální zprávy.
9: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
10: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila střelce, muž po převozu do nemocnice zemřel. Dnes je Evropský den chráněných území, speciální program připravili i české národní parky. Hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. Nastojící kamion pozor na D1 na 52. a půl kilometru směrem do Brna. A čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk je zraněný a je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
11: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Francie se rozhodla zakázat izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup na francouzské území, informoval o tom šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot. Vyzval také Evropskou unii, aby na Ben-Gvira uvalila sankce. Reagoval tak na přístup izraelského ministra k členům flotily, kterou zadržela izraelská armáda při cestě do pásma Gazy. Ben-Gvir zveřejnil video, kde procházel kolem desítek aktivistů klečících na zemi a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou anebo na ně pokřikuje. Ben-Gvirovi zakázalo na 5 let vstup i Polsko. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
12: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
10: Ti, kteří mají vyměřenou daň vyšší než 5000 korun, můžou její zaplacení rozdělit na 2 splátky. Na druhou mají čas do konce listopadu. Do konce června by měly z centra z Plzně zmizet velké reklamní plachty nebo svítící reklamy. Skončí přechodné období městské vyhlášky, která omezuje vizuální smog. Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů vysvětluje, čeho přesně se omezení týká.
13: Zejména těch velkoplošných plachet a banerů, které zakrývají fasády domů. A vztahuje se na centrum města, tedy tu historické jádro a přilehlé ulice. To znamená, že od 1. července už nebudou tolerovány žádné z těchto reklam a majitel nebo šiřitel té reklamy se vystavuje nebezpečí pokuty ze strany živnostenského úřadu.
10: České národní parky slaví Evropský den chráněných území, připadá právě na dnešek. Třeba správa Krkonošského národního parku připravila ve svých centrech a muzeích speciální program. Vstup do muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově nebo do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Sport.
14: Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dále Dánsko zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. A fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy, s Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Všechny tři góly si Dukla dala sama a to trenér Baníku Josef Dvorník ještě nezažil.
15: Nezažil a v podstatě je mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme tři góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal pět vlastních gólů, tak je mi to v podstatě jedno.
14: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šance lize v baráži, čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se právě v baráži utká s Artisem Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 u Vlašimi a omezení u Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí kamion, je na 52. a půltém kilometru v odstavném pruhu, v pravotočivé zatáčce není označený. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ opravují vozovku, na kilometru 150,5 je uzavřený pravý pruh, jede se tam pomaleji, kolona se netvoří. A kolem Hořic jsou dnes dopravní omezení kvůli motocyklovým závodům, zejména na příjezdu z Miletí na posilnici 300, čekejte kolonu. Silnice je tam uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
8: Krásné slunečné nedělní dopoledne, je 9 hodin a 5 minut, posloucháte radiožurnál Sport a dnes pokračuje cyklistické Giro d'Italia, jede se konkrétně 15. etapa z Voghery do Milána, bude dlouhá 157 kilometrů, profil je docela rovinatý, takže se čeká klasický sprinterský dojezd, no a po včerejší horské etapě by to mohl být takový trošku regenerační den pro favority na celkové pořadí, ale i takové etapy bývají hodně zrádné. Každopádně ve vedení celkového pořadí po včerejší etapě dopily je Jonas Vingegaard, který včera vyhrál už třetí etapu na letošním Giro a oblékl si tak růžový trikot. Druhý je Afonso Eulálio se ztrátou 2 minut a 26 vteřin a třetí je Felix Gall. A nejlepší Čech Jan Hirt, tak ten je na tom zatím docela solidně, protože po 14. etapě drží 16. místo v celkové klasifikaci se ztrátou 9,5 minuty na Vingegaarda. Po horách se tak drží docela stabilně a pořád má tak šanci posunout se ve třetím týdnu ještě výš, protože Jan Hirt je zvlášť v posledním týdnu hodně silný, tak věřme, že by to mohlo vyjít třeba i do nejlepší desítky. Teď ale budeme pokračovat vysílání radiožurnálu Sport a po písničce už se opět budeme rozebírat světový hokejový šampionát.
2: Radiožurnál Sport
3: a Markéta Salaj-Svozilová.

0: 9 hodin a 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a čeští hokejisté mají na světovém šampionátu jistou účast ve čtvrtfinále. Po výhře nad Slovenskem 3-2 totiž stejným výsledkem zdolali i Norové Švédy a Češi už tak ve zbývajících duelech nemůžou z elitní čtyřky své skupiny vypadnout. O mistrovství světa si teď budeme povídat s naším hokejovým expertem a olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Martine, vítej.
1: Hezké ráno.
0: Určitě se musíme vrátit ještě k rozhodující trefě utkání, protože Roman Červenka skóroval z otočky po odrazu puku od brusle. Sudí situaci zkoumali i na vedou, ale úmyslné kopnutí nenašli a branku uznali. Tak bylo to podle tebe správné rozhodnutí?
1: Ano, myslím, že to bylo v pořádku. Samozřejmě byl to takový moment, kde

0: prostě tou nohou nějakým způsobem pohnout. Jediné, co bylo pohnout, tak, že ten kotouč nastavil od té brusle, aby se odrazil, ale ten kop tam prostě nebyl a tak rozhodčí se rozhodl tu branku uznat. Samozřejmě Slovákům se to určitě nelíbí, ale pro české fanoušky je to byla včera dobrá zpráva. Hmm.
1: Nejenom samozřejmě v Česku, ale i ve Švýcarsku stoupají teploty a hráči si stěžovali na vedro v hale ve Friburgu a také horší kvalitu ledu. Tak jak velká je to podle tebe komplikace?
0: Není to nic příjemného, samozřejmě to teplo je pro oba dva týmy samozřejmě stejné, takže není to z komplikace pro jeden tým, každopádně je potřeba samozřejmě spousty tekutin do sebe pít, dávat do sebe o přestávky, nějakým způsobem se snažit jako trošku to odlehčit, to znamená, že sundat si třeba výstroj, rukavice, velký problém, které samozřejmě jsou okamžitě propocené, prokluzují, ta hůl vám v těch rukavicích prokluzuje, takže jsou hráči, kteří mají dvoje, troje rukavice připravené do toho utkání. Samozřejmě ty fukary, které fungují, tak také všechno úplně nepohltí, takže no, není to nic příjemného, hráčům se samozřejmě špatně dýchá, to znamená, že je to důležité, aby ti hráči opravdu byli dobře fyzicky připraveni, což nám určitě pomohlo, protože jsme měli předtím dva dny volna a řekl bych, že jsme na tom byli trochu lépe určitě na začátku utkání, pak v té druhé polovině utkání Slováci opravdu přidali a byli velmi nepříjemní.
1: Já bych ještě zůstala u propocených rukavic, protože útočník Jaroslav Chmelař mluvil třeba o tom, že by potřeboval na jednu třetinu dokonce patery rukavice, tak že je zkrátka řádně propotí, tak jak s ním pracovat? Jak se vlastně v mokrých propocených rukavicích hraje?
0: Nevím, jestli úplně patery, určitě to nebyly Pavla patery, ale není to příjemné, říkám, ta hůl prokluzuje, takže my jsme používali takové pudry, byl to klasický pudr, který trošičku to měl nějakým způsobem možnost tu rukavici trošku jako vysušit, nebo aby to právě neprokluzovalo, ale většinou se tím hráči nějakým způsobem prostě poradí si s tím, nedá se nic dělat, říkám, mají to všichni stejné. A to, jestli máte mokré rukavice, no tak to nějakým způsobem musíte držet tu hůl, to je, když to řeknu, pevněji, no jinak nic jiného s tím dělat nejde.
1: Česko má už jistou účast ve čtvrtfinále díky večerní výhře Norska nad Švédskem 3-2. Jak velkým překvapením to je Švédsko, k tomu vlastně i Spojené státy americké jsou v reálném ohrožení, že by se do čtvrtfinále vůbec nemuseli dostat?
0: No tak Norové tým, který zvládl velmi celkem jednoznačné utkání jak proti Itálii, tak proti Slovensku 2x4-0, tak byli velmi i nepříjemní v utkání s Kanadou, kde vedli ještě minutu asi 20 před koncem, vedli 5-4, nakonec to utkání prohráli v prodloužení. No a v tom včerejším utkání ukázali prostě takový ten týmový výkon, dali dva góly v oslabení, což se málo kdy stává, právě naopak proti Švédsku, který má velmi dobré přesilovky, dva góly v oslabení, takže to potvrzuje, takže to se jim nestává Švédům, no a ukazují, že jsou nepříjemní, no, že vlastně opravdu jsou schopni dát góly jak přesilovce, tak v oslabení, samozřejmě při hře 5-5 byli velmi solidním týmem, no a Švédové si to včera nepohlídali.
1: V pondělí budou soupeřem Čechů právě Norové, tak na co si dát pozor a dá se vycházet třeba z disciplinované hry jako proti Slovensku?
0: Určitě bude potřeba disciplína na naší straně. Včera od té druhé třetiny Slováci nás nějakým způsobem chtěli ten tým rozhodit, provokovali, byli tam hlavně v tom, tu hlavní roli tam hráli bratři Pospíšilové, a samozřejmě s Faško Rudášem, ten první útok byl hodně nepříjemný, provokoval, byli tam ty Nely, nakonec si to sami, že Slováci včera takhle prohráli, dá se říct to utkání. No a to bude určitě cesta na to zítřejší utkání, kde naši budou hrát proti Norům, který, jak už jsem říkal, týmový výkon, velmi dobrá disciplína, takže bude to muset být i na naší straně. No a pokračovat v tom výkonu, takovém tom týmovém, srdnatém, bojovném, samozřejmě výborný výkon včera předvedl Josef Kořenář. Uvidíme, kdy si zítra bude v brance opět, myslím si, že ano.
1: Říká náš hokejový expert Martin Procházka, moc děkujeme opět za tvůj čas a brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 9 hodin a 19 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dnes pokračuje světový hokejový šampionát 4 zápasy. Dánsko vyzve Itálii, Velká Británie, Lotyšsko. Tyto dva zápasy se hrají od 16 hodin a 20 minut. Ve 20 hodin a 20 minut pak začínají další dva zápasy, Finsko versus Rakousko a Slovensko vyzve Kanadu. Teď se ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme věnovat házené, protože hráčky pražské Slávie získaly po 3 letech opět ligový titul, celkově 9. v české lize. V rozhodujícím 3. finále porazili svěřenkyně Daniela Čurdy v Chebu házenou Kinžvar 33-24 a sérii tak ovládli 2-1 na zápasy. Hrdinku utkání slávistickou golmanku Michaelu Malou pozval po převzetí zlaté medaile k mikrofonu Radiožurnálu Sport reportér Vladislav Janouškovec.
1: Slávia to dokázala. V Chebu jste opět potvrdili, že v tomhle finále vítězí hosté. Máte pro to nějaké vysvětlení?
2: Já bych asi začala tím, že jsem fakt spokojená, jak to všechno dopadlo. A vůbec proto nemám vysvětlení, prostě jsme měli zase možnost to otočit. Šli jsme do toho sice možná trošku pod tlakem, ale prostě jsme si to šli užít, že jsme neměli nic ztratit.
1: Co rozhodlo to finále? Určitě vaše zákroky, co ještě?
2: Já si myslím, že 100% je týmový výkon, že prostě celá ta série od semifinále až po finále tak nás provázela prostě týmová sehranost, týmový duch. Já jsem ráda, že jsem mohla pomoct, ale určitě to nebylo jenom o mě, prostě každá z těch holek na tom má zásluhu a já jsem fakt spokojená, no.
1: Vy jste v tom finále vychytala Veroniku Vávrovou, Terezu Filipkovou, vlastně všechny kinžvarské střelkyně, hráčky někdy. A jak dlouho jste se vlastně na ně chystala před tím finále?
2: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala. Takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden a z přípravy před tím prvním zápasem. A prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílejí, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama a vyšlo to, no.
1: Bylo nutné po tom druhém prohraném domácím finále nějak dávat hlavy nahoru zase, nebo jste to stejně jako vy, tak celý tým hodili rychle za hlavu?
2: Já si myslím, že jsme smutnili možná tak ten den, že nás mrzelo, že před těma fanouškama, který tam byli, kterým bych ještě jednou chtěla strašně poděkovat, protože jich tam bylo opravdu množství. Já za celou dobu, co jsem na Slavii, jsem nezažila prostě takhle plnou halu, ale myslím si, že jsme smutnili jenom ten první den a prostě jakmile odbyla půlnoc, tak jsme prostě začali přemýšlet už jenom nad tím dalším zápasem.
1: Vy jste vlastně byla na Slavii po tom příchodu z Plzně u toho předchozího titulu 2023, ale berete tenhle ten svůj druhý trošku jinak, tím, že jste byla opravdu jedničkou v tom playoff, v tom finále?
2: Já to beru úplně stejně, jo. Za mě se každá medaile počítá, je úplně jedno, na jaký jsem byla pozici, protože jak říkám, je to od začátku prostě týmový výkon, celou tu sezonu hrajeme jako tým.
1: Byl v tom playoff nějaký krizový moment, třeba v tom semifinále s Mostem, kdy jste prohráli vlastně první zápas, pak ten druhý šel do sedmiček?
2: Krizový moment tam asi byl, protože jsme přece jenom museli vyhrát, ale jako já jsem fakt pyšná na holky, protože tam nebylo pochybu o tom, že bychom to nezvládli. Po tom prvním zápase s Mostem, tak tam, já už jsem to říkala v jednom rozhovoru, že prostě jakmile by ten první zápas nedopadl takhle, tak se nekousneme do těch dalších dvou a nikdo podle mě nepočítal už jenom s tím, že půjdeme přes Most a to, že jsme skončili ve finále, bylo fakt zadosti učení a kort to, že jsme vyhráli, prostě to je úplně neskutečný.
1: Když jste šla do Slávy z DHC Plzeň, snila jste třeba o tomhle, že budete sbírat tituly v Praze?
2: Tak my jsme i z Plzní hráli finále. Já ten poslední rok vlastně, co jsem tam byla, tak jsme taky hráli finále v Mostě, tam to bohužel nevyšlo, teda skončili jsme druhý. Ale stejně tak jako tady ty medaile se Sláví, tak prostě i tam to pro mě má strašnou cenu, protože to byla první medaile v Molce a první medaile vůbec.
1: Tak ještě prozraďte, jak se bude slavit 9. mistrovský titul v historii české ligy pro pražskou Slávy.
2: Hodně. Budou trvat dlouho ty oslavy.
1: Říká golmanka zlaté Slávie Michaela Malá. Z Chebu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Připomínám, že dnes začíná tenisové Roland Garros a právě v tento den budou v akci hned 6 českých tenistů. V 11 hodin dopoledne vyzve Marie Bouzková Italku Bronzetyovou. Na místě máme také svého reportéra Davida Prouzu, takže vše podstatné uslyšíte právě z této akce. Takže příjemný poslech.

0: máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus, neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
1: to má podařit. 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Ukrajinský Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech zemřeli nejméně 4 lidé. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo i Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat přihlášky do druhého kola. Zatím se podle organizace CERMAT přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. Seznam volných míst je v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Policie v noci dostala další stížnosti obyvatel Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku kvůli hluku z technoparty. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes v poledne by měla skončit, účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kauerová pořadatele včera vyzvala, aby technoparty kvůli hluku ukončil. Tento odmítl. Areál zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou hostí den pro jihočeské pěstounské rodiny. Návštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program nebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Náhradní pěstouni se tam podělí o své zkušenosti. Sport. Hokejisté Caroliny porazili v play-off NHL Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš inkasoval 3x z 26 střel. Ve finále západní konference je ve vedení 2-0 na zápasy Vegas, které zatím vítězilo na ledě Colorado. V noci na zítřek ale svého soupeře přivítá doma.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D10 u Benátek a na D35 u Velkého Újezdu. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jezerou opatrně mezi 30. a 31. kilometrem leží OSB desky, může se vybočovat. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce za Lipníkem dejte pozor, na kilometru 292,5 stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh, na místě už je policie, vybočuje se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí kamion, je na 52. a 0,5 kilometru v odstavném pruhu, není označený, je v pravotočivé zatáčce, chvílemi se kolem pohybuje řidič bez vesty. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Bělotín, na kilometru 303 leží sražená srnka. A v Praze v Liberecké směrem do centra je dopravní omezení kvůli opravě vozovky. Uzavřený je levý pruh, je tam krátká kolona kolem sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a my se také celé dopoledne bavíme o hokejovém světovém šampionátu, který samozřejmě pokračuje i dnes, a to hned 4 zápasy, ale ne tím českým, ale my se přeci jenom spojíme s naším českým reportérem, který komentuje také všechna utkání na Radiožurnálu Sport právě na tomto šampionátu, a to je tedy František Kuna. Takže Františku, vítej ve vysílání.
1: Hezké dopoledne.
0: Čeští hokejisté měli dnes zkrácený trénink, tak z jakého důvodu to vlastně bylo?
1: No, kvůli regeneraci. Ten trénink byl původně plánovaný na 1:15, což je vlastně časový úsek, kdy málo kdy jednotlivé týmy využijí tenhle moment, nebo takhle dlouho. Většinou už ke konci je jaksi program dobrovolnější, ale hokejisté měli začínat už v 11:30, ale nakonec začnou až ve 12:15 a do 12:45 budou na ledě. Trenér Radim Rulík včera přiznal, že ten trénink bude trochu specifický. Máme to připravené, to zní častokrát od českých trenérů, takže budou reagovat na to, co se stalo včera se Slovenskem, kdy byť Češi vyhráli 3-2, tak se shodli minimálně tedy Rulík s Červenkou, že tam byly určitě zásadní okénka taková, že se ještě je na něco podívat, na co podívat a zlepšit. Takže vítězství ano, ale za tu půl hodinu snad to Češi trochu uhladí.
0: A kde je podle tebe prostor v tom zlepšení, který budou právě dnes tedy na tréninku Češi pilovat?
1: Zhruba od poloviny zápasu chyběl českému týmu pohyb a z toho pramenila nepřesnost, jak zaznělo z úst českých hráčů nebo hlavně trenéra Rulíka, takže za půl hodiny pohyb úplně nenatrénujete. Těžko říct, jak moc to mohlo souviset s tím vedrem v hale, protože venku bylo vlastně ke 30 stupňům a to se propíše samozřejmě i ke kvalitě ledu, i k tomu, jak vám v hale fyzicky je, což Slovákům muselo být logicky stejně, ale i tohle bylo místo, kde se to trenérovi Radimovi Rulíkovi nelíbilo. Samozřejmě přesilovky by Češi jednu využili, ale oni hráli jen 2 za celý zápas, ani jedno oslabení, tak tohle nebyl úplně ten pravý test, protože byť ten zápas byl nervózní, tak vlastně nabídl jen 2 přesilovky, obě pro český tým.
0: Ty už si naťukl, že opravdu v hale je vedro, protože samozřejmě i venku se teploty začínají docela zvyšovat, tak jak na to reagují samotní hráči?
1: Musí počítat s tím, že led se zhoršuje rychleji, řekněme. Možná tomu mohou samozřejmě pomoci ty přestávky na úklid ledové plochy a jde poznat, že prostě toho sněhu nebo ledu je nabrusleného vždy víc, když vyjede ta parta na led. Navíc se tam objevují prý i z úst hokejistů takové pruhy, že vypadá, že to prostě už začíná tát. Až tak je to nepříjemné a dneska tedy si mohou hokejisté schladit ve vedlejší tréninkové hale, kde to je úplný opak a tam se vůbec nepropisuje to, že venku je vedro. Tam se dostáváme k nějakým, nevím, 7, 8, 9 stupňům nad nulou, tam je tedy v uvozovkách velice příjemně hokejistům, ale když tam člověk přijde v kratěsech a v tričku ze 30-stupňového vedra, tak je to tedy velký rozdíl.
0: České hokejisty tedy zítra čeká duel proti Norsku, a to od 16:20, ale co za zápasy se hraje dnes na světovém šampionátu, nebo který duel by si vypíchnul jako ten nejzajímavější?
1: Asi Slovensko-Kanada večer od 20:20, protože Slováci se dostali do poměrně svízelné situace tou prohrou s českým národním týmem. A do ještě horší pozice je včera večer poslali Norové, protože ti porazili Švédy za 3, čímž zařídili českému týmu jistotu čtvrtfinále, tu už má také Kanada. A Slováci, protože mají velice těžký los a na konci nastoupí proti Kanadě a pak proti Švédsku, a nikdo by se ani nedivil, že by byli bez bodu, tak v podstatě Norům stačí porazit Dány a Švédové si to v přímém souboji na závěr skupiny rozdají se Slováky o postup do čtvrtfinále. To je jeden ze scénářů, takže z dnešního programu určitě Slovensko-Kanada. Odpoledne tady ve Friburgu se bude hrát ještě Dánsko-Itálie, v Curychu další 2 zápasy, Velká Británie, Lotyšsko a Finsko-Rakousko. Tolik dnešek.
0: Říká náš hokejový reportér František Kuna. Moc děkujeme za tvůj čas a brzy zase naslyšenou.
1: Hezký den, díky.

0: Radiožurnál Sport ve čtvrtek oslavil 5. narozeniny a aniž bychom chtěli nostalgicky vzpomínat a rozjímat, v posledním dílu seriálu vám přesto chceme nabídnout některé výrazné emoce ve vysílání. Přece jen emoce ke sportu patří.
1: Vondrátek volí Pastrňák. Gól! Gól David Pastrňák! David Pastrňák otevírá skóre ve finále! Tohle byla rána úplně neskutečná.
2: Toto už po kterém padá Pastrňák, po kterém středním pásmu. Kubalík ho vyrazil a Kemp posílá Čechy za zlatem. Yeah! Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
3: Tohle to klukům závidím, protože tohle to tady dokázat. Na tomhle tom, na této aréně, to je bomba a vidíte, že mě ten hlas uskáče.
4: Hokejové mistrovství světa v roce 2024 pobláznilo české fanoušky a dojetí v tomto případě těžko skrývali i komentátoři Radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek, František Kuna a k ním náš expert Martin Procházka. Stejně tomu bylo i při baráži o světový šampionát ve fotbale. Na jaře roku 2026 jste přitom mohli slyšet Mirko Vasiče, Lukáše Michalíka a Pavla Horváta.
5: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól!
6: Je hotovo!
5: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa, až by z toho po druhé odešel hlas, stejně jako v semifinále, taky ve finále, ale to je to.
7: Trenér Miroslav Koubek se s celým týmem zapisuje do historie.
8: Pavle, já v tvých očích vidím slzy.
9: Já nemám co říct, jo!
4: Řadu emotivních momentů si na Radiožurnálu Sport rádi připomínáme díky takzvaným promům. V nich se vedle pozvánek na další vysílání nebo propagace našich pořadů objevují často právě ukázky reportérských výkonů.
10: Oštěpletí daleko, daleko a tíkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha!
11: Teď se Jakub Vadlejch zaradoval, tak to jsem ho dlouho neviděl šťastného.
12: Druhý výstřel je také přesný, třetí rána dobrá, čtvrtá také, poslední Tomáš je na. To je škoda.
13: Rimon s ním znovu míří přes modrou. Dává Becherovi. Tam naznačoval střelu. Štancel teda konec vychází. Ten červený gol. 11 sekund před koncem. Třetí třetiny Češi jdou do vedení 3-2.
14: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
15: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu.
16: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
17: Už jen 3-2-1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz!
4: Reportéři Radiožurnálu Sport rozhodně umí zakřičet do mikrofonu. Častěji se ale přeci jen snažíme mluvit klidným, zřetelným hlasem a taky fakticky správně. Ne vždy to ale jde. Poslechněte si, jaké přeřeky se za 5 let ve vysílání vaší oblíbené stanice urodily.
18: Josef Jindříšek v zápase na Spartě, který se hrál o víkendu minulém, naběhal přes 12 000 kilometrů, což bylo úplně...
19: No pozor, 12 000 kilometrů, to by si dal.
20: Časem v tom zápase určitě potvrdí tu nadváhu, tu převahu.
21: Každopádně žlutá karta Holeš, uši má Ogbu, uši má také jeden z trenérů Berber, Kerber.
22: Na okruhu bratří Hernandezů, Rodriguezů. Teď jsem to úplně zmotal, a omlouvám se, ale jsou to bratři Rodriguezové.
23: Podaří hostům vyhodit, ale bude to opět jenom na zakázané uvolnění v podání Pauloviče.
24: Bez nějakých velkých gest, prostě jenom přišel a co se děje, dobrý, jdu dál, ale...
25: Ale Vimr... Dal razanci, to je střela až příliš velkou, ale nemusí ho to až tolik mrzet, protože Ticháček napravil to, co vymrdal, vymr zkazil.
26: Řezíčka, který pálí a vyrovnává na 1-1. Vypadalo to na čistý pruser, průstřel.
27: Nicméně budeme informovat taky spoluhráče Radiožurnálu o tomto zápase.
28: Možná i posluchače, nejenom spoluhráče.
29: Já jsem týmový hráč.
4: A my vám děkujeme, že jste se během posledních 5 let stali týmovými spoluhráči jediného sportovního rádia v Česku. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: A blíží se 10. hodina a také aktuální zprávy a po nich už uslyšíte reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Radiožurnály 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
3: Sudetoněmecké dny mají dnes na programu hlavní shromáždění. Policie stále hledá pachatele poničení památníku odsunu. Západ Evropy se potýká s nezvykle teplým květnem. Ve Francii padají rekordy. Házenkářky Slavie porazily lázně Kynžvart a slaví mistrovský titul. Požár auta zpomaluje provoz na dálnici D2 na 29. kilometru směrem do Brna. A čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Na výstavišti v Brně pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začal římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou Porozumění. Za hodinu přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
4: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
3: Sudetoněmecké dny provázejí i protesty. Policisté mezi tím stále pátrají po pachateli, který poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Vandal tam červeným sprejem namaloval hákový kříž. Policie to prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Pachateli hrozí až 3 roky vězení. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
3: Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
6: Vigilance jaune à la canicule.
7: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: První tropický den letošního roku zažilo taky Česko. Na 19 místech v západní polovině v země včera padaly teplotní rekordy. Vysoké teploty v Česku meteorologové čekají i dnes. V západní polovině Čech může být až 31 stupňů Celsia. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťku dnes projede Jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem zhruba za hodinu. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
8: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
3: Součástí dnešního programu je i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku.
0: Sport.
9: Hokejová reprezentace postoupila na světovém šampionátu do čtvrtfinále, pomohla jí k tomu výhra 3-2 nad Slovenskem. Ve skupině ve Friburgu ještě čeká české reprezentanty pondělní utkání s Nory a úterní duel s Kanadou. Hazenkářky pražské Slávie v rozhodujícím třetím finále národního play-off Interligy zvítězili v Chebu nad lázněmi Kinžvart 33-24. Sérii ovládli 2-1 na zápasy a slaví 9. český titul v historii. O přípravě na poslední utkání mluví brankářka Slávie Michaela Malá.
10: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala. Takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden a z přípravy před tím prvním zápasem. A prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílej, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama a vyšlo to, no.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zvěř na D1 u Koberovic a požár na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor před sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 82. kilometru hlásíte srnku u dálnice.
13: Stojí na krajnici Srnka, směr Praha, 82. kilometr.
12: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29. kilometru hoří osobní auto. Je v odstavném pruhu, na místě jsou hasiči, je to na konci dopravního omezení, je tam chvílemi krátká kolona. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Dobříš máme hlášeného cyklistu. Pozor dejte za 28. kilometrem. Na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Kunovic se za Ostrožskou Novou Vsí srazila dvě auta. Je tam omezený průjezd a krátké zdržení. A v Praze v Liberecké ulici směrem do centra po pojíždí kolona kvůli opravě vozovky je uzavřený levý pruh. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
14: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
15: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů ve studiu. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
16: Hezký den.
15: A vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásný den. Ty vypadáš, že máš hodně dobrou náladu, možná ještě o trošku lepší než tradičně. Tak krásný den.
17: Krásný den, pardon, já jsem se tady vteřinu před puštěním červené totálně rozboural, protože Martin Charvát se tady ve studiu protahoval, strečoval, tak já jsem ho zkoušel napodobit a málem jsem si utrh ruku, málem mi vyskočilo žebro, prostě už mi bylo 50, takže jako do nějakého protahování se pouštět nebudu.
15: Chtěl jsem říct, že to nesmíš zapomínat na ten jistý věkový rozdíl, který ano. Mezi tebou a Martinem Charvátem je. Tak pojďme třeba navázat na to, o čem jsme mluvili minule. Martin Charvát tady mluvil minule o Kuně, tak Kuna bohužel, aktuálně bohužel dojezdila, protože Pavel Bittner měl pád, tak tu náladu malinko dáme dolů a potom ji postupně snad v dnešních kilometrech zase budeme zvedat.
17: No, tak je to samozřejmě smutná zpráva, bohužel tohleto k cyklistice patří. Jako těm pádům, když závodníci závodí, tak se tomu nevyhnou. Samozřejmě jako bylo by super do toho hlavního závodu, pro který jsem se jako v té sezóně rozhodl a pro Pavla Bittnera samozřejmě Tour de France byl asi highlight roku, tak by bylo asi ideální strávit to někde v nadmořské výšce a jenom v klidu bezpečně trénovat, ale stejně, jako nikde jako není psáno, že vám neskočí králík pod kolo nebo prostě
15: klokán,
17: srnka, cokoliv, nepozorný jiný řidič a tak dále. Takže se tomu člověk neubrání. Nevím, jestli to Pavel Bittner stihne. Včera jsme si psali, sliboval mi, já jsem říkal, že už budu na startu Tour de France v Barceloně a že budu strašně rád, když si tam spolu popovídáme a on bude zpátky s čísly na zádech. Psal, že proto udělá maximum, že samozřejmě o něj jako nejlíp pečováno. Ale jako jestli měl opravdu natrženou nebo přetrženou šlachu v kotníku, tyjo, tak ale hele, jako jsou zázraky, medicína dneska umí maximum, o ty kluky v těch týmech je fakt jako nejlíp možně postaráno.
15: A cyklisti jsou blázni.
17: A cyklisti jsou navíc blázni. A navíc jsem mu psal, že i kdyby se to nezahojilo, tak je to pravá noha, tak já nějaký náhradní díly doma mám, takže při nejhorším by se to dalo řešit takhle, tak to mi jako s úsměvem odepsal, že jako fajn, že děkuje, ale že jako tohle si fakt nechává jako poslední možnost. A já jsem mu to teda jako poslední možnost nabízal.
16: Ono to je jiná než poslední možnost, bohužel, nebo možná i naštěstí není. Jenom zasadíme do kontextu, kdo jste nestihli, Pavel Bittner pád v spurtu, kdy se dostal do plotu po té, co se tam přesunul peloton v závěrečném spurtu v závodu v Dunkerque. Je to měsíc a čtvrt do Tour de France. Jenom zkus, Jirko, ze své kariéry přiblížit zrovna v tomhle období, jak velká to je komplikace pro ty, co si to nedokáží úplně představit.
17: Hele, má to dvě stránky. Na jednu si myslím, že samozřejmě jako je jistý, že to obrovská jako obrovský zásek do té tréninkové škály samozřejmě je. Na druhou stranu, protože v téhle té době už ti závodníci prostě začínají pilovat i ty spurty, on by určitě potřeboval se nějakým způsobem sjet s tím svým rozjížděcím vláčkem a připravit se na nějakých těžkých závodech prostě na tu zátěž. Na druhou stranu, častokrát jsme toho v historii byli že takovýhle neplánovaný volno ten měsíc před tou důležitou akcí může třeba trošičku pomoct. Jde o to spíš jako po té zdravotní stránce, jak se ta noha zahojí, ale pokud on sám jako připouští a dělá pro to maximum, že se vrátí a že to stihne, tak to je jako ten největší předpoklad pro to, aby to opravdu zvládnul.
15: Asi musíme říct, že vlastně ta stáj Pavla Bittnera, piknik, na tom není úplně ideálně, že ty výsledky, řekněme, tam nejsou.
16: Jseš hodně mírný za tím.
15: No, není na tom ideálně. Výsledky tam nejsou, licenci dostali spíš jenom vlastně na jeden rok, než na ty klasické tři, s tím, že se to vlastně po každé sezóně u nich má znovu kontrolovat, jestli mají dost peněz a tak dále, ale nemusíme úplně zabíhat do těch mimosportovních podrobností. Spíš jsem chtěl říct, že si myslím, že zrovna na Pavla Bittnera na Tour de France docela hodně spoléhali a že jsem vlastně zvědavý, jak to bude případně. Samozřejmě závodů je spousta, jede se o body, ano, ty je možné získat třeba i na Vueltě, ale říkám si, že jako ten tlak asi obou straně. Pavel strašně samozřejmě na Vueltu, na Tour de France chce a že ho tam prostě bude hodně chtít i ta jeho stáj.
17: Jo, ale fakt neříkám, že není možný, aby to zvládnul a aby to zvládnul v takové formě, aby opravdu mohl v těch spurtech hrát tu roli, kterou rád chce. Jo. Naopak můžeme to opravdu třeba i pomoct v tom, že najednou ztratí ten tlak, který na něj by určitě byl. Říkali jste oba, že ta stáj prostě, no já myslím, že se jí fakt nedaří letos, jo, a je to obrovská škoda i pro Pavla Bittnera, protože když ta stáj je v pohodě celá a třeba i tomu té druhé půlce, protože ty závodníci jsou rozděleni do několika skupin, aby mohli obsadit co nejvíc závodů, tak třeba kdyby se teďko dařilo tomu týmu, který aktuálně jede Giro, tak by to samozřejmě zvyšovalo morálku celého toho týmu. Teďko, jako pokud se jim tam moc nedaří a opravdu jako nejsou moc vidět ani na tom Giru, tak jako na toho Pavla, kdyby byl v pořádku a kdyby se připravoval ideálně na tu Tour,

0: Hodně štěstí, hodně zdraví Pavlu Bittnerovi. Pojďme na Giro d'Italia v kilometrech Jiřího Ješka. Týden zpátky mi přišlo, že už jsme tak nějak tušili, že touto dobou by mohl být Jonas Vingegaard v průběžném pořadí na prvním místě. Není tam, ale podle mého osobního názoru tak nějak jako kontrolovaně není první, spíš tak jako šikovně a chytře není první průběžně.
1: Mně to taky tak připadá. Já jsem dneska četl nějakou zprávu, že on těsně před tím volným dnem taky procházel nějakým virusem nebo prostě nějakou tou nemocí, která ten peloton totálně jako skolila téměř celý díky těm prochladlým a propršeným etapám na začátku. A oni to nikde neventilovali, ale bylo to vidět třeba i na tom výkonu v té časovce rovinaté, která přišla vlastně hned den po tom volném dni, a to, ta se podle mě Jonasi nepovedla tak, jak třeba i čekal, že by se mu povést mohla. Samozřejmě nehrála mu do karet, byla to rovinatá časovka na víc než 40 kilometrů, která Jonasi, který má nějakých, já nevím, 62 kilo nebo možná míň ještě, tak pro něj to určitě jako není úplně ideální disciplína. Nicméně on v těch časovkách byl dobrý, ale tohle to nebylo úplně ideální trať pro něj a navíc podle mě nejel tak dobře, jak třeba tým od něj očekával, a když jsme viděli ten jeho obličej v cíli, tak opravdu vypadal jako, že mu to nechutnalo. A bylo to možná v souvislosti právě s tím, s tou virózou, kterou prošel téměř jako většina toho pelotonu. Takže oni podle mě pořád ještě volí tu chytrou taktiku, jak říkáš ty, Martine, že jako je zbytečný se rvat do té role toho lídra závodu, rvat se do té růžové barvy, protože to pak vytváří tlak i na celý tým. Ten tým musí potom kontrolovat ty závody. Pro Jonase je to další stres navíc, kdyby jezdil v tom růžovém už delší dobu, protože po každé etapě tisková konference, vyhlašování výsledků, teda těch drezů, jako převlékání na tom pódiu. On tam sice chodí taky kvůli modrému drezu, zatím průběžně nejlepšího vrchaře, ale s tím růžovým trikotem je daleko víc potom těch povinností, takže pro ně je jednodušší, když se takhle jakoby ukraje. Vidět je, protože má ten modrý dres, samozřejmě je pořád největší favorit toho závodu, takže ten tlak i na něj jako od těch novinářů samozřejmě je taky, ale to už ta stáj umí s tím pracovat a umí si ho ohlídat. A co se týče jako tý jeho formy, já si myslím, že bude pořád růst. Pořád si myslím, že platí to, že on na Giro trénuje na Tour. Jo, není pro něj to Giro jako totální jako highlight roku, to znamená, že on sem přijel trošku nedotrénovaný, s tím, že na tom Giro jakoby dotrénuje to, co potřebuje pro Tour de France. Samozřejmě jede to vyhrát, protože tam nemá konkurenci, co se týče vrchařů na tom Giro, ale chce ho vyhrát tak, aby ho to nestálo moc sil a aby spíš jakoby na tom Giro trénoval na Tour de France, která bude pro něj to hlavní. Takže podle mě zatím pro něj ideální scénář. A jestli byl nemocný, tak pořád ještě o to líp, že se udržuje takhle jako na nějakých 80% toho výkonu.
2: A když se tě, Jirko, zeptám, jestli věříš té stáji Jonase Vingegaarda, když říká, že vlastně je to pro něj plus, že před Tour de France to Giro jede, že přicházejí s takovými argumenty, že na druhé Tour, že na druhé Grand Tour v sezóně mívá Jonas lepší čísla a že vlastně chtěli něco změnit, aby to neměl každý rok úplně stejné, že vlastně to, že jede to Giro, že je to plus. Není to spíš už taková trošku, my jsme o tom mluvili vlastně i s Martinem.
0: Mluvili dopředu.
2: A nemyslí, já spíš myslím, že je to taková, nebo ptám se, jestli to není taková přiznaná kapitulace na Tour, že prostě, jestli oni nevědí, ale nemůžou, nebo nechtějí říct nahlas, že i kdyby všechno dělali tak, jak dělali doteď, i kdyby 100% té sezóny Jonase Vingegaarda soustředili na Tour de France, takže to stejně nebude stačit. Tak proč tedy neskusit vyhrát jiné závody, což je, dává absolutní smysl, ale vlastně oni to nesmí říct nahlas. Není to takhle?
1: No, samozřejmě to může být. Já fakt nevím, jako do chemie toho týmu, jako do té taktiky a do těch jejich cílů, ale jako mi přijde pořád logická jakoby to prohlášení, že on chce zvládnout jako nejlíp tu Tour de France s tím, že se rozjede na tom Giro. Jo. Může to tak být a dávalo by mi to smysl, a i vzhledem k tomu, že už je zase o pár let starší, než byl v těch dobách, kdy byl jako na vrcholu, kdy porážel porážel Pogačara na Tour de France, tak samozřejmě

0: potom jakoby ten důraz na to, že ten závodník je schopný jet víc těch závodů a že v průběhu těch závodů, že se zlepšuje, že pořád ta vytrvalost je tam větší a větší, tak to může být pravda. Na druhou stranu, pokud se mu samozřejmě jako nepodaří porazit toho Tadeje Pogačara, tak bude mít aspoň prostě Vavřín z toho Jira a jako super. A proč zase na druhou stranu, proč snižovat jakoby ten výkon Jonase Vingegaarda, i kdyby byl druhý na Tour de France, jo. Jako bej druhý za Pogačarem, sorry, ale jako...
1: Jo, to jsem vůbec, nechtěl.
0: Ne, jakože i někteří jako fanoušci cyklistiky, nebo prostě i experti jako říkají, že stejně nemá šanci a že to je jako o ničem, tyjo, jako bej druhý za Pogačarem, kdyby, nebo vůbec, kdyby vůbec byl protagonista v tom závodě a nějak se s tím Pogačarem tahali o to vítězství na Tour, tak je to super, jo, tak je to prostě super výkon. A to, co předvádí jako mentálně tu sílu, kterou má teďko, která z něj jako čiší na tom Giro, tak mě se, já jsem nikdy nebyl jako Jonasův fanoušek, říkal jsem to tady několikrát v průběhu posledních let, ale líbí se mi čím dál tím víc, že mi přijde, že zraje jako mentálně, že je silnější i s tím týmem, protože ten tým se kolem něj moc netočí, vždycky tam přibyde akorát nějaký mladíček, který se u nich učí, tak i ten tým mi přijde sehranější, jo, má tam borce typu Sepa Kuse, nebo je tam, já nevím, Viktor Campenaerts, jo, takový ten držák. A až bude mít k sobě ještě Wouta van Aerta na Tour de France, tyjo, tak jako ten tým bude nesmírně silný. A kdyby aspoň jako pozlobil toho Tadeje, když budem brát, že ten Tadej bude prostě stejně neporazitelný na té Tour de France, tak jako tak je to bezva výsledek a potřebujem toho Jonase ve formě, aby nás ta Tour de France bavila.
2: Jak když se vrátím k tomu Giro a k tomu, jak ta taktika vlastně byla tebou, Jirko, nastíněná, tedy že Giro je nějakou přípravou na Tour, tak mě do toho sedí vlastně i ten současný způsob, jakým jeho stáj závodí, lomeno neúplně moc závodí zatím na Giro d'Italia, protože po polovině závodu vlastně ta stáj, kromě momentu, kdy Vingegaard ve dvou horských dojezdech si nastoupil a odjel, tak vlastně ta stáj zas tak moc vidět nebyla, šetří síly, co to jde, ti, co mohou samozřejmě, a snaží se jednak připravit na to vysokohorské soustředění ve třetím týdnu Giro d'Italia a potom i na to, aby to vlastně byla výhra s co nejvíce ušetřenými silami, a přijde mi, že zatím to takticky vlastně ten tým Visma Lease a Bike dělá fantasticky.
0: No, mě to přesně, jak jsi to popsal, mě to přijde jako dobře placený soustředění. Jo, že oni tam... Ano, se stravou, i s nějakým finančním bonusem, protože na těch soustředěních tam jenom utrácíte, že jo, tam jenom platíte hotel, platíte personál a tak dále. Tady oni pořád nějaký příjem mají, protože ten Jonas veze ten trikot nejlepšího vrchaře, za to nějaký peníze jsou a očekává se, že to Giro stejně vyhrajou, takže prostě dobře zaplacený soustředění a je tam taková nějaká politická strana měla heslo klidná síla, jo.
1: Tak byla taková.
0: Mně to tak jako připadá, jo, že je to prostě klidná síla, že až bude potřeba v těch Dolomitech nebo v Alpách udeřit, takže udeří a že udeří jako silou, já nevím, jak to bylo v těch Hvězdných válkách, nějakou tou silou nebes nebo něco takového.
1: No každopádně klidná síla, já úplně souhlasím s vámi, tak jak jste to řekli, vyvíjí se to možná ještě nad plány, podle mě, jak Jonasovi, tak celé stáje prostě. Oni vedou, ale přitom nevedou, je to úplně pohodové, nádherné, ti, co ztrácejí nejmíň, tak vlastně už mluvíme o minutách a zatím nikdo z nich neukázal, že by byl lepší vrchař než Jonas Vingegaard. Tak všechno to vypadá takhle, někdo by mohl říct klidně nudně, až pokud jde o to, kdo vyhraje Giro d'Italia, ale já jsem to možná chtěl malinko otočit, protože mě ty jednotlivé etapy strašlivě baví, tak nevím, jak to máš, Jirko, ty.
0: No teď jsem to chtěl říct, že rozhodně jako nudný to není, jako mě to Giro letos strašně baví. Každý den je to taková jednorázovka, jo, že přece jenom lídr závodu, celý tým Bahrain Victorious, super, Alfonso Eulálio jako šťastný závodník v růžovém, prostě je to taková ta euforie toho, od kterého by to nikdo nečekal, a on už prostě 12. etapu, nebo ne 12., ale ještě ve 12. etapě pořád veze růžový trikot, myslím, že o 4. etapě, kdy se do něj oblékl, jestli to byla 4. nebo...
2: Pátá, tuším,
1: pátá, že. No, už týden určitě ho má.
0: No prostě jako dlouhou dobu, to znamená, jemu to zvedá cenu, obrovský favorit jakoby fanoušků, to znamená radost, ještě navíc, že jo, Portugalec, takže zase země, u který se to úplně nečeká, takže to zase zvedne euforii v téhleté zemi, budou jezdit jejich fanoušci zase na ty Grand Tour a tak dále. Pro tu stáj je to super, že jo, myslím si, že i třeba co se týče pozice Romana Kreuzigera, který sice na Giro není, ale bude podle mě pravděpodobně na
1: Tour de France. Chtěli jsme mu popřát k narozeninám a říkal, že má tolik práce, že ani na narozeniny si na nás čas nenajde, protože se připravuje na Švýcarsko a na Tour.
0: Jo, na Švýcarsko a na Tour, no jasně. Takže i pro něj to bude super, že už ten, na tu stáj nebude takový tlak, protože po tom, co předvádějí, i třeba v té etapě, kterou vyhrál Alex Sergent, nebo jak se vyslovuje?
1: Říkali Sechard, dneska jsem jako, to, nikdy jako jsem to vlámsky, neříkal, jo. Ale prej to G sečte jako H, tak já jim budu věřit a PCS to tak taky má pod tím, pod tím amplionkem, tak Sechard.
0: Sechard, tak Alex Sechard, který ve čtvrteční etapě tak tu ovládl jako neuvěřitelným způsobem. Takže tahle ta stáj, jako ta je v euforii, ostatní závodníci si tam taky jako zkoušejí, jsou občas vidět některé týmy jsou sice vidět, ale pak se jim to nepodaří, jako třeba Movistar, který právě tu 12. etapu chtěl ovládnout, vlastně rozprášil celý peloton a nakonec z toho neměli vůbec nic, což jako samozřejmě zase pobaví ty ostatní stáje, takže mně to Giro se líbí a líbí se mi strašně i jako obrazově, kdo to vidí v té televizi, tak jak se říká, že Tour de France je nejhezčí cestopis sportovní, tak to Giro nad tím vůbec nezaostává. V těchto těch etapách, které jsou opravdu prosluněné, jsou to etapy jak třeba na tom toskánském pobřeží, tak teďko aktuálně na tom ligurijském pobřeží, tak to jsou nádherné výhledy. Azurové moře, jo, sluníčko, ty krásné malebné vesničky, úzké asfaltové cesty, které jsou sice třeba pro závodníky nebezpečné, ale pro diváky super podívaná. Prostě to Giro je krásný.
2: No, když to nedopadne jako v těch úvodních etapách, kdy jsme to hanili, tak potom je to samozřejmě hezké. Jenom co se týče těch jednotlivých etap, tak bych se ještě trochu vrátil i k Jonasi Vingegaardovi a zaměřil bych se na to, co nevím, jestli vás úplně zaujalo, ale mě trochu ano, kdy on mluvil o tom, že byl nemocný před volným dnem, který byl ale v pondělí, a časovka se jela až poté. Hmm. To znamená, že on v té časovce byl pomalý ve druhé polovině na schvál, nebo že dobíhala ta nemoc, kterou měl předtím, protože on neříkal, že by byl nemocný v posledních dnech při časovce. On říkal, že byl nemocný před tím volným dnem, tak tím pádem to potom jako mu nevyšlo plánovaně, nebo kde to v tom vlastně najít, protože těch variant vysvětlení je několik a úplně mi to tam nesedí.
1: No nevíme, určitě nevíme, ale když navážu na to, co říkal Jirka, Jonas Vingegaard v cíli nevypadal jako někdo, kdo se šetřil, vypadal jako někdo, komu síly došly. Když teď jeho stáj řekla, že pravděpodobně byl nemocný, já jim to věřím, takže tady bych viděl jeden velký důvod. A ten druhý velký důvod podle mě řekl Jirka taky, je to 42 kilometrů po rovině a Jonas Vingegaard prostě je papírový chlapík, který váží 60 kilo. A tady ta fyzika funguje velmi, velmi jednoduše. Tam opravdu, já jsem pak viděl nějakou tabulku, kde bylo vlastně top 10 a do 8. místa jako nikdo nevážil pod 80 kilo, jo, a prostě Ganna a Spol, to jsou všechno pánové 1,90 m pomalu plus. A prostě tady se ta fyzika nějakým způsobem nedá podle mě nedá vůbec převést, nebo nedá se prostě nějakým způsobem to očůrat. A to, co jsem chtěl říct, je, že Jonas Vingegaard jako v poslední době ty časovky zas tak dobře nejezdí, jo. 13. na Giro je určitě zklamání, ale on byl i 13. při té poslední na Tour, kde pravda asi ta konkurence je trošku jiná. Ale možná, a teď zase možná budu mluvit i sám proti sobě, a to už je poslední myšlenka, kterou chci říct, on jako víc ani nepotřebuje. On sice v tom cíli nevypadal, že by mohl dát něco navíc, ale když budu navazovat na to, co říkal Jirka a co si říkal i ty, celé je to pojaté jako nezničit se a být připravený na Tour de France, tak on sice dostal neuvěřitelný náklep od Filipa Ganny, ale to není čas, se kterým se Jonas Vingegaard vůbec jako má proč porovnávat. Takže já to vidím takhle. Mě to trošku zklamalo, já si myslel, že bude rychlejší, ale vlastně to podle mě nic moc neřeší.
0: No, já k tomu jenom připojím to, co už jsem říkal a nechci se moc opakovat, ale prostě jestli tam byla ta viróza, jestli třeba v průběhu volného dne nějakým způsobem už jako doléčili, ale pořád v tom těle jako ten zásek je z té nemoci, tak právě při tomhletom výkonu, hodinovém výkonu, kdy prostě člověk musí jet naplno hodinu, tak pokud není úplně fyzicky jako na tom nejlíp, tak se to někde musí projevit a projeví se to většinou v tom konci tyhle náročné časovky. A zase ještě navíc v tom porovnání s těmi nejlepšími časovkáři, jako je třeba Filippo Ganna, tak on jel Filippo Ganna na začátku toho startovního pole nebo někde jakoby v půlce a ten vítr, který byl u toho moře, tak on potom odpoledne ještě zesiloval a právě ti závodníci, kteří jsou na čele toho celkového pořadí, to znamená, že startovali v tom opačném startovním pořádku až na konci, tak těm foukalo nejvíc, jo, takže když foukne navíc do Jonase Vingegaarda, tak je to horší, než když foukne do Filipa Ganny, který tím větrem prostě ten vítr přetlačí a klidně ten vítr doveze až do toho cíle, kdežto když foukne někdo takhle do papírového závodníka, jako je Jonas Vingegaard, tak ten s tím to musí hrozně cvičit.
1: No ne, Jirko, tak on s tou italskou krásnou trikolorou, že jo, a potom, když byl vlastně sestřih toho, jak Filippo Ganna vyhrál tu časovku, tak v tom sestřihu byl člověk, který startoval 7 minut před ním. Prostě on dokázal dojet závodníka o 7 minut. Já chápu, že ne všichni jedou tu časovku naplno. Ale když se tebe zeptám a nechci vyvolávat žádnou nepříjemnou možnou zkušenost z minulosti, zažil ty si někdy nějaké takovéhle zdravotní potíže, třeba i tím směrem, kde půlka, mně se zdá, že půlka lidí říká, že tam jde virus vyloženě jako do krku. Mm-hmm. A druhá půlka možná snad ještě horším směrem, že
0: níž,
1: mají problém,
0: níž,
1: ano, o trošku
0: virus.
1: Níž. Tak zažil si někdy něco takového, že máš třeba problémy pak udržet to jídlo v sobě?
0: No, samozřejmě, já jsem jednou, a to asi jako každý závodník, pokud má tu kariéru nějakou delší, tak na tohle jednou dojede a já jsem to zažil v 10denním etapáku, kdy od 3. etapy jsem měl jako tak strašný jako zažívací jako potíže, že jsem nebyl schopný po etapě nic sníst a udržet to, při etapě taky ne, radši už jsem pak nic nejet, abych jako zbytečně nemusel pořád zastavovat, a nebo prát oblečení, jo, takže je to fakt jako těžký a to už opravdu člověk si říká, jestli mu stojí za to jako do té další etapy odstartovat, když už vlastně po té etapě nebyl schopný do sebe natlačit víc než třeba jeden banán, jo, takže já už jsem to pak jel na nějakých injekcích, jako nějakých infuzích, to se tenkrát ještě smělo, dneska už je ta no needle policy, že se většinou tyhle ty věci nesmí jako nic do žíly a tak dále. A já jsem dostával moje glukózu do žíly, jenom abych prostě dokázal nějakým způsobem ten etapák oběd, což už dneska podle mě je zakázaný. Ale je to strašný, když jako ty by si dal gel v průběhu toho závodu, ale víš, že to je jako totální nesmysl. A jedeš to vlastně jenom na nějaký jonťák a je to hrozný. Takže já to chápu, pokud oni mají tyhle ty problémy, tak prostě podle mě nejlepší, pokud to aspoň trošku jde, tak to zabalit a dát se dokupy a potom se vrátit do dalších závodů silnej. A nebo když to nejde a ten tým mě potřebuje, no tak prostě dneska ty doktoři mají podle mě jako nějaký možnosti, jak to zastavit, ale na tom závodníkovi to samozřejmě tu sílu, nebo prostě na té síle to je vidět. A je to vidět i třeba na Janu Hirtovi, jo, který taky má nějaký virus, podle mě na něm pracují, aby ho uzdravili, ale ono je to těžký, jako představte, když řeknu našim posluchačům, představte si, že máte chřipku, nebo máte prostě nějakou virózu, jako nějakým způsobem se odšouráte do práce, ale ty kluci musí jet tu etapu 200 kilometrovou a pokud ty etapy jsou tak náročné, jako jsou vlastně teďko na tom Giro, že každá etapa je jako jednorázový závod, že se jede od startu 50, furt, každý se snaží dostat do úniku a i ty, co v tom úniku nejsou, tak v tom pelotonu vidíme ten peloton, že je natažený a oni jedou prostě 200 kilometrů téměř na maximu. Tak to je jako v tomhletom stavu, jako zkuste se nějak léčit, jako v průběhu toho Gira, jo.
1: A měli jsme tu cyklisty, kteří prostě to zabalili, protože jim jednoduše ten peloton odjížděl, protože se právě jede, tak jak říká Jiří Ježek, a jenom aktuálně jsem slyšel rozhovor s nutričním specialistou stáje Lidl Trek a ten říkal, že opravdu v těch etapách, kdy oni chtějí jet nějak na výsledek, takže ti závodníci vážně, samozřejmě liší se to individuálně podle velikosti, ale prostě, že jsou aktuálně na nějakých těch 120, 130 a prý gramech na hodinu sacharidů. A prý tedy přeborník je Jonathan Milan, protože prostě to je největší závodník, tak ten prý jako atakuje 150, no tak to už prostě je úplně mimo, ale jenom to ukazuje, že člověk, který není schopen nic pozřít, tak prostě s tímhle pelotonem vlastně nemůže dneska už ani jet.
0: No a když to teda slyším, 150 gramů sacharidů, Jonathan
1: dobrou
0: Milan,
1: chuť,
0: dobrou chuť, no tak jako jenom to ujíst je i těžký a udržet to v sobě, ale jako pro tu stáj to musí je hroznej finanční jako náklad, jo, jeho živit. Podle mě je jednodušší jemu nakupovat kola, levnější nakupovat mu tu techniku, než ho živit.
2: Říká Jiří Ježek v kilometrech Jiřího Ježka.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Když už se dostáváme k těmhle těm lidským potřebám, tak pojďme k té potřebě, která
1: krásně,
2: je nejdiskutovanější v posledních dnech, a sice dojít si takzvaně na malou a respektive vyřešit to tím, že vy vlastně celou dobu sebou vezete takovou nádobu, do které se dá tahle potřeba uspůsobit, a když z ní nepijete, tak je to vlastně jako v zásadě pochopitelné, že se
1: pro mě ne.
2: Někteří závodníci rozhodnou, abych se už dostal k meritu věci, močit do bidonu a nezastavovat při té jízdě. Jak to bereš ty, když si tohle to zjistil, Jirko,
1: že Ježkovi něco spadlo do oka.
2: Dělají?
0: Já se strašně směju. Mně to přijde jako hrozně vtipný. Zase to jako zličťuje tu cyklistiku, že ti profesionálové nejsou jenom bozy, kteří jsou jako hlídání jídlem a vším možným a prostě testování a tak dále. Že tam je pořád ta lidská potřeba. Samozřejmě, když se vezmeme jenom průměrně 200 kilometrovou etapu, která trvá nějakých, já nevím, dejme tomu 5 hodin, tak během těch 5 hodin, když člověk pije a těch bidonů, oni v tom horku, sice kde jako spoustu toho té vody jako člověk vypotí, ale stejně jako do těch ledvin a do toho močového měchýře tam jako té vody spoustu taky jde, takže si musí odskočit. Navíc častokrát vždycky na začátku té etapy je ta potřeba největší, protože ono funguje i to, že při té regeneraci ve svalech ty svaly, aby se vyčistily z těch odpadních látek z té předchozí zátěže, tak oni se i ty svaly docela zavodní, jo, během té regenerace. A jak se člověk začne znova při tém po startu druhé etapy druhý den pohybovat, tak z těch svalů i ta hydratace, já teď nevím, jak se tomu říká biologicky, určitě nějaký lékař by nám to popsal líp, tak z těch svalů prostě jde i ta tekutina zpátky jako do těch ledvin a nutí to člověka si odskočit na malou hned třeba po první půl hodině. Možná kdo jezdí na kole každý den, tak to zná, že jako když vyjede, tak ho to nutí, protože prostě z těch svalů, kromě toho, že se člověk logicky zavodňuje před tou etapou i během snídaně a prostě aby byl připravený, tak prostě ta potřeba je tu první hodinu. Dřív se to řešilo, že většinou ten scénář byl normální v tom, že během první hodiny odjel nějaký únik a ten peloton si prostě někde zastavil. Dneska je to tak, že ten první únik se tvoří třeba 2 hodiny a ty závodníci ani nemají myšlenku zastavit, tak kdo by zastavil, tak už na ně nikdo nepočká. Takže to je jedna věc, jo, že ti závodníci prostě jako tu v tom začátku té etapy si odskočit téměř nemůžou, protože prostě není kdy, co se týče toho průběhu závodu. Druhý problém je to, že dneska se fakt trestá, a já bych to stejně nedělal a nikdo to nedělá rád, za jako močení mezi diváky, někde jako prostě ve vesnici, nebo prostě v době, v momentě, na místě, kde jsou diváci, tak se prostě nesmí jako ten závodník si zastavit a odskočit si, jo, protože to se nedělá.
2: A to se v současnosti trestá téměř v každé etapě. Téměř v každé etapě, v každém závodě je za to nějaký ten postih ve švýcarských Francích. Ono jsou to snad 200, tuším,
0: no,
2: že
0: myslím,
2: za to.
1: Někdo má i 500, no.
0: Ale jde o to, že dneska ta cyklistika je tak populární a ty aglomerace těch měst a i těch vesnic jsou tak rozsáhlé, že vlastně se jede, pokud se jede v nějaké jako obydlené části té země, tak se jede vlastně z vesnice do vesnice. A v těch vesnicích jsou diváci, ve vesnicích se jako močit nesmí, od cedule do cedule, to je jako daný, a mezi těma vesnicema už těho prostoru moc není, a když tam jsou diváci, tak si ten závodní taky nesmí odskočit, jo. Takže řeší to, když to jde, když je to aspoň z mírného sjezdu nebo po rovině, tak se to řeší tím, že si ti závodníci na malou odskočí prostě za jízdy, buď ho tlačí kolega, nebo ho tlačí třeba tři kolegové jako v takovém vláčku. Tam zase jde samozřejmě jde o směr větru. No jasně, ale tak to je normální. To se děje, ale zase se to musí dít někde, kde nejsou diváci. Jo. A za tohle jsou většinou ty tresty, že ti závodníci prostě začnou někde za jízdy močit. Ale tím, jak prostě člověk močí chvíli nějakou, minutu, dvě, tak dojede mezi diváky, jo, a to jako nevohlídáš, že? A utnout to nejde, že jo, kdo to zná.
1: Ne, ale navážno, pořád ještě se zastaví, to se pořád děje, jo, v těch závodech. Ano, pořád ještě já i na televizní obrazovce vidím někoho, kdo si prostě zajíždí na stranu a je úplně evidentní, co jde za jízdy dělat. No. A tohle, na co se ptá Martin Charvát...
0: Se chci dostat právě.
1: Já jsem tě nechtěl teda přerušovat, ale to ty opravdu si zažil ze své kariéry, protože pro mě třeba je to něco úplně nového, já si to ani neumím představit technicky.
0: To byla novinka, jak se někdo jako, no a to jsem právě chtěl říct, že v situaci, kdy prostě se mi strašně chce a teď nemůžu ani zastavit, nemůžu ani jako močit za jízdy, protože jsem uprostřed jako zástavby nebo uprostřed špalíru fanoušků, no tak prý, a teď budeme ho jmenovat, protože jako všichni ho jmenují.
2: Protože už minulý díl jsme ho jmenovali.
0: Ano, Viktor Campenaerts prý jako vynalezl metodu, že prostě v těchto těch momentech on je schopný se, když to řeknu úplně česky, vyčůrat do prázdného bidonu a ten bidon potom zahodí. Jo?
1: A jsme veřejnoprávní, Viktor Campenaerts to popírá.
0: Viktor Campenaerts to popírá.
2: Počkej, už
0: nebo
2: to přiznal,
0: takhle, on to nepopírá, on se uculoval a řekl, že neví, o čem ta otázka je, ale všichni ho ostatního označili, že on je na to největší odborník a že tím, že to vyučuje ve volných chvílích jako jiné závodníky. Nevím, jestli to tvoří tak, že ten bidon si nacpe do kraťasu a nějakým způsobem ho použije jako v nemocnici takového toho bažanta, anebo jestli to zvládne obouma rukama nějak prostě si pomoct. To technicky jsem to neviděl.
2: Technicky jsem samozřejmě to také neviděl, ale vlastně kdo to někdy takhle jako se snažil...
0: Já to snad budu muset o víkendu vyzkoušet někde na tréninku.
1: Doufám, že tě nepotkám.
0: A pak vám řeknu.
2: Kdo někdy se snažil z těch cyklistických kalhot, z toho cyklistického drezu, jakoby jako muž se vyčůrat, tak ví, že on vlastně jako potřebuješ dvě ruce na to.
0: Ne, jednu.
2: No,
0: druhou se musíš držet řídítek.
2: No právě. Tak já
0: podle
2: nejsem
0: toho, jak seš vybavený, jako někdo potřebuje teda dvě ruce, ale to už jako musí být teda opravdu.
2: Tam jsem nechtěl, Jirko, zabývat.
0: Obrovská
2: ale,
0: váha. Nebo
2: dejme
0: velikost.
2: Tomu, jakoby,
0: že to musím zít do obou rukou.
2: Tak jak to jako technicky celé... Teď tady trošku rudnu s tebe. Jak to jako technicky provedeš, tak mě to celé jako nedává smysl.
0: Jako
2: protože
0: já
2: ty se musíš
0: já
2: vlastně
0: to zvládnu.
2: Na tom drezu, který máš po pupík, řekněme, plus minus, tam někam ho máte asi všichni vytažený, možná kousek nad, tak vlastně se jakoby musíš dostat do té lokace, ze které to jako tam dokážeš pustit,
1: no,
2: jo?
1: Jako takhle, já nevím, kolik si toho Martina najezdil v nějaké aeroverzi jako drezu, kterou má na sobě Viktor Campenaerts. Já věřím, že narve ten bidon dovnitř.
0: Já taky si myslím.
1: To chápu a myslím si, že to probíhá takhle.
0: Tak jsem to i nějak jako slyšel od těch, který jako popisovali, co Viktor Campenaerts umí. Jo.
2: A jako od břicha předpokládám,
0: no,
2: ne jako by od...
0: Ne,
2: od
1: ne, ze spodu ne, to určitě ne. Ze zhora...
0: Od břicha dá si tam nějak ten bidon, a pak ho nějak jako u mě vytáhne, aniž by se polil.
2: Takže zároveň ho musíš dát jakoby směrem až do stehna, jinak bys musel nahoru, jo, že jo?
1: Ale ze zhora ho tam asi prostrčí. Mě to jenom teda teď připomenulo incident, který tou dobou ještě na Giro byl popisován jako takový incident pro dobrou náladu a teď teda mě trošku taky polil studený pot. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale než ze závodu odstoupil Arnaud Delí, tak on měl obrovské problémy na těch kopcích vůbec je vyjet a při jednom z těch stoupání Viktor Campenaert si vzal bidon od Arnaud Delího a pomohl mu, aby ho jako ten Arnaud Delí mohl do toho kopce vyjet bez toho bidonu a nahoře na tom kopci mu ho Viktor Campenaert zase vrátil. A to prosím přesto, že každý jezdí za jinou stáj a bralo se to jako, že to je kvůli tomu, že Viktor Campenaert jezdíval za Lotto a že prostě pomáhá kamarádovi Belgičanovi. A teď tedy, když jsme do toho vnesli tenhle element Martina Charváta, tak vůbec nevím, co si tam pánové teda posílají.
2: No a navíc Delí už nepokračuje, viď?
1: No už je ano.
2: Au.
1: Skončil, no.
0: Takže možná Delí měl v kole prázdnej bidon, Viktor Campenaert to viděl, tak si ho od něj vzal a pak mu ho vrátil. Delí se napil a skončil.
1: No ne, navážno, tohle se řeší mezi cyklisty, protože kamarádi, zdravím třeba Ondřeje, kteří plánovali jít na Czech Tour sbírat bidony, tak teď nevědí, jestli je to opravdu dobrý nápad a nevědí, čeho by se mohli...
0: Sbírat ano, ale neochutnávat.
1: Co by se mohli nadít, že v tom je, no.
0: Ne, no právě tohle byl problém, proč se to začalo vlastně, tahle ta kauza Viktora Campenaertse, budem tomu říkat, proč se to začalo řešit, jo, možná vyjde i nějaké pravidlo nové na UCI, bude to Lex Campenaert, že prostě tohle to je zakázané, protože právě si některý z diváků stěžoval, že jako malý chlapeček sebral, rodiče malého chlapečka si stěžovali, že malý chlapeček sebral bidon a jako zjistili, co v něm je, no.
2: On se dušoval, že to prý dává do auta zpátky. Jakože, že to nezahazuje, že to přidává údajně do týmového auta, ale to by tam samozřejmě po každém musel odjet.
0: V tom případě bych nechtěl být jeho týmový parťák, protože pak si přijedu do auta pro bidon a mechanik se splete a dá mi Campenaertsův.
1: To jako představ si, že na tomhle prohraješ Tour de France, jo, protože prostě sportovní ředitel to prohodil a přijedou tam pro bidon pro Jonase Vingegaarda v nějaké rozhodující etapě do Alpe d'Huez a on dostane Viktorův bidon, no to přece.
0: Zdravím svého týmového parťáka Jirku Chybu. My jsme měli spolu tým a byli jsme v Rakousku na závodech. Jela s náma moje Soňa, která nám podávala na pevném bufetu v kopci bidony. A já jsem vlastně připravil pro nás ty bidony do takové té přepravky, kde bylo asi 10 bidonů. Soňa nám je postupně předávala, bylo strašné horko. A do toho posledního bidonu, a to jsem jí zapomněl říct, jsem nasypal jako prostě jonťák, jako jenom prostě ten prášek, kdyby potřebovala, aby ještě naředila nějaký. A Soňa v posledním kole, kdy ten Jirka Chyba byl snad v úniku, ještě asi s třema lidma, tak mu podala ten prášek, samotnej v tom bidonu a Jirka Chyba si ho v tom obrovském horku chrstnul do pusy a málem se zadusil a skončil, jo, takže furt lepší teda asi sypký jonťák, než to, co by tam odložil Viktor Campenaert, ale pojďme od toho. Takže prosím vás, když budete sbírat bidony od profesionálu při nějakém závodě, klidně berte si je domů, cestou je vylejte a pak je dobře vymydlete doma, protože nevíte, co v tom bylo.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, přiznáváme bez mučení, že dneska jsme se dostali možná i tam, kam jsme úplně nečekali, že se s Jiřím Ježkem a Martinem
0: budeme hodně stříhat.
1: Budeme možná hodně prostřihovat pro reprízu.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Já jsem chtěl jenom vyřídit, Jirko, taky pozdravy z Pálavy. Spousta lidí se mě ptala, kde jsi, tak jsem vyřizoval, že to nakonec neklaplo, tak se na tebe moc těší někdy jindy, někde jinde. A měl jsem velkou radost, protože zase ta zpětná vazba na tebe, na tvůj pořad a vlastně i na celý Radiožurnál Sport byla velmi, velmi pozitivní, tak jsme za to moc rádi, to jsem chtěl předat.
0: Naopak, ty díky patří i vám, protože já také sbírám tuhletu zpětnou vazbu. Teď si budem chvilku plácat po ramenou, ale je to strašně fajn. Děkujeme vám, našim milým posluchačům a hlavně posluchačkám, protože vás je taky spousta. A tím, že je jaro, je spousta sportovních akcí, tak já fakt jako od těch lidí sbírám jako hrozně příjemnou zpětnou vazbu na náš pořad a vždycky říkám, že vám to vyřídím, tak vám to tady vyřizuju i takhle veřejně a jsme za to strašně rádi. Samozřejmě snažíme se to dělat pořád líp a líp, takže i když máte nějaké návrhy, jak to udělat lepší, tak určitě nám pište, buď třeba, já nevím, pod ty naše videa na YouTube, nebo klidně i jsem zjistil, že i na těch jednotlivých podcastových aplikacích, ať je to Můj rozhlas nebo Spotify, tak se na tom u toho dá už dneska zanechat nějaký odkaz, tak nám klidně pište nám i na naše sociální sítě a tak dále, jak to můžeme třeba udělat líp, co by vás bavilo, ale snažíme se a je to strašně fajn. Pojďme ještě zpátky na tu Pálavu, já jsem tam tenkrát nejel, nebo tenkrát je to týden?
1: No, minulý víkend.
0: Jo, minulý víkend. Tak jsem tam nejel, protože mi nebylo úplně dobře, byl jsem trošku nastydlý a jak panovalo takové to ošklivé počasí, tak jsem přesně jako borci na Giro jsem trošku nastydnul a nedovedl jsem si představit, protože byla předpověď, že celý ten závod proprší, že ještě v tomhle tomu jako pojedu závod na Pálavě. Nakonec vám prý nepršelo?
1: Nepršelo, myslím, že pro tebe by to byl nejsuší ročník, protože ty jsi byl oba dva ty předcházející, tak tentokrát se vlastně jen vyrazilo po mokru, ale pak už to zase taková tragédie nebyla.
0: A jak se ti to líbilo?
1: Líbilo se mi to moc, byl tam ten kousek, který se jel po hlíně, který byl hodně mokrý a kvůli němu jsem byl rád, že jsem si nevzal silniční kolo, takže já jsem si ho opravdu nechtěl zničit, protože teď mě čekají další hezké výlety na kole a bylo by mi to líto, už se mi to jednou stalo, pak jsem to kolo skoro celé leto kvůli tomu neměl, ale bylo to super, bylo to velmi dobré, akorát jsem se odstl ve své kariéře silničního jezdce nejblíž pádu, což mi bylo jako nepříjemné a vlastně jsem si jenom uvědomil, že se to prostě může stát a vy s tím vůbec nic nejste schopni udělat, protože já nejsem Matěj van der Poel, ke kterému se dostaneme za malý okamžik a prostě když sedím na sedadle, tak nedokážu přeskočit ani bidon na tož člověka, který padá přede mnou a vlastně jsem jako jenom se štěstím nespadl, což mě na chvilku zkazilo náladu, no, ale pak jsem na to velmi rychle zapomněl a myslím, že se to takhle stalo více lidem, ale všichni ostatní, kteří neskončili na zemi, tak si myslím, že si to moc užili, ta oblast je prostě nádherná, jenom jsme si všichni říkali, že by to chtělo si to jednou užít za hezkého počasí, protože jižní Moravu tak nějak všichni máme spojenou spíš s teplem až s vedrem a vlastně s krásným počasím a s absencí deště a ne s tím, že jedu někde 2 kilometry po mokré hlíně. No.
0: Tak budeme věřit, že už ten držíme další palce. Ročník konečně, už se nám to pomaličku jako zlepšuje to počasí, tak příští ročník na Pálavě, pokud to na Pálavě bude, já věřím, že ano, tak Road Classics na Pálavě bude slunečná, že bude slunečná i třeba Letap v Praze, která nás čeká asi jako nejbližší akce velká pro tu cyklistickou veřejnost. Má tady být Peter Sagan, takže to bude i velká fanouškovská událost.
1: Ten prý mimochodem taky takhle používal bidon, jeho jméno tam padalo hodně, když se vrátím k Viktoru Campenárcovi.
0: No vida, tak se na to můžeme se ho na to zeptat.
1: Tím bych to otevřel, ten ano. Život rozhovor.
0: A co se týče těch osobních zkušeností s cyklistikou, tak u tebe, Martine, jsem zaznamenal, že už opět vyrážíš na horském kole, že už počasí ti to dovolilo, takže už výlety a tréninky probíhají, takže ty seš spokojený.
2: Přesně tak, já mokrou hlínu vlastně také nemusím být na horském kole, ale ne, tak včera jsem jel i potokem, ale suchá hlína, doufejme, bude nejen v dalších dnech, to se těším na to do lesa, ale suchá hlína, doufejme, bude také znovu v Novém Městě na Moravě, kde bylo sucho vlastně už ten loňský rok. Teď tam jsou už závody světového poháru horských kol.
0: Ty tam jedeš, Martine, jako reportér.
2: Já se tam dostanu v neděli, takže kdybyste chtěli některé vaše zážitky z kilometrů Jiřího Ježka předat osobně, tak budu moc rád.
1: Martin Charvát bude na místě. Martine, díky moc, těšíme se na slyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Díky moc Jiřímu Ježkovi.
0: Krásné jarní dny.
4: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
3: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Innogy a Budějovický Budvar.

0: Je 10 hodin a 55 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď přimístíme do Nového Města na Moravě a máme k tomu velice dobrý důvod, protože právě v těchto dnech se jede v tomto místě světový pohár na horských kolech, no a právě v těchto momentech probíhá závod juniorek a je u toho reportér Martin Charvát. Martine, vítej.
1: Hezký den.
0: Tak závod juniorek už se pomalu, ale jistě blíží do svého finále, tak jak si vedou české reprezentantky?
1: Nejlépe je na tom ta, od které se to očekávalo, tedy Barbora Bukovská, aktuálně na druhém místě ve chvíli, kdy jsou závodnice už v posledním kole a do konce závodu vzhledem tomu, jak rychle jezdí vedoucí Švýcarka Anja Grossmanová, tak zbývá přibližně nějakých 8-9 minut, tak v tu chvíli Barbora Bukovská krouží na trati se ztrátou minuty a 16 sekund. Na třetí pozici už se propracovala další Češka, tedy Lucie Grohová, která ztrácí na Bukovsku přibližně půl minuty, to je tedy českých barev velmi pozitivní zpráva a také velmi pozitivní je, že byť na startu byla až s číslem 48, což tak nějak označuje, jak daleko to měla k té první lajně, ve které mimochodem byla právě také Barbora Bukovská nebo Grossmanová, tak už s číslem 48 se na šestou pozici propracovala Justýna Novotná, která se osamostatila od Kanaďanky Blésové spolu se Švýcarkou Haltrovou. Od Justýny Novotné také výborný výkon, ta je ale šestá se ztrátou už 3,5 minuty na vedoucí Grossmanovou. Grossmanová opravdu jede skvěle. Hned od úvodu se spolu s Bukovskou dostala do čela závodu. V tu chvíli tam s nimi byla ještě Američanka Enyová, ale ta velice rychle začala ztrácet. Tady v poměrně dost větrném prostředí ve Vysočana aréně, což asi také slyšíte z mého mikrofonu. No a v tuto chvíli tedy Grossmanová přibližně v polovině toho závěrečného okruhu už s výrazným náskokem míří pro vítězství v té Junior Series, té série pro juniorky. Barbora Bukovská si jede pro stříbro a Lucie Grohová aktuálně pro bronz, protože před zmíněnou Enyovou má náskok skoro 3/4 minuty.
0: Mohl by si ještě v rychlosti shrnout vlastně, co se dnes už dělo ve Vysočina aréně a co se bude dít?
1: Tohle je první dnešní závod, ale ty hlavní teprve přijdou, tedy závody žen a mužů, kategorie elite. Mezi ženami jednoznačnou favoritkou pak Pietersová, opravdu velké jméno ženské, nejen té MTB cyklistiky, ale i té třeba silniční. No a mezi muži se tu představí další velké jméno, tedy Tom Pidcock, muž, který ohromuje tím, co dokáže ve sjezdech na silnici. Teď doufejme, že ohromí také tady v Novém Městě na Moravě. Mezi muži největší českou nadí Ondřej Cink, mezi ženami taková velká naděje není, ať už v podání Adély Holubové nebo Jitky Čáblické.
0: Říká Martin Charvát, se kterým se spojíme také po zprávách, aby nám řekl, jak dopadly juniorské reprezentantky, které to mají opravdu velice slibně rozjeté. Prozatím tedy naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál 11 hodin. Právě připravil Pavel Prouza.
1: Rusko podle Ukrajiny útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orešnik. Moskva to potvrdila. Po vykolejení vagónů v Ostravě se na místě podařilo obnovit provoz, zatím po jedné koleji. Začíná tenisový Grand Slam Roland Garros. Dnes se na něm představí 6 českých zástupců ve dvouhře. Omezení brzdí provoz na D1 na kilometru 151 ve směru do Brna. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešnik s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešniku potvrdila. Označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm 2 mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení. Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji, soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická jako při předchozí kumulaci dopravy.
1: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlednou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
4: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků, nedbali výzev. Nastoupil Cyril, po sejmutí košíku, když se postavil na zadní, je ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvili zpátky a neprošli.
1: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. Policie návštěvníkům doporučuje, aby přišli s dostatečným časovým předstihem.
2: Sport.
5: Začíná tenisové Roland Garros. Druhý Grand Slam sezony rozehraje za pár minut první česká zástupkyně ve dvouhře. Marii Bouskovou čeká Italka Bronzetyová. Odpoledne se představí ještě dalších 5 českých reprezentantů a jejich výkony přiblíží přímo z Paříže náš reportér. Dán Leon Madsen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky. Do čela seriálu Mistrovství světa se dostal v Praze třetí Polák Bartoš Zmrzlik. Pro oba české zástupce skončil závod na markétě po základních jízdách a lepší z domácí dvojice byl 14. Jan Kvich.
6: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku samozřejmě. Potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Meziříčí a překážka na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ je dopravní omezení. Na kilometru 151 je uzavřený levý pruh, je tam půlkilometrová kolona na zhruba 5 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29,5 kilometru schořelo osobní auto. Je na konci dopravního omezení, na místě je teď odtah, projíždí se jedním pruhem bez kolony. Na silnici 57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí u odbočky na Krhovou se srazilo osobní auto a motorka. Opatrně se dá projet, nezdržíte se. Na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště za Ostrožskou Novou Vsí odklízejí následky nehody, je tam krátká kolona. A v Praze v Liberecké do centra opravují vozovku v levém pruhu před sjezdem na Prosek, je kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
8: Krásné nedělní dopoledne, je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Dnes vrcholí závody elitních kategoriích. Na startu druhého dílu seriálu Mezi muži bude i britský olympijský vítěz Tom Pidcock, který se vrátí, řekněme, až po triumfálním předloňském vystoupení, kdy cross country na technické trati ve Vysočina aréně ovládl už po čtvrté za sebou. My se teď do Vysočina arény vydáme za naším reportérem Martinem Charvátem, protože ten sleduje závěr závodu juniorek. Takže Martine, jak tedy juniorky si vedou?
9: Teď si vede velmi dobře Lucie Grohová, která slaví své třetí místo v dnešním závodě a to už chvíli oslavy trvají v podání Barbory Bukovské, která končí druhá, tak jak bylo nastaveno pořadí v chvíli, kdy závodnice najížděly vlastně už do třetího okruhu před koncem, tak také skončilo. Tedy vítězí Švýcarka Anja Grossmanová v závěru hodně zvolnila, o minutu a půl poráží Barboru Bukovskou, která je tedy druhá v závodě světového poháru horských kol v té juniorské kategorii a Lucie Grohová končí nakonec se ztrátou více než 2 minut na třetím místě poměrně bezpečně, protože Američanka Enyová, která startovala z první řady, tak nakonec se propadla na čtvrté místo za Grohovou, dojela přibližně o necelou půl sekundu zpět na čtvrté pozici. Češky tedy berou stříbro a bronz, zlato slaví Švýcarka Grossmanová. Ve 12 hodin začne ženský závod kategorie elite. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.

0: České hokejisty čekají v základní skupině světového šampionátu ještě dva duely. Zítra odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Kromě soupeřů se ale musí vyrovnat také s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupala v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v hale.
1: Hrozný vedro a ten let prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí, jako ten led, no. Je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co naděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durch, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
2: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat? Během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes

0: sporty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, o to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
1: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin a 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a před pár minutami začaly první zápasy na tenisovém Roland Garros a v akci už je také česká tenistka Marie Bousková. No a proto jsme teď ve spojení s naším reportérem, který je přímo na místě, Davidem Prouzou. Davide, vítej.
1: Krásné dopoledne z Paříže.
0: Tak jak si zatím vede Marie Bousková?
1: No, není to úplně slavný vstup do zápasu s Italkou Luciou Bronzettiovou. Marie Bousková měla zatím jeden svůj servisový gem a přišla okamžitě o své podání, navíc čistou hrou 0-40 konec. Marie Bousková teď tedy prohrává 0-1 s italskou soupeřkou, která na rozdíl od Češky, která je nasazenou 27, tak prošla kvalifikací, má tak v nohách sice 3 zápasy, mohla by být o poznání unavenější, ale zároveň má také o 3 zápasy více odehráno na tamní Antuce. To znamená, že bude prostě o něco lépe minimálně na začátku toho duelu připravena a zatím se to projevuje tím, že vede 1-0 nad Marií Bouskovou.
0: My jsme ve zprávách

0: radiožurnálu Sport také slyšeli, že zejména ve Francii panují velmi vysoké teploty, tak jak je to aktuálně na tenisovém dvorci?
1: No nejen hokejisté ve Švýcarsku, ale i tenisté v Paříži budou hodně doplácet na teplé počasí, nebo teplé je možná podhodnocený výraz, já bych řekl extrémně horké. Už v tuhle chvíli, když se dívám třeba na tribuny dvorce Filipa Chatriera, centrálního kurtu tady v areálu, kde se hraje Roland Garros, tak už je mi líto těch diváků. To slunce zatím nedopadá zpříma na hlavy, ale přeci jenom už je to cítit, je to znát každý metr navíc, a to nemluvím pochopitelně o tenistech, kteří na kurtech nemají žádnou střechu, nemají žádnou možnost, jak se ochladit, mají akorát občerstvení na hráčské lavici a samozřejmě nějaké ledové pytlíky okolo krku, co si můžou dát, ale celkově je to hodně nepříjemné. Ta vlna veder tak nějak schvacuje celou Evropu a určitě se to projeví. Byť třeba pro Marii Bouskovou, která vyniká opravdu velkým fyzickým fondem, tak by to teoreticky mohlo být i, řekněme, dobrým signálem, protože ona prostě dokáže vydržet na kurtu 3 hodiny a být stále čerstvá. Tak třeba se to projeví i v tom utkání s Bronzetyovou, ve kterém aktuálně česká teniska sice prohrává 0-1, ale vede 40-0 při podání Italky.
0: Marie Bousková ale není jedinou českou teniskou, která se dnes představí na Roland Garros, tak můžeš ještě připomenout, kdo vlastně z českých hráčů bude dnes hrát?
1: 100% v druhé vlně takzvaně nastoupí Tereza Valentová, její soupeřkou bude Polka Linetová. Ten zápas by mohl začít třeba v 12:30 odpoledne přibližně, samozřejmě na radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Teď připomínám, Marie Bousková srovnává na 1-1, takže zatím ani jedna hráčka neudržela servis. A můžeme pokračovat chronologicky, dejme tomu Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková, ti jsou zase v té třetí vlně. Macháč se utká s Belgičanem Berksem, Krejčíková s Američankou Baptistovou. A ještě nám zbývají dvě česká jména. Jakub Menšík, ten nastoupí proti Francouzi Drugetovi, a Sara Bělek proti Američance a někdejší grandslamové šampionce Sloane Stephensové. To až v pozdním odpolední, respektive v brzkém večeru. Všechno tady ve vysílání nejjediné sportovní stanice v Česku uslyšíte. A v tuhle chvíli tedy můžu říci asi na závěr tohoto vstupu, že to je stále 1-1, Marie Bousková teď na podání, vedení 15-0.
0: Je to tak, a to říká David Prouza, který nás bude provázet celým Roland Garros. Zatím tedy děkujeme a hodně brzy naslyšenou.
1: Hezké dopoledne.

0: 11 hodin a 24 minut posloucháte Radiožurnál Sport a také dnes pokračuje fotbalová šance liga, konkrétně ve skupině o titul, i když je samozřejmě mistr jasný, tím je pražská Slávia, tak se hraje třeba o umístění v tabulce a o boje tedy v pohárech. Jablonec vyzve liberecký Slovan, pražská Slávia plzeňskou Viktorii, no a Sparta pak Hradec Králové. Všechny zápasy začínají ve 2 hodiny odpoledne. No a také připomínám to, že přibližně za 15 minut se také spojíme s bývalým fotbalovým trenérem pražské Dukly, tedy Petrem Radou, a rozebereme si ještě včerejší zápas mezi tedy Duklou a Ostravským Baníkem, kdy se rozhodlo, že pražská Dukla už tedy nebude součástí české nejvyšší fotbalové soutěže.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál je půl dvanácté. TV zprávy a Pavel Prouza.
2: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Kdo má vyměřenou daň přes 5 000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v jihozápadním Pákistánu. Dalších asi 50 výbuch zranil. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projížděl městem Kvéta. Dva vagóny se převrátily a začaly hořet. Výbuch poškodil také několik budov a vozidel v okolí. Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Sport. Tenistka Marie Bousková vstoupila jako první Češka do dalšího ročníku Roland Garros. Její soupeřkou je Italka Bronzetyová. V Paříži je u toho David Prouza.
3: Nasazená 27. Marie Bousková teď servíruje za stavu 40-15 a 2-2 v prvním setu. Celkem se dnes v programu Roland Garros představí dalších pět českých tenistů. Tereza Valentová, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková, Jakub Menčík a také Sára Bejlek. Marie Bousková právě teď vede 3-2 nad Bronzetyovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na pražském okruhu u Lochkova a na D1 u Beranova. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se za sjezdem na Lochkov srazil kamion a osobní auto. Na 14,5 kilometru se jede pouze levým pruhem. Na místě jsou záchranáři, tvoří se kolona, brzdí se teď za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru v pravotočivé zatáčce za mostem. Opatrně dojíždějte, zdržíte se 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov se srazila 3 auta. Na kilometru 123,5 blokují levý pruh a tvoří se kolona. Při dojezdu do kolony tvořte uličku. Na D1 dál směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na kilometru 149,5 popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Zpoždění 10 minut. A na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 96. kilometru stojí porouchané auto v levém pruhu. Místo je označené šipkou. Je tam krátká fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 11:37, posloucháte Radiožurnál Sport. No a my se teď opět vydáme do Francie, do Paříže, kde pokračuje tenisové Roland Garros a hraje zde také svůj zápas Marie Bousková. A víc už prozradí reportér David Prouza.
1: Marie Bousková bojuje v Paříži s Italkou Bronzetyovou, zahájila celý zápas prohraným servisem, ale od té doby je to právě česká hráčka, která je o poznání lepší tenistkou. V tuhle chvíli vede 4-2, celkem dvakrát prolomila podání Bronzetyové a teď Marie Bousková servíruje tedy za stavu 4-2 a 15-15 a zisk první sady je, neříkám realitou, ale určitě možností. Takže 4-2 a 15-15 z pohledu Marie Bouskové.
0: Říká David Prouza a s ním se opět spojíme za malý moment. Zatím naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Fotbalová Dukla Praha bude po dvou letech v Šancelize příští sezónu zase druholigová. Její přímý sestup potvrdila domácí porážka 0-3 s Baníkem Ostrava, který se tak bude zachraňovat v baráži. O sestupu Dukly si budeme povídat s jejím dlouholetým hráčem a v minulých letech také trenérem Petrem Radou. Pane trenére, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Vy jste byl přímo na Julisce, tak jaká byla vaše první reakce na to, že Dukla sestoupí z nejvyšší soutěže?
1: No tak byl jsem tam, samozřejmě nenechal jsem si to ujít, ale mrzí mě to. Mrzí mě to, že znova se vracíme do druhé ligy, je to škoda. Stálo to hrozně úsilí se dostat zpátky, takže určitě takový tradiční klub, který opouští první ligu, tak je to nepříjemný. A pro nás, který jsme tam prožili, já nejsem jediný, ale mluvil jsem se spoustou spoluhráčů bývalých a mrzí je to stejně jako mě, že opouštíme první ligu a samozřejmě asi nejvíc to mrzí bývalýho majitele pana Pauknera, který po určitých peripetích a letech strávných Dukle znova včera zažil sestup, takže ho to určitě mrzí stejně jako nás.
0: Kdy vám začalo být jasné, že se Dukla neudrží? Bylo to až vlastně včera při zápasu s Baníkem, nebo jste to tušil už dřív?
1: Tak samozřejmě asi to postavení té tabulce nenasvědčovalo tomu, že to bude lehký, ale věřili jsme v tu baráž minimálně a pak to došlo do toho, že jsme říkali, že to je prakticky zápas dvou týmů, kdo to prohraje, tak spadne, jo. Samozřejmě věřili jsme, že to nebudeme my, ale bohužel potvrdilo se to, že první branka rozhodla.
0: Co Dukle v této sezóně chybilo k tomu, aby se zachránila?
1: Tak co jí, asi myslím, že jí chybělo víc zkušenějších hráčů, který ten přerod toho klubu během roku, já nevím, 20-22 hráčů se vyměnilo, tak to je strašně moc na takhle krátký přestupový období nebo přípravní období. A z toho našeho kádru, kdy my jsme odešli, tak tam zůstalo prakticky 6 nebo dneska 5 hráčů, který ještě pamatují ten postup nebo to udržení v té lize. Ale myslím si, že těch 5 hráčů, kteří tam zůstali, byli asi ty stěžejní, kteří drželi ten prapor té Dukly. Ale jinak ta obměna byla velká a to vždycky je složitý to nějak dát za takhle krátkou dobu do nějaký konstelace, že to bude mít stoupající tendenci. Těch hráčů mladých přišlo hodně, takže asi to nasvědčovalo tomu, že to nebude lehká sezona.
0: Trenér Dukly Pavel Šustr po předposledním kole kritizoval rozhodčí a i po duelu s Baníkem měl k některým rozhodnutím výhrady, ale tentokrát se na tiskové konferenci trochu víc krotil. Teď krátká ukázka.
2: Ale už to úplně slyším, jak mi řeknou, dle stanov nesmíte ani slovo, tak jo, tak budeme dělat ovce. Ovečky, víte, co dělají ovce, ne? Oni stojí a dělají B, pak je posunou kousek dál, zežerou trávu a zase dělají B, ale já nechci být ovce.
0: Co říká Petr Rada na to, jak se v posledních týdnech projevoval trenér Šustr? Možná chápete i jeho zlobu?
1: Tak určitě chápu jeho zlobu. Já si myslím, že Pavel Šustr, myslím, že přišel pozdě, měl přijít dřív, protože ten jeho příchod si myslím, že byl až v tom pozdním čase, což byla chyba. Za tu dobu, co tam byl, splnil, nebo myslím si, že odvedl vynikající práci a věřím tomu, že tam bude pokračovat a dostane Duklu zpátky do ligy. Tohle to, já jsem sám byl na obou zápasech, nebo já jsem viděl všechny zápasy, ale hlavně ty dva poslední. Samozřejmě je to trošku zdrcující, takhle když to vidíte, jakým stylem některé momenty byly souzený nebo posuzovaný, ale to je ten náš český rybník. Jo. Já pořád myslím, že bychom měli už se posunout někam vejš a obdivuju trenéra Šustra, že to vydržel u té lajny. U mě by to bylo něco jiného, ale asi s tím nic neděláme. Na to by se měli zamyslet jiní činovníci, kteří jsou za to zodpovědní. Já si myslím, že už ta největší chyba byla, že se oznámilo, že komise rozhodčích měsíc před koncem soutěže, že komise rozhodčích končí a ne, že už prakticky jenom dokončují ten ročník, což je vždycky špatný a určitě to má negativ.
0: To říká tedy fotbalový trenér Petr Rada. No a jak se vám líbila plná Juliska ve včerejším zápase s přihlédnutím na to, že většinu velké tribuny pokrývaly barvy Baníku?
1: Tak helejte, těch Baníkovců tam bylo strašně moc, ale vytvořili kulisu, která byla nádherná. Když my stojíme na druhé straně a vidím tu plnou tribunu, není lepší pohled na hřiště, i když je tam atletická dráha, ale není lepší pohled na takhle plnou tribunu, kam se vyjde 8 tisíc lidí. Já si myslím, že je to nádherná, i když tam bylo spousta Baníkovců, jo, ale mělo to atmosféru, bylo to nádherný, kulisa samozřejmě pro nás je smutným koncem, ale takový je fotbal, který přináší někdy takovýhle momenty, ale věřím tomu, že se Dukla nadechne a znova příštím ročníku nebo před příštím postoupí a naplní tu Julisku znova. Je to škoda, protože ta atmosféra je nádherná, přál bych každému, aby stál naproti a viděl tu plnou tribunu. Hlavně chlapci tomu chlapičkovi nebo chlapci Novotnýmu se Servilu, nebo jak se to jmenuje, ten seriál, který říkal, že je to hrozný stadion, tak bych mu to přál, aby si tam stoupnul a viděl tu nádheru.
0: Jaké kroky by se měly udělat ve fotbalové Dukle, aby se co nejdřív do šance ligy vrátila?
1: Tak samozřejmě byli ten kádr stabilizovat, přinést, nechat realizační tým, který tam je, protože odváděl dobrou práci a pokusit se dostat to hned v příštím ročníku zpátky. Nebude to lehký, ale musí přivést zkušenější hráče, kteří mají s fotbalem zkušenosti větší, ne to. A myslím si, že je tam spousta cizinců, nejsem proti, aby přicházeli cizinci, ale myslím, že jich tam bylo moc a většinou by mělo být v těch českých klubech převaha českých hráčů, aby vyrůstali naši hráči a měli možnost zvednout tu ligu. Já si myslím, že tady máme moc cizinců, nejsem proti cizincům, ale myslím si, že naši hráči by měli dostávat větší prostor a věřím tomu, že trenér Šuster, pokud zůstane, nebo já jsem přesvědčený, že zůstane, že vybere tým, který bude hrát o špičku a bude se snažit postoupit, ale určitě konsolidovat kádr a pnout za jeden pro vás.
0: Říká trenér Petr Rada. Moc děkujeme, pane Rado, za váš čas a přejeme, pokud možno tedy příjemný zbytek neděle.
1: Taky vám přeju. Mějte se, děkuju za pozvání.
0: Tak a teď tedy z fotbalu se přemístíme na tenis, protože pokračuje samozřejmě Roland Garros a také zápas Marie Bouskové a je u toho reportér David Prouza.
3: I zápas Marie Bouskové s Italkou Bronzetiovou má docela pěknou kulisu. Kurt číslo 6 zatím zaplněný na maximum, řekl bych, ta kapacita může být třeba 5-6 stovek, možná trochu méně. Každopádně je plno a lidi se přišli podívat na nasazenou 27 Marie Bouskovou, nebo samozřejmě také na italskou hráčku Bronzetiovou. 5-3 vede Češka a k tomu 15-0 při vlastním podání. Marie Bousková zatím jednou o servis přišla. To byl hned ten první gem na začátku duelu. Od té doby už je úspěšná na svém servisu a je také hodně úspěšná v mezihře, kde dokáže Bronzetiovou trápit v dlouhých výměnách, které zkrátka vydrží, zůstane ve hře a teď si vytvořila i pěknou příležitost k tomu ukončit balon na síti backendovým volejem 5-3 a 30-0. Pevný set se blíží k směrem k Marii Bouskové, která potřebuje ještě 2 15 k tomu, aby se mohla posadit v tom horkém pařížském květnovém počasí, které tady opravdu bude tématem. Myslím si, na každé tiskové konferenci ta otázka padne, jak se vám hraje v tomhle podnebí, protože opravdu to není úplně typické pro měsíc květen, ale taková je realita. Tenistky se s tím musí vyrovnat. Marie Bousková teď zase v dlouhé výměně úspěšnější. Bronzetiová nemá zkrátka takovou trpělivost jako Češka a tak jsou tu 3 setboly. Marie Bousková vede 5-3 a 40-0 k tomu vlastní podání, takže ideální vstup zatím české reprezentace a nasazené 27 do druhého Grand Slamu v sezóně. Marie Bousková zatím na Roland Garros nemá bůh ví jakou bilanci v singlu, 5 vítězství, 6 porážek. To není úplně skvostná statistika, každopádně teď pracuje na tom, aby minimálně srovnala na 6-6, protože teď vede nad Italkou Bronzetiovou 5-3, 40-0. Pokus o vítězný backend, který nakonec skončí na pásce, bohužel pro Marie Bouskovou ten set ještě neskončí, 5-3 a 40-15. 15. Italka Bronzetyová se teď jde ještě ne občerstvit, ale spíše otřít, protože v tom počasí se opravdu hráči a hráčky potí velmi rychle a zejména na dlaních se to pak projevuje, raketa vám začne klouzat a není to vůbec nic příjemného a samozřejmě je potřeba si otírat i obličej, protože kapky potu, které padají do očí, to je vrcholně nepříjemná záležitost. Teď se opět hraje, Marie Bousková servíruje na kříž, nebyli do středu dvorce, Bronzetyová velmi opatrně returnuje, nechce udělat chybu, přitahuje teď Marie Bouskovou k síti, ta pohodlně proměňuje vítězný balon z forehandu a první set je už minulostí, Marie Bousková ho získala a to poměrem 6-3, 1-0 na sety, tak vede česká tenistka nad Italkou Bronzetyovou, druhý set začne zhruba za 5 minut, já ještě doplním, že dnes nastoupí dalších 5 Čechů, Tereza Valentová, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková, Jakub Menšík a také Sára Bejlek. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antoník Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon termopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
1: Radiožurnál 12 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
2: Rusko raketami a drony mohutně udeřilo na Kyjev, použilo i nadzvukovou střelu středního doletu. V Brně začalo hlavní shromáždění sjezdu sudeckých Němců, v centru města se chystají protesty. Začal tenisový Grand Slam Roland Garros, dnes do něj ve dvou hře zasáhne 6 českých reprezentantů. Nehoda brzdí provoz na D1 na 123. kilometru směrem do Brna. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko v noci masivně zaútočilo na Ukrajinu. Při vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast vyslalo celkem 600 dronů a 90 raket a střel. Dva lidé zemřeli a přes 80 je zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva. Oznámilo velení protivzdušné obrany. Moskva využití Orešniku potvrdila.
3: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Vzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Sudetoněmecký sjezd v Brně otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudeckými Němci. V projevu to na výstavišti řekl zástupce jejich předáka Stefan Hertler. Historicky první sjezd sudeckých Němců na českém území ale kritizuje část politiků i české veřejnosti. Odpoledne plánují protesty v centru města. Hlavní shromáždění sjezdu sleduje reportérka Vlasta Gajdošíková.
4: Stefan Hertler v úvodu poděkoval českým hostitelům, že umožnili toto setkání. To vyvolalo v plné hale nadšený a dlouhý potlesk. Zopakoval, že sudečtí Němci nepožadují navrácení majetků, ale stojí o společné budování Evropy. O porozumění a smíření mluvila i primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS a lidovecký hejtman Jan Grolich. Právě teď mluví předseda krajanského sdružení Bernd Posselt a mluvit má také premiér, bavorský premiér Markus Söder. Protest proti sjezdu vyvolal na odpoledne, svolalo na odpoledne do centra města hnutí Obrana národa dva a brněnčtí komunisté. Nahlášeno je 1500 lidí. Mezi řečníky by měl vystoupit ex-prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z SPD. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo přes 9 000. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Započítávají se výsledky z prvního kola. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
6: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
7: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
6: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterými hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk zraněný je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
9: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Meteorologové čekají, že i dnešek bude tropickým dnem. Teploty by odpoledne měly přesáhnout 30 stupňů. S neobvykle vysokými květnovými teplotami se teď potýká i západní Evropa. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
10: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Cenu za nejlepší snímek na festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci více než 20 dalších filmů. 58-letý Mungiu se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
11: It is Christian Mungius Fjord.
12: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty syna 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Radiožurnál.
13: Sport. Začal tenisový Grand Slam Roland Garros. V Paříži se dnes představí 6 českých reprezentantů ve dvouhře. Prvním z nich je Marie Bousková, která nastoupila proti Italce Bronzetiové. Více řekne přímo z French Open David Prouza.
14: Marie Bousková zatím v souboji s Bronzetiovou a také s velkými pařížskými teplotami je úspěšnější, získala první set a to poměrem 6-3, teď se hraje sada druhá, zatím je to vyrovnané 1-1, Marie Bousková bojuje o to, aby si vybojovala breakball, který právě teď má 1-1 a 40-30 při servisu Bronzetiové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
13: Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Ve skupině je čekají ještě 2 zápasy, zítra s Norskem a v úterý s Kanadou. Právě Kanaďané, kteří vedou českou skupinu, vyzvou dnes večer Slováky. A fotbalisté Slavie dnes převezmou pohár pro vítěze ligy. V posledním kole soutěže Pražané přivítají 3. Viktorii Plzeň, 2. Sparta se utká se 4. Hradcem Králové a 5. Jablonec vyzve 6. Liberec. Zápasy od 14 hodin nabídneme na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Pravidelné vstupy budou na Radiožurnálu a na serveru irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas chystáme kompletní přímé přenosy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 u Beranova a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov z kilometru 120 popojíždí kolona. Na kilometru 123 řeší nehodu, teď už v odstavném pruhu, ovšem provoz nadále brzdí dopravní omezení, zpoždění téměř 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ jsou silničáři na kilometru 151. Je tam kilometrová fronta na 5 až 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na na D1 za sjezdem na Lochkov na 14,5 kilometru odklízejí následky nehody. Jede se pouze levým pruhem, brzdí se teď u Slivence na 16. kilometru, zdržení necelých 20 minut. A v Praze v Liberecké do centra opravují vozovku v levém pruhu před sjezdem na Prosek je krátká kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přeháňky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
16: To je až tropické počasí, letní počasí. Dobré odpoledne, je s vámi Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport
8: a Mikuláš Jáša.
16: Odpoledne a je neděle 24. května. Svátek slaví Jany a narozeniny třeba někdejší český reprezentant a taky vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, fotbalista Vladimír Šmicr. Tak přejeme všechno nejlepší, my se pochopitelně budeme věnovat sportu. Klasicky to bude zase živé, prostě tak, jak to máte a máme rádi. Přejeme příjemný poslech. 12 hodin a 11 minut.

0: 12.12, This is the life, zpívala Amy McDonaldová. My se poprvé v odpoledním radiožurnálu Sport vydáváme do Paříže, protože v hlavním městě Francie začalo tenisové Roland Garros. Je to Grand Slam, který sleduje David Prouza a teď konkrétně utkání české reprezentantky Marie Bouskové, která bojuje proti bronzetyjové z Itálie. Tak Davide.
1: Poprvé odpoledne a rozhodně ne naposled ve vysílání radiožurnálu Sport. Marie Bousková zatím hraje velmi solidní zápas nad bronzetyjovou, vyhrála první set

0: 33 stupňů na slunci, řekl bych, ta pocitová teplota je možná okolo 55, takže nic příjemného. Každopádně Marie Bousková si zatím jak se soupeřkou, tak s vyššími teplotami dokáže poradit. 6-3, 3-1 a 15-0.
1: Davide, díky, teď žlutý pes a náruživá.

0: Jestli ne sluníčko a až ty tropické, skoro letní teploty, tak náruživá ta vám prostě musela zlepšit náladu ve čtvrt na jednu odpoledne, kdy posloucháte Radiožurnál Sport. Pojďme se věnovat fotbalu. Olomouc se sezónou rozloučila vítězstvím 4-0 nad Karvinou a vlastně i ziskem 7. místa v nadstavbovém play-off šance ligy. K tomu tým dovedl zatím dočasný trenér a současně generální sportovní manažer Pavel Hapal. O jeho nástupci nebo o jeho setrvání na lavičce stále ještě není jasno.
1: My jsme pořád v té stejné rovině, vyhodnocujeme si některé věci, s některýma lidma mluvíme nebo trenérama mluvíme a i ta varianta, řeknu, toho pokračování tam je, ale zatím jsme nedospěli k žádnému závěru. Samozřejmě nerozhoduju o tom jenom já jako sportovní ředitel, ale celé vedení klubu a jestli ta varianta bude, že to budu já, tak já to budu muset taky zvažovat samozřejmě, protože momentálně jsem sportovním ředitelem a dosavadním trenérem Sigma Olomouc.
2: Při dotazu na to, co je Pavlu Hapalovi bližší, jestli trénování nebo pro něj stále nová funkce sportovního manažera, bylo patrné, že stále upřednostňuje přímý kontakt s týmem v roli kouče.
1: Když člověk je na to u toho hřiště blíž, tak má daleko větší zodpovědnost, bych řekl, tak je to ten fotbal, furt děláte to podstatný na té práci, ale zastávám pořád tu funkci toho sportovního ředitele a je to jenom časově náročnější. No. Mám to takový nějaký teďka tak rozdělený.
2: Následně Hapal nevyloučil ani variantu, která je běžná třeba v Anglii, tedy že hlavní trenér je současně sportovním manažerem a kádr si skládá sám. Pokud by k tomu nedošlo, nabízí se třeba i jméno kouče Hapalova posledního soupeře Marka Jarolíma.
1: Je to určitě taky trenér velice kvalitní, nakonec vyhrál pohár. Určitě se nad tím jménem taky zamýšlíme a přemýšlíme o tom, takže pořád jsme v té rovině nějakého výběru, ale doufám, že se rozhodneme správně.
3: Zatím nic neřeším a jsem smluvně vázaný jako v Karviné, takže bych vám strašně rád odpověděl, nejenom tak jako nudně, ale teď to fakt nedokážu vůbec jako odhadnout. No. Mám k té Karviné vztah velký za tu dobu, na ty lidi návaznost a teď se mi jako o tom hůř přemýšlí, o nějakým možným odchodu, přesunu a tak. Prvně si potřebuji fakt jako odpočinout, protože to mám taky dost a těším se za rodinou, kterou jsem dlouho neviděl a uvidíme, co bude. No. Bude to i záležet na tom samozřejmě, co se bude dít kolem klubu. No.
2: Tím Marek Jarolí.

0: Tím myslí zapojení Karviné v aktuální korupční a sázkařské kauze, ve které přímo figuruje šéf klubu Jan Wolf a hráč Samuel Šigut. Skrze to by mohla Karviná přijít o evropské poháry nebo dokonce o českou nejvyšší soutěž. V tom případě by kouč z líhně pražské Slávie svou budoucnost řešit musel. Právě Slávia má mít zase potenciální zájem o některé hráče Sigmy.
1: Nejenom na Šturma Baráta, ale na její ostatní o vícero hráčů je určitě zájem, ale říkám, teď momentálně tomu nemám co říct, já jsem nedostal na stůl žádnou nabídku, takže o tom nevím.
0: Dementoval spekulace Pavel Hapal, generální sportovní manažer a stále také hlavní trenér Sigmy Olomouc. Původní avizovaný záměr předsedy představenstva Ondřeje Navrátila o přivedení zahraničního trenéra je tedy stále reálný. Stejně tak jako setrvání Hapala na lavici.

0: should fall in battle. My brothers who fight by my side.
1: Na radiožurnálu Sport teď žijeme pařížskou antukou, protože na slavném Roland Garros je v plném proudu první kolo a na kurtu právě teď bojuje česká tenistka Marie Bousková. Hraje proti Lucii Bronzettiové z Itálie, no a utkání přímo v Paříži sleduje David Prouza.
2: No a Marie Bousková je opravdu blízoučko postupu do druhého kola. Ještě než jsem dořekl tuhle větu, tak už to neplatilo, protože Marie Bousková je ve druhém kole. Potvrdila roli favoritky nasazené tenistky číslo 27 a Bronzettiovou z Itálie poráží po setech 6-3 a 6-1. Ta druhá sada už v podstatě měla pouze jednu tenistku na kurtu. Marie Bousková byla přesnější, trpělivější a poradila si jak s Bronzettiovou, tak také s tou teplotou, která v tuhle chvíli už se dostává přes 30 stupňů, a Marie Bousková tak ušetřila hodně sil, protože ten zápas trval jenom hodinu a k tomu 9 minutek. Je tak první českou postupující do druhého kola Roland Garros. Ještě celkem 5 tenistů dnes z České republiky nastoupí. Nejdříve pravděpodobně Tereza Valentová proti Polce Linetové, pak se představí Tomáš Macháč, ten se utká s Bergsem z Belgie. Barbora Krejčíková nastoupí proti Američance Baptistové, Jakub Menčík proti domácímu Drugetovi a Sara Bejlek, ta se utká s grandslamovou někdejší šampionkou Sloane Stephensovou.

0: Tady je Radiožurnál, je 12 hodin a 30 minut. Pavel Prouza má pro vás další zprávy.
1: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterým někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Fedirk v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Obyvatele Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku i dnes v noci obtěžoval hluk z technopárty. Policie podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala další stížnosti na rušení nočního klidu. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes má skončit a účastníci postupně odjíždějí. Sport. Tenistka Marie Bouzková vstoupila do druhého Grand Slamu sezóny. Na Roland Garros vyzvala Italku Bronzetijovou a aktuality má přímo z Paříže reportér David Prouza.
2: Marie Bouzková porazila Lučiu Bronzetijovou 6-3 a 6-1. To utkání trvalo jenom hodinu a 9 minut. Česká reprezentantka splnila roli nasazené hráčky favoritky s číslem 27 a postupuje jako první Češka do druhého kola. Dalších pět českých reprezentantů ještě dnes se představí v Paříži, ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Beranova a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna byla dvě dopravní omezení. Za sjezdem na Velký Beranov před okamžikem zprůjezdnily oba pruhy. Teď se zpomaluje na kilometru 123 a kolona se tam téměř rozjela. Za sjezdem na Velké Meziříčí východ jsou silničáři. Zpomalíte na kilometru 149,5, zpoždění necelých 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na Lochkov je na 14,5 kilometru uzavřený pravý pruh. Stojí tam osobní auto po nehodě, krokem se jede ze 16. kilometru, fronta je na 10 minut. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm směrem na Slovensko se před státní hranicí u Bumbálky jezdí kyvadlově. Havaroval tam motorkář. Kolony se netvoří, ovšem brzdí se v zatáčkách. A v Praze v Liberecké směrem do centra opravují vozovku v levém pruhu. Před sjezdem na Prosek naberete zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: No a po zprávách hned k hokeji, protože čeští reprezentanti na mistrovství světa nelení a právě teď polikají tréninkové dávky před pondělním důležitým zápasem s Norskem. Ve Friburgu je u toho náš reportér František Kuna. Dobrý den.
7: Hezký den z tréninkové haly ve Friburgu.
6: Františku, jaká panuje v týmu nálada a vlastně v jakém složení národní tým trénuje?
7: Na ledě jsou všichni, to je dobrá zpráva, nikdo nemá žádné zdravotní trable takové, aby mu nedovolil nastoupit do tréninku, který přichází vlastně v poměrně dobrém čase na to, že Češi hráli odpolední utkání, být to ten večerní čas, tak je to asi trochu jiné, ale jsou tu všichni, ale ne se všemi cvičeními panuje spokojenost u trenérského týmu. Radim Rulík, ona tady ta malá, hala je malá a je tady leco slyšet, byť ne úplně přesně pokyny, ale ve chvíli, když se dělalo jedno cvičení, tak od něj zaznělo jedno sprosté slovo začínající písmenem K, a které má pět písmen. No a od té doby už nebylo potřeba zvyšovat hlas. Český tým tedy komplet teď aktuálně na ledě a dali by se vyčíst i některé liney, třeba i taková ta první, kde by měl znovu hrát Roman Červenka s Lukášem Sedlákem a Martinem Kautem.
6: Tak i taková křížovkářská hádanka od Františka Kuny. Realizační tým v čele s Radimem Rulíkem, tedy trenérem české reprezentace, zkrátili trénink. Františku, proč?
7: Zkrátili a to výrazně, z hodiny a čtvrt na půl hodiny, mělo se začínat v 11:30, ale hokejisté jsou na ledě zhruba teď čtvrt hodiny, začali právě ve čtvrt, teď je po 11:30. On ten zápas byl náročný během včerejšího programu, protože v hale bylo obrovské vedro, takže je to práce třeba i pro fyzioterapeuty, nutriční specialisty a tak dále, takže doplnit energii, protože vypotili toho hokejisté, samozřejmě i ty slovenští opravdu hodně a dost to tady komplikuje. Tahle ta fáze světového šampionátu, které teď už trochu můžeme říkat mistrovství světa v letním hokeji.
6: A to je poměrně téma, právě to vedro v té hale aréně, kde se hrají zápasy světového šampionátu, takže reprezentanti, hráči, ať už nejenom ti čeští, ale i ostatní, ty vysoké teploty řeší.
7: No nic jiného jim nezbývá, je to poměrně nepříjemná věc. Když jsme sem jeli autem s Petrem Kadeřábkem, tak teploměr v autě, které bylo dlouho zaparkované ve stínu, ukazoval 27 stupňů už během dopoledne. Takže když tohle všechno pere do té hokejové haly a do toho přijde 6,5-7 tisíce fanoušků, tak je to opravdu velmi znát, nejen na kvalitě ledu, ale samozřejmě ta celá hala se tak trochu oteplí a důkazem je vlastně i takový osobní pocit, který můžu představit, protože ze začátku jsem si nedovedl představit, že bych byl na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport v Kraťasech, natož pak ještě v Kraťasech a v tričku, což už během včerejšího zápasu se Slovenskem šlo. Vlastně i Petr Kváča, který s námi spolu komentoval, tak na malou chvíli ještě měl reprezentační sako, které za 2-3 minuty sléknul. Takže to je důkazem toho, že v té hale, i když je její hlavní součástí ledová plocha, je opravdu velké teplo a bude hůř, takže může být až ke 30 stupňům. Navíc Češi budou hrát třeba úterní zápas proti Kanadou až večer, v den, kdy se na tom jednom ledě budou hrát dohromady 3 zápasy. Takový je úterní program. Takže ten led po večerním zápase nebo při něm už by mohl být velmi, řekněme, nehokejový.
6: Snad ale bude vyhovovat českým hokejistům, kteří se připravují na pondělní zápas. Ten se hrají proti Norsku, začne se v 16 hodin a 20 minut. My vám utkání nabídneme v přímém přenosu a komentovat ho bude také František Kunase, kterým jsme byli ve spojení. Díky a naslyšenou.
7: Hezký den ze Švýcarska.

0: americká kapela Imagine Dragons zpívala o tom, že je čas na to jít z Friburgu do Nového Města na Moravě, kam se vrátila světová elita horských kol. Závěr prestižní zastávky seriálu Světového poháru právě v Novém Městě na Moravě teď sleduje Martin Charvát. Martine, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Martine, začneme tím, co se právě teď na trati děje. O medaile jedou ženy, kategorie elite, elit chcete-li. Tak jak se závod vyvíjí?
1: Ve vedení aktuálně Rakušanka Štigerová o 12, 10, 13 sekund podle toho, jak se to vezme, zkrátka před malou skupinkou Švýcarek, Blechingrovou, Sfrajovou a Kohlerovou. To jsou ženy, které jedou před Švédkou Rysvecovou, která je v těsném závěsu, a za nimi loňská šampionka, tedy z Nového Města na Moravě, tedy Alessandra Kellerová, také Švýcarka, tedy čtyři Švýcarky v nejlepších šesti aktuálně. Celkem, když se podíváme na vedoucí skupinku, tak řekněme, že v takových 20-15 sekundách je tam hned 8 závodnic. Jediná, kdo je mírně odskočená, je zmíněna Rakušanka Štigerová. Mimochodem vpředu byla také jedna z těch největších hvězd, tedy Puk Petersová Nizozemka, která ale začala od třetího okruhu výrazně ztrácet a aktuálně jezdí na 10. pozici. A vpředu zatím také schází aktuální mistryně světa, tedy Britka Evie Richardsová, která je na 7. pozici, byť se začíná mírně přibližovat, a také ztráta Petersové na 10. pozici je aktuálně půlminutová, což není nic neřešitelného. Co se týče směru dopředu, tak tam to začíná být poměrně neřešitelné pro české závodnice, protože nejlepší z české trojice, tedy Tereza Tvarušková, je aktuálně 49. se ztrátou téměř 5 minut na vedoucí Rakušanku.
0: Aktuálně asi úplně nejlepší bikerkou z českých reprezentantek, případně mě opravíš, je Barbora Bukovská, která při obhajobě prvenství právě na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě obsadila 2. místo v cross country juniorek. Martine, ta otázka se nabízí. Roste české cyklistice talent, nevybroušený diamant?
1: No, už se to pomalu brousí z pohledu Barbory Bukovské, protože připomeňme, že ona je také medailistkou z mistrovství světa, mistrovství Evropy, a to ať na horském kole, anebo také v cyklokrosu, který jezdí přes zimu, ale je to pořád v kategorii juniorek, ona tuhle sezónu jede naposledy mezi juniorkami a uvidíme, jak potom zvládne přechod mezi závodnice do 23 let a potom případně mezi dospělé. To celé ještě je poměrně dlouhá cesta, ale i to, jak se tady Barbora Bukovská po konci svého závodu dokázala popasovat s přibližně 15-minutovou improvizovanou autogramiádou a vším s tím souvisejícím, tak to naznačuje, že si dokáže zvykat na tohle prostředí, zároveň, že to bere stále pokorně, uvědomuje si svou situaci. Takže je to stále mezi juniorkami, všechny její úspěchy jsou zatím pouze v úzovkách mezi juniorkami, ale vypadá to, že ona si s tím dokáže popasovat velmi dobře a snad to bude i co do výkonnosti velmi dobré v příští sezóně, kdy bude tedy poprvé v kategorii do 23 let jako tedy nejmladší.
0: Vzali jsme vás do Nového Města na Moravě, kam se vrátila světová elita horských kol, ať už bikerů nebo bikerek. Světová elita, Martina jméno, Mathieu van der Poel, velká hvězda, ale je otázkou, opravdu bude v Novém Městě na Moravě startovat?
1: No, loni startoval, letos tady startovat nakonec Mathieu van der Poel nebude, a to z důvodů, které zatím nejsou úplně přesně vysvětleny, ale dá se odhadnout, že po tom, co loni tady vlastně odjel 1,5 kola a skončil s poraněným zápěstím, které ho teoreticky mohlo limitovat v úvodu Tour de France, a na Tour de France s ním jeho tým počítá i letos, tak se tak nějak nabízí, že se z týmu Mathieu van der Poelovi, který chtěl do Nového Města na Moravě, ozvali a naznačili mu, hele, ale my opravdu chceme, aby si jel tu Tour de France, a to je opravdu ten nejdůležitější závod, nějaká horská kola v Novém Městě na Moravě. To v světě silniční cyklistiky nemá, nechci říct ani minoritní význam, prostě žádný význam. Tak tím pádem se tak nějak v týmu velmi pravděpodobně rozhodli Mathieu van der Poelovi naznačit, že startovat tady na Vysočině není dobrou ideou, ale naopak v týmu Q36,5, kdybych to řekl úplně jednoduše česky, to nikdo neřekl tomu Pidcockovi, a Tom Pidcock tady opravdu pojede potom, co tady předvedl poměrně solidní stíhací jízdu z posledního místa v short tracku, což je taková ochutnávka, takové jedno kolo v uvozovkách z toho normálního závodu, kdy z poslední pozice nakonec skončil na druhé příčce, a to jen kvůli tomu, že byl v závěru přesprintován po své stíhací jízdě. Tak Tom Pidcock tady naznačil, že by opravdu mohl patřit mezi lidi, na které se sem přijdou davy podívat. Také už tu davy tisícové jsou, teď jsou převážně v lese, ne tady v cílovém prostoru, protože, jak zmíněno, jede se to ženské cross country velmi sledované, především v těch pasážích, kde závodníky, ať už amatérské nebo jiné profesionály, anebo jenom fanoušky zajímá, jak se s tím ženy popasují v lese, proto je to taková zvláštní část, kdy při samotném závodě, teď poslední tři kola dokonce, tady v cílovém prostoru je v podstatě relativně ticho, ale v lese to burácí, takže představte si, že tak, jak to v lese burácí, tak to tady bude burácet přibližně za nějakých 35-40 minut, až ženy budou dojíždět.
0: Těšíme se na to, říká Martin Charvát, který zůstává v Novém Městě na Moravě, kde se jede světový pohár horských kol. Martine, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Toto ale máme pestré a taky živé. Po tenisu, horských kolech, hokeji je tady motorsport. Po dvou víkendech klidu se šampionát Formule 1 totiž vrátil velkou cenou Kanady. Ještě před kvalifikací na dnešní Grand Prix se jel v Montrealu sprint, sobotní krátký závod, který nabídl ostrý souboj dvou aktuálně největších adeptů na titul světového šampiona. Vše probereme s Krištofem Kousalem. Dobré odpoledne.
1: Krásný den.
0: Tak mluvili jsme o pilotech Mercedesu, Britu George Russellovi a Italu Kimi Antonellim, kteří pobouchali kola v souboji o první místo. Tak co se stalo a bude to mít nějaké důsledky?
2: Ten souboj se odehrál v šestém kole sprintu. Antonelli po startu z druhého místa za Russellem si troufl na svého zkušenějšího kolegu, zkusil ho předjet po vnějšku první zatáčky, ale Russell mu tam nenechal místo. Byl to hodně těsný souboj, skončil výletem Itala mimo trať. Oba piloti měli odlišný pohled na tu situaci. Podle Antonelliho ho soupeř vytlačil z trati, navzdory tomu, že byli kolo na kolo. Oproti tomu Russell, ten tvrdil, že tam místo na předjetí nebylo a nemohlo to dopadnout jinak, než že jeho kolega a soupeř opustí trať. O několik zatáček později pak Antonelli zautočil znovu a opět se nevešel mezi bílé čáry a tentokrát ho to ale stálo pozici na úkor Landa Norrise v McLarenu a v tomhle pořadí, tedy první Russell, druhý Norris a třetí Antonelli, se závod taky dojel a co se týče důsledků, tak trest v závodě ani jeden z pilotů nedostal a taky šéf týmu Mercedes Toto Wolff byl po závodě ve vyjádřeních pro média spíš smířlivý, řekl, že pravidla souboju na trati si musí piloti jeho týmu určit sami v praxi.
0: Je to takový evergreen, zdá se mi, řešíme to neustále. Nebo ne, neustále se řeší to, zda tam místo bylo, či nebylo na předjetí.
2: Je to, ono je to na jednu stranu docela jednoznačně napsané v pravidlech, za jakých podmínek se může, nemůže předjet nebo zavřít ten prostor a přesto tím, že každý pilot na to má svůj vlastní pohled a co k tomu říct, tak z toho vznikají vlastně takovéhle střety.
0: Trošku bych čekal, že budeme mluvit v této souvislosti o Maxi Verstappenovi.
2: A ten on byl tam hodně vzadu.
0: Jo. No já připomenu, že situace v šampionátu jezdců je taková, že na prvním místě je Antonelli o 18 bodů právě před Russellem. A já se tě ptám, na čí straně je teď taková ta mentální výhoda?
2: No před Kanadou byla určitě na straně 19-letého Itala, ten vyhrál 3 velké ceny v řadě a vypadalo to, že Russell se trápí, ale v Kanadě se v minulých letech dařilo spíš Britovi, který tam byl předloni třetí, v minulém roce vyhrál, teď po třetí za sebou vyjel pole position do hlavního závodu. I v kvalifikaci sprintu byl rychlejší než Antonelli o 68 tisícin, zapamatuj si to číslo. Po vítězství ve sprintu pak taky skvělým kolem v závěru ovládl i kvalifikaci hlavního závodu okolik
0: 68 tisícin
2: před Antonellim. Takže teď by mladý Antonelli klidně mohl znervóznět, o to víc, když mu Russell ve sprintu ukázal, že když dojde na ten souboj na trati, tak mu zkrátka neustoupí.
0: Takže sprint i kvalifikace byla takzvaně přes kopírák o 68 tisícin.
2: Ano, kvalifikace sprintu i kvalifikace hlavního závodu.
0: Tak. Pro mladší generaci je to jako něco, když vezmete CTRL-C a dáte CTRL-V. Závod v Montrealu začne ve 22 hodiny, v čem další, nebo v čem bude spíše zajímavý?
2: Tak. No, vstoupit by do něj mohlo počasí, to hrozilo už před 3 týdny v Miami, kdy se překládal start závodu o několik hodin napřed, aby se na okruh nepřihnala bouře. No a na kanadskou Grand Prix se taky předpovídá déšť. Mohl by to být první mokrý test pro letošní vozy, které prošly velkou změnou oproti minulým letům. Pokud bude pršet, tak uvidíme, jestli s nimi bude možné v mokru vůbec závodit, protože to s předchozí generací prakticky nešlo. Jak je známo, mokré závody jsou taky trochu elementem, kdy se smazává rozdíl mezi auty a do pořadí je víc promluví jezdecké umění, což určitě chceme všichni vidět. A na druhou stranu v Montrealu jsou zdi velmi blízko trati, takže je to v podstatě městský okruh a můžeme vidět i větší množství havárií.
0: Těšíme se na to, pochopitelně ne na ty havárie, ale na to závodění, které se vrací po dvou týdnech. O velké ceně Kanady vozů Formule 1 jsme teď mluvili s Krištofem Kousalem. Díky a naslyšenou.
2: Díky a naslyšenou.
0: 12 hodin 56 minut, s vámi je Radiožurnál Sport a Machine Gun Kelly bude zpívat o krvavém Valentínu.

0: Od prvního hvizdu do poslední sekundy.
1: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech Šance ligy.
2: Stepanecká Slavia vede 2-1. Odražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno. Až k Bojmíru Chytilovi.
0: Jsme u každého gólu.
3: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
4: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
1: Na všech stadionech.
0: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
5: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
1: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech s mikrofonem za fotbalem.
0: Zároveň i v přímých přenosech na webech Radiožurnál Sport.cz nebo iRozhlas.cz.
1: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
0: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
1: Takový je fotbal na Radiožurnálu Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál ve 13 hodin. Ve studiu už je Pavel Prouza.
7: Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahů mezi Německem a Českem. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí proti Spartě s omlazeným týmem. Následky nehody odklízejí na pražském okruhu u Lochkova směrem na D1. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Stefan Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy.
8: Nepožadujeme navrácení, přinášíme naši upřímnou lásku této zemi a náš podíl na naší skutečné kultuře. Pro mnohé z nás se dnes uzavírá bolestný kruh. Z místa ztráty se stává místo uzdravení. Řada našich prarodičů o tom sněla celý život. V srdci nikdy neopustili Brno, Chebsko nebo Krkonoše.
7: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v jihozápadním Pákistánu. Dalších asi 50 výbuch zranil. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projížděl městem Kvéta. Dva vagony se převrátily a začaly hořet. Výbuch poškodil také několik budov a vozidel v okolí. Nejmenovaný úředník měl uvést, že vlak převážel vojáky s jejich rodinami. K útoku se přihlásila balúčistánská osvobozenecká armáda, která požaduje nezávislost regionu. Nálož odpálil sebevražedný atentátník. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nachází, nebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje vodák a spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
9: Za prvé upozornění na nebezpečné místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
7: Nové cedule pro vodáky nechalo na řece Moravě umístit Sdružení cestovního ruchu Střední Morava.
0: Sport.
10: Tenistka Marie Bousková prošla jako první Češka do druhého kola Roland Garros. Italku Bronzetyovou porazila ve dvou setech. Nastoupit by dnes ještě mělo 5 českých reprezentantů. O jejich výkonech uslyšíte na této stanici živě od našeho reportéra přímo z Paříže. A vysílat budeme už za hodinu taky o fotbalové lize. Poslední kolo nadstavbové skupiny o titul nabídne zápasy Slavia Plzeň, Jablonec Liberec a Sparta Hradec Králové. Všechny týmy už mají své pozice jisté a proto třeba Hradec dá šance mladším hráčům. Podle trenéra Davida Horejše si ji zaslouží například 18-letý Štěpán Ponikelský.
11: V tom tréninku se nám velice líbí, rektor je skvělý kluk, skvělý dovednosti. Nemá cenu jako čekat. Buď na to máte, tak ať hrajete v 18 a on si prostě ten prostor jako zaslouží. Takže myslím si, že to je začátek toho, aby se posouval a třeba jednou z něho byl prostě tady klíčový hráč pro ten Hradec.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D10 u Radonic a na pražském okruhu u Lochkova. Na D10 na příjezdu do Prahy směrem z Turnova opatrně za sjezdem na Horní Počernice máme hlášenou nehodu. Na 3,5 kilometru se srazila 2 auta v levém pruhu, kolona se netvoří. Na D8 z Prahy do Drážďan spozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem. Na 71. kilometru jde chodec. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ silničáři ukončili práce na kilometru 150. Teď už pouze odklízejí přenosné značení, pohybují se tam silničáři, tak zpomalte. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pomalu za sjezdem na Barrandov na 14,5 kilometru uklízejí po dřívější nehodě. Jede se pouze levým pruhem, půlkilometrová fronta je na zhruba 5 minut. A v Praze v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, uzavřený je levý pruh, kolona z Letňan je na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přeháňky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
14: Přejeme vám krásné odpoledne, posloucháte Radiožurnál Sport.
12: Radiožurnál Sport
1: a Mikuláš Jáša.
14: Slyšeli jste, že ještě 5 českých tenistů rozehraje grandslamové Roland Garros. Na pařížské antuce se v tom úvodním hracím dnu představí dokonce i šampionka z roku 2021, tedy Barbora Krejčíková. Ta bude hrát proti Američance Baptisteové. Do hry se dostanou i Jakub Menšík a Sára Bejlek, no a první kolo čeká i na Terezu Valentovou a Tomáše Macháče. Je toho dost, to je dobře, je co vysílat, no a pro vás tudíž co poslouchat. Teď si ale zahrajeme. Příjemný poslech.

Je 13 hodin, k tomu 10 minut. S vámi je Radiožurnál Sport. Hokej bude v této půlhodině hrát prim v našem vysílání. Začneme NHL a pokračovat budeme mistrovstvím světa. Carolina udolala v semifinalové sérii playoff NHL Montreal 3-2 v prodloužení. No a tím pádem vyrovnala stav semifinalové série na 1-1 na zápasy. Klasicky a tak nějak už tradičně zmíníme také českou stopu. Jakub Dobeš, což je gólman, tak v brance Canadiens inkasoval zcela logicky 3x a to z 26 střel. K tomu mistrovství světa. Vy jistě víte, že máme v dějišti reportéry Františka Kunu a Petra Kadeřábka. No a právě Petr se připravuje na živý rozhovor s jedním z českých reprezentantů. My vám ho nabídneme už za chvíli, tak vydržte s námi. Jsme Radiožurnál Sport.

0: To byla písnička, která se jmenuje Dole v dole a zpívali ji Kabáti nebo spisovně kapela Kabát. Dost často právě tento song zdobí, řekněme, atmosféru nebo vytváří v hokejové kabině. Vlastně si nejsem úplně jistý a zeptáme se na toho našeho reportéra, který je v dějišti tenisového Roland Garros neboli French Open, Davida Prouzy, jestli něco podobného také je v tenisové šatně, jestli tam hraje hudba. Davide.
1: Tak v dobách, kdy já jsem hrál tenis, tak šatny moc u Kurtu ani nebyly. Člověk

0: ligového turnaje bronze Tejovou z Itálie 6-3 a 6-1. Zaslouženě?
1: Rozhodně, rozhodně. Pokud se podíváme na ten zápas optikou čísel, tak zjistíme, že Marie Bousková dala více vítězných balónů, udělala méně nevinucených chyb a už jenom konstatováním těchto dvou faktů je jasné, že v tom zápase prostě byla lepší hráčkou. Byť někdy ta čísla mohou být zavádějící, tak v tomhle případě prostě Marie Bousková skutečně byla kvalitnější tenistkou, zejména v dlouhých výměnách jí nedělalo problém se udržet ve hře. Bronze Tejová byla trochu netrpělivá, i když měla už tři zápasy odehrány v kvalifikaci, měla být teoreticky rozehranější než Marie Bousková, tak se to nakonec vlastně nepotvrdilo vůbec a klíčové preč pro Bouskovou je, že v té velké teplotě, protože teď už je opravdu přes 30 všude v Paříži, tak za hodinku a 10 minut se mohla z kurtu opět poroučet. Teď bych odhadoval to, že Marie Bousková je v nějaké ledové lázni a zhruba třeba za hodinku, možná za hodinku a půl by také mohla přijít na tiskovou konferenci. To říkám v době, kdy na kurtu číslo 12 už je přítomný Tomáš Macháč, který bude hrát proti Belgičanu Berksovi a troufnu si tvrdit, že ho nečeká nic jednoduchého, protože už jenom při nástupu bylo slyšet, že Zizou Berks tady má řadu podporovatelů právě z Belgie a Tomáš Macháč v tomhle duelu, myslím si, že bude aspoň co se týče podpory fanoušků trochu tahat za kratší konec. Ale i to je věc, na kterou zkrátka český tenista musí už být zvyklý, protože Grand Slamy se zkrátka v Česku nehrajou.
0: Všude tropické teploty, kam se vydáme ze studia Radiožurnálu Sport, ať už do Nového Města na Moravě, nebo do dějiště mistrovství světa v ledním hokeji, či právě na tenisové French Open, tam panují až letní podmínky, letní atmosféra a taky počasí. Právě v dějišti French Open je David Prouza. Davide, těšíme se na to, až nám budeš zprostředkovávat utkání třeba Tomáše Macháče, ale i dalších českých reprezentantů. Do té doby naslyšenou.
1: I já se těším, Tomáš Macháč začne hrát zhruba za 5 minut.

0: Je 13 hodin 19 minut, s vámi je Radiožurnál Sport, dohrávají Pink Floydi a my se přesouváme zpátky do Friburgu, kde čeští hokejisté, reprezentanti se připravují na pondělní utkání, ve kterém vyzvou Norsko. Podrobnější informace má pro nás reportér, který bude komentovat zápas, Petr Kadeřábek. Petře, vítej.
1: Dobré odpoledne. Ten zítřejší zápas začne v 16 hodin a 20 minut, samozřejmě znovu v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, ale k zápasu se určitě ještě dostaneme, protože na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport nesedím sám. Mým dnešním hostem na odpolední rozhovor je reprezentant a mistr světa z roku 2024 Daniel Voženílek. Danieli, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Danieli, teď jste měli před sebou trénink, nebo za sebou máte

0: trénink půlhodinový v 8 stupních té tréninkové hale. Jaké to je? Protože tady je venku 28 stupňů a jasno.
1: Tak byl to docela příjemný. Člověk se aspoň trochu schladí a ten trénink nebyl nikterak náročný, jenom to spíš navětí toho včerejšího zápasu a je to příjemný.
0: No, já se vrátím k tomu zápasu nesnad úplně herně, ale jak se hraje v takovém vedru? Protože včera bylo opravdu abnormální vedro, jak bylo ještě plno. To není asi úplně ideální. Kolik jste toho vypil během zápasu?
1: Musím říct, že to je hodně náročný, přece jenom to teplo je obrovský, ještě já mám nějaký kilo, takže ten let úplně není nejjednodušší na něm jezdit, ale pro oba týmy to je stejný a musíte hodně pít a hydratovat se a jsme rádi, že jsme vyhráli.
0: Neskusil jste se zvážit před a po zápase?
1: Já se v den zápasu moc nevážím a mě to nějak nestresovalo, ale neskusil a možná zítra na to přijde čas, protože zase očekávám vysokou teplotu.
0: No, ono má být až 30 stupňů v úterý. V pondělí i v úterý vlastně budou ty teploty vysoké a v úterý vás čeká večerní zápas. Když jste viděl včera tu kvalitu ledu na odpoledním a já když jsem tady byl na zápase Švédsko-Norsko, tak to bych řekl, že to byl takový hokej na poli, protože ten puk hodně skáče, tak jak se na tohle to připravit?
1: Tak je to velká výzva pro ty pořadatele, aby zajistili nějaký odpovídající led a my se na to můžeme připravit na jako kterýkoliv jiný zápas a potom možná hrát trošku jednodušeji, protože opravdu ty přihrávky a kličky, tak to uskočí a vždycky se to může být nějaký problém, takže spíš zvolit tu jednoduchou hru a
0: Na mistrovství světa z Friburgu, z haly BCF Areny si stále povídáme s útočníkem české reprezentace Danielem Boženílkem. Danieli, vy 2 roky jste působil ve Švýcarsku, teď se vracíte do Třince. Čekal jste, že Švýcaři budou takhle zvládat pořadatelství? Asi tedy měli objednat jiné počasí, ale to se asi nepodařilo.
1: No, tak vlastně se dlouho se na to připravovali, v roce 2020 jim to mistrovství zrušili, takže už to mě připravený předtím a myslím si, že to mistrovství je fajn, že skvělý stadiony, atmosféry na obou těch stadionech jsou skvělý a jsme jenom za to rádi, že to je vždycky takovýhle hokejových zemí a i ta podpora těch českých a i včera těch slovenských fanoušků byla velká a není to tak daleko, což je super pro nás jako no, hráče.
0: My chceme gól, tady křičeli, poznali jste kdo?
1: Nepoznal jsem kdo, ale je pravda, že po zápase mi syn říkal, že křičel my chceme gól a oni utočili na nás, tak mu asi došlo, že fandí se špatnou skupinou.
0: Který ze synů to byl? Protože máte 3.
1: Ano, mám 3, tak ten nejstarší mi říkal, že křičel my chceme gól a my jsme bránili, tak potom došlo, že to možná skandoval se Slovákama.
0: Já se ještě pozastavím u toho vašeho nejstaršího syna, protože on tady začal chodit do školy ve Švýcarsku. Mm-hmm. Byla česká nebo klasická švýcarská?
1: Klasická švýcarská, normálně kousek od baráku jim měl, takže se chodí pěšky a hned od prvního dne byl hozen do němčiny, ale zvládnul to skvěle.
0: Do němčiny, francouzštinu ne?
1: No, to je v kanton Zug, tak tam se mluví německy a je pravda, že Friburg je tady specifický, že to je tak narození němčina, francouzština.
0: No, tady spíš francouzsky, spíš tady si člověk neobjedná anglicky vůbec nic.
1: Tak ale v Bernu už jo.
0: Ano, přesně tak, že vy bydlíte v Bernu. Je tohle to pro vás de facto největší problém na tom mistrovství světa, to dojíždění, protože ono to je půl hodiny autobusem, ale půl hodiny na trénink, půl hodiny z tréninku, půl hodiny na zápas, půl hodiny ze zápasu. Je tohle ten jakoby zádrhel, byť to zázemí asi na hotelu bude dobré.
1: Jo, tak to zázemí je fajn, ale jak říkáš, že se by člověk něco měl vytknout, tak to je právě to dojíždění, což je jediný takový menší zádrhel, protože to jsou 2,5 hodiny denně na cestách a člověka to tak trošku jako unaví, ale myslím si, že ten takový detail, ale jinak to je fajn.
0: Říká Daniel Boženílek, který útočník české reprezentace přímo z dějiště mistrovství světa. Danieli, máte za sebou 5 zápasů, máte vlastně ani jednou jste neprohráli v základní hrací době, je tam ten škraloup, dejme tomu toho, té prohry ze Slovinci v prodloužení. Jak jinak hodnotíte vlastně výkony českého týmu a vlastně i ten bodový zisk?
1: No tak za mě, my jsme spokojení, že my jsme přijeli vyhrávat, my jsme, to je náš cíl, co my tady chceme dokázat na tom turnajích a bohužel nepovedlo se nám to ze Slovinskem, ale jinak jsme ze všech zápasů odnesli 3 body a to je pro nás to nejdůležitější a záleží jako, já moc nečtu si sociální sítě, ale přes na mě něco vyskočí, jako se nelíbí ten styl nebo tak něco, ale myslím si, že to pro nás není podstatný a my chceme jenom prostě vítězit a to až do konce toho turnaje.
0: No, teď máte 2 zápasy do konce základní skupiny, zítra vás čeká Norsko. No, jaké vy máte zkušenosti s norským hokejem? Já když jsem se ptal dneska po tréninku Jaroslava Chmelaře, tak on říkal, že vlastně se s nimi nikdy nepotkal ani v juniorech, tak co vy a Norové?
1: Já už jsem se s nima párkrát potkal a myslím, že to byl vždycky houžel na tej soupeř a jak víme, tak i vlastně jsem měl norskýho trenéra minulý rok, který je ve Švédsku teďka a Norové mají jako ten sport celkově skvělý, takže vlastně na turnaji neprohráli ani s Kanadou, porazili Švédsko. Víme, že to bude hodně náročný soupeř, ale jestli chceme být na prvních místech ve skupině, tak je musíme porazit a i k tomu tak přistoupit.
0: Jak je to důležité pro tu českou kabinu? Nevěřím tomu, že se nebavíte o tom, jak se vyvíjí skupina v Curychu, kde dominují Švýcaři a Finové. Tak je hodně důležité vlastně skončit na těch prvních dvou místech a vyhnout se těmto dvěma týmům.
1: Tak samozřejmě to sledujeme a mluvíme o tom, ale na konci je taky klišé, ale vždycky musíte porazit každýho, ale ten cíl prostě je být to pomístěný, aby jsme měli ten v úvozovkách, hodně v úvozovkách lehčí los do toho čtvrtfinále.
0: No, ty uvozovky jsou asi na místě, protože každému hned vytane na mysl právě třeba ta porážka od Slovenska, ale Slovenci tady obrali i Slováky, zase Nory porazili pouze Slováci. Štengrujete se třeba i se slovenským týmem? Dobře, včera na ledě to bylo něco jiného, ale vy máte kabiny přímo vedle sebe, dokonce se tak trošku prolínají. Tak bavíte se s klukama, já nevím, vy tam máte, že ho bývalého spoluhráče, jo. Střince a tak dále.
1: Tak samozřejmě s nima jsme i na hotelu a kabiny máme vedle sebe, takže se vidíme celkem často, ale oni ten program je trošku jiný než my, takže občas si něco řekneme, ale není to nic velkého, ale jak si říkám, na těch turnejích každý může porazit každýho, i minulý rok čtvrtfinále Dánsko vyřadilo Kanadu a tak to prostě je, to je hokej a myslím si, že to je to na tom hezký.
0: Čím to podle vás je, Daniel, že vlastně v těch posledních letech vždycky někdo z těch, dejme tomu, slabších uvozovkách, papírově slabších týmů, prošel až do boje o medaile. Dánsko, předtím Lotyšsko, Německo, prostě všichni sbírali úspěchy v těch posledních letech.
1: Tak já myslím si, že na to ta odpověď je docela jednoduchá. Prostě všichni, že ty kluci hrajou od malá hokej a jsou v tom dobří a i když třeba to na papíru tak nevypadá, tak když se semknou, podrží golman a tak je to prostě náročný hrát proti komukoliv. I když jste prostě top hvězdy světa jako Crosby nebo podobně a jakmile ten tým se dá dohromady a jeden boje za druhýho, tak se tyhle příběhy prostě stávají a stávat se určitě budou dál.
0: Mluvil jste o Crosbym. Když jsme se potkali v Miláně na olympiádě, tam jste to sledoval z tribuny, tam jste ho viděl, teď si tady proti němu zahrajete. Já vím, že to nebude poprvé, ale jaké to je, když na takovýhle turnaj na mistrovství světa vy víte, že se postavíte Celebrinimu, asi největší nastupující hvězda, Crosbymu, největší hvězda odstupující, no, možná už bude končit, že jo, to je jasné, tak jaké to je, těšíte se o to víc na ten závěr té skupiny, že tam si to rozdáte právě proti těmhle těm opravdu velikánům světového hokeje?
1: Tak já si myslím, že hlavně pro ten hokej jako takový je vlastně fantastický, že tyhle ty hráči jezdí na ty turnaje a zvedá to prostě kvalitu celého toho mistrovství světa a samozřejmě všichni se těší hrát proti těm nejlepším týmům je skvělý a zase tady mít děti, kteří už to vnímají, už vědí, kde je Crosby, vědí, kde je Celebrini, takže moc se na to těšíme a doufám, že to bude ten správný boj o první místo v tabulce.
0: Děti to vnímají i vás, už si hrají na tátu doma.
1: Jo, tak na tátu právě moc ne.
0: Asi je to potřeba trošku ještě víc proslavit, ale mistr světa. Jo, vědí to, že jste mistr světa.
1: Jo, to vědí, ale přece mají jiný oblíbený hráči a hodně sledují NHL. Když teď v létě hrajou fotbal, tak mají víc fotbalových hrdinů než hokejových.
0: No oni budou mít teď asi při mistrovství světa ve fotbale také. Vy jste velký sportovní fanoušek.
1: Jo, tak snažím se sledovat vlastně všechny sporty, co jde a i podporovat nějakým způsobem. To sami ty děti se snažíme víc k tomu sportu, protože si myslím, že to je hodně důležitý v tom životě.
0: No, co bude důležité teď při tom přesunu do Třince? Už víte, kam budou děti sportovat, kam budou do školy, jak se přeorientuje třeba ten nejstarší z němčiny na češtinu?
1: Tak nějak všechno už vím tyhle ty věci, ale samozřejmě vždycky ty děti tady do toho nového prostředí je komplikovanější a já jenom můžu doufat, že si na to zvyknou rychle a že zase zapadnou jako vždycky, to zvládli.
0: Je potřeba tohle mít vyřešeno třeba před tím mistrovstvím světa, aby vás to vlastně ani nerozptylovalo?
1: Tak a to je řešený měl, ale myslím si, že to ani jako důležitý není, že člověk, každý z nás má nějaké starosti a určitý věci se musí řešit v průběhu mistrovství světa a myslím, že to je normální u kohokoliv.
0: No, během mistrovství si to vyřešíte, aby se dostala rodina do hlediště. Ono to úplně není legrace tady sehnat vstupenky, obzvlášť ne na ten souboj se Slovenskem. Je tohle téma v kabině?
1: No tak od Milana Hněčky máme nějaký omezený počet lístků, takže vlastně se to snažíme opravdu zredukovat na jenom rodinu a vlastně ani nějaký kamarády prostě lístky dát nemůžeme, protože nejsou, takže se to prostě snažíme zredukovat na tu rodinu. No.
0: Danieli, poslední otázka, jak moc se budete těšit do Curychu, protože to by znamenalo, že tam odsud postoupíte, dejme tomu z toho čtvrtfinále, protože přijít o to druhé místo už by bylo asi hodně špatné.
1: Všichni vlastně, náš všech, to je cíl se dostat do toho Curychu a zabojovat o ty cenný kovy a zase poznat jiný město a ten stadion tam je skvělej, takže to je náš cíl a všichni to máme v hlavách.
0: No, vy to v Curychu znáte, takže povídáte třeba těm mladším, je jich tam 5, těch opravdu hodně mladých, o tom, jak to tam vypadá, a ptají se vás vůbec?
1: No tak občas jako vlastně něco prohodíme, ještě vlastně Švýcaři dominují té vedlejší skupině, takže zrovna kluci, ten Andrigetto s Malginem jsou z Curychu, proti němu jsem toho hodně odehrál, takže o tom si občas promluvíme, ale nejdůležitější je se vždycky soustředit na sebe a jít krok po kroku.
0: Dani, já vám moc děkuji za rozhovor a budu se těšit na to, že v Curychu se budeme vidět minimálně na 2 dalších zápasech.
1: Děkuju a těším se tam.
0: Směje se a těší se Daniel Voženílek z Friburgu, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: A jenom ze studia Radiožurnálu Sport doplníme, že Česko bude hrát proti Norsku v pondělí od 16 hodin a 20 minut, kdy začne i přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Luis Capaldi ve 13 hodin 35 minut. Velký svátek v Novém Městě na Moravě, kde se už vlastně poměrně tradičně koná světový pohár horských kol. Je to velká akce, na které Radiožurnál Sport prostě a jednoduše nemůže chybět. I proto na Moravu vyrazil reportér Martin Charvát. Ještě jednou dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Martine, před malou chviličkou tuším, že skončil závod žen kategorie elite. Jak dopadl?
1: Vyhrála Rakušanka Laura Stiegerová, žena, která vlastně od třetího okruhu jezdila v čele závodu, a to ženy jeli na 8 okruhů, to znamená, že tam byla dost dlouho a dost dlouho jela také osamocena v tomto poměrně větrném prostředí, jak slyšíte z mého mikrofonu tady ve Vysočina aréně, a to, že se zvedl vítr, to je jedině dobře, protože jinak tady bylo nesnesitelné vedro na tomto oválu nebo uprostřed tohoto cílového oválu, uprostřed těchto betonových tribun, a uprostřed nich teď Laura Stiegerová si za chvilku dojde pro zlato, to pomyslné zlato v tomto závodě. Zvítězila nakonec před aktuální mistryní světa, tedy Švédkou Jenny Rysvecovou, která v cíli přesprutovala Švýcarku Zinu Frajovou. Tento souboj vlastně nemusel o stříbro vůbec nastat, protože na druhém místě dlouho jezdila Britka Ivy Richardsová, propracovávala se tam dost dlouho, ale v předposledním okruhu měla dost vážně vypadající pád v technické části trati. Nevím přesně, co teď s Ivy Richardsovou je, ale u svého jména má nakonec DNF. Je to naprosto logické, protože se tam dostal úplně mimo trať a pomáhali tam lidé, kteří v té části trati byli s kolem, tak aby ho dostali z stopy. A to, prosím pěkně, šlo v tu chvíli o závodnici, která jela na druhém místě se ztrátou relativně malou na vedoucí Stiegerovou. Takže Stiegerová vítězí nakonec před Švýcarkou, tedy před Švédkou Rysvecovou a Švýcarkou Frajovou. Frajová na třetím místě. Češky se bohužel ani do toho závěrečného okruhu nedostali. Taková Jitka Čáblická, ta byla stažena už ve čtvrtém okruhu, Adéla Holubová v pátém okruhu a Tereza Tvarušková vlastně také na začátku svého pátého okruhu, jinak byla v tu chvíli na 46. místě s už výraznou ztrátou na v tu chvíli už také vedoucí a nakonec vítěznou Laurou Stiegerovou. Tedy Stiegerová vítězí v 15 hodin, tady začne závod mužů, včetně Toma Pidcocka, který bude na startu, stejně jako česká největší naděje, mimo jiné tedy Ondřej Cink. Z Nového Města na Moravě, Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga, hokejové mistrovství světa, tenisový Grand Slam, závod Formule 1 anebo světový pohár horských kol. Nejen to pro vás máme teď odpoledne a večer na jediném sportovním rádiu v Česku. No tak si to pojďme připomenout v pravidelném sportovním přehledu, který připravil Adam Weidenthaler. Krásný den!
1: Hezký den! Tenistka Marie Bousková prošla jako první Češka do druhého kola Roland Garros. Italku Bronzetiovou porazila ve dvou setech. Nastoupit by dnes ještě mělo pět českých reprezentantů. O jejich výkonech informuje přímo z Paříže David Prouza.
2: Tomáš Macháč vede nad Belgičanem Zizu Berksem v prvním setu 3-2. Na servis ale půjde jeho belgický soupeř, který má velkou podporu v publiku, ať už francouzskou nebo belgickou. Připomíná to ten zápas zatím spíše duel fotbalový. Každopádně Tomáš Macháč si poradil s komplikacemi na svém podání před malou chvílí a vede tedy 3-2. Kromě něj se na kurtech v areálu Roland Garros představí ještě třeba Barbora Krejčíková, Tereza Valentová, Jakub Menšík a Sára Berksová. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Čeští hokejisté, kteří včera získali jistotu čtvrtfinále, mají na mistrovství světa volný den. Během něj trénovali. Zítra je čekají Norové, v úterý Kanaďané. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři národního týmu polední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodinu. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
3: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležité vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby na čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležité spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
0: Dnešní program začne ve Švýcarsku v 16:20, a to zápasy Dánsko-Itálie a Velká Británie-Lotyšsko. Od 20:20 se budou hrát utkání Slovensko-Kanada a Finsko-Rakousko.
1: Hokejisté Caroliny porazili v playoff NHL Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1 na zápasy. Jakub Dobeš inkasoval 3x ze 26 střel. Ve finále západní konference je ve vedení 2-0 na zápasy Vegas, které zatím vítězilo na ledě Koloráda a v noci na zítřek svého soupeře přivítá doma.
0: Dnes se dohraje nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize. Ve 14:15 tedy začnou utkání první Slávie s třetí Plzní, druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové a pátého Jablonce se šestým Libercem. Bodové rozdíly jsou už ale takové, že si pozice fotbalové týmy nevymění. Obránce třetí Plzně Karel Spáčil přesto věří, že se Západočeši rozloučí úspěšně.
4: Samozřejmě všichni víme, že už se nikam neposuneme, ale o to teď úplně nejde v tomhle zápase. Chceme ukázat, proč jsme na třetím místě a hlavně chceme konečně skalp z Prahy dovíst, takže o to hlavně půjde. Máme teď tu závěrečnou fázi té sezony, dobře působíme na tým hřišti, dobře vyhrávají se ty zápasy, takže určitě na to budeme chtít navázat.
1: Ve fotbalové anglické lize se rozhodne o posledním sestupujícím. Ohrožený je West Ham s Tomášem Součkem, který na dálku zabojuje s Tottenhamem Antonína Kinského. West Ham ztrácí 2 body a má jasně horší skóre, takže by mu nemusela stačit ani výhra nad Leedsem, pokud Tottenham uhraje remízu s Evertonem. Hrát se bude i o několik míst v evropských pohárech a všechny zápasy začnou v 17:00.
0: Cyklisty na Giro d'Italia čeká 15. etapa. Dlouhá bude 157 km a bude spíš rovinatá. Růžový trikot pro lídra drží od včerejška Dán Jonas Vingegaard, který má před nejbližšími konkurenty 2,5minutový náskok. Jan Hirt, ten je průběžně 16. a na Vingegaarda ztrácí 9,5 minuty.
1: A pojede se za zhruba 10 minut šlápnout do pedálu poprvé cyklisté na Giro d'Italia. Vymíříme na světový pohár horských kol, závod juniorek a žen viděl v Novém Městě na Moravě Martin Charvát.
5: Tam se šlapalo do pedálu už od 10:00 a Barbora Bukovská spolu s Lucí Grhovou to dokázala velmi dobře, protože Barbora Bukovská skončila na druhém místě za vítěznou Švýcarkou Anjou Grossmanovou. Lucie Grhová skončila na průběžně třetím místě nebo konečném třetím místě a tím pádem tedy Česko bralo stříbro a bronz z tohoto závodu. To ze závodu žen kategorie elite, tedy dospělých žen, tak tam byly české reprezentantky hodně daleko od toho, aby se vůbec přiblížili nejlepší desítce, protože Tereza Tvarůšková byla ze závodu stažena ve chvíli, kdy byla v páté desítce, zvítězila Rakušanka Štigerová. Přibližně za hodinu a čtvrt šlápnou do pedálů také muži, a to včetně Ondřeje Cinka nebo největší hvězdy tohoto závodu, tedy Brita Toma Pitcocka. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Iránští fotbalisté budou mít nakonec při mistrovství světa základnu v Mexiku. Mexiku na místo Spojených států amerických. Oznámil to svazový prezident Mehdi Tač a zároveň uvedl, že pro změnu provedenou necelé 3 týdny před startem šampionátu získala reprezentace svolení Mezinárodní federace FIFA.
0: Gymnasté z Ruska a Běloruska můžou s okamžitou platností startovat i v evropských soutěžích, a to bez jakýchkoliv omezení. Informovalo o tom web Evropské gymnastické federace. Ta světová FIG pustila Rusy a Bělorusy do soutěží už na začátku tohoto týdne.
1: A taky připomeňme, že ve Formuli 1 se dnes pojede velká cena Kanady, kvalifikaci na tento závod, respektive aktuálně tedy je ve vedení George Russell, ten půjde do závodu od 22 hodin z pole position, na druhém místě pak jeho stájový kolega Kimi Antonelli, oba dva tedy piloti Mercedesu, zatímco Antonelli zatím suverénně vládne průběžnému pořadí celého světového šampionátu.
0: To byl sportovní přehled a dnes naposledy jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport Adama Weidenthalera. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Fotbalová Dukla příští rok nebude hrát šanceligu. Její včerejší porážka 0-3 s ostravským Baníkem rozhodla o sestupu pražského klubu. Jeden důvod, proč bude Dukla nejenom fanouškům v příští sezóně mezi elitou chybět, přidá Krištof Kousal, který procházel sociální sítě. Dobrý den.
1: Hezký den. V posledních týdnech si fanoušci, ale třeba i novináři, našli novou takovou malou hvězdu, řekněme. Její trenér Dukly Pavel Šustr, ten se minulý týden po zápase v Teplicích na tiskové konferenci rozvášnil, pustil se do rozhodčích a byly z toho docela zábavné minuty po dívání i poslechu. Ani po posledním zápase Pavel Šustr výkony rozhodčích neopomenul, ale tentokrát nebyl tak výřečný. Za to novináře vzal na exkurzi do říše zvířat.
2: Ale už to úplně slyším, jak mi řeknou, dle stanov, nesmíte ani slovo, tak jo, tak budeme dělat ovce. Ovečky, víte, co dělají ovce, ne? Oni stojí a dělají B, pak je posunou kousek dál, zežerou trávu a zase dělají B, ale já nechci být ovce.
1: Tenhle úrvek tak znovu baví jak nás, tak uživatele sociálních sítí. Třeba na síti X ho sdíleli populární účty jako Sporťák, Fotbalový raj nebo taky Deník Sport.
0: A pak se Šustr ptal všech novinářů. Tak co si o tom myslíte? A tam bylo hrobové ticho. Já jsem zápas komentoval s Jaroslavem Plašilem. Nikdo nechtěl říct
1: nikdo
0: ani slovo.
1: Nemyslí.
0: Tam by si slyšel trávu růst. Ale i na opačné cestě z druhé ligy do první se děly zajímavé věci. Trenér postupující zbrojovky, tedy pan Martin Svědík, ten odkoučoval poločas v kostýmu. Krištofe, o co šlo?
1: Byla to sázka Martina Svědíka s jeho týmem, že pokud zbrojovka vyhraje druhou ligu, tak na poslední zápas sezóny oblékne historické oblečení ve stylu populárního seriálu Peaky Blinders. Můžete ho znát, ale spíš nebudete, taky pod českým názvem Genghis Birminghamu. Svědík tak první poločas za čárou strávil v teplém kabátě, vestě, dlouhých kalhotách a teplé bekovce, a to bylo kolem 25 stupňů. Martin Svědík k tomu pro YouTubeový kanál Zbrojovka TV po zápase řekl.
3: Jelikož ten seriál mám taky rád, tak mě to snad ani jako takový problémy nedělalo. Jediný co, tak mě bylo strašný vedro. Takže to jsem se jako pek, ale říkal jsem, že to ten poločas musím vydržet. Pak bylo jasný, že už jako musím se převlíknout, kdy zase jsem chtěl být důstojně oblečený na ten závěr. Já jsem si to celý užil a doufám, že si to ještě dneska užil.
1: To říkal Martin Svědík včera po vítězství zbrojovky 4-1 nad českými Budějovicemi na závěr druholigové sezóny. Brňané ji vyhráli v tabulce o 23 bodů před Táborskem. Kromě Brna bude v baráži bojovat ještě další brněnský klub Artis.
0: To říká na rozkaz radiožurnálu Sport Krištof Kousal. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Pět minut před druhou hodinou odpoledne je s vámi Radiožurnál Sport. Už díky nám víte, že Marie Bousková postoupila do druhého kola tenisového Grand Slamu Roland Garros. No a na Antuce v Paříži se právě teď o stejný úspěch snaží další český reprezentant, tedy Tomáš Macháč. Ten hraje proti Berksovi z Belgie a pochopitelně je u toho David Prouza.
1: Tomáš Macháč vede 4-3, hraje se na kurtu číslo 12, takovém řekněme menším, který má jenom z tribunu z jedné strany. Přesto atmosféra velmi solidní, většina publiku přeje Zizu Berksovi a objevuje se tady i takové fotbalové fandění, které teď zase se může zjevit, protože Tomáš Macháč udělal těsný out, nebo vyrobil těsný out z backendu po čáře, a tak Zizu Berks může srovnat na 4-4. Velká škoda, protože Tomáš Macháč vedl 4-3 a k tomu měl také stav 40-15. Při podání belgického soupeře, nicméně ten se dokázal vymotivovat k několika dobrým úderům, ať už přímo ze servisu, nebo potom z mezihry. A tak je to teď výhoda pro Berkse, který může srovnat, tak tuhle výměnu můžeme vydržet ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport. Berksovi teď trochu pomáhá i páska, která hodně změnila rychlost a hlavně směr balónu, ale Tomáš Macháč si s tím nakonec poradil, a tak je to 40-40. Tomáš Macháč je ještě stále ve hře o to, aby prolomil servis Zizu Berkse a odskočil na vedení 5-3, což by samozřejmě mohl být ten klíčový moment první sady. Opět podporování spíše na straně belgického tenisty, věc, na kterou si zkrátka Tomáš Macháč musí zvyknout. 4-3 a 40-40 z pohledu českého reprezentanta, který napřímo bude teď odehrávat servis Zizu Berkse.
0: Davide, díky.
2: S mikrofonem za fotbalem.
0: A my se přesouváme dál, protože fotbalisti mistrovské Slávie budou v závěrečném kole nadstavbové skupiny o titul hostit Plzeň. Pro předzápasové informace teď vyrážíme do Edenu, a to za reportérem Mirkem Vasičem.
3: Dobré odpoledne, za malou chvílku se začne hrát. Fotbalisté hostující Plzně tady udělali mistrovské Slávy, takový ten klasický špalír, tu uličku Slávy, řekněme, tím vzdávají hold tomu, že fotbalisté Slávie už s předstihem získali mistrovský titul a dnes tedy po utkání převezmou pohár. Už jsou tam připraveni a teď tleskají přicházejícím slávistům. Jinak k sestavám, oba týmy dávají šanci některým mladíkům nebo hráčům, kteří normálně do A týmu jen tak nenakouknou. Na domácí straně je to třeba Eliáš Piták, který bude pravděpodobně hrát na pravé straně obrany, no a je to jeho debut v nejvyšší soutěži. Je to syn bývalého kapitána Slávie Karla Pitáka, jinak se v sestavě objevuje taky Alexandr Bužek, který už hraje delší dobu, nebo Jakub Kolísek, takže to jsou mladí hráči. Na straně Plzně řekněme, že to je podobné, v bráně třeba Dominik Ťapaj, tenhle Slovák, který také zažije debut v nejvyšší české soutěži, a lavička je plná hráčů, řekněme z rezervy nebo z mládežnické akademie, kteří také možná dostanou příležitost v tomhle utkání. Jen připomenu, že hodinu po zápase od 5 tady začne takzvaná zahradní slava. No a na ní slávisté se setkají s fanoušky, kteří samozřejmě na tenhle zápas samotný nesmějí, a výtěžek půjde na onkologicky nemocné pacienty. Teď pojďme na Spartu, kde bude hrát Hradec Králové, no a všechno bude sledovat Karel Schamberger.
4: Dobrý den, tady se zahradní slavnosti nechystají, ačkoliv pažit vypadá opravdu nádherně. Sparta nastoupí v celkem velmi silné jedenáctce, kterou sestavil trenér Brian Priske. V podstatě tam nenajdeme žádné hráče z širšího kádru. V brance Jakub Surovčík, v obraně Zelený, Sérencen, Martinec a Zone, v záloze potom mladý už reprezentant Sokůrek společně s Kajrinenem, a vepředu potom Rahmány, Mercado, Kuchta s Haraslínem. Na rozdíl od toho Hradec Králové půjde do zápasu s velmi obměněnou sestavou. V brance bude poprvé v této sezóně Patrik Vízek, v obraně potom Čihák, Petrášek, Uhrinčať, v záloze zleva vysunutý halfback Horák, Neto, Ponikovský, a na pravé straně bude na wingbackovi Ludvíček, vepředu pak Mihálek, Binar a Rekža. Jinak můžu ještě dodat, že čtyři hráči Sparty před utkáním, před malou chvílí, dostali dres se stovkou na zádech, byli to Kajrinen, Kuchta, Sérencen a Zelený. Důvod je jasný, právě tito hráči odehráli 100 ligových zápasů v rudém dresu. Teď pojďme také na zápas mezi Jabloncem a Libercem. Severočeské derby bude sledovat Lukáš Michalík.
5: Hezké odpoledne ze severu Čech, utkání za malou chvíli začne a byť už tedy v něm zdánlivě o moc nepůjde, protože Jablonec s jistotou skončí pátý a Liberec za ním šestý, podještěcké derby je pochopitelně pro oba tábory hodně prestižní. Byť hlavně hosté dnes nastoupí v hodně improvizované sestavě, mimo jiné opět bez dvojice oporen Gesan Mahmič, která s největší pravděpodobností klub opustí. Debit v české nejvyšší soutěži si připíše slovenský mládežnický reprezentant stoper Martin Rízek, který před rokem doslova bojoval o život, když u něj lékaři odhalili masivní krvácení do břicha. V domácí jedenáctce zase nechybí zkušený útočník Jan Chramosta, toho čeká jubilejní 400. ligový start. Teď sestavy kompletně, začneme domácím Jabloncem v brance Michelak, před ním trojice stoperů Cedidla, Tekijašky, Obinaja, napravo Čanturišvili, nalevo Polidar. Ve středu zálohy Nebyla se Sedláčkem a o ofenzivu se bude starat především trojice Chramosta, Džavo a Alegi. Teď ale pozor, protože první šance libereckého Slovanu, k hlavičce se dostal Lukáš Letenaj po centru zprava, ale branku přestřelil. Teď tedy ještě kompletní sestava Slovanu. V brance Koubek, obrana zprava Icha, Masopus, Trýzek a Mikula, ve středu zálohy Diakité se Stránským a před nimi Dulaj, na křídlech Hodou se Špatenkou a na hrotu útoku už zmiňovaný Letenaj. Protože už se začalo hrát, tak si slovo ponechám. První minuta Jablonec, Liberec v pátém kole nadstavbové skupiny o titul šance lize zatím 0-0. Liberečtí se teď snaží dostat míče ve středu hrací plochy. To se jim povedlo, ale Letenaj startuje na pravé straně Dulaje, který ještě může odcentrovat dobrý balon do 16, kde byl ještě nabíhající fotbalista Slovanu, kterým byl Filip Špatenka. Ten se do zakončení nedostal, ale Slovan bude mít po defenzivním zákroku jednoho z jablonických fotbalistů výhodu premiérového rohového kopu. V tomto utkání druhá minuta se hraje tady na severu Čech. Jablonec, Liberec zatím 0-0. Vyprodáno tedy rozhodně není. Tribuny jsou dosti prořídlé, což může být důsledek toho, že skutečně oběma klubům už v ligové tabulce o nic nejde. Centr do pokutového území, tam se dostal Rízek k hlavičce, ale Michelak v brance Jablonce byl připravený. Připomínám, že domácí ve středu zažili obrovské zklamání, když ve finále...
0: Říká Lukáš Michalík, který komentuje severočeské derby mezi Jabloncem a Libercem. Zápas je vyrovnaný 0-0. Spěcháme na Letnou. Sparta hostí v závěrečném utkání šance ligy Hradec Králové. Utkání komentuje Karel Schamberger.
4: Bude končit druhá minuta tohoto zápasu. Sparta Hradec Králové zatím 0-0. Spartané ale už měli jednu takovou menší příležitost ke skórování. Byl to Mercado, který se dostal na pravé straně hřiště k takovému úniku a následně se snažil ještě na druhé tyči najít Harasína. Ten centr byl ale nepřesný, odražený balon se snažil ještě rychle dorazit do branky Zelený, ale ta střela z voleje mu vůbec ne...
0: Z jednoho břehu Vltavy musíme na ten druhý. Spěcháme do Edenu. Slávisti hostí Plzeň. Je u toho Mirko Vasič.
6: Je to 1-0 pro Slávy hned v polovině druhé minuty. Slávisté získali roh trochu zadarmo, protože Karel Spáčil dal těžkou přihrávku debitujícímu golmanu Ťapajovi. Ten těsně před chytilem stačil ještě odkopnout za koncovou čáru, ale z následného rohu Jurásku v centra a Chaloupek hlavou překonává tohoto mladého slovenského brankáře. Takže ve druhé minutě už Slávia vede nad Plzní 1-0. No a Slávisté teď dál pokračují v napadání plzeňské rozehrávky, ale tentokrát to hosté zvládli bez větších problémů a mohou postupovat směrem do předu. Jenže teď Valenta se musel zastavit a tak nějak se rozhlíží, komu by vlastně mohl přihrát. Nakonec ale plzeňští se vrací až ke golmanu Ťapajovi, který je tady hodně daleko. Teď za pokutovým územím, ale musí couvat, zatím nemá moc velkou nabídku, na krátko hrát nechtěl a tak nakonec posílá míč směrem dopředu. Princ Adu hrudí sklepává pod sebe, je zezadu postrčený, ale hlavní rozhodčí Černý nechává celou situaci být. No a Slávisté hned diagonální míč do pravé strany, tam Sulejman doráží na Spáčila, ale tentokrát celou situaci Spáčil zvedl. No a teď nepříjemný souboj na dlouhou dohu, tam proti sobě šli Suarez.
0: Je 14 hodin 3 minuty, Slávisti vedou nad Plzní 1-0. My před zprávami ještě dáme prostor dalšímu reportérovi, který je na severu Čech. Jablonec, Liberec, to je utkání, které vidí Lukáš Michalík.
5: Čtvrtá minuta, pod ještědem na úvodní gol i na první výraznější příležitost stále čekáme, i proto je skóre bezbrankové 0-0. Před malou chvílí měli jablonečtí zajímavou standardní situaci, ale po centru Nebyli se do zakončení nedostali. Teď bude z vlastního pokutového území rozehrávat liberecký brankář Tomáš Koubek, který vyhání své spoluhráče směrem k půlící čáře, takže z toho nebude žádná konstruktivní rozehrávka na krátko. Koubku dlouhý pas na levou stranu, kde je Letenaj, ale je tam také připravený jablonecký kapitán Nemanja Tekijašky, který vyhrál osobní souboj té série soubojů ve středu hřiště Sedláček. Po něm Džavo prodlužuje za sebe, ale našel jen prostor, kde stál připravený zkušený obránce Liberce Mikula. Po něm může hrát Hodouš, který opět nastoupil s ochranou maskou poté, co měl zlomenou čelist po zákroku slávisty Mouzise v nedávném ligovém utkání.
0: Fotbalisté Slávie vyzvali Plzeň v posledním zápase ligové sezóny, po kterém Pražané dostanou pohár pro šampiony šance ligy. V Edenu viděl první minuty Mirko Vasič.
6: Pátá minuta zápasu, Slavia vede nad Plzní 1-0. Karel Schamberger, Sparta Hradec Králové.
4: Konec páté minuty, Sparta Hradec Králové také 0-0. Teď podještěcké derby Jablonec-Liberec, slovo má Lukáš Michalík.
5: Začala šestá minuta, Jablonec-Liberec 0-0. Z Jablonce nad ní jsou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila po dvousetové výhře nad Italkou Bronzetyovou do druhého kola Roland Garros. Další aktuality přidá z Paříže David Prouza.
1: Tomáš Macháč hraje s Belgičanem Zizou Berksem, vede 5-4 v prvním setu, teď je to 30-30 po tom, co Belgičan se dokázal vymanit z nepříznivého stavu 0-30. Svůj zápas za maličkou chvíli rozehraje taky Tereza Valentová, její soupeřkou bude Polka Linetová. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
0: Ještě než se vydáme do pražského Edenu, kde se tedy dějí věci, spěcháme do Paříže a to na tenisové utkání Tomáš Macháč, Belgičan Berks. Vše sleduje David Prouza.
1: A může to být krátká exkurze pro teď v Paříži, protože Tomáš Macháč před několika okamžiky získal první set a to poměru 6-4 využil první setball, který měl k dispozici při podání Zizu Berkse a ke zklamání řady diváků, kteří podporují primárně belgického tenistu, tak si šel sednout za stavu 1-0 na sety a za maličkou chvíli doplním, že v Paříži se také rozehraje zápas mezi Terezou Valentovou a Magdou Linetovou, o kterém taky na Radiožurnálu Sportu slyšíte a úplně na závěr doplním, že Marie Bousková už v druhém kole je.
2: S mikrofonem za fotbalem.
0: 14 hodin 8 minut, s vámi je Radiožurnál Sport. Jablonečtí fotbalisté hostí Liberec, v 8. minutě vyrovnáno 0-0. Sparta ta hraje na závěr šance ligy proti Hradci Králové. I tam je v 9. minutě nerozhodný stav 0-0. Co v Edenu, kde ho slávisté hostí Plzeň, mistrovská Slávia proti Viktorce, zápas, který vidí Mirko Vasič.
6: Osmá minuta zápasu a Slavia už vede 2-0 nad Viktorií Plzeň. Teď ale pozor, počkám si s tím druhým gólem, až jak dohrají plzeňští svoji akci. Kadlec centruje do pokutového území, ale ten míčel do malého vápna po zemi a golman Markovič si ho bez problémů sebral. Ale pojďme k tomu, že Slavia už vede 2-0. O gólu hlavou Chaloupka už ze z poloviny druhé minuty jsem mluvil, no ale v 7. minutě přišla další branka. Oskar se nádherně zbavil skoro u vlastního vápna dotírajícího Valenty, dal si míč patičkou za sebe. Pak tam měl rozeběhnutého po levé lajně Juráska, ten doběhl až do pokutového území, no a tam předložil míč před prázdnou branku Sulejmanovi, který vůbec neměl problém uklidit ho za golmana Ťapaje po druhé. Takže tenhle Slovák, který debituje v české nejvyšší soutěži ve 22 letech, tak zažívá těžký úvod zápasu stejně jako celá Plzeň, protože Viktoria prohrává v Edenu se Sláví 0-2 za normálních okolností.
0: Říká Mirko Vasič, přímý přenos naladíte na stránku i rozhlas.cz. Jdeme si pro další gól. Sparta Hradec Králové a Karel Schamberger.
4: Hradečtí vedou na Letné 1-0, i když to ještě není definitivní. Sice jsou obě mužstva už připraveny k rozehrávce, ale sudí Jan Machálek si ukazuje zatím na úško, že budeme muset počkat na potvrzení od videorozhodčího, jestli se nebude jednat o offsideové postavení, protože v té gólové situaci byl krajní halfback Hradce Králové Ludvíček na pravé straně vysunutý takovým způsobem, že se přesunul v podstatě až do středu pole a tam si krásně naběhl za obranu pražské Sparty. Otázkou je, jestli nebyl v offsideu. To právě teď řeší právě videorozočí. No ale následně Ludvíček zpracoval balón právě z obrané poloviny Hradce Králové a dokázal předběhnout spartianskou obranu a následně si na dvakrát poradil s golmanem Sparty Surovčíkem. Na první pokus sice Surovčík jakž takž dokázal ten balón zpomalit, ale následně už Ludvíček zakončoval do prázdné branky, protože Surovčík ležel na zemi. Stále se ale kontroluje...
0: My se za Karlem Schambergerem vrátíme na Letnou. Zajímat nás samozřejmě bude, jestli branka Hradce Králové platí či nikoliv. Teď ale spěcháme na sever Čech na utkání Jablonec-Liberec, které v přímém přenosu komentuje Lukáš Michalík.
5: Začala 11. minuta, Jablonec-Liberec stále 0-0, byť jednu výraznou příležitost už jsme v tomto utkání viděli a na svědomí měli domácí. Před malou chvílí vykouzlil krásnou průnikovou přihrávku z louby pole Alexis Allegi, který vyzval do zakončení Jana Chramostu. Ten se dostal trochu do úhlu a pálil na přední tyč a tam stál připravený brankář Liberce Tomáš Koubek, který si poradil. Teď liberečtí na levé straně, Špatenka se snaží dostat přes cedidlu, to se mu ale nepovedlo. Jablonečtí z té situace velmi dobře vybruslili. Ze středu hřiště může hrát Nebila, který roztahuje na levou stranu, tam je trocha prostoru pro Matěje Polidara, který teď rozkmital své rychlé nohy, ale už byl jeho postup trošku pozastavený, ještě kombinuje s Allegim, který je na levé straně, ten se prohnal kolem Masopusta, stále Allegi jeho střílený centr, byla to tady spíše střela na přední tyč a tam stál připravený golman Tomáš Koubek, který rozehrává přes střed hřiště, tam je Stránský, už je pod tlakem Nebily, který o něj zaškobrtl a nakonec dopísknutý faul rozhodčím Opočenským. 11. minuta končí, Jablonec Liberec stále 0-0 v posledním pátém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize.
0: Říká Lukáš Michalík, v cross country žen na světovém poháru v Novém Městě na Moravě suverénně vyhrála rakouská bikerka Laura Štigrová kolem 15. hodiny, tedy zhruba za 45 minut. Začne závod mužů, který vám pochopitelně nabídneme v přímém přenosu. Stejně tak si i můžete poslechnout na stránkách i rozhlas utkání Sparta Hradec Králové, které komentuje Karel Schamberger.
4: Polovina 12. minuty, Hradec Králové vede na Spartě 1-0, ten gól Davida Ludvíčka nakonec posvětil i videorozhodčí, takže se o offside nejednalo, tedy podle názoru sudích v tomto utkání. Můžu tedy připomenout, že v polovině 12. minuty, ačkoliv Sparta měla úvodní minuty pod kontrolou, tlačila se do útoku a měla více příležitostí, tak je to právě Sparta, která prohrává 0-1 s Hradcem Králové. Teď je to na středu pole kapitán Hradce Králové Petrášek, který ale otáčí hru jen na svého brankáře Víska, ten nakopává na pravou stranu na polovinu hřiště a tam zelený vystavil stopku Binarovi a tak balon sklízí do své spartianské sítě právě Pražané. Je to Sørensen, který může hrát na pravou stranu, tam je připravený obránce Martinec, ten posouvá ještě na peruánce Soneho, Sone ale nevidí ofenzivní variantu, otáčí tak hru zpátky na Martince, Martinec dává do středu, tam je připravený Sørensen chce přihrát do středu, to se mu sice povedlo, ale Rahmány byl pod tlakem Petráška na zádech a tak vrátil právě na Sørensena. Můžu připomenout, že utkání, ačkoliv nebylo přerušeno hlavním sudím Machálkem, tak bylo narušeno mohutnou pyrotechnikou ze strany kotle pražské Sparty. Opravdu ten dým na pravé straně hřiště byl mohutný. Naštěstí tedy pro fotbal v tu chvíli se hrálo na levé straně hřiště, takže utkání přerušeno nebylo. To říkám mezi tím, co se čeká na autové vhazování.
0: To říká Karel Schamberger ve 14:15, kdy posloucháte radiožurnál Sport. My se z Letné přesouváme do Edenu, kde hraje Slavia, která hostí Plzeň. Je u toho Mirko Vasič.
6: Velká šance, pardon, omlouvám se, že jsem trochu přetekl z našeho přímého přenosu na internetu, ale slávisté byli ve velké šanci v 13. minutě, tam se objevil Jurásek sám před golmanem Ťapajem, ale minul, navíc to bylo postavení mimo hru. Každopádně Slavia vede 2-0, tedy ve 14. minutě nad Viktorií Plzeň, kdy se prosadili v úplném úvodu Chaloupek a Sulejman, to bylo do 7 minut. Je to hodně poklidné utkání v krásném počasí, bohužel tedy bez diváků na tribunách kvůli tomu incidentu po derby, ze závěru derby, a pokud by tady byli, tak zatím sledují, řekněme, takový vlažnější zápas, ve kterém se nechodí do nějakých ostřejších zákroků. Plzeňští se několikrát prokombinovali ke golmanu Markovičovi, respektive před jeho pokutového území, ale žádné zakončení snad kromě jedné střely Valenty nemohlo ohrozit domácího brankáře. Slavisté teď rozehrávají pěkně odzadu. Vlček, debitant v lize Eliáš Piták, je tlačený teď Turem, no a na nakonec se tam přidal také Valenta z plzeňského pohledu, no a o něj Piták posílá míč do zámezí, takže sám bude vhazovat na pravé straně hluboko na obrané polovině. Už začala 15. minuta, Slavia Viktoria Plzeň 2-0 a Pitáku.
0: Jsme s vámi už pět let pro vás vysíláme třeba také z fotbalové šance ligy. Kolikrát už jsme byli v Jablonci, kam dnes přijeli Liberec odehrát poslední utkání letošního ročníku šance

0: sedmou červenou kartu a oslabil tak svůj tým. No a Jablonec tedy čeká možná 80-minutová přesilovka. Martin Rýzek byl vyloučený, no a Jablonečtí navíc budou mít výhodu. Zajímavé standardní situace, možná z 22, 23 metrů, je to více zprava z pohledu z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, ale rozhodně to je na přímé ohrožení branky. U míče je levonohý Alexis Allegi, který má skvělou kopací techniku, podobně jako Matěj Polidar. No a z praváků by se do balonu mohl opřít Sebastian Nebila. 16. minuta končí, Jablonec Liberec 0-0, ale musím připomenout to, že hosté budou dohrávat tento zápas o 10 bez vyloučeného Martina Rýska, který fauloval unikajícího Jana Chramostu, který, pokud by faulovaný nebyl, by upaloval sám na brankáře Tomáše Koupka. Za malou chvíli tedy standardní situace, možná slyšíte pod mým hlasem skandování domácích příznivců. My chceme gól, sudí Opočenský teď ještě ukazuje libereckým hráčům, kde mají stát ve zdi, ta zeď bude pochopitelně prodloužená některými hráči Jablonce. U balónu je teď už jen dvojice Allegi Nebila, takže buď levačka Alexise Allegiho, nebo pravačka slovenského reprezentanta Sebastiana Nebily. 17. minuta, Jablonec, Liberec 0-0, no a Vojtěch Opočenský za malou chvíli foukne do své píšťalky tak, aby dal prostor Jablonci zahrát tuto standardní situaci. Domácí příznivci roztleskávají své oblíbence. U míče stále dvojice Allegi Nebila, tak uvidíme, kdo se nakonec opře do balónu. Je to určitě na přímé ohrožení branky Allegi, ale branku přestřelil možná o 5 metrů, takže veškeré vzrušení zbytečné. A i v začínající 18. minutě hrají fotbalisté Jablonce v derby s Libercem bez branek 0-0.
1: Mnoho povyku pro nic, jak by napsal Shakespeare. Lukáš Michalík komentuje přímý přenos severočeského derby na internetu, chcete-li třeba na stránkách irozhlas.cz, anebo doporučujeme aplikaci Můj rozhlas, kde si nejenom utkání Jablonec-Liberec můžete rozkliknout, ale najdete tam i zápas Slavia Plzeň, případně Sparta Hradec Králové. Právě na Letnou míříme za Karlem Schambergerem.
2: A polovina 18. minuty, pražská Sparta stále prohrává s Hradcem Králové 0-1, jediným střelcem v 8. minutě Králové hradecký obránce Ludvíček, a jsou proto právě Východočeši, kteří teď jsou na útočné polovině, na levé straně připravený Horák, který vysílá ještě Mihálika. Mihálik se snaží překonat Soneho, to se mu ale nepovedlo. Peruánský obránce Sparty dokázal obrat Mihálika a hraje tak ve vápně teď na Martince, ten ještě na golmana Sparty Surovčíka, ten si rozmýšlí, jestli rozehraje nakrátko a nebo naopak nákop dopředu. Byla to rozehrávka nakrátko na Sørensena. Sørensen následně chtěl rozehrát konstruktivně, ale trefil jen Ponikelského, a tak to bude rozehrávka od branky pražské Sparty. Už se tak také stalo. Surovčík dává na pravou stranu, tam je připravený Sochůrek, který dává ještě na Sørensena. Sørensen už do středu, tam je připravený Harasin, ten chtěl rychle vyzvat Zeleného, ale jeho přihrávka byla zblokována a tak je to out pro pražskou Spartu. Harasin teď trošku bezradný.
1: Pražská Sparta ve 20. minutě prohrává s Hradcem Králové 0-1, je 14 hodin 19 minut. Vy posloucháte Radiožurnál Sport. My nejsme pouze na zelených trávnicích v Česku, ale i na antukových dvorcích v Paříži, kde se koná Roland Garros, slavný grandslamový turnaj. Tomáš Macháč hraje proti Belgičanovi Berksovi o postup do druhého kola. Zápas sleduje přímo v hlavním městě Francie reportér David Prouza.
3: Tomáš Macháč vyhrál první set nad Zizou Berksem 6-4. Na začátku toho druhého ale velmi rychle přišel o vlastní podání. Prohrává 0-1. Berks je teď sám na servisu a dostává se do výhody. Má tedy možnost odskočit na 2-0. Hraje se v Paříži krátce po 14. hodině. Už je tady určitě minimálně 33 ve stínu. Ne-li o něco více. Velmi suchý vzduch k tomu a jsou to podmínky, které teda opravdu reprezentantům všech zemí, kteří nastupují tady na Roland Garros, vůbec nezávidím. Je to hodně nepříjemné. Tomáš Macháč 1-0 na sety, teď možná to bude 0-2 za malou chvíli. Když se podíváme na další kurty, alespoň na dálku, tak Tereza Valentová už rozehrála svůj zápas s Polkou Linetovou. Tam je to 1-2 z pohledu české reprezentantky a hraje taky Barbora Krejčíková na třetím největším kurtu v tomto areálu nad Američankou Baptistovou. Zatím vede 1-0. Tomáš Macháč právě teď už prohrává 0-2, za maličkou chvíli půjde servírovat.
4: S mikrofonem za sportem.
1: Davide, díky, pokud bychom nepočítali zkontumované derby, tak fotbalisté Slávie v letošní Slávie pouze jednou prohráli, a to na hřišti Hradce Králové. Už jsou jistým mistry, pohár budou přebírat před prázdnými tribunami, ale

0: rozhodně chtějí rozlučku s letošním ročníkem zakončit vítězně. V závěrečném pátém kole nadstavby hostí plzeňskou Viktorii. Přímý přenos komentuje Mirko Vasič.
1: 21. minuta stále poklidného utkání. Slavia vede nad Viktorií Plzeň 2-0. Zopakujme to, už ve druhé minutě se hlavou prosadil Chaloupek, v sedmé pak po breaku Juráska do prázdné brány uklízel Sulejman. Od té doby se tak nějak v poklidu kombinuje před oběma vápny. Žádné větší šance. Teď plzeňští jdou do protiútoku. Oblouček od Kadlece do levé strany. Tam Oskar zaváhal a tak může hrát Ture. Chtěl dát před branku, ale tam byl teď dobře postavený Bužek, takže slávisté zastavili tenhle pokus. Jenže Oskar znovu, nebo Sulejman teď při vyvážení míče zaváhal, takže Hrošovský může pálit. Pěkná rána, taková točená, která se navíc ještě odrazila před golmanem Markovičem, ale ten tam měl tělo a sebral tenhle pokus Hrošovského před pokutovým územím, tak Markovič ho sebral v klidu do košíčku, počkal si, hodil si míč na zem a teď čeká, kdo z jeho spoluhráčů se mu nabídne. Nakonec musí volit přece jenom nákup, protože plzeňští zůstali na tažení na rozehrávajících slávistech. Ten dlouhý míč našel hlavou, spáčil, přitukl ho do středu pole, kde byl Kolísek. Tento okamžitě znovu zkoušel k pokutovému území Plzně, ale tam si s celou situací poradil Dvech, ale poradil si s tím zastavením míče a neporadil si teď s rozehrávkou. No a protože je horké počasí, tak ve 22. minutě teď Dalibor Černý dává přestávku na občerstvení. Hráči míří ke svým lavička.
0: Přestávku, které my využijeme ve vysílání Radiožurnálu Sport, kolega Mirko Vasič dál komentuje přímý přenos na internetu. Připomeneme, že dnes pokračuje pochopitelně hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánové budou hrát proti Itálii, Velká Británie, ta si to rozdá s Lotyšskem. To jsou utkání, která začnou přesně za 2 hodiny. Ve 20:20 pak Finsko rozehraje utkání proti Rakousku a Slovensko čeká těžká šichta, protože Slováci nastoupí proti Kanaďanům. Důležité utkání, aby Slovensko ještě vlastně udrželo naději na postup do čtvrtfinále, byť turnaj mají Slováci skvěle rozehraný. Připomeňme, že Češi budou hrát v pondělí proti Norsku a to už s jistotou postupu právě do čtvrtfinále. Jdeme pod sever Čech, nebo na sever Čech, podještět, tak je to správně. Jablonec totiž hostí Liberec, je u toho Lukáš Michalík.
2: 23. minuta, Jablonec Liberec stále 0-0, teď domácí velmi dobře kombinují, Javo ještě sklepává na pravou stranu, ale tam už se před Allegiho dostává Icha, připomenu to zatím nejzásadnější, v 15. minutě byl vyloučený hostující obránce Martin Rýzek za faul na unikajícího Jana Chramostu, který by, pokud by faulovaný nebyl, šel sám na branku, takže to byla přímá červená karta pro slovenského debitanta v české nejvyšší soutěži. Tlak Jablonce může pokračovat, teď může hrát ve středu pole Sedláček, který je pod tlakem Diakitého, ale zvládl to, přidávka na levou stranu, tam je Polidar, který ještě kombinuje s Chramostou, další zpětný pas na Sedláčka. Jablonečtí stále pokračují v obehrávání hry z jedné strany na druhou. Sedláček na levé straně, už si to chystá na centr, nakonec průnikový pas na Chramostu, ten je na hranici 16. Na levé straně teď hodně prostoru pro Alexise Allegiho, tak uvidíme, co vymyslí kamerunský Šikula. Nakonec centr do pokutového území, ale tam je připravený liberecký Masopust. Odražený míč pro Jablonec, Sedláček opět roztahuje hru na pravou stranu a tam je znovu Alexis Allegi 1-1 proti Ichovi. Allegi byl tentokrát úspěšnější, zasekl se i druhého hráče, ale tím byl Filip Špatenka, který se do toho souboje stihl vrátit a balón vybojoval, následně byl navíc faulovaný Martinem Cedidlou, takže fotbalisté Liberce si na malou chvíli budou moci vydechnout. Zřejmě pauza napití, pokud jsem správně viděl, 24. minuta končí, Jablonec Liberec 0-0, panuje tu.
0: Říká Lukáš Michalík, pauzy opět využijeme k tomu, abychom vám připomněli, jak vlastně si stojí tyto týmy, které aktuálně hrají závěrečné kolo šance ligy v tabulce. První je Slavia, druhá Sparta, třetí Viktoria Plzeň. Čtvrtý je Hradec Králové, který bude hrát po dlouhý letech evropské poháry, pátý je Jablonec, i tam se spekuluje, jestli Jablonec nebude hrát na úkor Karviné třeba nějaký z evropských pohárů, no a šestý je liberecký Slovan. Na tomto umístění už se nic měnit nebude, i proto se v uvozovkách o nic moc nehraje v závěrečném kole šance ligy, proto dáme prostor také tenisu. Tomáš Macháč totiž bojuje o postup do druhého kola slavného Roland Garros, hraje proti Belgičanovi Berksovi, no a v Paříži je u toho David Prouza.
3: A nejen Tomáš Macháč, v akci je teď už několik českých tenistů a tenistek, ale samozřejmě můžeme se primárně věnovat právě Tomáši Macháčovi, který na kurtu číslo 12 bojuje se Zizu Berksem z Belgie a sice zvládl první set 6-4, ale netvrdím úplně, že byl lepším tenistou, myslím si, že to bylo hodně vyrovnané na obou stranách a teď naopak je to spíš Berks, který je o poznání přesnější, vede 2-1 ve druhém setu, servíruje, má stav 30-0 k dispozici a také má na své straně většinu fanoušků. Ideální rozpoložení teď tedy pro Zizu Berkse, byť samozřejmě Tomáš Macháč může ještě celkem v pohodě vyhrát tenhle zápas ve třech setech, ale minimálně jednou potřebuje prolomit podání svého belgického soka, který aktuálně servíruje za stavu 30-0. Zprava rozbíhá si Tomáše Macháče přes backendovou stranu a to byla dobrá strategie. Tomáš Macháč chybuje na backendu a to znamená, že už je tu stav 40-0 pro Berkse, který může odskočit na 3-1 ve druhé sadě. Tu první vyhrál Tomáš Macháč 6-4 a když se podíváme na další kurty v rámci Roland Garros v Paříži, tak můžeme konstatovat, že Marie Bousková, ta už je ve druhém kole, to už jste slyšeli v našem vysílání, 6-3-6-1 porazila Italku Bronzetyovou a v akci jsou teď dvě Češky. Tereza Valentová nevstoupila ideálně do zápasu s Polkou Linetovou. Je to 1-4 z pohledu Valentové. Barbora Krejčíková nad Američankou Baptistovou vede 2-1. 2-1 už to není v zápase Macháč-Berks, tam totiž Zizu Berks odskočil teď do stavu 3-1. Za malou chvíli bude servírovat opět Tomáš Macháč.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Je 14 hodin 26 minut. My se opět přesouváme na fotbal a konkrétně na ten, který se hraje v Edenu. Slavia Plzeň a Mirko Vasič.
1: 27. minuta, Slavia stále vede nad Viktorií Plzeň 2-0, střelci zatím ze samotného úvodu Chaloupek a Sulejman měl před malou chvíli další šanci po standardní situaci z hlouby pole, tam míč tak proskotačil k Sulejmanovi, ten si ho posunul na svoji levačku, ale branku minul z dobré pozice. Defenziva Viktorie Plzeň je dnes trochu taková ledabilá, ale ono se to dá říct o celém tom utkání, ne že by bylo ledabilé, ale je bez většího náboje, vybočil z toho snad jen faul Dveha, který ve skluzu zezadu trefil, chytila a viděl za to žlutou kartu, ale to byl jediný ostřejší zákrok v tomhle utkání. Teď v skončící 27. minutě Viktoria Plzeň tedy prohrává na Slavii 0-2, vhazuje u středové čáry, ten míč doputoval až k Turému, kterého zezadu postrčil Eliáš Piták a tak standardní situace pro Viktorii Plzeň, ale je to od autové čáry a skoro od poloviny hřiště a spáčil navíc na levé straně, dává zpátky na Hrošovského, ten na středovou osu, tam je Dvech a ten musí posunout až ke golmanu Ťapajovi, takže 28. minuta, Slavia vede nad Plzní 2-0 a plzeňští budou začínat pěkně odzadu, teď Hrošovský.
0: To říká Mirko Vasič, přímý přenos naladíte na stránkách irozhlas.cz. Budeme se na chviličku teď zase věnovat utkání Sparta Hradec Králové, protože letenský klub hraje se třemi českými reprezentanty, kteří jsou v nominaci na mistrovství světa. To se bude konat ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Začneme už vlastně za pár dní, tedy konkrétně s Kuchtou, Sochůrkem a také Zeleným. V základní sestavě hrají Spartané proti Hradci Králové. Jak se jim daří, to ví Karel Schamberger.
5: Nedaří. Na konci 28. minuty hry prohrávají s Hradcem Králové 0-1, teď je to ale rohový kop právě pro Letenské, který je hodně nebezpečný. Balon ve vápně, výborný výzek, teď na čáře dokázal zpracovat hlavičku podle mě Rahmányho, ale tam byla opravdu skrumá štěl, která teď také vyvrcholila tím, že Rahmány leží na zemi a drží se za hlavu. Rozhodčí Machálek rychle přivolává zdravotníky obou mužstev na hrací plochu, protože tam leží na zemi také, pokud se nepletu, záložník Hradce Králové Neto a právě zdravotnice a fyzioterapeuti už jsou teď u hráčů, kteří skončili na zemi. To byl ale velice nebezpečný rohový kop od Kajrinena z levé strany hřiště na konci 29. minuty hry, kdy Sparta prohrává s Hradcem Králové 0-1 a po tom, co se přerušovalo utkání před malou chvílí kvůli občerstvení a napití, protože je tady na Letné opravdu horko, asi jako v celém Česku dnes, tak teď další asi doufejme menší přerušení. Vypadá to, že Královéhradecký Neto už je na svých nohách, ale s Rahmánem to vypadá o něco hůře.
0: Sparta prohrává s Hradcem Králové v závěrečném kole šance ligy, chcete-li ve skupině o titul v nadstavbové skupině 0-1 s Hradcem Králové. Zhruba po půl hodině hry my se přesouváme opět na sever Čech, konkrétně do Jablonce. Jablonec Liberec a Lukáš Michalík.
2: 30. minuta, Jablonec, Liberec 0-0 a byť domácí hrají od 15. minuty přesilovku poté, co byl vyloučený hostující stoper Rýzek, tak před malou chvílí měli hosté největší šanci tohoto utkání. Ještě si tedy počkáme, jestli se nedostanou do další, protože Patrik Dula je teď uvnitř pokutového území, ještě centruje, respektive spíše přihrává na Letenaje, ten už se ale do zakončení nedostal. Vrátím se k té příležitosti. Vojtěch Stránský, který po vyloučení Rýzka hraje stopera, poslal dlouhý nákop na útočnou polovinu Slovanu, kde tu situaci podcenil jablonecký stoper Obinaja. A dostal se mu za záda Patrik Dulaj, který tedy mířil relativně sám na brankáře Michalaka, byť byl trochu tísněný, ale nevyšlo mu úplně to zakončení, chyběla mu razance, nicméně ten balon jakž tak strefil na zadní tyč, no a nakonec se tedy došoural balon na tyč, no a poté už se Špatenka k dorážce nedostal. No a poté bylo velmi zajímavé sledovat, jak Vachtang Čanturišvili spražil na první dobrou svého spoluhráče z obrany Samuela Obinaju, který ten balon měl na hlavě, ale zkrátka tu situaci, jak už jsem zmínil, podcenil a dal šanci Dulajovi otevřít skóre, ten ji ale nevyužil. 31. minuta, Jablonec Liberec 0-0, teď pokračuje dobývání obraného valu Slovanu ze strany Jablonce, byť domácí teď kombinují tedy na své obrané polovině, kde je Tekijašky uvnitř středového kruhu, který si zasekl Letenaje a posouvá na levou stranu, kde je Obinaja, ten vrací do středu hřiště na Richarda Sedláčka, který otáčí dlouhým pasem těžiště hry na stranu pravou. Tam je Čanturišvili, ale je tam také Marek Icha, který ještě na poslední chvíli se dostal do souboje a dokonce...
0: Odchovanec Veselý nad Lužnicí, to je Marek Icha, který prošel mládežnickými kategoriemi Táborska, dostal se i do A týmu a odtud putoval do pražské Slavie, teď tedy hostuje v libereckém Slovanu. Ten zatím remizuje na hřišti Jablonce 0-0 ve 33. minutě. Před vstupem na Radiožurnál dáme prostor ještě utkání mistrovské Slavie Plzní. To je utkání, které komentuje Mirko Vasič.
1: 32. minuta, ale teď se tady chvíli nehraje, protože po jednom ze soubojů utržel nějakou ránu do hlavy Oscar Dorley Murphy, pravým jménem, Oscar je přezdívka. Dlouho byl ošetřovaný, no a nakonec bude muset jít ze hřiště. Tak pozor, teď jsem zmátl sám sebe, mylně jsem označil Oscara, ale byl to Sulejman v tuhle chvíli, no a on právě bude muset jít střídat a místo něj přijde na hřiště Vasil Kušej ve 32. minutě. Omlouvám se za tu záměnu dvou fotbalistů Slavie. Sulejman je zjevně otřesený, protože teď za doprovodu jednoho z doktorů Slavie odešel až ke střídačce. Teď ho zdraví také trenér Trpišovský a ptá se, co se stalo. Ale...
0: Protože se v Edenu nehraje, můžeme se přesunout ne zas tak daleko, konkrétně na Letnou. Sparta hostí v závěrečném kole šance ligy Hradec Králové pod dohledem Karla Schambergera.
5: Aktuálně polovina 33. minuty hry, Sparta stále prohrává s Hradcem Králové 0-1, teď je to Soné na obrané polovině Pražanů, který může hrát a přihrává na obránce Martince. To je obrázek hry, který je tady na Letné k vidění velmi často. Pražská obrana se snaží prostě obehrát tu Králové Hradeckou, která je ale hodně dobře rozmístěna a dobře napadá, a tak se právě defenzivě Pražanů vůbec nedaří jí překonat nějakou pronikavou přihrávkou. Teď se o ní pokusí třeba Sørensen, už na útočné polovině dává na záložníka Kairinena, který právě na Sørensena vrací. Následně si může zahrát také obránce Martinec a po něm Sochůrek. Sochůrek na útočné polovině hřiště dává víc balón do osy, kde je připravený zelený.
0: Dobré odpoledne, ve vysílání Radiožurnálu Sport jsou teď i posluchači Radiožurnálu. Vítejte. Fotbalisti mistrovské Slavie hrají na závěr letošního ročníku šance ligy proti Plzni. Stav a čas ví Mirko Vasič.
1: 34. minuta, Slavia vede nad Plzní 2-0. Utkání Sparta Hradec Králové sleduje Karel Schamberger.
5: 34. minuta hry, Sparta prohrává s Hradcem Králové 0-1. Teď zápas mezi Jabloncem a Libercem. Slovo má Lukáš Michalík.
2: Do třetice 34. minuta, Jablonec Liberec 0-0. Z Jablonce nad ní jsou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Tak to byl vstup pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme hezký zbytek neděle.
4: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Ve 14 hodin a 35 minut, kdy je s vámi jediné sportovní rádio v Česku, sportovní stanice v Česku. Můžeme si vybrat, ať už třeba jít na tenis, anebo na fotbal, protože se věci dějí na pražské Letné. Vyberme si právě tento stadion. Sparta, Hradec Králové a Karel Schamberger.
5: Možná slyšíte, jak se pod mým hlasem teď slaví
6: Letná je na nohou, Sparta vyrovnává na 1-1. Mužem okamžiku je Ekvádorec John Mercado, který nutno dodat se trefil výstavně. Jakub Martinec z pravé strany hřiště, obránce Sparty, se vysunulo hodně vysoko, byl v podstatě až na kraji pokutového území, následně sklepnul pod sebe zhruba tak 2-3, možná 4 metry za 16 Hradce Králové a tam byl připravený právě Mercado, který trefil výstavně, dokázal trefit na pravé straně branky Víska spíš do horních částí právě branky a vyrovnává tak na 1-1 mezi Spartou a Hradcem Králové. Můžete slyšet také to vyvolávání jména ekvádorského útočníka pražské Sparty, už se ale znovu hraje. Pražská Sparta se dostala rychle k balónu, hrát tak může Sørensen, který dává do středu na Rahmányho, ten posouvá na pravou stranu, tam je Martinec.
0: Tenistka Marie Bausková teď pravděpodobně třeba i regeneruje, je na nějaké masáži, zaslouží si to, protože postoupila do druhého kola Roland Garros, což je antukový Grand Slam. O stejný podobný úspěch se teď právě snaží Tomáš Macháč. Hraje proti Berksovi, což je Belgičan, a utkání sleduje přímo v Paříži David Prouza.
2: Tomáš Macháč vyhrál první set 6-4, teď v tom druhém ale prohrává 2-4, vypadá to hrozivě, ale je to stále o jednom breaku, o jednom prolomeném podání, věřme, že to Tomáš Macháč zvládne. Předtím ještě potřebuje podržet svůj vlastní servis, to se mu zatím daří, protože vede 40-15 a za malou chvíli by si mohl sednout zase na svoji lavičku a to za stavu 3-4, ale stále připomínám, že ten jeden break ho tam zatím straší. Není to jediný Čech, který aktuálně hraje na dvorcích Rolanda Garrose, protože ke svým zápasům už nastoupili také Tereza Valentová s Barborou Krejčíkovou. Valentová prohrává aktuálně 3-4, už s Polkou Linetovou z 1-4 dokázala snížit a navíc podává stav 15-15 a Barbora Krejčíková ta za stavu 3-3 teď servíruje v souboji s Američankou Baptistovou. Barbora Krejčíková, někdejší šampionka tohoto antukového Grand Slamu, hraje na kurtu Suzanne Lenglenové, tedy na druhém největším dvorci v celém areálu. Zpět k Tomáši Macháčovi, ten teď vede 40-30, hraje na kurtu číslo 12, na jednom z těch menších a za chvíli by český tenista mohl opravdu snížit, ale ne a ne dotáhnout tenhle gem ke zdárnému konci. 40-30, teď už pouze druhé podání, ještě můžeme vydržet krátce ve vysílání radiožurnálu Sport v Paříži a Tomáš Macháč splňuje dílčí úkol, snižuje na 3-4, ale servírovat za malou chvíli půjde opět Zizu Bergs.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 14 hodin 38 minut, 15. etapa Giro d'Italia. Ta nabídne jeden z nejjednodušších profilů celého ročníku, už je v plném proudu, cyklisté mají zhruba za sebou 15 kilometrů. Ta celková trať má 157 kilometrů a nepřesáhne celkové převýšení ani 200 metrů. Takže je prakticky jisté, že půjde o čistě sprinterský den. Organizátoři ostatně udělali naprosto maximum, nebo naprosté maximum pro to, aby etapa skončila hromadným dojezdem. Vždyť po celé trase se jede po rovině a také to závěrečné, ty závěrečné pasáže v Miláně jsou na široké silnici, která nabídne ideální podmínky pro nejrychlejší muže pelotonu. Velkým favoritem Jonas Vingegaard, aktuální muž v růžovém trikotu, tedy muž, který vede celkové pořadí slavného závodu Giro d'Italia. My se budeme věnovat fotbalové Champs-Élysées a konkrétně utkání, které se hraje v Edenu. Mistrovská Slavia hostí v závěrečném kole Plzeň. Je u toho Mirko Vasič.
1: No a už je to 3-0 pro mistrovskou Slavii. Před několika málo sekundami Mojmír Chytil proměnil penaltu. Ten faul byl na něj. Byl to takový rychlý průnik znovu Juráska, který poslal prudký míč do pokutového území. Chytil si ho tam trochu, nadrazil někam do úrovně pasu a chtěl ho prostrčit vedle sebe právě na Juráska, který už sprintoval do pokutového území, ale Valenta mu tam přišlápl nohu. V první chvíli to Dalibor Černý neodpískal, pak ho ale upozornil VAR, tedy videorozhodčí. Černý se šel podívat na obrazovku, ukázal jasně, tohle bude penalta. No a Mojmír Chytil jí v 39. minutě, teď už bez problémů proměňuje, takže utkání v pohodovém tempu pokračuje pro Slávii znovu gólově, vede už nad Viktorií Plzeň 3-0. Mojmír Chytil se prosadil z penalty. Plzeňští teď se znovu nedostali se svým protiútokem daleko. Štěpán Chaloupek vyváží míč, je tady hodně prostoru pro Vasila Kušeje, který nahradil zraněného Sulejmana. Ten dává na Pitáka, Piták pěkně pod sebe, přihrávky na Kušeje, Kušek to zkuší levou nohou, no a golman Ťapaj tam skákal, ale ještě tam vložil nohu, teď Krčík ten míč asi mířil k tyči zevnitř pokutového území, levačkou ho tam kroutil Kušej na vzdálenější tyč, ale Krčík zastavil tenhle pokus, takže z toho bude rohový kop pro Slávy. Teď už začala 40. minuta, Slávia vede nad Viktorií Plzeň 3-0 a je to prakticky jen domácí tým, který má šance skórovat, většinou je promění, jinak celkově moc těch příležitostí nebylo, Plzeň vlastně prakticky neměla vůbec nic. Juráskův centr do pokutového území, hodně přetažený až na vzdálenější část malého vápna, tam se do balónu u koncové čáry opřel Kušej, ale byl v těžké pozici.
0: Slavisti tedy sebevědomně kráčí za vítězstvím v závěrečném kole šance ligy, jak říkal kolega Mirko Vasič, ve 40. minutě vedou nad plzeňskou Viktorií 3-0. Na severu Čech už také padl gól v severočeském derby. Jablonec hostí Liberec pod dohledem Lukáše Michalíka.
2: 41. minuta, domácí Slaví, dostávají se do vedení, vedou 1-0, gól dal Filip Zorvan, počkám si na popis té situace, protože domácí mají rohový kop, Alegi centruje do 16, ještě na zadní tyči Chramosta, který to zkouší, Šajdli, Polidar se opřel do odraženého míče, ale trefil jen svého protihráče, nicméně tlak Jablonce pokračuje, Polidar na pravé straně, může centrovat slabší pravačkou, ale trefuje prostor, kde je připravený liberecký Mikula, Balonce ale vrací k Polidarovi, po něm Chramosta, který centruje opět obětavost, tentokrát Lukáše Letenaje. Alegi může centrovat, ale z druhé strany dobrý balon do pokutového území, tam je znovu Zorvan, ale tentokrát se nedostává do zakončení. Stále nemůžu popsat úvodní gól, protože tlak Jablonce je teď drtivý. Sedláček to má na hranici 16, pálí, rána zblokovaná, Liberec teď neví, kde mu hlava stojí a stále se musí bránit. Na levé straně Alegi už si to opět připravuje na centr 1-1 v souboji s Hodoušem a Alegi je úspěšnější. Petr Hodouš se zvládl, ale do té situace vrátit a teď už by si mohli snad liberečtí na malou chvíli oddechnout. Dlouhý pas na útočnou polovinu Slovanu, kde si ale poradí defenziva Jablonce. Vrátím se ke gólové situaci. Matěj Polidar se dostal k míči na levé straně, nejprve odcentroval, nicméně trefil před sebou stojícího protihráče. Ten balon se ale k Polidarovi odrazil a od jeho hlavy se odrazil do pokutového území, kde stal úplně osamocený Filip Zorvan, který hlavou otevřel skóre tohoto utkání. No a ukázalo se, že měl šťastnou ruku trenér Jablonce Luboš Kozel, který v 36. minutě stáhl ze hřiště stopera Obinaju a poslal na trávník ofenzivnějšího Zorvana. No a ten se mu odvděčil o necelé 2 minuty později úvodním gólem tohoto utkání. Právě Filip Zorvan teď má míč na pravé straně, přidávka pod sebe na Čanturišviliho, 42. minuta končí, Jablonec Liberec stále 1-0. A musím připomenout také to, že hosté od 15. minuty dohrávají bez vyloučeného Martina Ríska, který fauloval unikajícího Chramostu a dostal přímo červenou kartu. Teď Chramosta se snažil z úhlu překvapit obloučkem Tomáše Koupka, ale ten se nachytat nenechal.
0: 1-0 vede Jablonec ve 43. minutě, říkal kolega Lukáš Michalík. Přímý přenos naladíte na stránkách i rozhlas.cz a naladíte tam také utkání, které se hraje na Letné. Sparta Hradec Králové, zápas, který komentuje Karel Schamberger.
5: 43. minuta utkání, pražská Sparta hraje s Hradcem Králové vyrovnanou partii 1-1, v úvodu šli do vedení Východočeši zásluhou Ludvíčka, následně srovnával výstavní ránu Mercado a taky teď platný tedy remízový stav. Spartané aktuálně u balonu, na útočné polovině je to Rahmány, který hraje v trouhelníku s Mercádem a také Sochurkem. Sochurek ale teď už ten trouhelník s míčem opouští a dává na levou stranu, kde je připravený Sérence a následně přihrál na Kuchtu, ten byl faulován ze zadu, konkrétně u Hrinčatěm a taky je pískán faul. Kuchta ale rychle rozehrává na pravou stranu hřiště, kde je připravený obránce Martinec, ten posouvá ještě více na kraj, tam je Peruánec Soné, ten vrací na osu, kde je Rahmány. Rahmány vrací ještě na pravou stranu, kde měl být podle jeho představ Soné. Soné sice byl v náběhu, ale ten balon ho přeletěl, byl až moc důrazný v té přihrávce a tak míč teď končí za brankou Hradce Králové, bude rozehrávat gólman Vízek. Na startu 44. minuty utkání hraje pražská Sparta s Hradcem Králové v posledním kole ligové nadstavby 1-1.
0: Zdá se, že nádhernou rozlučku s letošním ročníkem zažijí fotbalisté Slavie, kteří v posledním kole skupiny o titul šance ligy hrají proti Plzni a utkání sleduje Mirko Vasič.
1: 44. minuta, Slavia vede nad Viktorií Plzeň 3-0. Teď se zase chvilku nehrálo, protože zdravotní problémy měl dech, on má zatejpované koleno, no a pak si z ničeho nic sedl na trávník a držel se právě za něj, teď se ho tam ještě rozhýbává za lajnou. No ale nakonec to vypadá, že bude pokračovat, i když v první chvíli měl takovou bolestivou grimasu, což bylo vidět i na tu dálku z hlavní slavistické tribuny, ale dech se rozhodl, že ještě bude bude pro závěr prvního poločasu pokračovat. Teď ale musí Viktoria Plzeň bránit další postup slávistů směrem dopředu. Ten ale zastavila špatná Buškova přihrávka, jenže to samé lze říct na druhé straně o počínání Turého u poloviny hřiště. A tak teď znovu slávisté Ogbu, Bužek, Oskar, pěkně hezky dozadu na volné spoluhráče, teď má hodně prostoru na levé straně Chaloupek, nakonec ho dojel Prince Adu, Chaloupek to zkusil do sprintu kolem útočníka Viktorie Plzeň, který tentokrát svým způsobem bránil, no a nakonec donutil Chaloupka zaběhnout za autovou čáru. Takže nějaká půl minutka do konce základní hrací doby prvního poločasu, Slavia vede nad Viktorií Plzeň 3-0 a hosté teď vhazují u půlky hřiště.
0: Přesně ve 3:15 je s vámi Radiožurnál Sport, opět se stěhujeme z Prahy do Jablonce, kde domácí hostí Liberec, je u toho Lukáš Michalík.
2: Začal nastavený čas, který bude minimálně 3minutový, to podstatné. Jablonec stále drží těsný náskok a vede nad Libercem 1-0 po brance Zorvana z 38. minuty. Šikovný záložník byl tou dobou na hřišti necelé 2 minuty, kdy se prosadil po takovém šťastném odrazu od Polidara hlavou. Teď Marek Ichá na levé straně vyhrál hlavičkový souboj, dostal míč do pokutového území Jablonce, ale tam si domácí poradili, nicméně následně liberečtí zabojovali a Mikula může hrát s balonem u Kopaček, udělal to dobře a vyměnil si míč s Letenajem, stále Jan Mikula, ale do zakončení už se veleskušený liberecký obránce nedostal, nicméně domácí se stále budou muset bránit, protože liberecký Masopus centruje do pokutového území směrem na špatenku, toho balon přeletěl ještě Icha, ale zavře zadní tyč. Zdá se, že udrží míč na hrací ploše, je to tak, Marek Icha v bezprostřední blízkosti rohové praporku, zpětný pas na špatenku, ten by to mohl zkusit situaci 1-1, daří se mu to, ale poslední dotek křídelníkovi Slovanu nevyšel a špatenka se vyhnal do zámezí, to znamená, že golman Jablonce Klemen Michelak bude rozehrávat od své branky v době, kdy začala druhá ze 3 nastavených minut prvního poločasu.
0: Do Jablonce se tedy ještě pro konečný výsledek prvního poločasu vrátíme, my budeme sbírat ty poločasové výsledky, jdeme na Spartu, Hradec Králové přijel do hlavního města a i Karel Schamberger.
5: Druhá nastavená minuta ze 3 v prvním poločase, Sparta Hradec Králové 1-1. Jsou to východočeši, kteří jsou teď aktuálně u balónu a to je v skutku obrázek hry, který není tolik k vidění. Nabídnu statistiku držení míče 85% ve prospěch pražské Sparty, takže opravdu východočeši si s balónem zatím moc nezahráli. Teď to tomu tak ale je, na pravé straně může hrát Ludvíček, gólový střelec Hradce Králové v tomto zápase. Ludvíček si narazil ve středu s Ponikelským, ale ten mu balón hned vrátil zpátky a tak Ludvíček chtěl hrát dlouhým balónem na Mihálika, jenže ten míč skončil v zámezí, autové vhazování teď pro pražskou Spartu. Je to Sørensen, který dává na golmana Surovčíka. Začíná poslední minuta nastaveného času v prvním poločase. Sparta Hradec Králové zatím 1-1. Může hrát Sørensen po přihrávce od Martince a následně také záložník Kajdinen, který dává na Zeleného. Zelený vrací na obránce Sørensena. Ten se bude snažit vyzvat Kuchtu do nějakého náběhu a to se mu povedlo. Následně může hrát Harasin, pro který sklepnul ten balon od Kuchty. Mercado už je na hranici pokutového území. Toto je solidní šance pro Spartany. Následně ještě může hrát Martinec, který centruje do pokutového území a to byl až moc prudký centr, který nedokázal Albion Rahmány v pokutovém území sklepnout a tak se Spartani teď sami vyhání z pokutového území Hradce Králové. Ještě několik desítek vteřin zbývá do konce prvního poločasu, respektive toho nastavení 3minutového tady na Letné. Je to Mercado, který na útočné polovině hraje ještě na Rahmányho. Po něm hraje Harasin, ten má volnou cestu, dává ještě na Kuchtu, jenže Uhrinčať tam dokázal pravačkou ten balon vykopnout z trajektorie na Kuchtu a tak končí první poločas. Sparta Hradec Králové po 45 minutách 1-1.
0: 14 hodin 48 minut, máme tedy jeden poločasový výsledek, jak se hrálo po 45 minutách v Jablonci, to nám řekne Lukáš Michalík.
2: Jablonečtí odcházejí do kabin spokojenější, vedou nad Libercem po úvodní 45 minutovce 1-0. Jediný gól dal v 38. minutě Filip Zorvan. Ještě připomenu, že domácí hrají přesilovku od 15. minuty, kdy byl vyloučený hostující stoper Rýzek. Naslyšenou za 15:15.
0: Těšíme se za 15:15 a ještě nás bude zajímat, jak si vede mistrovská Slavia proti Plzni. V Edenu je Mirko Vasič.
1: Vede si tak, že v poločase vede 3-0, před malou chvílí Dalibor Černý ukončil úvodní poločas. Slávisté se rychle dostali do dvoubrankového vedení, už ve druhé minutě se prosadil hlavou Chaloupek po rohovém kopu, výborný náběh, výborná hlavička. Golman Ťapaj, debitant v lize, plzeňský brankář, neměl šanci zasáhnout, to samé lze říct o 7. minutě. Juráskův průnik po levé straně, přihrávka před branku a tam Sulejman do prázdné branky na 2-0. V 38. minutě se pak kopal po faulu na Chytilá kontrole u videa penalta, no a sám slavistický útočník, tedy Mojmír Chytil, jí bezpečně proměnil. Slavia měla i další příležitosti, ale góly nepřidala, plzeňští se snaží, ale k ohrožení golmana Markoviče to příliš nevede. Takže po první půli vede Slavia nad Viktorií Plzeň 3-0.
4: S mikrofonem za sportem.
0: 3-0, tak by byl rád, kdyby dopadl zápas Tomáše Macháče a Belgičana Merkse, český reprezentant. Ostatně my teď míříme právě do dějiště French Open do Paříže, kde se utkání koná, a to za Davidem Prouzou.
2: Tomáš Macháč by poprvé ve druhém setu mohl se dostat do vedení a to se děje. Zizu Berks právě teď velice zlostně mrštil svojí raketou o zem. Může být rád, že za to nepřijde varování od empirového rozhodčího. Každopádně 6-4 a 5-4, to je skóre, které vidí teď Tomáš Macháč. Povedlo se mu prolomit podání soupeře a povedlo se mu také na delší dobu trochu utišit tamní nebo místní fanoušky, kteří opravdu jsou velmi hlasití, skandují často Zizu, Zizu. U Tomáše Macháče je to vždy spíš takový zdvořilý potlesk, který teď nastal, proto je to tedy 6-4 a 5-4. Za malou chvíli, pakliže Zizu Berks zůstane trochu nesoustředěný, tak by se klidně mohlo stát, že Tomáš Macháč znovu prolomí podání svého soupeře a ujme se vedení 2-0 na sety. Rychlý pohled také na další kurty, na kterých hraje třeba Tereza Valentová s Polkou Linetovou. Tam je to zatím 5-5, Tereza Valentová, ale už ztrácela 1-4, takže se dokázala opět dostat do zápasu, což je samozřejmě dobrá zpráva. Barbora Krejčíková, ta se právě teď ujala vedení 5-4 v souboji s Američankou Baptistovou. No a aby toho nebylo málo, tak také začala svůj zápas hrát už Jakub Menčík. Jeho soupeřem je domácí tenista Druge a zatím Jakub Menčík vede 1-0. To je opravdu úplný začátek tohoto utkání. I o něm na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte, ale možná až se trochu více posune ten průběh. Nejdále je zatím souboj Macháče s Berksem. Tomáš Macháč vyhrál první set 6-4, v tom druhém vede 5-4.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Finálovým závodem v kategorii superbajků by měl v Hořicích na Jičínsku už zhruba za necelé 2 hodiny vyvrcholit víkendový program 300 zatáček Gustava Havla. Na 63. ročníku tradičního závodu silničních motorek letos lidé můžou sledovat přes 200 jezdců z 11 evropských zemí. No a co se na 5 kilometrů dlouhém přírodním okruhu děje právě teď, tak to nám poví reportérka Adéla Kavříková, které přejeme dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne z Hořic. Tady přímo na startovní ploše a v přilehlém pedoku to od rána doslova vře. Spoza plotů a bariér se na tlať tlačí tisíce diváků. A to nejen z Česka, němčina je tu hojně slyšet, polština nebo angličtina. Počasí vyšlo, ale na motocyklové závody je možná teplo až moc. Vzduch má 26, asfalt se pohybuje okolo 43 stupňů a lidé tak využívají toho, že část trati vede lesem a schovávají se ve stínu. Už za několik minut by se na trať podle aktuálního harmonogramu měli vydat jezdci z kategorie Supersport. Jak to ale na přírodních okruzích bývá, program má zpoždění a může za to mimo jiné hned dvojité přerušení dopoledního závodu superbajků. Poprvé to byla drobná havárie jednoho ze závodníků, po druhé potom kolaps diváka. Závod proto organizátoři nakonec zrušili. Nic to ale neubírá na té fantastické divácké kulise, která k české road racingové mece neodmyslitelně patří.
0: Adélo, letošní ročník ale neprovází jen čistá radost ze závodění. Nad Hořickým okruhem totiž visí stín nedávné tragédie, při které dokonce zahynul jezdec Kamil Holán. Jak moc je jeho ztráta na místě znát?
7: Tak je to znát na každém kroku a ta atmosféra je skutečně silná. Kamil Holán byl pro Hořice ikonou a srdcařem, který tenhle závod v minulosti několikrát ovládl. První takovou organizovanou připomínkou byla páteční pietní jízda všech závodníků po okruhu. Po ní pak následovalo promítání dokumentu Plná šestka v místním kině. Dnes jsou ty emoce asi nejvíc cítit přímo v závodním depu na místě, kde Kamil Holán se svým týmem pravidelně parkoval a stavěl zázemí, totiž vzniklo tiché pětí. konkrétní místo, kam fanoušci stále přináší svíčky, vzkazy nebo fotografie. Číslo 74, se kterým Kamil Holán jezdil, je tu vidět na transparentech, někdo ho nosí na tričku a zahledla jsem i německého závodníka, který měl jeho podobiznu na helmě. Organizátoři pak mluví o tom, že dnešek je vlastně jedna velká podsta jeho památce a je zřejmé, že to tak vnímají i samotní jezdci.
0: 300 zatáček Gustava Havla, to je závod, na kterém dost fouká, slyšíme to pod hlasem Adély Kavříkové, která je přímo na místě. Pojďme teď k těm praktickým věcem pro ty, kteří se třeba do Hořic teprve chystají nebo místem projíždějí. Adélo, jaká je situace na silnicích a vlastně jak moc závod komplikuje dopravu?
7: Komplikuje ji zásadně, protože ta pětikilometrová trať vede částečně městem a lesy po silnicích severně od Hořic. Řidiči, kteří cestují mezi Hořicemi, Dvorem Králové a Novou Pakou, musí počítat s úplnou uzavírkou silnic druhé třídy 300-501, která potrvá až do pozdního odpoledne, nebo lépe řečeno do té doby, než závod skončí. Objížďka je ale přehledně značená, já jsem si to sama dnes otestovala, vede obousměrně přes osadu Jeníkov, Miletín, Červenou Třemešnou a Dobež. Velkou trpělivost dnes kromě řidičů ale potřebují i místní ze severní části Hořic, protože ti jsou doslova uvězněni uvnitř závodního okruhu. Autem se odtud dostanou výhradně na určených místech a jen během krátkých přestávek mezi jízdami, kde se okruh otevírá i pro pěší, kteří se chtějí přesunout a sledovat třeba závod odinut.
0: Vítr se mírně zvedá, ale my přece jenom pojďme ještě na závěr připomenout, na co se ještě do konce závodu můžou návštěvníci těšit.
7: Hlavní teprve přijde. Všichni tady napětě čekají na odpolední vrchol celého víkendu, finále královské Kubatury Superbike, které se na tratě vrátí ještě jednou a doufejme, že tentokrát už se ten závod podaří dokončit. Stejné přání má i favorit závodu 30-letý Petr Najman, který v tom dopoledním nakonec zrušeném závodě se dostal hned po startu do čela a už během prvního kola si v obou případech stihl vytvořit náskok před ostatními jezdci. No a ještě na závěr doplním, že se tady mezi diváky stále často diskutuje o tom, proč se ten závod jmenuje 300 zatáček, když jich trať má jenom 26. Ano, je to vlastně úplně jednoduché. Během 12 kol finálového závodu jich jezdci v rychlosti až 250 km v hodině projedou přesně 320.
0: Tak to jsem vůbec netušil. Právě na závodu 300 zatáček Gustava Havla je reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za ty informace. Užijte si závod, naslyšenou.
7: Díky, hezký den a naslyšenou.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Z Hořic na Jičínsku, teď přímo do hlavního města Francie, tady do Paříže, kde se koná také poměrně slavný, ne závod, ale turnaj tenisový, je to Roland Garros, na kterém je David Prouza. Davide, popiš z českého pohledu, co je zajímavé, co se právě děje.
3: Nevím, jaká je teplota Antuky, řekl bych, že určitě přes 40 stupňů, teplota vzduchu 33. Nevadí to teď úplně Tomáši Macháčovi, který se právě teď probojoval, prokousal k setbolu a může se dostat do vedení 2-0 na sety. Kurt číslo 12 opět trochu stichl, tak jako vždycky, když Tomáš Macháč uhraje důležitý balon. 6-4, 5-4 a výhoda pro českého reprezentanta, který bojuje o to, aby postoupil do druhého kola a zahrál si tak možná s Alexandrem Zverevem nasazenou dvojku. Ten hraje s Italem Bonzim, vede 1-0 na sety. To by samozřejmě pro Macháče byla velká výzva a repríza olympijského zápasu z Paříže 2024 také ve druhém kole. Tomáš Macháč na returnu. Zizuberg se servíruje opatrněji, nechce udělat chybu, dostává Macháče trochu pod tlak, ten ale dlouhým backendem se z něj vymaňuje a teď je to opravdu úplně 50-50. Není ani jeden tenista více či méně zainvestovaný v té výměně. Opět Tomáš Macháč trochu pod tlakem, ale drží se a teď zkusí prohodit Bergse, zkusil to, ale netrefil. Bohužel 40-40, teď naopak můžete pod mým hlasem slyšet, jak tribuny ožívají v momentě, kdy Zizu Bergs z Belgie získá 15 a opět ten pokřik Zizu, Zizu, 5-4 stále platí, Tomáš Macháč vede 1-0 na sety, k tomu tedy 5-4 v sadě druhé, ale setball nevyužil, byť v té výměně určitě měl příležitosti, jak se dostat trochu více do hry, do kurtu, rozhodl se Tomáš Macháč pro tu pasivnější variantu a nakonec se mu to lidově řečeno vymstilo. Teď tedy 40-40, ale stále Zizu Bergs je trochu pod tlakem, protože každá chybička teď může znamenat další setball. Bergs přímo do těla Macháčovi a ten jen tak, ale zriternoval ten balon, netrefil ho čistě, odskok balonku na polovině Zizu Bergse nebyl také čistý a v důsledku toho zahrál Belgičan do sítě a tak je tu setball číslo 2. 6-4, 5-4 a ještě výhoda pro Tomáše Macháče. který v prvním kole hraje proti Zizu Berksovi. Pak se na závěr tohoto vstupu můžeme podívat také na výsledky dalších českých reprezentantů a reprezentantek, ale v tuhle chvíli veškerou důležitost sbírá právě utkání Macháče s Berksem. Setball číslo 2, nepřesný servis Berkse a teď tedy už pouze druhé podání. Tomáš Macháč v podstatě mimo záběry televizních kamer tak hluboko za základní čarou je připraven přijímat druhé podání Berkse, ale trefuje se z returnu do kurtu, to je to nejdůležitější, teď opatrnější backhand křížem, Berksovi teď pomohla i páska, ale Tomáš Macháč na to nedbá, vypálil velkou bombu backhandem po čáře, kterou Berks sice vrátil, ale už ne do kurtu. A tak je tu stav 2-0 na sety pro Tomáše Macháče, teď i řechtačky se ozvaly tady na podporu českého reprezentanta a to nejsou Velikonoce. 6-4 a 6-4 vede tedy Tomáš Macháč, zhruba za 5 minut začne třetí set a můžeme se také podívat teď ale na další české zápasy. Jakub Menšík proti Francouzovi Drugetovi začal tenhle zápas úspěšně, vede 3-0. Barbora Krejčíková, ta teď aktuálně hraje proti Američance Baptistové, tam je stav 5-5 a Krejčíková má gemboli na to, aby se dostala do výhodnějšího stavu 6-5, což se také stalo, Krejčíková už vede 6-5. No a 6-5 vede taky Tereza Valentová, ta hraje s Polkou Linetovou, navíc servíruje a je tak blizoučko k tomu, aby nakonec dotáhla tu první sadu do vítězného konce.

0: Mistrovská Slavia hraje na závěr nadstavby ve fotbalové šancelize proti plzeňské Viktorii. Stav a čas dodá Mirko Vasič.
1: Těsně před začátkem druhého poločasu Slavia Plzeň 3-0. Karel Schamberger a Sparta Hradec Králové.
2: Také za chvilu, malou chvíli začne druhý poločas, potom první Sparta Hradec Králové 1-1. Teď zápas Jablonec Liberec a Lukáš Michalík.
3: Krátce před startem druhé půle domácí vedou 1-0. Z Jablonce nad ní jsou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Tenistka Marie Bousková zvládla vstup do Roland Garros. Jak se daří dalším Čechům, tak to poví z Paříže David Prouza.
4: Aktuálně nejblíže postupu do druhého kola je Tomáš Macháč, hraje s Belgičanem Zizou Berksem, vyhrál první set 6-4, ten druhý před maličkou chvíli získal stejně také 6-4. Dále bojují v Paříži ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Jakub Menčík, ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Rakouská bajkerka Laura Stigerová ovládla závod světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Ten mužský tam teď sleduje Martin Charvát.
5: Před chvílí odstartováno v průběžném vedení Švýcar Lilio, kousek za ním na sedmém místě hvězdný Brit Pidcock, Ondřej Cink krátce po startu v páté desítce. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
6: S mikrofonem za sportem.
0: To byl vstup do zpráv pro posluchače Radiožurnálu v 15 hodin a teď už 5 minut. My pokračujeme v pořadu s mikrofonem za sportem a nejdřív za tenisem. Jak jste slyšeli, první kolo tenisového Roland Garros sleduje přímo v Paříži David Prouza.
4: A další dobré zprávy pro české posluchače Radiožurnálu Sport. Tereza Valentová otočila průběh prvního setu. V souboji s Polkou Linetovou prohrávala už 1-4, ale nakonec dokázala tuhle sadu získat a zvítězila 7-5. O zisk prvního setu teď se snaží taky Barbora Krejčíková, a to na druhém největším kurtu v areálu. Hraje s Američankou a nasazenou teniskou číslo 26 Hayley Baptistovou ze Spojených států. Krejčíková vede 6-5, servíruje Američanka, ale stále je ještě Krejčíková ve hře o to, aby také získala tu první sadu poměrem 7-5, byť Baptistová má teď gamble, pakliže ho promění. Hrál by se tiebreak, nebo chcete-li zkrácená hra, a to se také stává, protože Američanka zapisuje ESO, a tak můžeme na Radiožurnálu Sport klidně pokračovat v přenosu z Roland Garros, z druhého Grand Slamu v této tenisové sezóně. Barbora Krejčíková, co by někdejší šampionka, nasazena na druhý největší kurt, který ale není zdal tak dobře zaplněný jako kurt Filipa Chatriera, kde je také komentátorská pozice Radiožurnálu Sport a kde aktuálně hraje Alexander Zverev. Jeho soupeřem je Ital Bonzi. Zverev vede 1-0 na sety, v tom druhém ztrácí 1-2. V případě vítězství by narazil na
6: s mikrofonem za fotbalem.
0: Říká David Prouza, který je v dějišti tenisového Roland Garros. My se můžeme vydat zase na fotbalovou šanceligu a konkrétně do Edenu, kde hraje mistrovská Slavia proti Plzni a utkání komentuje v přímém přenosu Mirko Vasič.
1: Třetí minuta druhého poločasu, Slavia stále vede nad Viktorií Plzeň 3-0. No ale hosté z Viktorie teď budou mít zajímavou standardní situaci, je to od osy hřiště napravo, ale je to nějaké 3 metry u pokutového území Slavie. Tam totiž Sojka zkoušel střílet, Sadílek mu tam vjel pod nohy a i když ta Sojková rána šla hodně nad bránu, tak rozhodčí Dalibor Černý píská nedovolený zákrok. Takže teď právě sám faulovaný Sojka bude mít příležitost třeba zaskočit golmana Markoviče. Zeď je pětičlená, už si tam formuje golman Markovič a pěkně ji tam rozestavuje. Vedle toho je ještě metr od tedy slavistické zdi podle pravidel připravená tříčlená plzeňská zeď. Hráči tam zavírají ten výhled golmanu Markovičovi a buď to bude Sojka a nebo Hrošovský. Sojka by z pravé strany levačkou točil míč do branky a to se také děje a ten trefuje spojnici, respektive lehce pod břevnem trefuje. Teď Sojka, to byl parádní pokus trestného kopu, ale gol z toho není, ještě hraje Slončík. Narážečka teď s Valentou nebo s Krčíkem, ale nepodařila se. Už přišli hráči Viktorie o balón a budou ho moc vyvážet slávisté. No a Sadílek to udělal v tuhle chvíli nejlépe, jak mohl, byl zavřený u pravé lajny poblíž vlastního pokutového území, tak tam nechal doběhnout plzeňského hráče a o jeho nohy pěkně do zámezí. Slávisté už vodili Bužek, ale znovu těžká situace, vystoupili na něj Valenta a Slončík, potom co mu tam kvápnu hodil míč Eliáš Piták, debitant v nejvyšší soutěži. Ale je z toho další aut pro Slávy, tentokrát tam se běhl Sadílek, Pitákovi zpátky, no a Piták pak takový vysoký oblouk k polovině hřiště, tam hlavou za sebe dává Kolísek, ale nenašel nikoho ze svých spoluhráčů a tak může hrát teď Viktoria Plzeň Turé na krátko na Slončíka, ale znovu se vracejí plzeňští až půlící čáře, 50. minuta už se hraje, Slavia vede nad Viktorií Plzeň 3-0 a teď se zatím úspěšně brání výpadům Viktorie, i když teď Krčík má trochu víc prostoru, narážečka rychlá se Suarem, ale na střelu to neměl Valenta, Krčík pokračuje v pohybu, ale stále je to na hraně pokutového území.
0: 3-0 vedou Slavisté nad Plzní, ale skóre se nám měnilo na Letné, 15 hodin 9 minut, Sparta hostí Hradec Králové pod dohledem Karla Schambergera.
2: No ale jak se měnilo skóre? Nádhernou trefou Albiona Rahmányho, který v podstatě ze stoje z nějakých 23 metrů se opřel do balónu, vyslal nádherný projektil, který zapadl až za záda Patrika Víska. Potom, co tam byl faulován zhruba právě těch 23 metrů před brankou Hradce Králové, Jakub Martinec, tak Spartané si jen nakrátko ťukli balón a po pár momentech se právě Rahmány opřel do balónu a to byla výstavní rána, která posílá tak Spartu do vedení 2-1, teď už v 50. minutě zápasu. Pražené tedy dokázali otočit skóre, uvidíme, ale zda toto budeme moct říct také na konci zápasu. Teď se ale Spartané snaží ještě navýšit to skóre, je to Zelený, který centruje do vápna, tam měl být připravený Kuchta, ale naopak obránce Petrášek zvládl před ním odhlavičkovat balón mimo pokutové území. Spartané zůstávají u balónu, také proto můžete slyšet ten aplaus z letenských tribun. Martinec si stále naráží se spoluhráči a tak je u balónu. Teď je to Kairinen, po něm bude hrát ještě Sørensen ve středovém kruhu, ten dává nalevo, tam je Zelený, ale nevidí žádnou ofenzivní variantu a chtěl ji vidět a tak možná přihrál právě na Králové hradeckého záložníka a Mihálika. Takže Východočeši si teď dostávají na obrané polovině k míči, je to připravený Neto, který může hrát i s brankářem Vískem. Vízek teď pošle dlouhý balón až na útočnou polovinu k Hradci Králové, tam byl v tvrdém souboji útočník Rekža a tak nedokázal ten balon zpracovat, naopak ten odskákal až k muži v zeleném dresu a tím je dnes brankář pražské Sparty Jakub Surovčík, ten hned rozehrává dopředu na Rahmányho, ten rychle přechází polovinu hřiště, dává ještě na Kuchtu před pokutovým územím, Kuchta je ale zády k brance a tak hraje na Zeleného, ten chtěl vyslat do běhu Lukáše Haraslína, jenže Haraslín si tentokrát žádal balon do nohy a tak se tak ty dvě myšlenky...
0: Karel Schamberger komentuje utkání Sparta Hradec Králové, které se podařilo letenskému klubu otočit. Sparta prohrávala 0-1, teď ale v 52. minutě vede už 2-1. 15 hodin 11 minut. Severočeské derby mezi Jabloncem a Libercem komentuje Lukáš Michalík.
3: 52. minuta začala tady na severu Čech. Jablonečtí stále drží těsný náskok, vedou 1-0 po gólu Filipa Zorvana z 38. minuty. Připomínám, že hosté hrají od 15. minuty bez vyloučeného obránce Eriska. Na ten nepříznivý vývoj zápasu trenér hostujícího týmu Kováč zareagoval jedním poločasovým střídáním, stáhl ze hřiště Petra Hodouše a na trávník poslal jiného Petra Juliše. Teď se Slovan brání, protože jablonečtí mají míč na levé straně, kde autor zatím jediného gólu tohoto zápasu Filip Zorvan, který ještě posouvá podél postranní čáry na Cedidlu. Ten se dostal do kontaktu s Julišem. Cedidla teď v blízkosti rohového praporku. Nakonec vybojoval aut pro domácí, Polidar má pod sebou Zorvana. Ten by balon chtěl, ale Polidar trošku otálí, až teď poslal míč na Zorvana, který se snaží vysunout Chramostu. Se štěstím se k Zorvanovi míč vrátil, zpětný pas na hranici 16, kde Alegi připravuje střeleckou pozici pro Chramostu, který to krásně obalil ještě Čanturišvili. A od Mikuly míč končí v zámezí, teď skvělý zákrok Tomáše Koupka po přičuknutí na Chramostu. Dnešní jubilant, který nastoupil do 4. ligového zápasu Jan Chramosta, krásně balon posílal na vzdálenější tyč přes houštinu těl, ale se skvělým zákrokem ke své levé tyči se vytasil liberecký gólman Tomáš Koubek, který tedy drží akcie na bodový zisk Liberce. V tomto zápase 53. minuta podještěcké derby Jablonec-Liberec 1-0, domácí mají výhodu rohového kopu. Zahrávat ho bude svojí levačkou Alexis Alegi, který bude balon kroutit směrem k brance golmana Tomáše Koupka. Nakonec rozehrávka na krátko přes Nebilu, který dává Polidarovi. Ten je na hranici penaltového puntíku, měl to na svoji silnější levačku, ale spíše na šajtli, no a podle tohoto zakončení také dopadlo, balon skončil v zámezí, Tomáš Koubek bude rozehrávat. Nakrátko tam má Petra Uliši, ale už
0: je tomu pár hodin, co čeští hokejisté absolvovali trénink vlastně v té tréninkové hale ve Friburgu. Byla to taková půlhodinová příprava na ledě. No a my jsme si hned po tréninku povídali ve vysílání Radiožurnálu Sport s Danielem Voženilkem. Rozhovor si můžete dát zpětně, a to díky našemu archivu. Živě si naopak můžete naladit tenisové Roland Garros, na které vyrazil za Radiožurnál Sport reportér David Prouza.
4: Aktuálně mám možnost sledovat Barboru Krejčíkovou, dvojnásobnou grandslamovou šampionku v singlu a mnohonásobnou také ve čtyřhře, která bojuje s Američankou Baptistovou na dvorci Suzanne Lenglenové. Je to 6-6 v tiebreaku a teď Barbora Krejčíková se poprvé díky dobře projitému forehandu po čáře dostává do vedení 5-4 k radosti jejího trenéra Jiřího Nováka, někdejšího semifinalisty Australian Open. Barbora Krejčíková teď tedy poprvé v tiebreaku v té příjemnější pozici, kdy nedotahuje a naopak se může směle dívat k zisku první sady. Potřebuje dva balonky, servíruje ale dvakrát Hilly Baptistová, nasazená hráčka číslo 26, která má obrovskou ránu, ať už ze servisu nebo potom z úderu od základní čáry. Opravdu velmi těžko se někdy Barboře Krejčíkové odvrací ty rány, které jí lítají z druhé poloviny kurtu. Teď se jí to ale povedlo, dobře podseknutý return. Krejčíková přibíhá k síti, zkracuje balonek, přitahuje Baptistovou k síti a trefuje pásku, to je obrovská škoda. Barbora Krejčíková mohla vést 6-4, bere to s úsměvem, ale tohle byla pozice, která by se měla, nebo která se musí proměňovat. Teď možná i z mikrofonu u kurtu umístěných byl slyšet Jiří Novák, pojď, pojď, podobně jako v reklamě u nás na Radiožurnálu Sport. Barbora Krejčíková to měla na backendu přímo připravené, mohla to dát kamkoliv. Bohužel se trefila do pásky. A tak je to 5-5 v tiebreaku prvního setu mezi Krejčíkovou a Baptistovou. Servíruje Američanka zprava na českou reprezentantku a šampionku Roland Garros z roku 2021 a servis je to úspěšný. Krásně do středu na čáru, Barbora Krejčíková se jenom podívala. A je tu setball pro Hilly Baptistovou ze Spojených států. Rychle pohled na další české zápasy. Tomáš Macháč stále vede 2-0 nad Berksem z Belgie. Tereza Valentová 1-0 nad sety nad Polkou Linetovou a Jakub Menšík aktuálně v souboji s Francouzem Drugetem vede 5-2. Zpět na tiebreak mezi Krejčíkovou a Baptistovou, která tedy vede 6-5, podávat teď ale dvakrát bude Barbora Krejčíková.

0: obličej, tak aby v tom obrovském pařížském vedru dokázali co nejkomfortněji se pohybovat na kurtu a držet raketu, tak aby jim neklouzala, protože to je asi v tuhle chvíli největší nepřítel, pokud nehovoříme o tom samotném vedru, tak to, aby vám ta raketa držela v ruce tak, jak potřebujete, je tu nejdůležitější a pochopitelně v teplotách 30+ je to složitější a složitější. I proto často můžeme vidět tenisty a tenistky, jak si foukají do dlaně, tak aby jim co nejvíce oschly. Teď Barbora Krejčíková už připravena za stavu 6-6 servírovat zprava na Hilly Baptistovou a je to ESO, parádní práce teď od Barbory Krejčíkové, která poslala servis ven z kurtu z boční rotací. Baptistová se opravdu ani neotočila. Tam prostě byl takový prvek překvapení. Barbora Krejčíková zas tak často tuhle variantu nevolí a teď se jí to tedy povedlo. Baptistová prohrává 6-7, ale bude zase servírovat. Delší tiebreak, který se hraje na dvorci Suzanne Lenglenové v druhé největší aréně, v areálu Rolanda Garrose. Setball pro Barboru Krejčíkovou číslo 2. Barbora Krejčíková, někdyjší šampionka Roland Garros, na returnu na levé straně. Servis Baptistové do těla. Krejčíková výborně zahrála k základní čáře. Sama se přiblíží k síti, ale tentokrát náběhový úder Krejčíkové za čárou, ale empirová rozhodčí to jde ještě ověřit. Takže je možné, že ten zápas, ten za výměna se bude opakovat, ale ne. Zdvižený ukazováček empirové rozhodčí znamená, že to opravdu byl těsný out. A je to tak 7-7 a tenhle tiebreak zatím tedy ne a ne skončit. Barbora Krejčíková teď určitě bude trochu litovat tohoto úderu, protože to se dalo umístit o poznání lépe, zhruba centimetr za základní čáru. Je to sice málo, ale stačí to na to, aby byl stav 7-7. Baptistová servíruje tedy zprava na Barboru Krejčíkovou. Tohle byla velká rána, ale zároveň také ne vůbec přesná. To znamená, že už má pouze servis číslo 2 Hilly Baptistová ze Spojených států, nasazená 26, ale dobrý druhý servis Krejčíková jen tak, takže vyhrábla ten balónek, ale stále je ještě ve hře a nakonec to bude další setball pro Krejčíkovou, protože Baptistová teď vyrobila opravdu nečekanou chybu na voleji, měla podobně jako před malou chvílí Češka celý kurt pro sebe, mohla si vybrat cokoliv a vybrala si polovinu sítě. I tohle se někdy stane na profesionální úrovni v tenise a teď možná potlesk na podporu Baptistové, možná Krejčíkové, těžko soudit. Každopádně druhá jmenovaná česká reprezentantka, teď první setball při vlastním podání. Tentokrát by to Barbora Krejčíková už mohla dotáhnout do zdárného konce, tak aby se ujala vedení 1-0 na sety. Servis Krejčíkové do backendu Baptistové, tato jen tak naráží zpátky. Krejčíková pocekává ten balonek, hodně spodní rotace tam bylo od Krejčíkové, která je v té výměně aktivnější a zaslouženě získává tenhle 15 a především získává první set v souboji s nasazenou tenistkou ze Spojených států Hilly Baptistovou. Barbora Krejčíková ovládla tenhle tiebreak 7-6. Rychlý pohled na další české výsledky, protože jich je opravdu hodně. Tereza Valentová vede 1-0 na sety nad Polkou Linetovou. Tomáš Macháč nad Zizu Bergsem z Belgie už dokonce 2-0, ale čelí aktuálně breakballu. A ještě rychlý pohled také na Jakuba Menšíka. Ten v souboji s Drugetem z Francie vede 5-3 v prvním setu.
1: Říká David Prouza. Díky.
2: Poslouchej Sport. Žurnál Sport.
1: Všechny hádanky ve fotbalové šancelize už jsou rozluštěny. Víme, že jistě se stoupí pražská Dukla. Do baráže jdou Slovácko a Baník. Titul ten už jistě bude slavit mistrovská Slavia, která v posledním kole nejvyšší české soutěže hraje proti Plzni. Přímý přenos na stránkách irozhlas.cz komentuje Mirko Vasič.
3: Máme tady teď sérii střídání, ale skóre zůstává stále stejné. Slavia vede ve druhém poločase nad Viktorií Plzeň 3-0. Je to hodně takový souboj, ale pozor, teď v uvozovkách jenom jako synonymum zápasu mezi oběma vápny, šancí málo, teď ve 62. minutě z Plzeň se musí bránit, ale snaží se atakovat rozehrávku Slávie. Šancí opravdu hodně málo. Jedna zajímavost, golman Markovič přepustil svoje místo Ondřeji Kolářovi na závěr tohoto zápasu, který navíc od Tomáše Vlčka dostali kapitánskou pásku, takže tenhle brankář, který byl ve svém čase velkou oporou domácího slavistického týmu, tak teď od Jindřicha Trpišovského dostal takový dárek a dostává se tedy v posledním utkání této sezóny šance ligy už za jistoty mistrovského titulu a zavedení 3-0. Také na hřiště právě Kolář teď hraje, rozehrává do levé strany na Chaloupka a ten dlouhým lobem, takovým k půlce, se snaží rozeběhnout Kušeje, ale byl zastavený. Kušej tam ještě bojuje a nakonec se dostává k míči. Posunul ho na Kohouta, ale Kohout souboj s Dvehem a tak můžou hrát zase Plzeňští ve středovém kruhu Slončík. Toho tam obhospodařuje Vlček a nakonec Slončík se musel utancovat sám na vlastní obranou půlku a přihrát až zpět na

0: Golmana Ťapaje. Takže 63. minuta, poklidné utkání, Slavia vede nad Viktorií Plzeň 3-0. Slavia už má mistrovský titul jistý.
1: Přímý přenos naladíte na stránkách irozhlas.cz a nebo třeba také v aplikaci Můj rozhlas. Asi nejdramatičtější utkání se teď momentálně hraje na Letné, kde Sparta hostí Hradec Králové. Přímý přenos komentuje Karel Schamberger.
2: Zas tak dramatické utkání to není, ačkoliv ten výsledek té dramatičnosti pochopitelně přispívá. Aktuálně na konci 62. minuty Sparta vede nad Hradcem Králové 2-1, ale můžeme říct, že Pražané mají to utkání pod kontrolou, ačkoliv se samozřejmě nabízí nějaký rychlý nákop a rychlý protiútok ze strany Králové hradeckých fotbalistů. Hra je teď přerušená, potom co se tam střetnul Mercado s jedním z Králové hradeckých obránců, myslím si, že to byl Čihák. Oba hráči jsou teď na hrací ploše, jsou ošetřováni. Mělo by to být velmi nebezpečný přímý volný kop pro Pražany. Kajrinen tam sice už stojí s míčem právě nad těmi ošetřovanými hráči, ale myslím si, že třeba ještě půl minutku se hrát nebude, ačkoliv Mercado už se zvedá ze země a bude tak nejspíš připraven k tomu pokračovat v tomto utkání. Můžeme připomenout, že právě Mercado srovnával na 1-1 v prvním polu čase a následně tedy ve druhé půli poslal Spartu do vedení Rahmány. Teď je to zhruba na podobném místě, kde právě Rahmány střílel a následně mohl jít slavit. Žlutá karta teď, pokud vidím správně, pro Filipa Čiháka, který odchází s obvázaným stehnem, ale bude to právě přímý volný kop pro pražskou Spartu, u kterého jsou připraveni dva hráči. Je to Finn Kajrinen a také Kosovec Albion Rahmány. Oba hráči jsou tam teď připraveni. Kajrinen to má na levačku, Rahmány naopak na pravačku. Rozhodčí Machálek tam už teď tím sprejem, který má strčený na zádech, namaloval, kde bude stát balón a kde bude stát také Králové hradecká zeď, která je, pokud mě zrak nešálí, čtyřčlená a navíc tam jeden z hráčů si ještě lehnul za tu zeď, aby pochopitelně nedošlo k tomu podstřelení. U té dvojice Kajrinen a Rahmány teď ještě Soné přišel s nějakým poznatkem. Nakonec to vypadá, že to bude ale buď Kajrinen nebo Rahmány. Je to tak. Více na pravé straně hřiště, necelých 20 metrů. Volný přímý kop pro pražskou Spartu. Za stavu 2-1 pro domácí na začátku 65. minuty. Kajrinen ale selhal v tomto momentě, kdy přestřelil. Snažil se kroutit balón na pravou stranu branky, nejspíš do šibenice, tedy nad tou obranou zdí.
1: Počkali jsme si ve vysílání Radiožurnálu Sport na ten volný přímý kop. Chcete-li standardní situaci, z nějakých 20 metrů Sparta gól nedala, i tak v 64. minutě vede nad Hradcem Králové 2-1. Z Prahy opět do Jablonce. Jablonec totiž hostí Liberec a přímý přenos komentuje Lukáš Michalík.
3: 65. minuta, skóre od mého posledního vstupu neměné, Jablonec 1, Liberec 0. Hosté měli před několika minutami na mále, mohli inkasovat po druhé, domácí měli velkou příležitost, po povedené kombinaci se dostal ke střele Jan Chramosta, ale branku z dobré pozice netrefil. Liberečtí teď mají míč u svých kopaček, ale už to neplatí, protože Masopust chybuje. Zorvan se snaží nastartovat Java, ale toho před sebe nepustil Jan Mikula, který teď ukázal velmi dobrý defenzivní zákrok. A Stránský teď podporuje ofenzivu Slovanu, ale ukazuje, že nemá s kým hrát. Nakonec zpětný pas na Masopusta, který je pod tlakem Java. Pas na levou stranu, tam je Icha. Zatím jediným střelcem tohoto zápasu Filip Zorvan, který se prosadil v 38. minutě poté, co přišel necelé dvě minuty předtím na trávník za Samuela Obinaju. Pokračuje kombinace Slovanu, Diakité roztahuje hru na pravou stranu, tam je Luiš, proti sobě má Polidara, stále Petr Juliš s balónem u kopaček, čeká, kdo se mu nabídne. Těch variant nemá tolik, tak to bere na sebe, ale poté ho zakřižoval Cedidla, takže out pro hostující Slovan, který zřejmě bude rozehrávat právě Petr Juliš. Připomínám, že Slovan od 15. minuty hraje bez vyloučeného Martina Ríska, který dostal přímou červenou kartu za faul na unikajícího Jana Chramostu. Petr Juliš už je připravený u postranní čáry a počkal si na náběh střídajícího Lexy. Stále Milan Lexa, teď situace 2-2 u rohového praporku. Lexa čeká na pohyb, nakonec to vzal na sebe, ale
1: Jablonec v podještěckém derby stále vede 1-0. My se vracíme zpátky na Letnou, protože tam by se mohlo schylovat ke gólu. Sparta, Hradec Králové a Karel Schamberger.
2: Před malou chvílí jsem popisoval přímý volný kop pro Spartu, teď naopak situace pro Hradec Králové. Je to centr, který posílá do vápna z levé strany Horák, následně ještě dorážka v pokutovém území, ale ta byla nepřesná z pravé strany hřiště. Ponikelský netrefil branku Jakuba Surovčíka, tak právě teď tento muž může rozehrávat na levou stranu hřiště, tam je Sørensen, který posouvá ještě na lajnu, tam je také Zelený, ten vrací na Sørensena a ten také dává na brankáře Surovčíka. Ten je ale pod tlakem a tak musí hned hrát na pravou.
1: Gól ze standardní situace Hradec Králové nedal, takže stále svěřenci trenéra Davida Horejše prohrávají na Letné 1-2 s pražskou Spartou. České volejbalistky, tak ty se připravují na Ligu národů, což je světová soutěž, nejprestižnější, a zároveň s tím se připravují na domácí mistrovství Evropy. Skupina, první kolo play-off a čtvrtfinále se totiž budou hrát v Brně. Dnes se hrají přátelské zápasy a asi tím nejatraktivnějším je souboj Itálie-Polsko, tedy mezi ženami. Italky to jsou mistrně světa, které vyzvou Polky. Ty zas mají ty absolutně nejvyšší ambice na mistrovství Evropy, které jehož základní skupina, jedna z nich, se bude konat právě na brněnském výstavišti. 15 hodin 27 minut, byli jsme na Letné, teď spěcháme do Edenu, kde Slávia hostí Plzeň. Přímý přenos komentuje Mirko Vasič.
0: 69. minuta zápasu, Slavia stále vede nad Viktorií Plzeň 3-0. Teď úplně vymizely jakékoliv šance, Plzeň se snaží být hodně aktivní, ale Slavia zodpovědně brání a i když plzeňští někdy obléhají pokutové území Slavie, tak se nejsou schopni dostat k nějakému zakončení nebo ohrožení golmana Koláře. Byla tam snad jedna jediná nepříjemnější střela, která ale mířila přímo do prostřed a golman Kolář ji sebral do košíčku. Teď slavisté neuspěli při rozehrávce na útočné polovině a tak můžou hrát znovu plzeňští. U středové čáry je teď faulovaný Slončík, proti kterému tam vystoupil Vlček. Plzeňští chtějí rychle rozehrát, ale Sojka to ještě chvilku pozdržel, dal si nakrátko se Slončíkem, ten prostrkává do pravé strany, tady je Krčík. Krčík vrací na Slončíka, Slončík už vbíhá do pokutového území, ale je tlačený po jeho hraně a tak nemůže ohrozit znovu golmana Koláře. Navíc teď Sojkova nepřesná přihrávka na Chalupu. Chalupa před vápnem dává na Spáčela. Spáčel si zasekává míč, nechal se tam proskočit jedno ze slavistických fotbalistů před vápnem. Rošovský, ale pokaždé jsou plzeňští zády. Až teď centr Krčíka, ale ten byl z kroku nepovedený od rohu velkého vápna a skončil v rukavicích Koláře, který vyběhl na hranici vápna a okamžitě rozbíhá Kušeje. Kušej si naráží s Kohoutem, ale Kušejovi utekl balón. No a vracející se Suaré mu ho teď vzal. Kušej je trochu z formy, v jarní části ligy úplně vypadl ze sestavy a ty jeho výkony nejsou přesvědčivé a ani teď se mu to úplně nepodařilo. Může hrát Slončík na útočné polovině společně se Suarem. Ve středu teď právě Chalupa posouvá do pravé strany, kde je připravený Krčík, ale stále je to kombinace kolem poloviny hřiště.
1: A nejenom ve středu, ale i v sobotu mohou hrát fotbalisté Slávie a konkrétně proti Plzni. Už jistí vítězové šance ligy vedou v 72. minutě nad Plzní 3-0. No a tak kráčejí vlastně za krásnou tečkou za letošním ročníkem české nejvyšší soutěže. To pražská Sparta, ta hraje proti Hradci Králové a jak se jí daří či nedaří, to ví Karel Schamberger.
2: Pražská Sparta vede na konci 70. minuty nad Hradcem Králové 2-1 po tom, co otočila nepříznivý vývoj utkání. Teď to bude ale rohový kop pro Východočechy a tak šance na srovnání u rohového proporku připravený Horák. Jeho levačka už posílá balon do pokutového území. To je lavička, které se teď dostal Tomáš Petrášek, kapitán Hradce Králové, ale nepřesná. Jen vedle branky Jakuba Surovčíka šance teď ale pro Východočechy na vyrovnání na začátku 71. minuty tohoto zápasu, kdy Sparta stále vede nad Hradcem Králové 2-1. Golman Surovčík už hodil balón Jakubu Martincovi, to je obránce, který bude teď tedy rozehrávat, ale jen nakrátko právě s golmanem Surovčíkem, ten následně mezi hráči posílá na Rahmányho. Sparta se posouvá až na polovinu hřiště, kde je teď už připravený také nově příchozí Matěj Rineš, ten ale hned při prvním doteku s balónem zkazil první dotek a tím pádem přišel o balón. nemusí ho to ale mrzet, protože byl u toho podle názoru sudího Machálka faulován a tak teď Sparta zůstane u balónu. Je to Kairinen, který hraje ale dozadu na obranou linii. Připravený je tam Martinec, který dává ještě na Soneho. Sone dává do středu, tam je také Sørensen, který chtěl najít Haraslína, ale vyslal na něj na levou stranu k levé čáře až moc vysoký balón a balón tak Haraslína jen přiletěl. Ačkoliv kapitán Sparty následně ukázal směrem k Sørensenovi palec nahoru, že asi takovéhle míče chce jen o trochu nižší. A tak v polovině 72. minuty Sparta stále vede nad Hradcem Králové 2-1.
1: Je půl čtvrté odpoledne, vy posloucháte Radiožurnál Sport. Za malou chviličku se k nám připojí také posluchači Radiožurnálu. Teď jenom zmíním pro ty z vás, kteří ladíte Radiožurnál Sport, že se hraje v Itálii a teď konkrétně jedno utkání. Parma hostí Sassuolo. Ve 30. minutě je stav nerozhodný 0-0. Předtím, ještě než se spojíme s posluchači Radiožurnálu, nám průběh utkání mezi Jabloncem a Libercem okomentuje Lukáš Michalík.
3: 72. minuta, skoro se mi chce říct neuvěřitelné, ale Liberec i v oslabení srovnal stav zápasu v Jablonci na 1-1, ale výrazně mu pomohl domácí křídelník Vachtang Čanturišvili. Naprosto ojedinělá situace. Milan Lexa měl míč na pravé straně. Všiml si za obranou Jablonce nabíhajícího Maška, kterému chtěl adresovat centr, který mu vyšel. Ten balon letěl velmi dobře, měl dobrý směr. No a vracející se Vachtang Čanturišvili ve snaze nepustit ten balon směrem k Maškovi, šel do skluzu, ale trefil ho tak nešikovně, že ho poslal přímo za záda bezmocného Klemena Michelaka. Takže ve 73. minutě liberečtí z naprosto ojedinělé situace srovnávají stav zápasu v Jablonci. Aktuálně tedy 1-1, znovu to musím připomenout, jablonečtí mají více ze hry, především proto, že hrají od 15. minuty přesilovku poté, co byl vyloučený za fauna unikajícího Jana Chramostu slovenský debutant v nejvyšší soutěži Martin Rýzek. V 38. minutě otevřel skóre domácí Filip Zorvan, před malou chvílí si tedy ale vstřelil vlastní gól Vachtang Čanturišvili. Jablonečtí pokračují teď ve hře a také v tlaku, protože samozřejmě z tohoto utkání chtějí domácí všechny tři body. Filip Zorvan teď manévruje s míčem ve středu hřiště, zpětný pas na Tekijaškyho, otevřená levá strana pro Cedidlu, proti němu Lexa. Cedidla kombinuje s Polidarem, který už by mohl odcentrovat, ale nakonec je z toho zpětný pas. Cedidlův oblouček do 16 Jablonce, respektive Liberce, ale nebyl přesný. Hrát tak může Afolabi Soliu, rychlejší protiútok Slovanu, ale Soliu nemá potřebnou podporu. Nakonec si vybral Lexu, který v podstatě nemá směrem dopředu s kým hrát. Lexův pas do pokutového území, tam ale před Maškem zasáhl Tekijašky. Domácí kombinují na levé straně, Zorvan, proti němu Juliš. 74. minuta, Jablonec Liberec 1-1 v posledním pátém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize. Ve středu hřiště teď může hrát Nebila, který má po pravé ruce volného střídajícího Malenčeka, ale zatím jeho náběh nevyslyšel až teď. Malenček, který může hrát, dává si to na levačku a míč vede do středu hřiště, zpětný pas na volného Čanturišviliho. Po něm může hrát Souček a také Allegi, který si teď seběhl pro balon do středu hrací plochy. Vyměnil si míč s Puškáčem, ale následně už...
1: Dobrý den, jsou s námi i posluchači Radiožurnálu. V nadstavbě fotbalové Šanceligy hostí mistrovská Slavia Plzeň. Stav a čas poví Mirko Vasič.
0: 76. minuta, Slavia stále vede nad Plzní 3-0. Sparta Hradec Králové a Karel Schamberger.
2: 75. minuta utkání, Sparta vede nad Hradcem Králové 2-1. Teď utkání mezi Jabloncem a Libercem. Lukáš Michalík.
3: 75. minuta, Jablonec-Liberec 1-1. Z Jablonce nad ní jsou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: V Novém městě na Moravě se koná světový pohár horských kol. Mužský závod kategorie elite vidí Martin Charvát.
4: Tady největší hvězda se rozhodla, že hned ve druhém kole rozhodne o tom, že zvítězí, tedy Tom Pidcock se vydal na samostatnou jízdu. Ve čtvrtém kole z 9 celkem už má náskok více než 12 sekund před Francouzem Marténem. Nejlepším Čechem je Ondřej Cink, aktuálně na chvostu třetí desítky. Z Nového města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
1: A takový byl vstup pro posluchače Radiožurnálu. Naslyšenou.
5: S mikrofonem za sportem.
1: Můžeme pokračovat s mikrofonem za sportem. 15 hodin 35 minut. Můžeme se vrátit na chviličku také do Paříže, kde se koná Roland Garros, tenisový turnaj, který, nebo na který vyrazil za Radiožurnál Sport David Prouza.
6: Těžko říci, kdo je potenciálně blíže vítězství, protože Tereza Valentová vede 1-0 na sety nad Polkou Linetovou, k tomu 4-3 a servíruje. Tomáš Macháč pro změnu vede 2-0 nad Bergsem a ve třetí sadě vede 3-2. Tam se ale na servis chystá jeho belgický soupeř. Každopádně oba čeští tenisté to mají velmi slušně rozehráno a de facto to samé můžeme říci také o Barboře Krejčíkové s Jakubem Menšíkem. První jmenovaná vyhrála první set nad Američankou Baptistovou v tiebreaku 7-6 a v tom druhém vede 2-0. Jakub Menšík pro změnu 6-3 a 2-1 a k tomu servis v souboji s Francouzem Drugetem.
1: Říká David Prouza, my zase budeme teď projíždět fotbalové stadiony, protože tam za 15 minut zhruba budou končit utkání Pražská Slávia hostí Viktorie Plzeň. Zápas sleduje Mirko Vasič.
0: 78. minuta, stále 3-0 pro Slávii v utkání s Viktorií Plzeň. Ve druhé půli už je šancí naprosté minimum. Teď si trochu zahrávají plzeňští při rozehrávce, tam Touré u vlastní branky, ale nakonec zvládl posunout do hlouby pole na Slončíka, ten ještě víc na Suareho dvech. No a Slončík má teď hodně prostoru, snaží se ho tam doběhnout Vlček, křižuje ho Chaloupek, no ale Slončíková přihrávka na první dobrou nebyla úplně přesná, takže Slávisté už se dokázali zatáhnout, ale ještě může hrát Hrošov dovnitř vápna na pravé straně právě na Slončíka, zpátky na Sojku, ale Sojku tam teď stínuje Javorček, který naskočil do hry, centr Sojky, ale ten je dlouhý, přetažený, končí mimo hřiště, takže v 78. minutě znovu žádné ohrožení golmana Koláře. Tenhle míč nebyl žádné nebezpečí, no a je tu ještě jedno střídání.
1: Kolega Mirko Vasič už to několikrát zmiňoval, že zápas se spíš tak dohrává, proto se přesuňme na sever Čech, kde Jablonec hostí Liberec. Utkání v přímém přenosu komentuje Lukáš Michalík.
3: 77. minuta a domácí mají zpět jednogólové vedení, aktuálně vedou 2-1, takže zhruba 4 minuty jim stačily k tomu, aby zareagovali na to smolné vyrovnání, kdy si dal vlastní gól Vachtang Čanturišvili. Před malou chvílí se dostal k míči na levé straně Filip Zorovan, který poslal krásný balon do pokutového území, takový skrytý, ten centr byl tečovaný směrem k Tomáši Koupkovi, který na poslední chvíli ještě zasáhl, ale ten balon se následně odtyče odrazil přímo k Nemanjovi Tekijaškimu, který poslal hlavou míč do odkryté branky a mohl se tedy radovat z důležitého gólu. V tomto utkání Jablonec Liberec 2-1 v 78. minutě. Připomínám, že od 15. minuty hosté dohrávají v oslabení bez vyloučeného stopera Martina Ríska. Tomáš Koubek za malou chvíli bude rozehrávat z vlastního pokutového území poté, co fouloval unikající Alexis Allegi. A Koubek zřejmě nebude riskovat žádnou konstruktivní rozehrávkou, nakrátko vyhání své spoluhráče směrem k kulící čáře, takže z toho bude nejspíš opět dlouhý pas. Byť se teď na malou chvíli lidově řečeno utrhl masopust, tak opět dlouhý nákop směrem.
1: A my se utrhneme z Jablonce, 2-1 vedou Severočeši nad Severočechy, Jablonec Liberec v 80. minutě. Zajímat nás ale bude utkání Sparta Hradec Králové, které vidí Karel Schamberger.
2: Teď velká šance pro Spartu, po tom, co Kajrinen mohl centrovat. Končí 79. minuta, Sparta Hradec Králové 2-1, ale Spartané neúspěšní v zakončení a proto teď může jít dopředu východočeský klub na levé straně. Je tam už připravený Mihálik, který může hrát ještě do středu. Tam je také Kubr, který se snažil teď prodrat do zakončení, ale výtečně se tam teď dokázal z útočné pozice vrátit až do obrany Garang Kuol, který odehrál ten balón a bude to tak nejspíš odkop od branky, jak ukazuje rozhodčí, takže tam nejspíš ještě byla tedy teč východočeských hráčů, ale Kuol teď předvedl famózní návrat z útočné situace pražské Sparty, která vede nad Hradcem Králové 2-1 v 80. minutě tohoto utkání. Bude to golman Surovčík, který teď bude rozehrávat, ne, tak to byl offside, který teď zastavil východočeské fotbalisty, tedy Hradec Králové v tom útoku, protože Surovčík rozehrává zhruba o 3 metry dál před svou brankou, než by rozehrával, když by balon skončil za právě jeho svatyní. Surovčík ale stále otálí s tou rozehrávkou. Sparta stále vede na konci 80. minuty nad Hradcem Králové 2-1. Nákop od Surovčíka na útočnou polovinu hřiště, tam je Rahmány, který si zpracovává balona, dává ještě na Soneho. Sone už je na hranici pokutového území, ale výborný obranný skluz předvedl hráč Královéhradeckého celku Hodek, ale po tom skluzu se dostal balon jen k hráčům v rudých dresech, konkrétně to je Martinec, který může hrát společně už také s kapitánem Sørensenem, protože Lukáš Haraslín odešel ze hřiště a tak to je právě Sørensen, který dostal na svou levou paži reflexní žlutou kapitánskou pásku. A následně ale Královéhradečtí v tom útoku teď pokračovat nemohli.
1: Sparta v 82. minutě vede nad Hradcem Králové 2-1. I když to takhle skončí, tak se na tom výsledku, respektive na postavení v tabulce, nic měnit nebude. Pojďme odzadu, šestý skončí Slovan Liberec, pátý Jablonec, čtvrtý právě Otroci z Hradce Králové, třetí skončí Viktoria Plzeň, druhé místo obsadí Sparta Praha. No a první mistrovská bude pražská Slavia, která v závěrečném kole, pátém nadstavbovém kole skupiny o titul, hostí Plzeň. Přímý přenos komentuje Mirko Vasič.
0: 83. minuta, začne za 2 sekundy, Slavia stále vede nad Plzní 3-0, hosté se snaží s tím výsledkem něco udělat, někdy obléhají slavistické pokutové území, ale je to trochu, snad mi to posluchači odpustí, takové jalové od hostujícího týmu, protože se prakticky nedostává k zakončení. Golman Kolář, který dochytává tenhle zápas místo Markoviče, tak je prakticky bez práce, sebral si pár centrů, pokryl jednu tvrdou ránu, která mířila přímo do něj, a znovu teď bude muset být pozorný, protože plzeňští jsou na hraně vápna, jenže Chaloupek, i když trefuje vlastního spoluhráče, tak nakonec se ten míč odráží k Mbodžimu, to znamená, že stále může hrát Slavia. Javorček, Kušej si běhl, všechno je to na obrané polovině Slavie, Kušej prostrkává Kohout zpátky na Kušeje, je faulovaný, není. Hlavní rozhodčí neviděl tenhle souboj, po kterém Kohout skončil na zemi jako nedovolený, a tak může hrát pro změnu. A Plzeň kolem středové čáry, Krčík přenáší hru z pravé strany na levou z plzeňského pohledu, Spáčil běží po středové ose, ale je zastavený teď Sadilkem a tak si musí stoupnout.
1: Přece jenom utkání Slavia Plzeň, zdá se, že je rozhodnuté. 84. minuta, mistrovský klub, tedy pražská Slavia, vede nad Záporočechy 3-0. Dáme proto prostor jinému fotbalu, konkrétně tomu, který se hraje na Letné. Sparta hostí Hradec Králové, přímý přenos komentuje Karel Schamberger.
2: Polovina 83. minuty, zajímavý moment, odchází ze hřiště Kaan Kairinen a hodně se mu nechce ze hřiště. Fanoušci Sparty jsou ve stoje a já nechci domýšlet si v této situaci, ale je to možné loučení se Spartou z pohledu finského záložníka pražské Sparty, dokonce pusy na tribunu posílá Kaan Kairinen. Nevím, to je otázkou možná na vedení pražské Sparty. Zda jsme teď viděli na trávníku na Letné Kaana Kairinena naposledy. Hodně se o tom spekulovalo, teď už ale Kairinen odešel právě pod lavičku pražského týmu a místo něho přichází na hřiště Mansverk. Bude z toho útočná situace pro Pražany. Irving je připravený na levé straně hřiště na centr zhruba z nějakých 35 metrů. Ten už posílá do pokutového území velmi ostrý centr, ke kterému se ale dostali jako první hráči Hradce Králové, kteří nakonec odhlavičkovali ten balón až mimo hrací plochu. Bude z toho tedy out. Teď v 84. minutě, kdy Sparta vede nad Hradcem Králové 2-1, bude to právě Mansverk, který si bere balón a poprvé se tak dostává k míči. V tomto zápase před malou chvíli vystřídal Kairinena. Mansverk připravený už na vhazování, nejspíš na dlouhý out. Je tomu přesně tak. Balón letí na Martince, ten se nedostal k míči a nakonec je to obránce Hradce Králové Petrášek, který odkopává balón z nebezpečných míst ve vápně Hradce Králové zhruba až na polovinu hrací plochy. Tam je připravený Spartan Irving, který si hned bere balón a dává už do pokutového území. Tam je Mercado, ale nedokázal si poradit s balónem asi tak, jak by sám chtěl. Přišel o něj a tak můžou hrát Králové hradeční fotbalisté. Je to Petrášek, který si naráží ještě s Horákem. Ten je v podstatě až u obraného rohového praporku. Teď už ale posílá balón vzduchem až na Umara na hranici.
1: Potvrdím slova Karla Schambergera, komentátora utkání Sparta Hradec Králové. Sparta vede v 86. minutě 2-1. Potvrdím slova o tom, že Kaan Kairinen střídal a bylo to opravdu emotivní loučení se s pražskou Letnou, jako by se zdálo, že Kaan Kairinen odehrál poslední zápas za tento letenský klub, byť smlouvu má platnou právě ve Spartě ještě na 2 roky. Jistě to náš reporter zjistí na pozápasové tiskové konferenci. Teď se ale věnujme tomu, co se děje na hřišti, konkrétně na tom, který, nebo na zeleném trávníku v Jablonci. Jablonec hostí Liberec, je u toho Lukáš Michalík.
3: 85. minuta se hraje na Jablonecké Střelnici a domácí stále vedou nad Libercem 2-1, a to zásluhou gólů Zorbana a Tekijaškyho, který se prosadil jako poslední v minutě 76. a zareagoval tak na smolný vlastní gól Vachtanga Čanturišviliho, který dal na malou chvíli Liberci naději na bodový zisk v tomto utkání. Ale v posledních minutách jablonečtí jednoznačně kontrolují průběh tohoto zápasu. Liberečtí už nemohou, snad s jedinou výjimkou Tumani Diakité. Ten hraje, jako kdyby měl dvoje plíce. A teď tedy faul, který nakonec odpískaný nebyl, takže pokračujeme ve hře. Diakité centruje do pokutového území, tam byl nabíhající Soliu, ale před ním zasáhl Čanturišvili ještě z matky. V 16. Jablonce Puškáč tady trochu přisvítil, hlavička na levou stranu, kde je Zorvan, ten kombinuje s Polidarem, který si poradil, nicméně jeho oblouček míří jen k Masopustovi a Puškáč se vrátil do toho souboje s ex-jabloneckým záložníkem, to znamená, že out pro Liberec. Teď uvidíme, Masopust okamžitě rozehrál, Stránský teď monitoruje situaci na ose hřiště, kombinuje s Diakitem, ten má na pravé straně volného Juliše, ten se také k balonu dostává, ale je pod tlakem Nikrína, zpětný pas na Masopusta, 86. minuta, už se hraje tady pod ještědem, Jablonec stále v derby vede nad Libercem, který hraje v oslabení od 15. minuty 2-1. Hrát může Juliš, na pravé straně ještě Diakité, liberečtí kombinují hodně daleko od branky Jablonce a Klemena Michalaka, otočení těžiště hry na levou stranu, kde je volný Icha, který ještě procedil míč na Solia, ten se snaží dostat v souboji sedmiček přes Čanturišviliho, to se mu ale nepovedlo, gruzínský legionář posílá dlouhý nákop na útočnou polovinu Jablonce, Tomáš Koubek teď hodně vysoko ze své branky, po pravé ruce má volného Stránského, kterému také adresoval přihrávku Vojtěch Stránský, ukazuje, že nemá s kým hrát, nakonec pas do středu hřiště, Diakitému okamžitě z prvního dotyku pozornost vrací, Stránský pod tlakem a tak volí zpětnou přihrávku na brankáře Tomáše Koubka, který se teď tedy rozhlíží kolem sebe a kombinuje přes Marka Ichu. Icha má na ose hřiště volného Diakitého, který teď operuje v pozici mezi stopery. Stránský se s míčem mazlí na pravé straně, ještě více u postraní čáry Juliš. Jeho dlouhý nákop...
1: 2-1 vede Jablonec nad Libercem v severočeském derby. Čeká nás společný vstup pro posluchače Radiožurnálu, ale ještě před ním se vracíme na Letnou, kde domácí Sparta hostí Hradec Králové. Je to závěrečné kolo šance ligy, které vidí Karel Schamberger.
7: Polovina 88. minuty hry, Sparta vede nad Hradcem Králové 2-1, rozehrává to od své branky, teď bude brankář Sparty Jakub Surovčík, po tom, co se Králové hradečtí fotbalisté dostali do slušné šance, ale v ní selhal útočník Východočechů Ondřej Mihálik, který z nějakých 9 metrů nesmyslně přestřelil branku pražské Sparty a tak daroval míč právě Pražanům. Už je znovu rozehráno, na středu hřiště může hrát Enime a hned se chce prodrat dopředu a to se mu zatím daří bez nějakých nesnázích. Dává ještě do vápna, kde je připravený Kůl. Tomu se ale naopak klička přes Králové hradecké obránce nepovedla. A tak balon teď získávají hráči v bílých dresech, který teď se dostává do vzduchu.
1: Je 15 hodin 48 minut, máme dobrý důvod proto jít do Paříže na tenisové Roland Garros. Tomáš Macháč hraje v prvním kole tohoto Grand Slamu proti Bergsovi z Belgie. Podrobnější teď bude David Prouza.
6: Tomáš Macháč vede 2-0 na sety nad Belgičanem Bergsem, k tomu ještě 5-3 ve třetím a navíc 30-0 při vlastním podání a dělá maximum pro to, aby tím nejrychlejším možným způsobem se probojoval do druhého kola a napodobil tak třeba Marii Bouskovou, která už ve druhém kole antukového Grand Slamu je. Tomáš Macháč 6-4, 6-4, 5-3 a 30-0, 2 15-ny navíc při vlastním podání, má to skvěle rozehrané český reprezentant, který se radoval letos titulu v turnaji v Adelaide v Austrálii, od té doby to ale byla trochu bída z nouzí. Teď Tomáš Macháč skvělým forehandem po čáře si vybojoval matchboly a rovnou tři, protože je to stav 40-0 pro českého reprezentanta a publikum už trochu možná i smířené s tím, že jejich oblíbenec Zizu Berks se rozloučí s pařížským turnajem o něco dříve, než by možná on sám čekal. Macháč vede 2-0 na sety, 5-3 a 40-0. Teď se ještě probere v ruce několik tenisáků, většinu z nich zahodí, jeden skončí v kapse. Ten zbývající zůstane v ruce a Tomáš Macháč teď má aktuálně 3 matchboly, může postoupit do druhého kola, servis na střed, ale nakonec neúspěšný v tom smyslu, že zase zastavil opásku a tak má Tomáš Macháč už pouze jednu příležitost, ale ještě přeci jenom nemusí být tolik ve stresu, do stejného místa šlo i druhé.
1: Dobrý den, jsou s námi i posluchači Radiožurnálu, v závěru nadstavby fotbalové šance ligy hostí mistrovská Slavia Plzeň, utkání v přímém přenosu komentuje Mirko Vasič.
0: Dalibor Černý ukončil před 5 sekundami tenhle zápas. Slavia porazila na závěr mistrovské sezóny Plzeň 3-0, když se trefili Chaloupek Sulejman a chytil z penalty. V závěru dostal v domácí brance příležitost i Ondřej Kolář, bývalá opora, která už ale toho tolik neodchytá ani v těch nižších soutěžích za slavistické týmy. Bez problémů udržel nulu, měl tam jeden parádní zákrok, ale víc nemusel. Takže Slavia vítězí 3-0, převezme pohár pro mistra České republiky, no a pak od 5 bude mít i slavnost s fanoušky. Pojďme ještě na závěr utkání Sparta Hradec Králové za Karlem Schambergerem.
7: Pražská Sparta vede teď už první ze 4 nastavených minut druhého poločasu nad Hradcem Králové 2-1. Úvodní gol ale dali východočeši už v 8. minutě, se trefil Ludvíček, ještě před koncem prvního poločasu vyrovnal krásnou trefou Mercado a následně dokonal obrat v tomto utkání z pohledu Sparty Albion Rahmány výstavní ránou zhruba z nějakých 20 metrů. A tak teď v druhé nastavené minutě Sparta vede nad Hradcem Králové 2-1. No a skupinu o titul zakončíme v Jablonci, kde hraje Liberec a je u toho reportér Lukáš Michalík.
3: Hraje se první ze 4 nastavených minut, domácí drží těsný náskok a vedou nad Libercem 2-1, byť teď se budou muset bránit rohovému kopu. Jablonečtí se dostali do vedení v 38. minutě, kdy se prosadil Filip Zorvan hlavičkou, teď tedy ještě rohový kop Lukáše Masopusta, který letí do 16, tam se dostal Marek Jicha do zakončení, ale nakonec se defenziva Jablonce poradila, tak Slovanu ale může trvat Masopust, centruje, to je další dobrý balon, Lexa tam je ještě v prostoru kolem penalty, ale do zakončení se nedostal. Důležitý moment, 15. minuta. Liberecký obránce, debitant v nejvyšší soutěži Martin Rýzek, stáhl unikajícího Chramostu, uviděl přímou červenou kartu. Od této chvíle tedy hráli jablonečtí přesilovku, kterou využili zásluhou Zorbanova gólu. Po změně stran ale došlo k hodně kuriózní situaci. Ve 72. minutě se Čanturišvili ve snaze odvrátit centr do 16. dostal do skluzu, no a trefil balon tak nešikovně, že ho poslal za záda golmana Michelaka. Tou dobou to bylo 1-1, ale jablonečtím vrátil vedení o 4 minuty později kapitán Nemanja Tekijašky, který se dostal po centru Zorbana k odraženému míči a hlavou dopravil míč do odkryté branky. Od té doby tedy Jablonec v posledním 5. nadstavbovém kole o titul ve fotbalové šancelize vede nad Jabloncem 2-1. Z Jablonce nad Nisou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Marie Bousková vstoupila úspěšně do tenisového Roland Garros, když porazila Bronzetyovou 6-3, 6-1. O stejný úspěch, tedy v prvním kole French Open, se snaží Tomáš Macháč, který hraje proti Berksovi z Belgie. Víc řekne David Prouza.
6: Tomáš Macháč aktuálně místo rakety už má v ruce lihovku, podepisuje se fanouškům, protože porazil Zizu Berkse z Belgie 3-0 na sety 6-4, 6-4 a 6-3. Navázat na Macháče s Bouskovou teď chtějí ještě Tereza Valentová s Barborou Krejčíkovou a také Jakubem Menšíkem. Valentová hraje s Polkou Linetovou, tam je to 1-1 na sety. Krejčíková získala první sadu v souboji s Američankou 7-6 a teď je to 3-3 na servisu Baptistová. No a Jakub Menšík, tento má skvěle rozehrané s Francouzem Drugetem, vyhrál první se 6-3, v tom druhém vede 5-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: A takový byl vstup pro posluchače Radiožurnálu. Naslyšenou.
5: S mikrofonem za sportem.
1: My lidově řečeno dojedeme fotbaly, míříme na Letnou, protože tam vrcholí utkání 5. kola nadstavbové části skupiny o titulu šanceligy. Mezi Spartou a Hradcem Králové je u toho Karel Schamberger.
7: Zhruba půl minutka chybí do konce 4minutového nastavení druhého poločasu. Sparta stále vede nad Hradcem Králové 2-1, rohový kop Sparty. Teď Irvin klevačkou centruje. Vízek měl problémy na čáře, ale dokázal pravačkou míč odklidit alespoň před sebe. Spartané ale stále pokračují v tlaku, i když ten míč se teď dostal až k druhému rohovému praporku, kde už východočeši si dokázali k míči najít cestu a odkopávají tak balon na polovinu. A také tady sudí a Machálek ukončuje druhý poločas a tak tento zápas Sparta ukončuje ligovou sezónu 2025-26 výhrou 2-1 nad Hradcem Králové. Můžeme si zopakovat průběh toho zápasu. Prvně šli do vedení východočeši. Byl to Ludvíček, který poslal právě Hradec Králové do vedení už v 8. minutě. Následně Mercado vyrovnával v 35. minutě na 1-1 a posledním ligovým střelcem Sparty v této sezóně byl Albion Rahmány. Krásná rána, která udělala tečku za tříbodovým ziskem pražské Sparty z tohoto utkání a také tečku za touto sezónou. Hezký večer, respektive ještě odpoledne, pardon, Zletné.
1: I tobě a ještě snad stihneme závěr utkání Jablonec-Liberec, které vidí Lukáš Michalík.
3: Rozhodčí nastavil 4 minuty, které právě vypršely a Vojtěch Opočenský naposledy fouká do své píšťalky, je dobojováno. Jablonec ovládl podještěcké derby, na závěr ligové nadstavby vítězí 2-1. Můžeme si zrekapitulovat to nejzásadnější. To velmi důležité přišlo v 15. minutě, kdy liberecký obránce Rýzek fauloval. V pozici posledního unikajícího Chramostu viděl přímou červenou kartu. Jablonec poprvé využil přesilovku v 38. minutě, kdy se prosadil Filip Zorvan. Po změně stran, konkrétně v minutě 72. sice měli jablonečtí převahu, ale gólově ji nevyjádřili. Naopak si tedy dali vlastní gól zásluhou Čanturišviliho, ale remízový výstav vydržel jen 4 minuty, poté vrátil tedy vedení Jablonci kapitán Nemanja Tekijašky. Jablonec pak měl ještě jednu obrovskou příležitost, kdy se Malenček řítil sám na brankáře Koupka, ale ten své předchozí zažehnání tedy napravil a Malenčeka vychytal. Liberec tedy zakončil nadstavbovou skupinu o titul 5. porážku z 5 zápasů. Jablonec si trochu spravil chuť po středečním prohraném finále domácího poháru v Hradci Králové s Karvinou. Suma sumárum, Jablonec Liberec 2-1, hezký zbytek dnes ze severu Čech.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Máme to tady kompletní, no a 100% bilanci mají zatím na French Open čeští tenisté. Tomáš Macháč porazil ve 3 setech Belgičana Berkse. Ve 2 setech si Marie Bousková poradila s Italkou Bronzetyovou. Teď ale hrají další čeští tenisté, konkrétně 3. My se ptáme Davida Prouzy, jak se daří Jakubu Menšíkovi proti Francouzi Droguetovi. Tak Davide.
6: I Jakub Menšík zatím plní roli favorita a nasazeného tenisty. Droguet je mimochodem hráč, který tady hraje na divokou kartu, které pořadatelé logicky dávají hlavně Francouzům. A Jakub Menšík vede 6-3, 5-2 ve druhém, navíc servíruje a je to 15-15. Jakub Menšík za malou chvíli může také vést 2-0 na sety. V souboji s Droguetem je zatím jednoznačně lepším tenistou. Ráno na Radiožurnálu Sport jsem mluvil o tom, že ty vysoké teploty, byť jsou nepříjemné k sportování jakéhokoliv druhu, tak jsou dobré v tom, že alespoň ty balony létají docela rychle. A Jakub Menšík je velký ranář, velký střelec a potvrzuje to v tomhle zápase. A teď Droguet vůbec neměl šanci vybrat tenhle forehand od českého tenisty. 5-2 a 30-15. Jakub Menšík je velmi blízko k tomu, aby se dostal do vedení 2-0 na sety. A jak říkal Mikuláš Jáša, napodobil nakonec i Tomáše Macháče a Marii Bouskovou, kteří už oslavili postup do druhého kola. Jejich reakce ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě nabídneme. Obrovská rána Jakuba Menšíka teď z levé strany, náběh k síti, český tenista teď vše zakončí backendovou smečí nebo vysokým backendovým volejem, jak chcete, a je to 40-15. Jakub Menšík má aktuálně 2 setboly, může zvýšit své vedení už na 2-0 v souboji s Francouzem Druguetem. Ta atmosféra, čekal jsem jí, přiznám se, trochu bouřlivější v momentě, kdy se hraje v Paříži s francouzským tenistou, tak to obvykle bývá divoké. Tady ale asi publikum cítí, že Druguet úplně velkou šanci nemá a nemá jí teď ani ve druhém setu, který ztrácí. Jakub Menšík dobrým bodem z podání získává druhou sadu 6-2, tu první získal 6-3. Rychlý pohled na také na snažení českých tenistek. Tereza Valentová vede 1-0 ve třetím setu nad Polkou Linetovou a Barbora Krejčíková, ta vyhrála první sadu v souboji s Američankou Baptistovou v tiebreaku, v tom druhém setu je to 4-4.
1: Říká David Prouza, za kterým se pochopitelně do Paříže zase vydáme. Teď jenom v rychlosti zrekapitulujeme závěrečné kolo šance ligy, fotbalové šance ligy nejvyšší české soutěže. A té skupiny o titul Jablonec si v severočeském derby poradil s Libercem 2-1. Přes 80 minut hráli svěřenci trenéra Kozla přesilovku. Mistrovská Slavia ta zvítězila i na závěr ročníku, když porazila naprosto přesvědčivě a zaslouženě Plzeň 3-0. No a Sparta Praha ta se loučí také s letošním ročníkem šance ligy vítězstvím, když svěřence trenéra Davida Horojše, tedy Hradec Králové, porazila 2-1. Na tom konečném pořadí už se ale nic před těmito zápasy změnit nemohlo. První je Slavia, 6. Slovan Liberec, 2. Sparta Praha, 5. Jablonec, 3. skončila Viktoria Plzeň, no a poháry si po dlouhých letech zahraje Hradec Králové. Takový byl tedy pořad s mikrofonem za sportem, za fotbalem chcete-li. Pokračovat budeme pochopitelně tenisem, přidá se nám do toho také hokej, no a sledovat budeme také závody na horských kolech v Novém Městě na Moravě. Jsme Radiožurnál Sport, budeme moc rádi, když zůstanete s námi.
5: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
1: Je s vámi Radiožurnál Sport krátce před 16. hodinou a to je čas, kdy přebíráme zprávy Radiožurnálu. Příjemný poslech.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
9: Ministr Macinka navrhne premiérovi Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Hasiči zachraňují pětici jeskyňářů uvízlých v moravském krasu. Fotbalisté Slávie si na závěr šance ligy poradili v Edenu s Plzní a slaví titul. Pohromadné nehodě je neprůjezdná dálnice D1 v Brně směrem do Ostravy. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
10: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
9: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel Hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudeto německého krajenského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku, přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
11: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
9: Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. Častějším úderům ozbrojenců čelí i čínští pracovníci, kteří v zemi působí v rámci pákistánsko-čínských stavebních zakázek.
12: Sport. Fotbalisté mistrovské Slávie porazili ve svém posledním nadstavbovém utkání šance ligy Plzeň 3-0. Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, stejně jako Jablonec nad Libercem. Marie Bousková a Tomáš Macháč vstoupili do tenisového Roland Garros vítězně. Aktuální informace doplní z Paříže David Prouza.
6: A na Bouskovou s Macháčem teď chce navázat Barbora Krejčíková. V souboji s nasazenou Američankou Baptistovou vyhrála první set 7-6. V tom druhém ztrácí 4-5, ale při vlastním podání má dva gamboly. Jakub Menčík vede 2-0 na sety nad Francouzem Drugetem. Tereza Valentová zatím ve vyrovnaném souboji s Polkou Linetovou hraje 1-1 na sety a 1-1 ve třetí sadě. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
12: Nové Město na Moravě hostí světový pohár horských kol a na jeho závěr jedou svůj závod muži. Je u toho Martin Charvát.
4: V předposledním kole je stále nejblíže vítězství Brit Pidcock. Na druhého Francouze Marténa má náskok 20 sekund. Posouvá se také Ondřej Cink, průběžně je 20. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Neprůjezdná D1 v Brně a nehoda na Šmejkalce. Dálnice D1 je v Brně směrem do Ostravy na kilometru 196 neprůjezdná po hromadné nehodě. Úklid potrvá, jedno z vozidel má vylomené kolo a o kus dál je ještě jedna nehoda.
14: Za tou hromadnou nehodou, tak zhruba 200 metrů je další nehoda, která je teda jenom v pravém pruhu. Jsou tam tři auta v sobě.
13: Nadále se tvoří kolona, poslední volný sjezd je na výstaviště exit 190 a zpět se vrátíte po Ostravské. V Brně se už ovšem ucpává opuštěná směrem na Židenice. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na chodce rady ve stoupání na 27. kilometru se dojíždí do kolony. V omezení před mostem Šmejkalka se srazila čtyři vozidla v pravém pruhu. Kolem se pohybují lidé. Zdržíte se zatím kolem 10 minut a udržujte prosím uličku. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav řeší nehodu na 14. kilometru, blokovaný je pravý pruh, kolona začíná před sjezdem na Hlavenec na 18. kilometru a je na téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: V noci bude jasno až polojasno zpočátku, zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty 16 až 12 stupňů, zejména na severu a západě jen 9 stupňů. Zítra má být jasno zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
1: Dobré odpoledne, stále je s vámi Radiožurnál Sport. Ve zprávách jste slyšeli, že mistrovská fotbalová Slávia si poradila s Plzní 3-0. No a my už čekáme, až slávisté dostanou pohár. Rádi bychom vám totiž oslavy titulu bez fanoušků nabídli v přímém přenosu. Tak za chvíli.
5: Radiožurnál Sport
15: a Mikuláš Jáša.
16: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky.

0: Činasky zadarmo na radiožurnálu Sport. Cross country žen na světovém poháru v Novém Městě na Moravě suverénně vyhrála rakouská bikerka Laura Štigrová. Nejlepší Češka Tereza Tvarůšková ta obsadila 46. místo. Teď momentálně závodí muži v Novém Městě na Moravě, eliťáci, no a závod vidí Martin Charvát.
1: Skoro to vypadá, jako kdyby to měl mít zadarmo také Tom Pidcock, hlavní hvězda, která sem přijíždí pravidelně pro vítězství. Už to takhle byl čtyřikrát a teď míří k tomu, aby vyhrál po páté, protože Tom Pidcock už najel do posledního kola a už v podstatě odjíždí odsud cílového prostoru. Zatímco do toho posledního kola za mými zády najíždí Francouz Martin, který má v nájezdu do toho posledního kola ztrátu 18 sekund. Je to v celku jasně rozdané, protože Pidcock vede 18 sekund před zmíněným Francouzem Martinem. Další Švýcar Filippo Colombo, ten se teprve teď blíží do té cílové rovinky a bude mít ztrátu okolo 55-56 sekund na Pidcocka a přibližně dalších 20 sekund zpět je cyklista z Chile, takže je to vlastně naprosto jednoznačně rozdané, jak to teď se závěrem bude to, kdo obsadí první, druhé, třetí, čtvrté místo. Zajímavé bude, jaké místo obsadí také Ondřej Cink, který jede vlastně pravidelně dost podobná kola co do času, vždy těsně nad 10 minut na jedno kolo, a Ondřej Cink poté, co začínal v podstatě v páté desítce v prvních mezičasech, tak se postupně prokousává dopředu. A teď je konkrétně na příčce 18. ve skupině, která bojuje tak někde maximálně o 14. příčku, záleží na jeho posledním kole, ale také by v úzovkách mohl klesnout někam k místu 21. Někde v těchto pozicích se pohybuje Ondřej Cink, který pravda na této velice technické trati to má také dost složité, není to pro něj to nejlepší. Ostatně minulý rok se tady také chystal na svůj nakonec první premiér vítězný závod světového poháru v rakouském Leogangu. No a tady na vysušené trati plné technických částí, plné kořenů, plné kamenů, tak to je pro něj dost náročné. Ostatně, že místní kameny jsou dost ostré, to tu poznává řada závodníků, protože řada jich tu měla defekt zadního kola. Úplně svlékly plášť a také duši z toho zadního kola, když tedy duši v tom zadním kole mají. Naposledy před chvílí o pátou příčku bojující Američan Riley, který kvůli tomu se propadl dost hluboko, a i díky tomu Ondřej Cink teď bojuje tedy o 18. místo. Z 18. místa za chvíli bude najíždět do toho posledního okruhu, zatímco už je v něm zmíněný Brit Tom Pidcock. Vzhledem k tomu, že Pidcock jezdí kola všechna zhruba za 9 minut 50 sekund, tak se dá čekat, že přibližně za takových 7 minut si sem Tom Pidcock do cíle přijede pro páté vítězství v závodě světového poháru v cross country horský kol, tedy tady páté v Novém Městě na Moravě. Z Vysočiny Martin Charvát, Radiožurnál.
0: A z Nového Města na Moravě teď míříme do Paříže, kde Barbora Krejčíková, dvojnásobná grandslamová šampionka, hraje v prvním kole tenisového Roland Garros proti Baptisteové ze Spojených států amerických. Utkání vidí David Prouza.
2: A věřme, že to Barbora Krejčíková nakonec zvládne ve dvou setech. Ten první vyhrála v tiebreaku. Teď se snaží o to, aby i ten druhý dospěl do zkrácené hry. Barbora Krejčíková ztrácí 5-6, servíruje. Už odvrátila dva setboly v souboji s nasazenou Američankou Baptistovou. Teď je to tedy egalité, nebo chcete-li schoda, pěkně po česku. Slyšíte o tom teď na Radiožurnálu Sport. Připomínám, že Marie Bousková a Tomáš Macháč ti už jsou ve druhém kole. Barbora Krejčíková vede 1-0 na sety nad Baptistovou ze Spojených států, ale první podání už je pryč, nebylo přesné, a tak má česká tenistka už pouze jeden pokus k tomu, aby rozehrála další výměnu. Barbora Krejčíková na pravé polovině dvorce připravena tak, aby dala alespoň to druhé podání přesně a minimálně dostala Baptistovou trochu pod tlak svých úderů, což se děje. Baptistová hraje teď takový vysoký backhand, myšleno, že ho hraje nad hlavou, a netrefila se vůbec ideálně. V polovině sítě skončil její úder a tak má Krejčíková teď možnost při svém podání srovnat na 6-6 a opět by se tedy hrál ten takzvaný tiebreak, který Barbora Krejčíková minimálně v tom prvním setu zvládla o poznání lépe. Ale potřebuje zvládnout ještě svůj servisový gem. Aktuálně má tedy Gamble, má možnost srovnat servis ven z kurtu do backendu Baptistové a je to tam 6-6. Začíná druhý tiebreak souboje Barbory Krejčíkové s Hayley Baptistovou. Rychlý pohled na zápas Terezy Valentové s Magdou Linetovou. Tam se Polka nechala dlouho ošetřit ve třetím setu za stavu 2-1. Tereza Valentová teď bude servírovat i tohle utkání. Na Radiožurnálu Sport samozřejmě nabídneme, ale aktuálně nás nejvíce zajímá tiebreak mezi Barborou Krejčíkovou a Hayley Baptistovou, na který se, Mikuláši, můžeme vydat za chvíli, nebo můžeme zůstat v Paříži už teď. Nechávám to na tobě.
0: My na malou chviličku sebereme slovo Davidu Prouzovi a vrátíme se na Vysočinu do Nového Města na Moravě, abychom si zopakovali to nejpodstatnější, to nejdůležitější. A přenecháme to na Martinu Charvátovi.
1: To nejdůležitější, vypadá to, že přijde zhruba za takových 5 minut. To bude chvíle, kdy Tom Pidcock bude dojíždět do cílové rovinky. Zatím v tom posledním kole je tak nějak na gumě, za ním Francouz Luka Martin, tedy muž, který na něj aktuálně ztrácí 14 sekund, ale trochu to působí, jako kdyby si Pidcock mírně hrál se svými soupeři, protože on už několikrát v tomto závodě mohl rozhodnout tak drtivým nástupem, jaký předvedl například ve druhém kole, kdy svým soupeřům právě ujel a dostal se do samostatného vedení, ale nedělá to, ten náskok osciluje někde mezi 10 a 30 sekundami, teď aktuálně tedy vede Pidcock před Marténem o 14 sekund, třetí Švýcar Colombo má ztrátu 53 sekund na průběžně vedoucího Toma Pidcocka, no a co se týče Ondřeje Cinka, ten je stále ve skupině bojující, plus minus okolo 14. až 21. místa aktuálně projížděl do posledního okruhu na příčce 18. Ondřej Cink, což by pro něj tady v Novém Městě na Moravě byl opravdu velmi solidní výsledek. Dopředu se stále snaží čím dál tím více dostat Tom Pidcock, teď to působilo jako kdyby se...
0: Martine, díky, pokusíme se vrátit na samotný závěr závodu, teď ale spěcháme do vršovického Edenu, kde fotbalisté Slávie před několik...

0: Davidu Trundovi, což je předseda FAČR, výkonnému řediteli Ligové fotbalové asociace, Tomáši Bártovi, který, nebo Ligová fotbalová asociace, tedy řídí profesionální soutěže v Česku a je tam zástupce také jednoho ze sponzorů. Hráči už jsou ale připraveni na pódiu, svoje medaile mají, teď k ním přišel také Jindřich Trpišovský, no a právě teď Tomáš Bárta už se chytá poháru spolu se zástupcem jednoho ze sponzorů české fotbalové šance ligy. Za malou chvíli už ho uchopí a přenesou ho na to pódium. Nakonec jsem Slavia pustila i některé lidi, aby to nebylo zas tak v uvozovkách mrtvé, tohle předávání poháru. Jsou to pravděpodobně buď věrní z odboru přátel Slavie, a nebo možná i zaměstnanci tohle pražského klubu. A Tomáš Bárta teď už přichází s pohárem před to malé pódium, které převezme ho Jan Bozil. Právě teď ho dostává do rukou, je za prška šampaňského. Jan Bozil ho zdvihá na hlavu, všichni skáčí na pódium. Teď zlaté konfety, do toho tradiční hudba. Slávisté převzali mistrovský pohár pro vítěze této sezóny fotbalové šance ligy. Tleská se tady, konfety létají do vzduchu, jsou zlaté a je jich tedy opravdu hodně. Navíc je teď vzal vítr, vypadá to spíš jako motýly, kteří tady poletují stále dokola. Všichni tleskají, slávisté hopsají na tom improvizovaném pódiu, k tomu jim hraje We Are The Champions. No a teď si postupně jednotliví členové toho týmu, který dokázal po roce znovu vyhrát šance ligu, tedy budou střídat pohár a postupně se s ním všichni zaradují. Ještě velké foto. Jeden po druhém si teď slávisté přebírají ten pohár a konfety létají vzduchem. Mistr České republiky je tedy svým způsobem obrazně řečeno korunovaný, je doslaveno, je dohráno. Slavia vítězí po roce znovu ve fotbalové šancelize. Má 23. titul v klubové historii. Z Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: A my spěcháme na Vysočinu do Nového Města na Moravě, kde vrcholí závod na horských kolech kategorie elite muži. Závod vidí Martin Charvát.
3: Posledních 300 metrů do cíle v podání Toma Pidcocka. Tady na Vysočině, když závodí Tom Pidcock, tak zpravidla nemá konkurenci v tom, že se pokaždé raduje téměř z vítězství. Teď už se raduje dlouho předtím, než ve svém dresu pro mistra Evropy, což je vlastně jeden ze dvou závodů na horských kolech, projede cílem, plácá si s diváky, ještě se otáčí, protože náskok před Francouzem Martinem nebyl příliš velký. Projíždí cílem. Tom Pidcock vítězí v závodě světového poháru horských kol tady v Novém Městě na Moravě. S rukama nad hlavou mohl projet v podstatě celou cílovou rovinku, protože z diváky si plácá už i poměrně spokojený Francouz Luka Martin, který se ještě uklonil možná jako gesto pro to, co předvedl Tom Pidcock v tomto závodě. Připomeňme, že Pidcock nastoupil ve druhém kole, kdy ujel svým soupeřům, a to způsobem, kdy to vypadalo, jako kdyby si hlídal průběh závodu v posledních okruzích, v posledních v podstatě pěti okruzích, což je více než polovina závodu, ale opravdu Pidcock tady jel naprosto skvěle. Na prvním místě Tom Pidcock, druhý Francouz Luka Martin, třetí skončí Švýcar Colombo, který už také najíždí do cílové rovinky. Ondřej Cink v těchto chvílích stále na trati. Jeho ztráta v průběhu posledního okruhu už trochu rostla na vedoucího a teď už vítězného Toma Pidcocka, který si tady přibližně takových 10-15 metrů přede mnou plácá. S Martinem dopíjí svůj bidon, na rozdíl od zvyklostí třeba v silniční cyklistice se úplně nedopl svůj dres, což možná jeho stáj nebude vidět úplně ráda. Každopádně Tom Pidcock teď ještě v cíli mírně slaví, opravdu jeho oslavy nejsou příliš velké, zatímco do cíle dojel také třetí Švýcar Colombo a Ondřej Cink v těchto momentech se blíží do závěrečného poměrně technického sjezdu. Připomeňme, že Pidcock vlastně v této sezóně měl zatím za sebou pouze starty na silničním kole, co se týče té sezóny, kdy už je poměrně hezky a také teplo, zatímco v té minulé sezóně vlastně také patřil k mužům, kteří na horské kolo sednou rádi, ale nesedá na něj příliš pravidelně. Vlastně loni jeden z těch dvou závodů, které jel, bylo právě mistrovství Evropy a proto tady startuje v duhovém dresu, respektive v tom dresu takovou Evropskou unii vlajkou na své hrudi, takovým modrým dresem.

0: ale samozřejmě vzhledem k předchozím úspěchům, tak s duhovými znaky na konci svých rukávů poměrně zabláceného, zaprášeného dresu, spíše bláto, pravda, toho je tam málo, ale spíše prachu pozbíral poměrně dost Tom Pidcock na kamenitém a také dost kořenitém úseku tady v Novém Městě na Moravě, protože dnes se opravdu hodně prášilo, je tady velmi vysoké vedro, velmi vysoké teploty tady v Novém Městě na Moravě. Ve chvíli, kdy už se blíží do závěrečných metrů, také zmíněný Ondřej Cink, ještě předtím závodníci finišující o průběžné deváté místo, a potom už se přiblíží Ondřej Cink také svému dojezdu na tom devátém místě v cíli. Nakonec Ital Zanotti před svým francouzským soupeřem Matýsem Gajem, což jsou muži, kteří tedy ztratili už poměrně dost, skoro necelé 3 minuty na muže v dresu pro evropského šampiona. Matthias Flickerger na místě 12. Známe to jméno, stejně jako Maximilian Brandl, borci, kteří měli poměrně dost výraznou ztrátu. Docela dobře se dařilo také Britu Aldridgeovi, jenomže ten také skončil až ve 2. desítce. Nakonec na místě 19. Francouz Dibo a Ondřej Cink si dojede za plácání s fanoušky pro 20. příčku. 20. Ondřej Cink ve chvíli, kdy se ještě ohlíží, ale pro něj je to podle mě velmi dobrý výsledek, vzhledem k tomu, že on se necítil úplně ideálně. A právě teď kolem mě Ondřej Cink projíždí na 20. místě tady v závodě světového poháru. Tak tedy vítězí po 5. tady ve Vysočina aréně Tom Pidcock, 2. Francouz Martin, 3. Švýcar Colombo, Ondřej Cink jako nejlepší z Čechů na 20. místě. Z Nového Města na Moravě Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Martine, díky, my spěcháme do Paříže, kde Barbora Krejčíková, česká tenistka, hraje proti Američance Baptisteové o postup do 2. kola Roland Garros. David Prouza má podrobnější informace.
4: Krejčíková má matchball, ještě jeden v tiebreaku 2. setu. První promrhala při svém vlastním podání, vedla 6-4, ale těsný aut jí připravil o postup do 2. kola, ale stále je tu ještě jedna příležitost pro Barboru Krejčíkovou v 1. kole. 1-0 na sety vede už česká tenistka. Teď má matchball a Baptistová ne a ne si správně nadhodit na 2. podání. Není to příjemná situace samozřejmě pro Baptistovou, která je nasazenou tenistkou. Hodně agresivní úder z 2. podání, který se navíc opřel o pásku, takže to drama ještě více vrcholí. Baptistová versus Krejčíková. Matchball pro českou tenistku. Barbora Krejčíková opatrnější backendový return, tak aby se ale nedostala vůbec pod tlak. A naopak začíná ona rozdělovat sama, ale bohužel druhá chyba za sebou z forehandu pro Barboru Krejčíkovou. A ze stavu 6-4 a z 2 matchballů je stav 6-6 a mírné psychologické momentum je teď určitě na straně Baptistové, která pomalu, ale jistě kráčí ke své lavici. Krátce se občerství, stejně jako Barbora Krejčíková. Za maličkou chvíli bude tiebreak pokračovat. Do té doby se můžeme podívat na další výsledky českých tenistů a tenistek. Marie Bousková s Tomášem Macháčem, ti už jsou ve 2. kole. Oba nestratili ani set. Bousková porazila Bronzetyovou 2-0, Macháč Belgičana Berkse 3-0. No a velmi blízko postupu je také Jakub Menčík, který vede 2-0 na sety nad Titouanem Druguetem z Francie. K tomu 3-2 v sadě číslo 3. Tereza Valentová hraje s Magdou Linetovou, ale tam zatím to tak vesele nevypadá. Češka prohrává 2-4, byť teď při podání Linetové vede 40-0, 2-4 připomínám ve 3. setu. Zpět k tiebreaku a k souboji na kurtu Suzanne Lenglenové, Barbora Krejčíková versus Hayley Baptistová ze Spojených států. Krejčíková podseknutým returnem se krásně dostala do výměny, ovšem Baptistová teď trefuje v velmi dobrý moment pro ní a ve velmi špatný moment pro Krejčíkovou backhand po čáře. A je to ona, která má teď setball a může srovnat na 1-1. Barbora Krejčíková, připomínám, měla 2 matchbally, ale ani jeden nedokázala využít, byť ten jeden měla i při výhodě vlastního podání. Dvakrát ale Krejčíková udělala chybu z forehandu. Teď tedy čelí setbolu při vlastním servisu stav 6-7 z pohledu Barbory Krejčíkové, která tady triumfovala na Roland Garros v roce 2021. Barbora Krejčíková se teď přibližuje k síti a nedává ten volej. Baptistová byla úplně mimo kurt, byla v levém rohu dvorce Suzanne Lenglenové, ale Barbora Krejčíková pod tlakem ten volej nedokázala přepinknout přes pásku. A tak je tu stav 1-1. Barbora Krejčíková ještě, pokud chce postoupit do druhého kola, a určitě chce, tak musí zabojovat ve třech setech. Rychlý pohled zase na snažení Terezy Valentové, ta aktuálně snižuje na 3-4, půjde podávat v souboji s Polkou Linetovou, to je také samozřejmě třetí sada. Jakub Menčík tam se stále nehraje, probíhá ošetřování Francouze Drugeta. Jakub Menčík vede 2-0 na sety, 3-2, a bude podávat, pokud zdraví dovolí, tedy jeho francouzskému soupeři. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Davide, díky, do Paříže se pochopitelně vrátíme, blíží se zprávy ještě před nimi, ale na hokejové mistrovství světa, které se koná ve Švýcarsku, 4 utkáními pokračuje světový šampionát v té v úvozovkách české skupině. Dánsko hraje proti Itálii a to je utkání, které vidí Petr Kadeřábek.
5: Dánové vykročili dobře za udržením v elitní skupině A, protože už ve třetí minutě, teď v půlce páté minuty, vedou nad Itálií 2-0, své dvě branky vtěsnali Vejze a Ogord, mezi druhou a třetí minutu dělilo je pouhých 16 sekund. Dánové tedy vedou nad Itálií 2-0 v souběžně hraném utkání v Curychu, tam je hraná 6. minuta a Lotyšsko hraje zatím s Velkou Británií bez branek 0-0.
3: Petře, díky, spojíme se zase po zprávách.
2: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
1: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4

0: ano, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Nádherné emoce, které jste teď mohli slyšet v té upoutávce 5 let, už je s vámi jediné sportovní rádio v Česku. Zvedá se nám poslechovost, za to jsme samozřejmě moc rádi a budeme moc rádi, pokud s námi vydržíte minimálně ještě dalších 5 let a pochopitelně ještě víc. Podíváme se také v rychlosti před zprávami na ženskou fotbalovou ligu, ve které Liberec prohrál se Slaví 0-4, Spartianky převzali pohár potom, co porazili Slovácko 4-1.
9: 16 hodin 30 minut. Ve studiu je Marek Sedláček.
10: Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a taky v částech Libereckého a Ústeckého kraje. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli. Informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. A dnes je to 95 let od otevření Muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice, původně umístěná ve Staré radnici, byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je i Jiřinkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka oslavila svatbu s Josefem Němcem.
3: Sport.
10: Fotbalisti mistrovské Slavie se s letošním ročníkem šance ligy rozloučili výhrou 3-0 nad Plzní. Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec Liberec taky 2-1. Marie Bousková i Tomáš Macháč jsou ve druhém kole tenisového Roland Garros, odkud se hlásí David Prouza.
11: Barbora Krejčíková v souboji s Američankou Baptistovou nevyužila 2 matchboly, je srovnáno 1-1 na sety, to platí i pro souboj Valentové s Linetovou, tam je stav 4-4 a hraje taky Jakub Penčík s Francouzem Drugetem, vede 2-0 na sety, 3-2, servíruje a má výhodu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
10: V české skupině na mistrovství světa v hokeji hraje Dánsko s Itálií, hlásí se Petr Kadeřábek.
12: 8 minut za námi, Dánové vedou nad Itálií 2-0 v souběžně hraném duelu v Curychu. Je zatím stav mezi Velkou Británií a Lotyšskem. Bezbrankový 0-0 ze Švýcarska, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 v Brně a už Mejkalky. Na D1 v Brně směrem do Ostravy od sjezdu na Mikulov popojíždí kolona z kilometru 194. Na stém 96. kilometru řeší 2 nehody za sebou. V pravém pruhu zdržíte se přes 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chodce Rady v omezení vyšetřují srážku 4 vozidel v pravém pruhu. Jede se krokem opatrně, brzdí se teď už na 30. kilometru, fronta je na 40 minut. Poslední volný sjezd je na Chodce Rady, ovšem v nedělním provozu se náhradní trasa plní rychle. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav je na 14. kilometru dodávka mimo vozovku. Uzavřený je pravý pruh, kolona stojí od 4 kamenů ze 17. kilometru a moc se nehýbe, je na více než půl hodiny. Objížďkou po souběžné silnici si nepomůžete, tam se stojí ještě déle. Na D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou, na 21. kilometru hlásíte stojící auto.
14: Odstavené osobní vozidlo označené šipkou a kužely a kvůli tomu označení, tak kamiony musí vybočovat, provoz zpomaluje.
13: A v Praze v Cínovecké směrem z centra a na D8 dejte pozor, hlásíte stojící auto v levém pruhu.
15: S tím výjezdem, který je od Teska, stojí v levém pruhu auto s poruchou osobák.
13: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty 16 až 12 stupňů, zejména na severu a západě jenom 9. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Liga je definitivně u konce, šance liga skončila, Jablonec na závěr nejvyšší české soutěže porazil Liberec 2-1, slaví také Sparta, která zvítězila nad Hradcem Králové 2-1, no a mistrovská Slávia ta se loučí s pohárem v ruce a také vítězstvím 3-0 nad Viktorií Plzeň. Věnovat se budeme v následující půl hodině hokej a také tenisu, máme radost z toho, že Tomáš Macháč porazil Berkse z Belgie 3-0 a postoupil do druhého kola French Open, na Antuce se dařilo i Marii Bouskové, ta zvítězila ve dvou setech nad Italkou Bronzetyovou. I ona slaví druhý postup do druhého kola grandslamového turnaje Roland Garros. Jak se daří dalším českým tenistům, to nám přímo z dějiště v Paříži řekne David Prouza.
1: Tereza Valentová měla možnost jít do vedení 5-4 v souboji s Polkou Linetovou, myšleno ve třetím rozhodujícím setu, ale breakbully nevyužila a tak Polka vede naopak 5-4 a Valentová se teď pokusí udržet v zápase při svém vlastním podání. Jenom krátký návrat Tomáši Macháčovi. Ten po postupu do druhého kola už zná svého soupeře, je jim nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa a tak Tomáš Macháč si se Zverevem dají takovou odvetu za olympijské druhé kolo z Paříže z roku 2024. Které ovládl Alexander Zverev, tuším, že to bylo 7-5 a 6-4, teď by tedy Tomáš Macháč mohl minimálně takto zahájit ten zápas druhého kola, ale to jsou věci příští, to je už událost až třeba středeční, takže teď se můžeme podívat na to, co se děje aktuálně na kurtu číslo 7 a tam Tereza Valentová skvělou kombinací servis forehand ven z kurtu se dostává do vedení 15-0 a bude se snažit o to, aby srovnala na 5-5, je to velká bitva mezi Valentovou a Linetovou. Polka už se nechala ošetřit na začátku třetí sady, v jednom gemu dokonce se několikrát uchýlila i k podání spodem a s celkem úspěšnou bilancí řekl by, že dva vyšly, jeden ne. Teď Tereza Valentová po snaze o backendový vítězný balon hraje do autu, je srovnáno 15-15, rychlý pohled také na snažení Barbory Krejčíkové, která na kurtu Susan Lenglenové hraje s Američankou Baptistovou, neproměnila meč ve druhém setu, teď prohrává 0-1 v sadě třetí a navíc servíruje Američanka. Jakub Menšík vede 2-0 na sety nad Drugetem z Francie, ale ztrácí 3-4 v sadě třetí. Zpět k Tereze Valentové a jejímu souboji s Magdou Linetovou. Tereza Valentová vede 30-15, je 16 hodin, no téměř 17 hodin, ale stále v Paříži je obrovské vedro od 15. hodiny přibližně, je to 33-34 stupňů a na nebi není ani mráček. Ani chvilka odpočinku pro tenisty a tenistky na antukovém Grand Slamu, neschovají se zkrátka před tím sluncem. Tereza Valentová teď ale fantasticky zaservírovala. Dostává se do vedení 40-15 a je tak blizoučko k tomu, aby srovnala na 5-5 a je to aktuálně určitě nejdelší zápas český, protože se hraje už 2,5 hodiny a ten konec ještě vůbec nemusí v příštích minutách přijít. Tereza Valentová teď ve snaze o takový defenzivnější backend neuspěla a je to Linetová, která snižuje na 30-40, tak ještě tenhle servisový gem Terezy Valentové můžeme takzvaně dohrát ve vysílání radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální stanice v Česku. Tereza Valentová se teď z levé strany kurtu bude chystat na podání a bude chtít srovnat na 5-5 ve třetím setu v souboji s Polkou Linetovou. Servis Valentové na střed ještě do forehandu Linetové, ta ale velmi dobře zahrála z forehandu, ale následně Valentová ještě o něco úspěšnější. Pomohla jí i čára, ale na to se historie rozhodně ptát nebude. Je srovnáno 5-5, šance Terezy Valentové na postup do druhého kola stále žijí. Připomínám také to, že už z postupu se radují Tomáš Macháč a také Marie Bousková.
0: Říká David Prouza, slíbili jsme, že se v této půl hodině ve vysílání radiožurnálu Sport budeme věnovat také hokeji, tedy konkrétně mistrovství světa. To se koná ve Švýcarsku a dnes proti sobě nastoupili hokejisti Dánska a Itálie. Souboj týmů, které přijeli do dějiště mistrovství světa, ne postoupit do vyřazovací fáze, ale zachránit se, sleduje ve Friburgu Petr Kadeřábek.
2: Zatím k záchraně mají rozhodně lépe nakročeno Dánové, kteří ve 14. minutě vedou nad Italy 2-0. Své obě branky vtěsnali do třetí minuty před malou chvílí, ale upaloval od červené čáry mantenu to přímo na Ogorda, jenže na dánského golmana nevyzrál a pak Saracino pálil dvakrát a vždy do jeho střely skočil, no řekl bych, ani ne takového tygra. On stál 2 metry vedle branky, skočil opravdu po hlavě do toho nejprve golman, poté také Nick Ulesen, který se vrátil co by útočník a zabránil tak italskému snížení. Dánové tak vedou tedy v polovině 14. minuty 2-0. Do dvougolového náskoku už ve stejném čase odskočili také Lotyši Curychu v souboji s Velkou Británií a potvrzují tak postupové ambice do čtvrtfinále. Zatím tedy na obou stadionech vedou favorité 2-0.
0: Je s vámi Radiožurnál Sport v neděli 24. května 16 hodin a 42 minuty.

0: zpestřila vysílání radiožurnálu Sport. Teď pojďte s námi opět do Paříže, kde Tereza Valentová by ráda napodobila reprezentační spoluhráče Macháče a Bouskovou, ti už postoupili do druhého kola Roland Garros. Valentová, ta je tomu blízko. Hraje proti Linetové z Polska, no a přímo v Paříži utkání vidí David Prouza.
1: Mikuláš Jáša, dvě dobré zprávy už posluchačům radiožurnálu Sport řekl. Tereza Valentová, nejsem si jistý, že to vyjde. Teď prohrává 5-6, po tom, co měla dva breakbally při servisu Linetové, tak prohospodařila oba dva a teď bude při svém podání znovu servírovat na udržení se v zápase, ale to až zhruba za nějakých 60-70 sekund, tak dlouho přibližně trvá přestávka mezi lichými gemy. Do té doby se můžeme podívat na snažení Barbory Krejčíkové v souboji s Američankou Baptistovou. Opět připomínám ty dva neproměněné matchboly z druhého setu a teď to mrzí o to víc, když Barbora Krejčíková ve třetí sadě prohrává 3-0. Navíc servíruje Hayley Baptistová nasazená 26. Krátký pohled také na zápas Jakuba Menšíka, který vyhrál první set nad Francouzem, druhým 6-3, ten druhý dokonce 6-2. V tom třetím je to ale zatím nejvyrovnanější část celého souboje, je to 4-4 na servisu Francouz a Jakub Menšík aktuálně vede 30-15. Stále to má ale ve svých rukou a může postoupit nejrychlejším možným způsobem do druhého kola, tak jako Tomáš Macháč a Marie Bousková. Tereza Valentová, tak ta se hodně nadře na ten postup. Ona se nadře tak jako tak, ale jestli to bude s postupem nebo ne, to ukážou následující výměny, protože Tereza Valentová prohrává 5-6 ve třetím setu s Polkou Linetovou a musím připomenout i to, že už svůj servis v tomhle zápase ztratila opravdu mnohokrát. To samé platí i pro Linetovou, ale ta aktuální nevýhoda a ten tlak je určitě na straně Terezy Valentové, která podává neuvěřitelně opatrně. Ten první servis měl rychlost možná 150, 145 km za hodinu, navíc skončil na pásce. Druhé podání ještě pomalejší. Linetová velmi agresivně se do něj opřela z backendového returnu, ale Valentová přestála ten úvodní tlak. Teď naopak ona sama bude rozdělovat balóny, přibližuje se k síti a získává výměnu na 15-0. Dobrá práce od Terezy Valentové, ale na tom servisu by určitě chtělo přidat nějakou kilometráž, protože takhle opatrně podávat, to je opravdu nabídka pro jakéhokoliv soupeře, byť samozřejmě ve třetím setu, v koncovce třetího setu, už to někdy nemají tenistiky a tenisté tak jednoduché s nervy a hrají opatrněji jak na servisu, tak na returnu. Teď to tedy v podání Terezy Valentové bylo riskantní, ale vyšlo to. Servis zleva české reprezentantky, který je o něco rychlejší, ale bohužel také nepřesný, takže pouze druhé podání už zbývá v arsenálu Terezy Valentové, která teď to zkusí zleva s kombinovanou rotací. Dobrý servis. Ta rotace opravdu pomohla tomu, že Linetová zahrála z backendu do autu a je to 30-0. Tereza Valentová zatím stále pokračuje v protahování tohoto zápasu, který za malou chvíli už se přiblíží ke 3 hodinám. Opakuje znovu tu teplotu okolo 33 stupňů. Takové spalující vedro panuje v květnu v Paříži a Tereza Valentová s Magdou Linetovou teď bojují přímém slunci. Ovšem teď Linetové vůbec jakoby slunce nevadilo. Krásný return na čáru po čáře a je to 30-15 sníženo. Zase důsledek toho, že Tereza Valentová zkrátka nepodává určitě tak rychle a tak přesně, jak by si sama ona přála, byť samozřejmě ona není jednou z těch vysokých tenistek, takže se úplně o servis opírat nemůže, ale ty servisy v aktuálních chvílích opravdu nejsou zbraní, spíše způsobem, jak rozehrát. Valentová teď zleva na podání druhý servis, zase opatrný, zase pod tlakem. Linetová se snaží teď zatlačit svou soupeřku co nejdál za základní čáru a to se jí daří. Další úder Linetové, ale nepochopitelně chyba snad o metr netrefila vůbec Linetová kurt a nabízí tak Valentové dva gamboly. 5-6 z pohledu české tenistky ve třetím setu, ale 40-15 a je možné, že tohle utkání nakonec rozhodne zkrácená hra, nebo chcete-li tiebreak. Dva tiebreaky už se hrály v zápase Barbory Krejčíkové s Američankou Baptistovou, ale tam to nakonec vypadá, že tu třetí sadu už v tiebreaku neuvidíme. Baptistová stále vede 3-0, navíc má gamboly na 4-0. Tereza Valentová, ta se naopak snaží teď dotáhnout ten dobře rozehraný servisový game. 40-15, opět druhé podání, opět pomalé a opět je Češka pod tlakem a tentokrát se z něj nevymaní. Sníženo 40-30 z pohledu Češky, ale opravdu ty servisy jsou na úrovni, teď nechci říct starších žákyň, ale pokud jde o rychlost, tak to tak možná opravdu bude, protože Tereza Valentová to jenom přehazuje přes síť a Magda Linetová teď po několikáté dokázala na returnu zatlačit svoji soupeřku a de facto z returnu se někdy stává taková výhoda. Nicméně 40-30 stále platí, že Tereza Valentová má a Gamble může srovnat na 6-6, ale potřebovala by o poznání lepší servis, který přichází a teď to může Tereza Valentová dotáhnout do vítězného konce. Servis, pardon, forehand, který byl trefený hodně z výšky, ale naštěstí lízl čáru. Je tady stav 6-6 a o osudu tohoto zápasu rozhodne tiebreak. Tereza Valentová udržela svůj servis v ty nejkritičtější možné momenty za stavu 4-5 a 5-6 a možná drobná psychologická výhoda teď bude na straně české reprezentantky, která usiluje o to, aby postoupila do druhého kola, stejně jako už to zvládli Marie Bousková s Tomášem Macháčem. Magdalenetová versus...
0: My spěcháme ale teď do dějiště mistrovství světa v ledním hokeji, kde hrají dánští reprezentanti proti Italům a to pod dohledem ve Friburgu Petra Kadeřábka.
2: Minuta 22, tolik zbývá odehrát z první třetiny. Právě teď naposledy v úvodní části opustí ledovou plochu úklidová četa. Zavřou se vrata a bude se pokračovat za stavu 2-0 pro Dánsko. Severané si vytvořili tenhle ten náskok v průběhu třetí minuty, tedy přesněji řečeno během 16 sekund, kdy dokázali skórovat Vejse a Ogord. Na druhé straně se mohlo měnit skóre hned několikrát, protože veškeré italské šance i v přesilovce italské měl obrovskou práci Sogor, tedy golman Dánska, z několika pokusy velmi prudce pálil třeba Phil Pietrony do kladenský obránce, ale nedokázal překonat brankáře Sogorda, stejně jako třeba dorážka Bradleyho mířila jen pár centimetrů nad horní růžek Dánska. Dánové ti hrozí jen z takových ojedinělých rychlých protiútoků. Italové opravdu od nějaké 8., 9. minuty, mohla za to samozřejmě právě i ta početní výhoda, kterou dospěli k dispozici, tak jsou v utkání zatím lepším týmem a i když nechali odpočívat třeba Damiana Klaru, tedy svou jedinou posilu z NHL, největší oporu a vlastně golmana, který trápil český tým, tak by mohli, dejme tomu, v průběhu utkání ještě sahat po bodech, i když ty z toho dnešního utkání nejsou pro Italy tím nejdůležitějším. Pro ně bude samozřejmě ten rozhodující zápas o setrvání ve skupině a mistrovství světa a souboj se Slovinskem, byť Slovinci pozbírali už 3 body za výhru nad Čechy a také bod obrali Slováky, tak právě ten 3bodový zisk v případném vzájemném zápase se Slovinskem by Itálii udržel ve skupině A i pro příští sezonu. Ještě 8:40 sekund se bude hrát první třetina, vazovat se bude v blízkosti brankáře Fadányho, který dnes dostal příležitost a zatím čelil 10 dánským pokusům, to znamená, že má 80% úspěšnost, protože 2 kotouče pustil za svá záda. Ještě než se dohraje tady první třetina, tak se můžeme také podívat na souběžně hrající duel mezi Velkou Británií a Lotyšskem. Tam už skončila první třetina. Zirkals, Smirnovs a Balcers. To jsou všechno borci z lotyšské reprezentace a po jejich brankách vedou Lotyši v první třetině, po první třetině nad Velkou Británií 3-0. Tady ve Friburgu, tady ještě posledních 30 sekund první třetiny, boj za brankářem Sogordem, to znamená v dánském obraném pásmu a tam Brugisr přilehl kotouč a dostala se mu brusle pod mantinel, tam, kde se otevírají dvířka, on se vlastně nemohl hnout, tak raději přerušil hlavní rozhodčí tento duel. Mezitím si Italové připsali další střelu na brankáře Sogorda, ten ale všech 9 pokusů italské skvatry Azzurri na bruslích nepustil za svá dál, všechny pochytal, takže stále Dánové vedou 2-0. Ještě 28 sekund první třetiny v hazování po pravici Sogorda, kde bude bojovat zejména Vejse, tedy který otevřel skóre dnešního utkání a je úspěšný. Bradley nakonec získal puk, jenže jeho přihrávka na modrou čáru nebyla přesná. Italové sami sebe připravili o pobyt v blízkosti dánské branky. Teď dokonce musí kombinovat za vlastní brankou, kde stojí přední, stojí Dánové a nepouští Italy zatím do středního pásma. Teď už se to podařilo. Mantenuto protečoval kotouč do rohu kluziště, ale zdá se, že Lauritsen vyhodí. A to tak, aby se nepískalo zakázané uvolnění a jen uslyšel sirénu. Oba dva celky odcházejí do šaten. Po první třetině vede Dánsko nad Itálií 2-0.
0: Velká Británie prohrává s Lotyšskem také po 20 minutách 0-3. My spěcháme do Paříže na tenisové utkání. Tereza Valentová bojuje proti Linetové z Polska o postup do druhého kola Roland Garros. Podrobnější bude David Prouza.
1: Nevypadá to dobře s šancemi Terezy Valentové. 2-5 v tiebreaku třetího setu prohrává česká reprezentantka, byť teď dílčí úspěch a jeden podržený servis a následně okamžitě chyba z backendu Linetové a ze stavu 1-5 je rázem 3-5 a to během několika sekund a šance Terezy Valentové zase o maličko stoupají. Připomínám, že ona už prohrávala 1-4 v prvním setu, nakonec ho získala 7-5, tak třeba ještě jeden obrat má ve své nádrži Tereza Valentová. Samozřejmě bychom si to přáli stejně jako řada českých fanoušků, která navštívila pařížský antukový Grand Slam. Další první servis Linetové nepřesný a tak pouze druhé podání má teď polská tenistka. Stále je blíže postupu do druhého kola, ale ani ona nepůsobí jako úplně sebejistá reprezentantka, která se blíží k postupu. Dlouhá výměna od základní čáry, kterou Linetová zakončuje chybným forehandem. Chce ještě reklamaci, respektive chce, aby se Empireová rozhodčí přišla podívat a potvrdila, zda to byl out nebo ne. Přišlo mi, že ano, nicméně verdikt uslyšíme za chvíli. Ano, je to out a také snížení 4-5 na světě. Tereza Valentová z 1-5 na 4-5 a teď bude mít k dispozici dva své servisy. Samozřejmě musíme také říct si to, že servis Terezu Valentovou ve třetím setu úplně nedrží. I proto prohrávala 1-5. Ale každopádně teď může Tereza Valentová přeci jenom ještě zdramatizovat ten zápas a zabojovat o postup do druhého kola, což se jí povedlo i v loňském roce. Nakonec skončila ve druhém kole na raketě Američanky golfové, pozdější šampionky, ale teď Tereza Valentová má v hlavě úplně jiný zápas. Souboj s Polkou Linetovou, kdy se vrátila zase do toho tiebreaku, ale teď se zase ten postup hodně vzdaluje. Tereze Valentové zdánlivě jednoduchý forehand ze středu kurtu skončil v síti. Tereza Valentová tam nohama nebyla vůbec ideálně a v momentě, kdy táháte ten forehand jenom rukou, tak se to může projevit. Musíte mít obrovský cit pro balon, když hrajete forehand pouze bez nohou. A teď se to Tereze Valentové nepovedlo. A tak jsou tu matchboly. Linetová vede 6-4 nad českou reprezentantkou. Tereza Valentová je teď na pokraji vyřazení, ale dobrý servis teď ještě pomáhá české tenisce k tomu, aby snížila na 5-6 a Linetová si to musí takzvaně uhrát sama. Žádný dáreček, žádná dvojchyba od Terezy Valentové a Polka Linetová teď musí potvrdit vlastní podání. Vede 6-5, je to tiebreak rozhodující, ale každopádně Magda Linetová ještě přece jenom musí udělat ten poslední krůček. V tuhle chvíli se ještě ohání. Vypadá to, že nějaký hmyz jí vyrušil, ale nakonec Magda Linetová rozehrává tenhle servisový úder, ale nepřesně. A tak je tady pouze pokus číslo 2 pro Magdu Linetovou z Polska, která se snaží o to, aby se dostala do druhého kola. Linetová versus Valentová, Češka se teď snaží na returnu, ale nevychází to, ten úder byl příliš dlouhý. Magda Linetová získává třetí set v tiebreaku 7-5 a je tedy tady konec utkání, ve kterém nakonec Linetová postupuje, ale omlouvám se, 7-5, nakonec tiebreak do 10 bodů. Teď se mi trochu zdálo, že Magda Linetová neslaví zdaleka tolik, jak by mohla a se super tiebreakem pokračujeme do 10, samozřejmě na Grand Slamu. Velká omluva, omlouvám se posluchačům radiožurnálu Sport. Polka Linetová ještě potřebuje 3 body k tomu, aby nakonec stvrdila ten postup. Tereza Valentová v tuhle chvíli stále ještě šanci má, ale ztrácí 2-15. Tiebreak třetího setu pokračuje mezi Valentovou a Linetovou. V tuhle chvíli je to 7-5 pro Polku. Jakub Menčík mezi tím už slaví postup do druhého kola. Francouze Drugeta porazil ve 3 sadách. Naopak Barbora Krejčíková, té se postup vzdaluje, protože s Američankou Baptistovou prohrává 1-4 v rozhodující třetí sadě na servisu Baptistová a k tomu má ještě gamble. Zpět k tiebreaku, super tiebreaku mezi Valentovou a Linetovou. Češka teď na servisu od základní čáry rozděluje své údery forehand, který je křížem dostatečně dlouhý, tak aby Linetovou trochu mohl zatlačit a skvělý backhand od Terezy Valentové, která snižuje na 6-7. Tereza Valentová zase dotahuje, zase je to o 1-15, respektive o jeden bod, ale pořád je to Linetová, která má k dispozici tu výhodu v podobě podání, v podobě minibreaku. Každopádně teď Tereza Valentová může zase o poznání zdramatizovat. Tenhle už tak velmi dramatický zápas, který se blíží ke 3 hodinám. Tereza Valentová versus Magda Linetová. 7-6 pro Polku. Na pravé straně dvorce připravená Tereza Valentová, pardon, na levé samozřejmě. A je to servis do těla Linetové, ta si s tím ale dokázala poradit, přesto výměna pokračuje. Valentová je teď trochu agresivnější z forehandu i z backhandu. Linetová tohle nestihne. Srovnáno, 7-7 je tady další zápletka. 7-7 Tereza Valentová je stále ve hře o postup do druhého kola, kde už je Marie Bousková a kde už je také Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem, kteří oba zvládli nakonec ve 3 setech nejrychlejším možným způsobem postup do další části antukového Grand Slamu. Tereza Valentová teď bojuje s Polkou Linetovou. Zápas plný dramatů, zápas plný otoček, pokračuje super tiebreakem 3. setu. Tereza Valentová aktuálně na servisu 7-7. Češka se snaží zatlačit Polku forehandem po čáře, teď backhandem křížem, ale je to opatrnější ze strany vlastně obou tenistek a výměna končí chybou české reprezentantky. 8-7 vede Linetová. K tomu teď bude mít ještě 2 servisy. Zase o poznání blíže k vítězství, ovšem nemusí to ještě nic znamenat. Už jsme se přesvědčili několikrát nejenom v tomto super tiebreaku, ale celkově v tomhle utkání, že dotáhnout ten zápas do vítězného konce pro obě tenistky je někdy trochu větší problém. 8-7 vede Magda Linetová z Polska nad Terezou Valentovou. Hraje se na kurtu číslo 7 v areálu Rolanda Garrose. Servíruje polská tenistka zase také velmi opatrně, navíc do pásky. Je tu pouze podání číslo 2 pro Linetovou. Tereza Valentová trochu se posouvá směrem k základní čáře, tak aby mohla lépe naskočit do té výměny. Třeba rovnou překvapit Linetovou vítězným balónem, ale překvapila sama sebe returnem do autu a v tuhle chvíli matchboly pro Magdu Linetovou. 9-7 vede polská tenistka nad Terezou Valentovou v tiebreaku 3. setu. 2 hodiny a 55 minut se už hraje tohle utkání. Magda Linetová, která už si vyžádala také jedno ošetření, je velmi blízko k tomu, aby postoupila do druhého kola a my o tom za malou chvíli řekneme také na Radiožurnálu. Magda Linetová má 2 matchboly v souboji s Terezou Valentovou v super tiebreaku 3. setu. Teď si přitahuje Češku k síti, ale dává sama do pásky. Ten zápas dál pokračuje. Můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat ve vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku. První matchball odvrácen, Tereza Valentová teď bude servírovat za stavu 8-9 a ještě se může vrátit do tohoto utkání, tak jako už několikrát v tomto super tiebreaku se dokázala vymanit z nepříznivých situací, kdy ztrácela o 2 body. Teď je to tedy o bodík 1, ale zároveň stále visí nad Terezou Valentovou ten matchball její polské soupeřky. Češka si dává ještě chvíli na čas se svým servírem. Teď už ale nadhazuje, servíruje dobře do středu hřiště a je to vítězný balón z forehandu Terezy Valentové 9-9. Magda Linetová jako by tomu ani nechtěla věřit, myslela si, že ten míček skončí v autu, ale on se otřel o čáru a tak je tu další výměna stran a super tiebreak mezi Terezou Valentovou a Magdou Linetovou. Stále ne a ne skončit 9-9. Tereza Valentová pokaždé zatím se dokázala vymanit z té 2bodové ztráty. Teď si sama může vybojovat matchball při svém podání. Ale to až po výměně stran. Do té doby opět krátký pohled na zápas Baptistové s Krejčíkovou na dvorci Suzanne Lenglenové. Češka prohrává 1-5 ve 3. setu. Má sice gameball při svém podání, ale to v danou chvíli už asi tolik řešit nebude. Barbora Krejčíková, 2-násobná grandslamová šampionka na pokraji vyřazení, ale zpět k tenistce, české tenistce, která může ještě pomýšlet na postup do druhého kola, tak to je Tereza Valentová, hraje s Magdou Linetovou super tiebreak 3. setu. 9-9, ještě jedno podání má Tereza Valentová. Kam to bude? Bude to do středu hřiště, do backhandu Linetové, ta spíše opatrněji teď rozděluje, ale další backhand už byl velmi ostrý. Linetová se přibližuje k síti, Valentová jen tak, že vyškrábla její volej, ale tohle skončí dobře pro Magdu Linetovou, která se dostává do vedení 10-9 a sama teď při svém servisu bude mít další v pořadí už 3. matchball. Tereza Valentová doplatila na to, že Linetové se opravdu povedl jeden z backendů ven z kurtu, takzvaně inside out, a bohužel pro Valentovou Linetová to posadila na čáru, ale to samé bychom mohli říct před pár okamžiky také na druhé straně. Teď Tereza Valentová tedy na příjmu 9-10 matchboly na straně polské tenistky, která teď útočí backendem po čáře a Valentová to nestihne. Je hotovo. Tenhle zápas, který trval 3 hodiny, nakonec končí vítězstvím Magdy Linetové. Tereza Valentová tak nenapodobí Marii Bouskovou, Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka a její cesta na Roland Garros tentokrát končí v prvním kole. Vřele obětí obou hráček, které na tom kurtu nechali opravdu všechno, ale o poznání lepší a přesnější byla Magda Linetová, která tedy postupuje do druhého kola. Připomínám znovu také zápas Barbory Krejčíkové, ta ale ztrácí s Baptistovou ze Spojených států ve třetím setu 2-5, naopak Tomáš Macháč, Marie Bousková a Jakub Penčík jsou ve druhém kole. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

Everybody hates a tourist, especially one in

0: Na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku se momentálně hrají dvě utkání. Druhé třetiny zápasů Dánsko-Itálie a Lotyšsko-Velká Británie začnou za malou chviličku. Dánové nad Italy vedou 2-0, Lotyši nad Brity dokonce 3-0. České hokejisty čekají v základní skupině světového šampionátu ještě dva duely. V pondělí odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Kromě soupeřů se ale musí Češi vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku totiž stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v hale.
1: Hrozný vedro a ten led prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí, jako ten led, no, ale je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co neděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Přijde, že bych potřeboval tak patry rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durh, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
2: Posleskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat? Během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
6: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
2: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30-stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
7: Pitný režim, že tady je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, o to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý. A je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Tak jsme slyšeli, že ve Friburgu v jednom z dějišť mistrovství světa je vedro. Autor příspěvku Petr Kadeřábek právě teď sleduje utkání Dánsko-Itálie, které se ve Friburgu hraje. Tak Petře, jaký je stav a čas a co ty teploty?
8: 22 stupňů v hale, venku 28 a 1-2 z pohledu Italů, kteří právě teď využívají přesilovou hru a dokázali rozebrat dánskou obranu. Je tedy gól snižující a Italové už se dostali střelecky před svého severského soupeře. Velmi dobře to udělal Friklund, který objel celou branku, kde už ležel Sogort, a vlastně on zůstal ležet a pak už měl naprosto jednoduchou situaci Purdel, který přehodil jen kotouč přes ležícího dánského golmana. Ve 22. minutě tedy platí Dánsko-Itálie 2-1. Italští fanoušci z pulitry zlatového moku v ruce teď oslavují. Možná došlo k nějakému potřísnění oděvu, ale myslím si, že to Italům vůbec nevadí. Na dostřel jsou tedy Italové, to Velké Británii se výrazně snižuje možnost bodovat v utkání s Lotyškem.

Stejně tak, jako skončila česká fotbalová šanceliga, tak dnes skončí anglická fotbalová Premier League. Hraje se teď momentálně 10 zápasů, všechny začaly v 17 hodin, tudíž logicky na všech stadionech, kde se hraje na těch 10, 20. minuta. Je rozhodnuto o tom, že sestoupí Wolves a také fotbalisté Burnley. Za Wolves nastoupil Ladislav Krejčí. Právě tyto dva týmy hrají proti sobě, hraje se na stadionu Burnley a Wolves s Ladislavem Krejčím v základní sestavě vedou ve 20. minutě 1-0. Není jisté ještě to, jestli sestoupí West Ham anebo Tottenhamem. Právě tyto dva londýnské týmy svádějí na dálku minisouboj o to, kdo si vylosuje toho třetího černého Petra a sestoupí do Championship. Aktuálně West Ham i s Tomášem Součkem, českým reprezentantem, který bude v Americe na mistrovství světa, hrají proti Leeds nerozhodně 0-0 a musí vyhrát k tomu, aby se zachránili, ale zároveň ještě musí také doufat, že Tottenham nezvítězí proti Evertonu. Momentálně 20. minuta za Spurs nastoupil Antonín Kinský, český brankář, který se naopak do nominace Miroslava Koupka nevešel. Jisté je také to, že titul získá Arsenal, ten hraje proti Crystal Palace 0-0, teď to bude takový rychlý telefonní seznam. Brighton, Manchester United také 0-0, Fulham Newcastle 1-0, Liverpool Brentford 0-0, Manchester City s loučícím se trenérem Guardiolou remizuje s Aston Villou 0-0, Nottingham ve 21. minutě také nerozhodně 0-0, Sunderland, ten hraje proti Chelsea, ta stále ještě má možnost dostat se do Ligy mistrů po letošním ročníku Premier League, taky 0-0, no a Tottenham Everton, to už jsme říkali, 0-0, stejně tak West Ham s Leedsem.

0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa volno, ale připravují se na pondělní utkání proti Norsku. Hrát můžou naprosto v klidu, protože už mají jistý postup do čtvrtfinále. Těžko teď asi kalkulovat nad tím, s kým budou v play-off hrát, nicméně teď se momentálně ve Friburgu hraje důležitý záchranářský souboj, a to mezi Dánskem a Itálií, který vidí Petr Kadeřábek.
1: No je to zatím velmi těsné, v 26. minutě sice Dánové vedou, ale už jen o gol, tedy 2-1. Italové navíc hrozí z každého rychlého protiútoku. Dánové přidali po tom inkasovaném gólu, ale rozhodně už to není ten tlak jako z úvodu zápasu, kdy dali v jedné minutě hned dvě branky. Zatím tedy platí v 26. minutě Dánsko-Itálie 2-1. To Lotyši ti brankou v přesilovce Eduardem Tralmaxem zvýšili ve třetí třetině své vedení nad Velkou Británií v Curychu na 4-0, a to platí i teď v 29. minutě. Lotyšsko, Velká Británie 4-0.
0: A ještě doplníme, že ve 20 hodin a 20 minut začnou utkání Finsko-Rakousko. No a z našeho pohledu možná zajímavější zápas Slovensko-Kanada. Ve 20 hodin a 20 minut i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Do té doby zůstaňte s námi. Teď Guns N' Roses, Paradise City v 17 hodin 26 minut.

0: 17 hodin 30 minut. Zprávy pro vás má Marek Sedláček.
1: Prezident Petr Pavel a bavorský premiér Markus Söder by měli jednat o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Söder už dnes vystoupil na hlavním shromáždění sjezdu sudetských Němců v Brně. Ti podle něj na sjezd do jihomoravské metropole přijeli s poselstvím lásky a nikoli nenávisti. Dnešek označil za historický okamžik, den naděje a usmíření a taky velký svátek radosti. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi, potvrdil to její mluvčí Michal Pleskot. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu v ČT skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku. Na Kypru dnes volí do parlamentu. Průzkumy předpokládají, že by výsledky mohly přinést oslabení tradičních stran a vzestup nových hnutí proti establishmentu. Volební místnosti se po celém ostrově otevřely v 8 hodin našeho času. Voliči můžou hlasovat až do 19 hodin. A 85. narozeniny dnes slaví americký hudebník, malíř a taky držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan. Stěžejní část jeho tvorby pochází ze 60. let, kdy patřil mezi vůdčí postavy sociálních nepokojů. Mezi nejznámější písně z této doby patří mimo jiné hity Blowing in the Wind nebo The Times They Are Changing. Dylanovou suverénně nejúspěšnější skladbou je pak 6-minutový single Like a Rolling Stone. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková podlehla v prvním kole Roland Garros Američance Baptistové 1-2 na sety. Tereza Valentová Polce Linetové 1-2 po super tiebreaku. Do druhého kola naopak prošli Jakub Menčík, Tomáš Macháč a Marie Bousková. A italští hokejisti nastoupili na mistrovství světa proti Dánům. Zápas ve Friburgu sleduje Petr Kadeřábek.
2: Záchraně v A skupině mají zatím blíže Dánové, kteří vedou v 31. minutě nad Itálií 2-1. Výrazně lépe se daří v Curychu Lotyšům, kteří ve 33. minutě vedou nad Velkou Británií 4-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Hvězdonic a zdržení na silnici 3 u Čerčan. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu pomalu na 32. kilometru se dojíždí do kolony po dřívější nehodě na 25. kilometru. Tam už nic nepřekáží, kolona se rozjíždí postupně, ovšem je velmi silný provoz a nějakou dobu to ještě potrvá. Zpoždění 20 minut, z dálnice nesjíždějte, v okolí je situace výrazně horší. Na silnici 113 se popojíždí mezi Chocerady a Ondřejovem a také na průjezdu Mnichovice. Směrem do Prahy po silnici 335. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy od odbočky do Čerčan hlásíte kolonu a táhne se až k dálnici D1. Je to celé na 40 minut. Na D1 na průjezdu omezením v Brně směrem do Ostravy se podařilo po nehodách vše odklidit. Na kilometru 196 se projíždí dvěma pruhy, zastavíte se teď na kilometru 194 a zdržíte se už jen krátce. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru pojedete v silném provozu, teď bez hlášených nehod. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy stojí před Petrohradem kolona kvůli opravě mostu. Zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tom Walker, Better Half of Me, v 17 hodin 38 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vítězem 15. etapy Gira d'Italia se stal norský cyklista Fredrik Dvernsnes. Na Grand Tour vyhrál poprvé, gratulujeme, celkové pořadí ale dál vede Dán Jonas Vingegaard, který tedy i v 16. etapě pojede v růžovém trikotu pro celkového lídra.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Norsku se obecně, a to nejenom v cyklistice, daří. Na hokejovém mistrovství světa Norové porazili Švédy, no a tak stále mohou snít o postupu do čtvrtfinále turnaje. Zítra se jejich noční můrou pokusí stát Češi, na které narazí v pátém utkání na šampionátu. Zápas začne v 16:20 a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Teď se na mistrovství světa hrají dvě utkání ve Friburgu. Zápas Dánsko-Itálie sleduje Petr Kadeřábek.
2: Zatím je to lépe vyvíjející se utkání pro Dánsko, které vede ve 34. minutě 2-1, ale před malou chvílí promarnil obrovskou příležitost. Pietro Nido si přesil, v co Itálie byl tak 2 metry před brankářem, nebo spíše před brankou, protože Sogord v brance Dánska byl trošku mimo, ale na střel brusly bránícího Dána, teď další střela Bradleyho, která jen těsně minula dánskou branku. Italové jsou prostě lepší od začátku druhé třetiny, tak si vytvářejí souslavnější tlak a opravdu to myslí vážně s tím bodovým ziskem z dnešního duelu. Další možnost, rána, kterou Sogord vytěsnil, znovu pálil Phil Pietro Niro a teď bude moci rozehrát ještě závěr přesilové hry Italů. Dánové jsou v kompletním počtu na ledové ploše, ale stále pokračuje ten tlak italské reprezentace. Bradley přihrával se Rakinovi, ale ten se k zakončení nedostal. To opravdu velmi dobře se daří dnes co do střelecké chuti a proměňování šancí Lotyšům. Souboji s Velkou Británií v Curychu už nastříleli svému soupeři a říkám to v 37. minutě. 5 branek jako poslední se prosadil útočník Karlových Varů Arald Egle, tedy borec, který hrává českou extraligu. Teď na druhé straně tady ve Friburgu šance Dánů na zvýšení jejich náskoku, jenže nepodařené využití přečíslení 2-1 a tak v 35. minutě platí Dánsko-Itálie. Napínavý souboj zatím 2-1.
0: Petře, díky. My se podíváme do Anglie, ale pozor na fotbal, kde vrcholí Premier League. Dnes skončí nejprestižnější klubová soutěž a stále není rozhodnuto o tom, jestli sestoupí Tottenham anebo West Ham. To jsou dva kluby, které na dálku mezi sebou soupeří od toho černého Petra o to třetí sestupové místo. Tottenham hraje proti Evertonu 0-0, West Ham proti Leeds také 0-0. Jisté je, že sestoupí jeden z českých fotbalistů, ať už Antonín Konský se Spurs, anebo z Hammers Tomáš Souček.

0: legendární Iggy Pop, který se představil také na Colors of Ostrava. Teď je 17 hodin 45 minut. Vy posloucháte Radiožurnál Sport. Zopakujeme výsledky závěrečného kola nejvyšší české fotbalové soutěže. Jablonec zvítězil v severočeském derby nad Libercem 2-1. Sparta ta si stejným výsledkem poradila s Hradcem Králové. Fotbalisti Slávie tak ti nemohli hrát poslední ligové zápasy před domácími fanoušky kvůli disciplinárnímu trestu, ale oslavit s nimi titul dodatečně můžou v rámci takzvané zahradní slavnosti. Dnes připomenu, porazili slávisti Plzeň 2-3-0, omlouvám se. Zpátky k té zahradní slavnosti, na tu vyrazil za Radiožurnál Sport reportér Jaroslav Plašil. Dobrý podvečer.
1: Hezký den, teď právě před chviličkou domluvil svou první větu nebo odpověď Pavel Tykáč, majitel Slávie, který vystoupal na pódium, kde už jsou tak hráči pražské Slávie oblečení do bílých triček s číslem 23. To jsou mistrovské tituly tohoto klubu. No a dva poslední právě pod tímto novým majitelem, takže přišla hned první v uvozovkách otázka na tělo pro Pavla Tykáče od moderátora. Na pultíku, na pódiu, jste u klubu 2 roky a hned 2 tituly, co na to říkáte, tak to byla tedy první otázka, na kterou odpovídal majitel fotbalové Slávie, která tady slaví, přestože to tak původně být nemělo, protože připomenu ty události, ten celý kontext, slávisté už se chystali oslavit mistrovský titul po derby se Spartou, nad kterou vedli fanoušci vědí, 3 minuty ještě zbývaly fanouškům, aby mohli oslavit mistrovský titul přímo na ploše, jenomže někteří vběhli na trávník dřív, samozřejmě ne všichni šli slavit jenom ligový titul, o tom už se napsalo, namluvilo dost, byly tam některé nájezdy na tábor protivníka, napadení některých hráčů soupeře a tak dál. Přišly tresty, přišly i interní tresty Slávie, ale tím, jak události plynuly, jak dny plynuly, tak se některá opatření začala mírnit a přehodnocovat. No a přestože tedy původně v rámci těch tvrdých trestů a opatření bylo rozhodnuto, že oslavy nebudou, tak nakonec se vše změnilo v tuto zahradní slavnost, která má i velký charitativní podtext, protože fanoušci také pomáhají zakoupením stupenky na dobročinné účely. Tak tedy tímto způsobem slávisté slaví přeci jenom titul před svými fanoušky tady po posledním ligovém zápase, při kterém hráli ještě před prázdnými tribunami. Ty teď nejsou úplně plné, protože obsazená je jenom část tribuny západní, na které běžně jsou i reportéři Radiožurnálu Sport, když odtud vysílají z Edenu na tribuně Madena. Na té východní jsou také fanoušci, tak aby vše viděli, co se děje na pódiu, ale prázdné jsou tribuna severní a také tribuna jižní. Na trávníku spousta lidí, těžko odhadovat jejich počet, protože vstupenky se mohly kupovat, pokud vím, do včerejšího odpoledne do 17 hodin. Je tady taky spousta stánků, kde si mohou lidé lecos k jídlu, k pití koupit. Jsou tady zahradní soupravy, stolky, lavice, tak jako to máte třeba na svých zahradách doma. Takže to všechno opravdu připomíná pohodovou zahradní slavnost. Chtělo by se mi říct takové nějaké usmíření toho, co se všechno stalo, bylo hodně teď na slávisty a možná i to si teď mezi sebou vyříkávají. V každém případě zatím naprosto pohodová událost tady v pražském Edenu. A teď je tedy skotačící fotbalisté, kteří si užívají další z mnoha chorálů a songů, které tady ještě dnes uslyší v pražském Edenu, kde se tedy slávisté radují z mistrovského titulu číslo 23. Mimochodem, když jsem si koupil vstupenku a procházel jsem turniketem, tak na turniketu vám naskočilo zeleně Slavia mistr ligy, tak už to měli připraveno, že slávisté do posledního detailu i na takové tady mysleli při závěru tohoto ročníku, který byl sice pokažený, měl kaňku, ale teď tedy slávisté nějakým způsobem alespoň slaví titul mistra ligy pro ročník 2025-2026. Sedenu, Jaroslav Pašil, Radio Žurnál.
0: Jaroslave, děkujeme za ty krásné emoce. Slyšíme pod tvým hlasem muziku, která hraje a která k oslavám titulu patří. 23. titul slaví fotbalisté Slávie. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského na závěr ligového ročníku porazili Plzeň 3-0. My teď z fotbalu zase půjdeme zpátky na hokej do dějiště mistrovství světa. Ve Friburgu Dánsko hraje proti Itálii a podrobnější informace pro nás má Petr Kadeřábek.
2: Půl minuty zbývá odehrát z druhé třetiny. Dánsko-Itálie 2-2 v 26. minutě. Totiž navázal na svou první branku ze 22. minuty italský útočník Purdeler, který dokázal překonat i po druhé dánského brankáře Sogorda. Tentokrát nasměřoval svou střelu pod lapačku a těsně ke trupu těla dánského golmana a to byla nechytatelná rána, šla z levého kruhu a tak je to tedy 2-2, navíc Italové teď přečkali minutu a půl oslabení a naopak se vykoledovali sami faul, takže třetina se bude dohrávat za rovnovážného stavu hráčů na ledě 4-4 a ve třetí části zahájí Italové přesilovou hrou. Když se podíváme na skok také do Curychu, tak tam už dvě třetiny jsou odehrány v souboji mezi Lotyšskem a Velkou Británií. Lotyši dominují tomuto zápasu a po 40 minutách vedou 6-0. Ve Friburgu zbývá odehrát z druhé třetiny ještě 17 sekund. Právě teď Dánové mají kotouč v rohu kluziště za svou branku, jenže o něj přišli a taky tady možnost pro Bradleyho, který se vyjíždí po osařiště, míří mírně zleva, Klička před branku a dlouhý forehandový blafa, který ale nevyšel, Bradley mu utekl ten kotouč z čepele hole a to bylo poslední, co diváci v BC v aréně ve druhé třetině viděli. Viděli tedy dva italské góly. Po 40 minutách hraje Dánsko s Itálií nerozhodně 2-2.
0: Říká Petr Kadeřábek a já jenom doplním ze studia Radiožurnálu Sport, že fotbalisté Tottenhamu jsou jeden poločas od záchrany v Premier League. Nad Evertonem vedou 1-0, kdežto West Ham ten zatím remizuje po prvních 45 minutách 0-0 z Leeds.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Surovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
2: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství, odpůrci takový vztah odmítají. Tisíce lidí protestují před ministerstvem kultury a úřadem vlády proti zákonu o veřejnoprávních médiích. Fotbalisti Slávie zakončili mistrovskou sezónu ligovou výhrou nad Plzní a dostali trofej. Dlouhá kolona popojíždí na silnici 3 u Čerčan směrem k dálnici D1 a počasí zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Neděle 24. května a její hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje dobrý večer.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. Nesouhlasí s tím ale lidé, kteří odpoledne zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozumění.
3: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Bavorský premiér Markus Söder ze sudetoněmeckého sjezdu v Brně odjel na Pražský hrad. S prezidentem Petrem Pavlem jednal zhruba půl hodiny. Tématem měla být mimo jiné bezpečnost. Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 4 lidé, přes 80 dalších je zraněných, uvedla to agentura Reuters. Kreml potvrdil, že použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerkev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku.
6: Rusko podle prezidenta Volodymyra Zelenského použilo taky na 600 dronů a 90 střel a raket. Údery podle něj poškodily civilní infrastrukturu, včetně vodovodního potrubí, obchodů nebo škol. Spojence Ukrajiny proto vyzval k reakci.
7: Je důležité, aby to Rusku neprošlo bez následků.
6: Ruské útoky už odsoudili například francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle ní je Rusko v patové situaci a proto cíleně míří na centra měst a zabíjí civilisty. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Minister zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
8: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
2: Proti zákonu o zestátnění veřejnoprávních médií protestuje v Praze několik tisíc lidí. Demonstranti se vydali ze Staroměstského náměstí k Ministerstvu kultury a pokračují dál k úřadu vlády. Protest pořádá Milion chvilek pro demokracii a sleduje ho reportér Radiožurnálu Lubomír Smatana.
9: Čelo průvodu právě dorazilo ke Strakově akademii, tedy k úřadu vlády. Nesou transparenty, které kritizují zákon. Před ministerstvem kultury skandovali Otto Zabalto se zjevnou narážkou na ministra kultury, který zákon připravil. Tady následují skandování proti Andreji Babišovi. Cílem je Straková akademie z toho důvodu, že tady se zítra koná koaliční rada, která by měla návrh zákona nějakým způsobem dál rozebrat. Karty jsou hozené tak, že ANO i SPD měli v programu zestátnění a zrušení poplatků, motoristé nikoliv, ale na základě toho dohodování se přidali k ANO a k SPD. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si zítra předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Napsal to na síti X, důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
10: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních dvou týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
11: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou takové poměrně neškodné otázky.
10: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dnů. S odvoláním na americké představitele o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít znovu možnost vyvážet ropu.
13: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Hasiči zachraňují amatérské speleology v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zatím se jim podařilo dostat ven 3 z 5 lidí, kteří uvízli 100 metrů od východu z podzemí. Překonat totiž musí oblast se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého, popisuje mluvčí záchranářů Jaroslav Mikoška.
14: Všechno probíhá podle toho plánu, jak bylo původně, to znamená, máme tam dálkový přívod vzduchu s tím, že vždycky v doprovodu hasičů a záchranářů ta osoba musí překonat několik desítek metrů, ať už plazivým způsobem nebo za pomocí plánové techniky, a pak se dostává už do prostoru, kde se dá opět dýchat a v doprovodu je vyvedena z jeskyně.
2: Zásah by měl podle Mikošky trvat přibližně do 8 hodin večer.
0: Sport.
15: Fotbalisté Slavie Praha v závěrečném kole nadstavby šance ligy zvítězili nad plzeňskou Viktorií 3-0 a dostali mistrovskou trofej. Hradec Králové prohrál na Spartě 1-2, stejně jako Liberec v Jablonci. Druhé kolo tenisového Roland Garros si dnes zajistili Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Marie Bousková, naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová dohráli. Na svůj duel úvodního kola ještě čeká Sara Bejlek, která v Paříži nastoupí proti Američance Stephensové. Čeští hokejisté si tou postupu do čtvrtfinále se o volném dnu připravují na mistrovství světa. Na zítřejší duel ve skupině od 16:20 s Norskem ve Friburgu teď hrají Dánové z Italy. Aktuality připojí Petr Kadeřábek.
16: Právě začala třetí třetina, do té vstoupily oba dva celky za nerozhodného stavu 2-2. To rozhodnutější zápas je v Curychu, tam se hraje 46. minuta a Lotyšsko vede nad Velkou Británií jasně 6-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna s známe lepší cestu.
17: Překážka na Pražském okruhu u Písnice a kolona na D1 u Hvězdonic. Na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Písnici na 5,5 kilometru hlásíte překážku u středových svodidel.
18: Leží zakládací klín z kamionu těsně u levé čáry u levého pruhu.
17: Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Chodce Rady z 29. kilometru počítejte s pomalejším provozem do omezení na 24. kilometr. Je to na 10 až 15 minut. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy popojíždí dlouhá kolona od Čerčan až k dálnici D1. Je to stále na zhruba 40 minut. Do Prahy to neobjíždějte po staré Benešovské. V Hlubočince je uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty 16 až 12 stupňů Celsia, zejména na severu a západě jen 9 stupňů. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
15: 18 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný den. Už jsme zmiňovali, že moc krásný den to pravděpodobně nebude pro Tomáše Součka a pro celý fotbalový West Ham, protože to vypadá, že tenhle londýnský klub sestoupí z Premier League, protože zatím hraje 0-0 v zápase v posledním kole Premier League s Leeds ve 48. minutě. Naopak Tottenham vede 1-0 nad Evertonem, takže v tuhle chvíli je to jasné. V tuhle chvíli by West Ham sestoupil, ale hodně zajímavé je to taky v boji o pohárovou Evropu v Premier League, protože Sunderland vede nad Chelsea 2-0, a to říkám v 51. minutě, a to by znamenalo, že Chelsea přijde o pohárovou Evropu a Sunderland si naopak zajistí Evropskou ligu, což by byla velká věc, protože připomínám, Sunderland přišel do Premier League, vrátil se do nejvyšší anglické soutěže teprve tuto sezónu a hned v této sezóně by znovu mohl postoupit do pohárové Evropy.
0: Radiožurnál Sport
12: a Adam Procházka.

0: 18 hodin 14 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V posledních dnech se hodně soustředíme na hokejové mistrovství světa. Už jste určitě slyšeli o tom, že si český výběr zajistil místo ve čtvrtfinále. Sledujeme pro vás ale zápasy světového šampionátu i v dnech, kdy Češi nehrají, což je právě případ dneška, tedy neděle 24. května. No a ve Friburgu, tedy ve Švýcarsku, máme reportéra Petra Kadeřábka, který dnes sleduje zápas Dánska s Itálií. Petře, máš slovo?
1: No, Dánsko, Itálie 2-2, říkám to ve 46. minutě. Posluchači Radiožurnálu Sport vědí, že první třetinu vyhráli Dánové 2-0, ale Italové dvěma góly ve druhé třetině, o které se postaral Burdeler v obou dvou případech, tak srovnali na 2-2 a jsou blízko tomu, aby třeba obrali Dány o body a nedej bože, kdyby jim vzali všechny tři, pak by se Dánové reálně klidně mohli rozloučit ze světovou skupinou A, to protože by měli společně se Slovinskem Itálií tři body a vzájemný zápas Slovinska s Itálií klidně může skončit závěrečný den remízou. No a Dánové, nikde není napsáno, že by obrali o body Nory, takže lončtí semifinalisté teď jsou nad propastí, ale v úvodu třetí třetiny rozhodně jsou to oni, kdo mají tlak, už zvýšili i kadenci střel, ale zatím se jim Fadányho nepodařilo překonat. 13 minut a 50 vteřin na to mají, aby získali tyhle ty potřebné tři body a zajistili si tak i příslušnost k elitní skupině světového šampionátu i pro příští rok. To výrazně jednoznačnější duel se hraje v této chvíli v Curychu, tam už je z zápase odehráno 50 minut, no a Lotyši tam drtí Velkou Británii 6-0. Lotyši dnes napsali na soupisku také Eduarda Trallmaxe, který by se po sezóně měl vrátit ze zámoří zpět do extraligy a prosadil se hned ve svém prvním duelu na šampionátu, využil přesilovku, tehdy zvyšoval na 4-0, teď už tedy v 51. minutě vede Lotyšsko na Velkou Británii 6-0.
0: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, já jenom navážu na to, co jsem říkal předtím, že Češi už mají jisté čtvrtfinále, ale ještě jim zbývají dva zápasy v základní skupině, a to zítra a pozítří. Češi nastoupí proti Norsku a Kanadě. Uvidíme, jak emotivní komentář to bude od Františka Kuny a Petra Kadeřábka. No a právě o emocích v našem vysílání, ve vysílání Radiožurnálu Sport, se budeme bavit víc a uslyšíte víc v našem seriálu už za chvíli.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Není to tak dlouho, Radiožurnál Sport ve čtvrtek oslavil 5. narozeniny. Aniž bychom chtěli nostalgicky vzpomínat a rozjímat, v posledním dílu seriálu vám přesto chceme nabídnout některé výrazné emoce ve vysílání. Přeci jen emoce ke sportu neodmyslitelně patří.
2: Kundrátek volí Pastrňák!
3: Gól! Gól David Pastrňák! David Pastrňák otevírá skóre ve finále! Tohle byla rána úplně neskutečná!
2: Už po kterém padá Pastrňák, po kterém středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a ten posílá Čechy za znakem. Yeah! Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
4: Tohle to klukům závidím, protože tohle to tady dokázat na tomhle tom, na této aréně, to je bomba a vidíte, že mě ten hlas uskáče.
5: Hokejové mistrovství světa v roce 2024 pobláznilo české fanoušky a dojetí v tomto případě těžko skrývali i komentátoři Radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek, František Kuna a k ním náš expert Martin Procházka. Stejně tomu bylo i při baráži o světový šampionát ve fotbale. Na jaře roku 2026 jste přitom mohli slyšet Mirko Vasiče, Lukáše Michalíka a Pavla Horváta.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól!
3: Je to gól!
6: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa, až by z toho po druhé odešel hlas, stejně jako v semifinále, taky ve finále, ale to je to.
7: Trenér Miroslav Koubek se s celým týmem zapisuje do historie.
8: Pavle, já v tvých očích vidím slzy.
7: Já nemám co říct, jo!
5: Řadu emotivních momentů si na Radiožurnálu Sport rádi připomínáme díky takzvaným promům. V nich se vedle pozvánek na další vysílání nebo propagace našich pořadů objevují často právě ukázky reportérských výkonů.
7: Oštěpletí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! Teď se Jakub Vadlejch zaradoval, tak to jsem ho dlouho neviděl šťastného.
9: Druhý výstřel je také přesný, třetí rána dobrá, čtvrtá také, poslední Tomáš je na...

0: Rimon s ním znovu míří přes modrou, dává Becherovi, tam naznačoval střelu, Štancel teda konec vychází, to je červený gol, 11 sekund před koncem, třetí třetiny, Češi jdou do vedení 3-2.
1: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu.
2: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
3: Už jen 3-2-1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz.
4: Reportéři radiožurnálu Sport rozhodně umí zakřičet do mikrofonu. Častěji se ale přeci jen snažíme mluvit klidným, zřetelným hlasem a taky fakticky správně. Ne vždy to ale jde. Poslechněte si, jaké přeřeky se za 5 let ve vysílání vaší oblíbené stanice urodily.
5: Josef Jindříšek v zápase na Spartě, který se hrál o víkendu minulém, naběhal přes 12 000 kilometrů, což bylo úplně...
6: No pozor, 12 000 kilometrů, to by si dal.
7: Časem v tom zápase určitě potvrdí tu nadváhu, tu převahu.
8: Každopádně žlutá karta Holeš, uši má Ogbu, uši má také jeden z trenérů Berber Kerber.
9: Na okruhu bratří Rodriguezů. Teď jsem to úplně zmotal a omlouvám se, ale jsou to bratři Rodriguezové.
10: Podaří hostům vyhodit, ale bude to opět jenom na zakázané uvolnění v podání Pauloviče.
11: Bez nějakých velkých gest, prostě jenom přišel a co se děje, dobrý, jdu dál, ale...
12: Ale Vimr... Dal razanci, to je střela až příliš velkou, ale nemusí ho to až tolik mrzet, protože Ticháček napravil to, co vymrdal, vymrzkazil.
2: Zezíčka, který pálí a vyrovnává na 1-1. Vypadalo to na čistý pruser, průstřel.
13: Nicméně budeme informovat taky spoluhráče radiožurnálu o tomto zápase.
14: Možná i posluchače, nejenom spoluhráče.
15: Já jsem týmový hráč.
4: A my vám děkujeme, že jste se během posledních 5 let stali týmovými spoluhráči jediného sportovního rádia v Česku. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální je být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 18 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
6: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech na Litoměřicku. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Hasičům se podařilo zachránit 4 z 5 uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští jeskyňáři uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Z místa se přihlásí naše reportérka ve zprávách v 7. Turecká policie spustila razii v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Esgur Özel. Turecká justice ho totiž zbavila mandátu. Özel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila taky většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ven ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Režim tureckého prezidenta Recep Tayyipa Erdoğana podle AFP proti politickým rivalům podobně zakročil už několikrát. A v safari parku ve dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách mohou lidé vidět zorily spíš výjimečně.
1: Sport.
6: Soupeřem hokejistů Dánska na světovém šampionátu je Itálie. Z Friburgu se proto hlásí Petr Kadeřábek.
7: V 56. minutě stále nevíme, kdo si připíše více bodů z tohoto duelu, protože je stav vyrovnaný 2-2. 60. minuta už se hraje v souběžně hraném utkání v Curychu, kde Lotyšsko vede nad Velkou Británií jasně 6-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: A norský cyklista Fredrik Dviernes ovládl 15. rovinatou etapu Gira d'Italia. Lídrem celkového pořadí zůstal Dán Jonas Vingegaard, na kterého 16. Jan Hirt ztrácí přes 9,5 minuty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Svijan a kolona na silnici 3 u Čerčan. Na D10 z Prahy do Turnova hned za sjezdem na Svijanský újezd havarovalo osobní auto. Na 67,5 kilometru se projíždí pouze levým pruhem, na místě jsou hasiči, prudce se brzdí před krátkou kolonou. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru počítejte se silnějším provozem. Do zúžení na 25. kilometr pojedete zhruba 10 minut, následně za nájezdem ze silnice 3 se znovu jede o něco pomaleji, teď na zhruba 20. kilometru. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává dlouhá fronta od Čerčan před Senohraby, je to na půl hodiny. V Praze v Liberecké do centra hlásíte kolonu z Letňan kvůli dopravnímu omezení, jede se jedním pruhem, zpoždění 10 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové naberete 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Sunrise Avenue a píseň Life Saver dohrává na Radiožurnálu Sport a dohrává se taky základní hrací doba zápasu hokejového mistrovství světa mezi Dánskem a Itálií a přímo na místě ve Friburgu je náš reportér Petr Kadeřábek.
1: Rozeběhla se poslední minuta základní hrací doby Dánsko-Itálie nerozhodně 2-2. Ztroskotal i autor úvodní branky tohoto utkání Vejse, který musel odjet zpět na hráčskou lavici, odevzdal Italům za branku. Před malou chvílí tady pobavil diváky Purdeler nejen tím, že dal oba dva italské góly, ale on mu dánský útočník Ulesen vystřelil kotoučem hokejku do vzduchu. Ona se otočila kolem své osy dvakrát a Purdeler tu hokejku chytil a pokračoval ve hře. Ujelo tak 6-7 metrů, chytil jí ze vzduchu do obou rukavic, no a slavilo se tu tady víc než předcházející 4 branky. Ještě než se rozeběhne poslední půl minutka základní hrací doby, tak můžeme také uzavřít souběžně hraný duel, který se hrál a už skončil v Curychu, kde Lotyši dokázali si připsat 3 body po jasném vítězství nad Velkou Británií 6-0. Lotyši se tady naplno už vrátili do toho souboje o postup do čtvrtfinále. Lotyšům teď patří 4. místo, po 6 zápasech mají 9 bodů, stejně jako Německo, stejně jako Rakousko, které je zatím aktuálně na 3. místě. No a z 5 body, ale jsou zatím na 6. místě Američané, kteří ale dnes večer nastoupí proti Maďarsku. Takže tam se dá předpokládat, že se do tohoto souboje o 2 postupová místa, protože Švýcaři a Finové ti už jsou odskočení a určitě postupí z prvního, respektive druhého místa. Tak o 2 postupová místa budou hrát 4 celky. Velmi napínavá skupina A, ale ve skupině B je to napínavé i v boji o sestup, ale Italové ztrácí teď kotouč v útočném pásmu posledních 23 sekund základní hrací doby. Pro Italy by to byl vůbec premiérový bod na tomto turnaji, ještě budou hrát v přímém souboji o udržení se ve skupině B proti Slovincům. Teď vyváží kotouč De Luca za červenou čáru, nahodí do útočného pásma, ještě za ním spěchá, ale Russell ho odstavil, navíc tam se nedostal ještě ke kotouči další z Italů, myslím si, že to byl Sarančino. No a zazněla siréna, která končí tento duel za nerozhodného stavu 2-2. No a za 3 minuty se bude utkání mezi Dánskem a Itálií prodlužovat.
0: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, zápas se bude prodlužovat a to znamená, že se na ten zápas ještě minimálně jednou, dvakrát, třikrát vrátíme za naším reportérem Petrem Kadeřábkem. Já jenom připomenu, že dnes večer má světový šampionát v hokeji na programu ještě další 2 zápasy v Curychu, Finsko nastoupí proti Rakousku, no a v té české stupině v Rize Slovensko bude hrát proti Kanadě a pokud Slovensko jakkoliv vyhraje, zajistí si postup do čtvrtfinále. Přímo na tom zápase bude náš reportér František Kuna. Máte se na co těšit.

Dnes se hrály poslední zápasy fotbalové šance ligy ve skupině o titul. Připomínáme, že Jablonec porazil Liberec 2-1. Sparta ta si poradila s Hradcem Králové, vyhrála 2-1. No a pražská Slávia zvedla trofej pro mistra ligy po vítězství 3-0 nad Viktorií Plzeň. Už dopředu bylo jasné, že pořadí se měnit nebude. Pořadí se ještě může měnit v Premier League. Tam se hraje hlavně hodně o to, kdo sestoupí, a to je zajímavé z českého pohledu, protože Tomáš Souček, tedy český záložník reprezentant s West Hamem, je blízko sestupu, byť West Ham bojuje a vede v 82. minutě nad Leeds United 2-0, tak to stejně nestačí, protože West Ham potřebuje porážku Tottenhamu. No a Tottenham ten vede v 78. minutě nad Evertonem 1-0 a tam se píše další hezký příběh z českého pohledu, protože za Tottenham hraje brankář, český brankář Antonín Kinský. Když si vzpomenete, tak ještě před pár měsíci musel střídat v prvním poločase zápasu Ligy mistrů proti Atletico Madrid po dvou obrovských hrubkách, ale Kinský se z toho neskutečně rychle oklepal. No a v posledních týdnech je velice důležitým členem Tottenhamu a táhne ho za záchranou i v tom dnešním zápase. Připomínám, stále drží čisté konto. Tottenham vede nad Evertonem 1-0 v 78. minutě a pokud Antonín Kinský udrží to čisté konto, nebo stačí, když Tottenham neprohraje, tak se Tottenham i Antonín Kinský zachrání v Premier League.

0: 18 hodin 48 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport a znovu se vracíme do Švýcarska, do Friburgu na hokejové mistrovství světa a konkrétně na prodloužení zápasu mezi Dánskem a Itálií. Slovo má opět Petr Kadeřábek.
1: Začala poslední minuta prodloužení a stále se pokračuje, to znamená, že stále platí ten nerozhodný stav 2-2. Italové v prodloužení měli 3 gólové příležitosti, všechny vychytal Sogort, no a pak navíc se dopustili příliš mnoho hráčů na ledě, prostě nepočítali do 3, ale do 40 rána, která míří těsně vedle Fadány obranky, ale zatím Italové odolávají, ale neproměnili ty 3 velké příležitosti. Teď se hraje trošku netradičně 4-4, protože už skončil italský trest a do přerušení se prostě bude hrát. V tomto počtu hráčů na ledě Dánové usazení v útočném pásmu, Russell, jeho přihrávka, ale minula teď Frumovu hokejku. Frum teď objíždí k pravému mantinelu, snaží se hledat svého spoluhráče, ale oni mu odešli střídat, tak True může hrát, je nad pravým kruhem, napřehuje, dává před branku a tam byl úplně osamocený Poulsen, jenže Fadány vychytal 3,2 sekundy před koncem prodloužení největší šanci Dánů. Poulsen dostal parádní přihrávku. Opravdu to byla přihrávka, kde stál Poulsen metr a půl před brankou na ose hřiště. Nikdo z Italů u něj nebyl, jen před ním stál, a teď to jen dejme do uvozovek, Davide Fadány. No a italský golman vychytal dánského borce. Je jisté, že Italové berou na turnaji zatím první bod. Zda budou brát 2, to rozhodnou zřejmě až samostatné nájezdy, ale ještě může přijít jedna střela. Je tam připraven Blichfeld, který bude čekat, zda Vejze dokáže vyhrát nad Friklundem v hazování v útočném pásmu po pravici italského golmana, jenže Friklund vyhrál sám pro sebe do rohu, kluziště tam zajel a počkal na sirénu, která končí prodloužení za stavu 2-2. Přijdou borci z hrably lopatami jak belík, jen přejedou pruh mezi oběma brankami a o vítězi tohoto zápasu rozhodne za pár chvil v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: Než dojde k nájezdům, tak se rychle vydáváme do Paříže na Roland Garros, kde máme reportéra Davida Prouzu, který sleduje zápas poslední Češky v akci v dnešním hracím dni a klidně nám může shrnout i to, co se dělo předtím. Davide, máš slovo.
4: Je to tak, 6 českých zápasů v prvním dni Roland Garros a zatím mírně pozitivní bilance. Postupují Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Nikdo z nich nestratil ani set. Menšík porazil Francouze Drugeta, Bousková Italku Broncetyovou a Tomáš Macháč Belgičana Zizu Berkse. Naopak končí Tereza Valentová a Barbora Krejčíková. Valentová ve 3 setech prohrála s Polkou Linetovou a Barbora Krejčíková rovněž ve 3 sadách. S Američankou Baptistovou tuto může mrzet obzvlášť, protože měla 2 matchboly, ale bohužel nedokázala ani jeden využít. No a aktuálně se tedy hraje ještě jedno utkání, je to souboj Sary Bejlek, vítězky letošního turnaje v Abu Zabí, s Sloane Stephensovou, což je americká tenistka, vítězka US Open z roku 2017, jedna z nejlepších hráček před takovými 6, 7, 8 lety. Teď tedy Sloane Stephens po návratu po zranění musí procházet kvalifikacemi na turnajích velké čtyřky. Nic příjemného, přesto je tady, je ráda, že je zdravá a hraje celkem bez tlaku. Zatím se to ale nějak extra neprojevuje ani na jednu či druhou stranu. Sara Bejlek právě teď získala svůj servis a ujímá se vedení 2-1 v prvním setu.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: 18 hodin 52 minut, slyšeli jsme vše podstatné z toho českého pohledu z tenisového Roland Garros a vracíme se zpátky na hokejové mistrovství světa, na zápas mezi Dánskem a Itálií ve Friburgu, kde je Petr Kadeřábek a kde budou rozhodovat nájezdy. Petře, máš slovo.
1: Oba dva brankáři už jsou na ledové ploše, za stavu 2-2 bude proveden první nájezd. Útočník českých Budějovic, tedy Nick Ulesen, rozjede tu nájezdovou loterii. Rozhýbal se, uvedl kotouč mírně vpravo do pohybu, míří před brankáře Fadányho Klička, jenže nedokázal zasunout ani zvednout kotouč za už ležícího roztaženého brankoviště a vlastně ležícího tam Fadányho. On to udělal, Ulesen, opravdu velmi dobře, udělal rychlou kličku, co by levák do forehandu, ale Fadányho beton nepřehodil. A tak první nájezd neúspěšný, tentokrát za italskou stranu to bude Daniel Mantenuto. Antenu to najíždí mírně zprava, je to levák, dělá kličku do forehandu, ale Kutouč mu utekl pod čepelí, ale hodně to skáče, byť dnes tady není takové vedro jako v tom včerejším duelu Čechů ze Slováky. Teplota je tady o 2 stupně nižší, teď 23 stupňů, ale už v této teplotě se rozjíždí Joachim Blichfeld, který najíždí hodně rychle, rána, kterou vystřelil, snažil se trefit horní růžek, jenže Fadány se jen ohlédl za tím Kotoučem, který pleskl do zadního mantinelu. Druhý dánský borec také neuspěl, teď v pořadí druhý nájezdník z italské strany, dvougolový z dnešního odpoledne Tommy Purdeler, ten najíždí hodně až k levému mantinelu, teď už vyjíždí k levému kruhu, míří a nadšel přesně lapačku Sogorda, který čelil dnes více než 30 pokusům střeleckých Italů, no a teď lapil i další, který už se do statistik nezapočítá, ale zkrátka dobře jako střela, tedy myslím, a teď tedy po samostatných nájezdech po dvou sériích 0-0. Další možnost, teď Ogord si dělá kličku do forehandu, ale udělal ji hodně širokou, co by levák vyjel tak 3 metry od branky a čekal, že Fadány padne, ale ten si myslím, že už je tak unavený, že už ani nepadá, no tak ho prostě dánský útočník trefil. Za Italy se už rozjede Brace Misli. Další borec, který má kanadský pas, už je mezi kruhy na ose hřiště, střílí a trefuje pravý beton Sogorda. Takže jelo šest hráčů, ani jeden nedokázal svůj nájezd proměnit. Snad to změní Patrick Russell, který už se rozjíždí ze středového kruhu, jede hodně pomalu, teprve je teď u modré čáry, teď už na kruhu trošku zrychlil, míchá s Kotoučem, udělal to nádherně, on udělal tak neuvěřitelně rychlý lafák, nejprve do backendu a pak už ve stoje přehoupil Kotouč, co by pravák, do forehandu a zasunul puk vedle levého betonu Fadányho a jeho tyčku přímo do branky. Takže čtvrtý nájezd Dánů úspěšný a teď za Italii bude chtít odpovědět Matt Bradley. Matt Bradley najíždí hodně rychle, míchá s Kotoučem, ale trefil lapačku Sogorda. Ten má opravdu tuhletu výstroj velmi rychlou. No a tak tedy po čtyřech sériích jsou Dánové o gól blíže tomu, aby získali potřebné 2 body k definitivní záchraně ve skupině. A potvrdí to může Frederik Storm. Ten už se rozjíždí, jede hodně zleva, teď už je na oze, ještě míchá s Kotoučem a byla to tyč. No vypadá to, že ano. Opravdu on podstřelil Fadányho, jenže namířil až k levé tyči, no a přesně tu trefil. Takže vše teď leží na bedrech Michaela Fricklunda, italský reprezentant, který se narodil ve Švédsku, teď už jede hodně zleva, hodně rychle, u levého kruhu míchá s Kotoučem, rána, která nekončí gólem, je jasné, že Dánové mohou slavit příslušnost k elitní skupině A mistrovství světa i pro příští sezónu. V nájezdech vyhráli loterii a poráží Italy 3-2 po samostatných nájezdech. Italy čeká rozhodující duel o bytí či nebytí ve skupině A proti Slovinsku. To bude jejich poslední vystoupení na světovém šampionátu. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, jenom připomínám, že večer od 20:20 zápasy Finsko-Rakousko a Slovensko-Kanada.

0: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Hasiči na Blanensku už zachránili všech uvízlých 5 jeskyňářů. Jihomoravský kraj prohloubí spolupráci s Bavorskem. Tenistka Barbora Krejčíková nevyužila matchboly a končí v prvním kole Roland Garros. Nehoda brzdí provoz na D10 na 67. kilometru směrem do Turnova. A zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči už zachránili všech 5 amatérských speleologů, kteří uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zůstali přibližně 100 metrů od východu z podzemí a nemohli se dostat přes úsek se zvýšenou koncentrací CO2. Z místa se hlásí reportérka Sabina Millerová.
3: Na místě se nacházejí desítky záchranářů, hasičů, a to včetně vrtulníků. Zásah zde probíhal zhruba od 13 hodin. Přibližně před půl hodinou se záchranářům podařilo vyprostit posledního jeskyňáře. Podle mluvčí záchranářů Jihomoravského kraje Michaely Botové se zásah obešel bez jakýchkoliv zranění. V tuto chvíli už jeskyňáři míří domů. Z Holštejna Sabina Millerová, Radiožurnál.
1: Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s Bavorskem v řadě průmyslových a vědeckých oborů. Hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL o tom dnes jednal s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Ten přijel do Brna na sudetoněmecké dny, které se poprvé konaly v Česku. Politici plánují vytvořit společnou pracovní skupinu, ve které budou zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci hospodářské komory a podobné instituce z bavorské strany. Grolich nastínil obory možné spolupráce.
4: Témata, která nás spojí, tak je určitě space industry, v kterém je Bavorsko velice silné. Je to také výroba polovodičů, kde my můžeme nabídnout velkou kompetenci designu a v tvorbě softwaru. Také jsme, myslím si, že oba dva velice silní v obranném průmyslu, a v únoru příštího roku se koná velká konference v Bavorsku, kterou bychom rádi navštívili s naší delegací.
1: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z plavců topí, a upozorní plavčíka.
5: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
6: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
5: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
6: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
5: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
7: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
5: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
8: Sport. Barbora Krejčíková nevyužila na tenisovém Roland Garros proti Američance Baptistové 2 matchboly a zápas prvního kola prohrála po setech 7-6, 6-7 a 2-6. Končí také Tereza Valentová, která podlehla Polce Linetové 9-11 v super tiebreaku třetí sady. Tomáše Bousková porazila Italku Bronzetyovou 2-0, Tomáš Macháč Belgičana Berkse 3-0, stejně jako Jakub Menšík domácího Drugeta z Francie. Proti Sáře Bejlek nastoupila v Paříži Stephensová ze Spojených států a je u toho David Prouza.
9: Zatím je to stav 3-2 v prvním setu pro Sáru Bejlek. V utkání zatím převažují primárně nevynucené chyby, a to jak na straně české tenistky, tak také Sloane Stephensové. Takže 3-2 pro Sáru Bejlek z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
8: Hokejisté Velké Británie prohráli na světovém šampionátu s Lotyšskem 0-6 a v Curychu se stoupí se elitní skupiny. Ve Friburgu Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Večer změří síly Slováci s Kanaďany a Finové s Rakušany.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 u Svijan a kolona na silnici 3 u Senohrab. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pomalu u sjezdu na Svijanský újezd. Na 67,5 kilometru hned za sjezdem zasahují u následků nehody osobního auta. Projíždí se pomalu levým pruhem, zdržíte se krátce. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Benešov z 20. kilometru pojedete pomaleji. V silném provozu ke sjezdu na Pražský okruh na 11. kilometr počítejte s 10 minutami navíc. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy za odbočkou na čtyřkoli. Po pojíždí kolona k dálnici D1 naberete zpoždění 15 minut. Je to jen silným provozem. A v Praze v Liberecké směrem do centra se nadále jede pomalu před sjezdem na Prosek. Kvůli opravě vozovky je uzavřený levý pruh, zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, nejdřív zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty spadnou k 16 až 12 stupňům, zejména na severu a západě jenom k 9. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29. Na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21 a na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
8: 19 hodin, 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Ještě to není oficiální, ale už je to téměř jisté, že fotbalový West Ham sestoupí z Premier League. Navzdory vítězství 3-0 nad Leeds United v posledním kole Premier League, to vypadá, že West Ham spadne, protože jeho největší rival v boji o záchranu Tottenham vede nad Evertonem 1-0 v poslední nastavené minutě zápasu a musel by se stát zázrak, musel by Everton dát dva góly, aby se West Ham zachránil, takže to vypadá, že Tomáš Souček s West Hamem sestoupí a naopak český brankář Antonín Kinský s Tottenhamem se zachrání v Premier League. A můžeme se podívat na tabulku celkově i to, jak dopadly souboje o pohárovou Evropu. V Lize mistrů bude hrát určitě mistrovský Arsenal, i druhý Manchester City, třetí Manchester United, čtvrtá Aston Villa i pátý Liverpool. Evropskou ligu si zajistil Bournemouth a taky Sunderland, který si tu pohárovou Evropu získal v tomhle posledním kole, když porazil Chelsea 2-1, no a místo v konferenční lize má Brighton. Tolik tedy k tabulce Premier League. Jediný nedohraný zápas je ten toho Tottenhamu, který tedy stále vede 1-0 nad Evertonem už v 10. nastavené minutě.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

0: 19 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Opět si můžeme připomenout výsledky fotbalové šance ligy skupiny o titul. Jablonec porazil Liberec 2-1, mistrovská Slávia přehrála Viktorii Plzeň 3-0 a Sparta Praha ta porazila Hradec Králové 2-1. Sigma Olomouc skončila v nejvyšší soutěži na 7. místě v nadstavovém play-off. K tomu tým dovedl zatím dočasný trenér a současně generální sportovní manažer Pavel Hapal. O jeho nástupci nebo o jeho setrvání na lavičce stále není jasno.
1: My jsme pořád v té stejné rovině, vyhodnocujeme si některé věci, s některýma lidma mluvíme nebo trenérama mluvíme a i ta varianta, řeknu, toho pokračování tam je, ale zatím jsme nedospěli k žádnému závěru. Samozřejmě nerozhoduju o tom jenom já jako sportovní ředitel, ale celé vedení klubu a jestli ta varianta bude, že to budu já, tak já to budu muset taky zvažovat samozřejmě, protože momentálně jsem sportovním ředitelem a dosavadním trenérem Sigmy Olomouc.
2: Při dotazu na to, co je Pavlu Hapalovi bližší, jestli trénování nebo pro něj stále nová funkce sportovního manažera, bylo patrné, že stále upřednostňuje přímý kontakt s týmem v roli kouče.
1: Když člověk je na to u toho hřiště blíž, tak má daleko větší zodpovědnost, bych řekl, tak je to ten fotbal, furt děláte to podstatný na té práci, ale zastávám pořád tu funkci toho sportovního ředitele a je to jenom časově náročnější. No. Mám to takový nějaký teďka tak rozdělený.
2: Následně Hapal nevyloučil ani variantu, která je běžná třeba v Anglii, tedy že hlavní trenér je současně sportovním manažerem a kádr si skládá sám. Pokud by k tomu nedošlo, nabízí se třeba i jméno kouče Hapalova posledního soupeře Marka Jarolíma.
1: Je to určitě taky trenér velice kvalitní, nakonec vyhrál pohár, určitě se nad tím jménem taky zamýšlíme a přemýšlíme o tom, takže pořád jsme v té rovině nějakého výběru, ale doufám, že se rozhodneme správně.
3: Zatím nic neřeším a jsem smluvně vázaný jako v Karviné, takže bych vám strašně rád odpověděl, nejenom tak jako nudně, ale teď to fakt nedokážu vůbec jako odhadnout. No. Mám k té Karviné vztah velký za tu dobu na ty lidi návaznost a teď se mi jako o tom hůř přemýšlí o nějakým možným odchodu, přesunu a tak. Prvně si potřebuji fakt jako odpočinout, protože to mám taky dost a těším se za rodinou, kterou jsem dlouho neviděl a uvidíme, co bude. No. Bude to i záležet na tom samozřejmě, co se bude dít kolem klubu. No.
2: Tím Marek Jarolím myslí zapojení Karviné v aktuální korupční a sázkařské kauze, ve které přímo figuruje šéf klubu Jan Wolf a hráč Samuel Šigut. Skrze to by mohla Karviná přijít o evropské poháry nebo dokonce o českou nejvyšší soutěž. V tom případě by kouč z líhně pražské Slávie svou budoucnost řešit musel. Právě Slávia má mít zase potenciální zájem o některé hráče Sigmy.
1: Nejenom na Šturma Baráta, ale na její ostatním o vícero hráčů je určitě zájem, ale říkám, teď momentálně k tomu nemám co říct, já jsem nedostal na stůl žádnou nabídku, takže o tom nevím.
2: Dementoval spekulace Pavel Hapal, generální sportovní manažer a stále také hlavní trenér Sigmy Olomouc. Původní avizovaný záměr předsedy představenstva Ondřeje Navrátila o přivedení zahraničního trenéra je tedy stále reálný. Stejně tak jako setrvání Hapala na lavičce. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 19 hodin 13 minut a teď už to je oficiální. West Ham padá z fotbalové Premier League do druhé nejvyšší anglické soutěže, protože Tottenham to zvládl. Tottenham porazil Everton 1-0 i díky čistému kontu brankáře Antonína Kinského. Tím pádem se Tottenham zachránil. West Ham navzdory vítězství 3-0 nad Leeds padá tedy do nižší soutěže. No a můžeme se podívat na to, kdo ještě nebude hrát v příští sezóně Premier League. Kromě West Hamu s Tomášem Součkem je to taky 19. Burnley se Slovákem Martinem Dúbravkou a 20. Wolverhampton, tam už to bylo jasné hodně dopředu. No a samozřejmě za Wolves hraje další český reprezentant, a to Ladislav Krejčí. Mimochodem Wolverhampton v tom posledním kole Premier League remizoval právě na hřišti Burnley 1-1. No a my se pomalu můžeme vydat zpátky do Paříže na Roland Garros. Tam už jsme slyšeli o těch výsledcích, už tedy víme, kdo postoupil dál a kdo naopak nepostoupil. Můžeme si to zopakovat. Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Marie Bouska. Ti zvládli to úvodní kolo, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, ty skončili v prvním kole. No a ještě jedna Češka je v akci a právě tu sleduje náš reportér David Prouza.
5: A ta pozitivní bilance, pokud jde o Čechy ve druhém kole, by se mohla za malou chvíli zase trochu vylepšit, respektive, řeknu to takhle, Sára Bilek vede 5-2 nad vítězkou US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou. Američanka servíruje, je to 30-30 a servis opravdu nepatří úplně mezi zbraně americké hráčky. Patřil určitě v minulosti, ale tentokrát nebo teď aktuálně to prostě tak úplně není. A i proto má Sára Bilek v tuhle chvíli střelili první set ball v tomhle utkání 5-2 a 40-30. Sloan Stephensová ne a ne najít nějaký zápasový rytmus nebo nějakou schopnost pravidelně se opírat do těch úderů tak, aby jí tam opravdu padaly. Není se čemu divit, promarodila vlastně celou loňskou sezónu a je znát, že prostě vrátit se zpět, byť na nějakou úroveň třeba 60-70%, je v tenise, ať už na okruhu ATP nebo WTA, sakramensky těžké. Teď dobrý druhý servis Stephensové, která si rozbíhá Sáru Bejlek ze strany na stranu. Češka běhá, co jí nohy stačí, ale na tohle už nestačila a tak je to 40-40, ale stále má Sára Bejlek velmi dobře tohle utkání rozehrané. Myslím si, že může hrát celkem bez tlaku, protože bez ohledu na umístění Stephensové na světovém žebříčku je to pořád souboj s tenistkou, která hrála velké turnaje, která byla úspěšná na velkých turnajích, kromě titulu na US Open byla taky v semifinále Australian Open nebo ve finále právě Roland Garros a ta kvalita tam je. Ovšem jenom nárazově u Sloane Stephensové, třeba právě teď po skvělém forehandu po čáře, a je to situace, kdy se Stephensová dostává do výhody, může snížit na 3-5, pak by Sára Bejlek měla možnost doservírovat ten první set do zdárného konce. Ale Sloane Stephensová, jak jsem říkal, často, nebo ne často, ale občas ukáže tu svoji původní kvalitu, ale ta pravidelnost nebo nějaká konzistentnost, ta je prostě ta tam. Obě tenisky dělají docela velké množství nevynucených chyb. U Sáry Bejlek je to docela překvapivé, protože ona umí udržet balón ve hře, ale je to možná dáno tím, že Stephensová, když hraje tvrdě, tak se těžko brání těm nátlakovým úderům a teď se to potvrzuje. Sára Bejlek jenom tak odchodila tu poslední výměnu, protože věděla, že ten vítězný balón od Stephensové přijde. Přišel, je to 5-3 pro Sáru Bejlek a česká tenistka má teď možnost doservírovat první sadu utkání prvního kola na Roland Garros. První kolo tady zvládla loni, tak věřme, že napodobí svůj výkon minimálně právě v tom prvním kole z loňské sezóny 2025. Sára Bejlek teď na servisu na pravé polovině svého dvorce nebo svého kurtu, chcete-li, servíruje proti Sloane Stephensové.

0: Stephensové znamená, že to je 30-0 a už jenom dva 15 potřebuje Sára Bejlek k tomu, aby si sedla na svoji lavici s vědomím, že vede 1-0 na sety nad Grand Slamovou šampionkou. To by samozřejmě určitě byl cenný skalp pro Sáru Bejlek, bez ohledu na to, na jakém místě Sloane Stephensová na světovém žebříčku je. Je to až 4. stovka, ale Stephensová se zkrátka vrací pomalu a postupně, musí hrát kvalifikace na velkých turnajích, věc, na kterou opravdu léta nebyla zvyklá. Sára Bejlek teď, chtěl jsem říct, pod tlakem lobu, jestli to tak lze říct, od Stephensové. Stephensová ji zahnala velmi daleko za základní čáru, ale následně chybuje z forehandu a jsou tady setboly 5-3 a 40-0. Sára Bejlek má 3 setboly a je v takové té opravdu příjemné situaci, ve které tenisti se nachází rádi. 40-0 a servis, to je prostor, kdy si člověk třeba něco i může zkusit, není pod takovým tlakem, ví, že ta jedna chyba vlastně nic nemění, stále jsou tam další příležitosti. Od Sáry Bejlek ale teď opatrnější první podání, které se navíc opřelo o pásku, takže celý ten rituál nadhozu a úderu ze servisu si Sára Bejlek zopakuje. Za malou chvíli teď si ještě poupravila svoje oblečení a teď už bude servírovat na Sloane Stephensovou. Zkusí to do středu hřiště, takzvaně na kříž, ale balonek se tentokrát o pásku nejen otřel, ale dokonce zastavil. Takže je tu pouze druhý servis pro Sáru Bejlek, která má setboly, může vyhrát první set. Teď pro změnu zase dotek pásky. Míč letěl do stejného místa, ale znovu si Sára Bejlek zopakuje své podání, tentokrát po druhé podání, tak uvidíme, jestli padne další prasátko, nebo jestli teď už se rozehraje ta výměna a málem ESO, ale Stephensová se tam nakonec dokázala nějakým způsobem dostat, ale následně chybuje z backendu a Sára Bejlek získává první set v souboji s Američankou Sloane Stephensovou. Sára Bejlek získává tu sadu poměrem 6-3.
1: Děkujeme Davidu Prouzovi, zdravíme do Paříže, 19 hodin 20 minut. Já jenom připomenu, že favorité, tedy světové jedničky, vstoupí do turnaje Roland Garros. Zítra Ital Jannik Sinner, ten bude hrát s Francouzem Clemánem Tabourem, no a běloruska Arina Sabalenková nastoupí proti Španělce Jessice Busázové-Manejrové.

0: AC/DC dohrávají. Dohráli právě teď na radiožurnálu Sport 19 hodin 24 minut. Tento týden jsme slavili 5. narozeniny radiožurnálu Sport. V naší pravidelné encyklopedii jste tak mohli slyšet o fotbalových nebo hokejových reportérech, o našich krajáncích nebo moderátorech. Dnes se zaměříme na další důležitou součást naší stanice, na naše osobnosti, a to s Karlem Schambergrem. Hezký den.
1: Hezký den. Právě ty osobnosti vedou rozhovory, mají také svolstní pořady, a to od začátku stanice, což si pochvaluje šéfredaktor radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
2: Jedna z věcí, která se při startu našeho sportovního rádia povedla, to byla určitě ta oslovit a angažovat hvězdy nedávné sportovní minulosti. Jsou to lidi, kteří vědí, o čem mluví, když o tom mluví v rádiu. A mají něco, co se nedá naučit a nahradit. Nikdo z nás, reportérů a redaktorů, to prostě nemáme.
0: No, tak si to pojďme shrnout. V současnosti máme 6 takových osobností, pětinásobného mistra České fotbalové ligy Pavla Horváta a jeho pořad Desítka.
1: A máme taky hokejového olympijského šampiona a mistra světa Martina Procházku. K tomu jeho čistou hru.
0: Rozhovory na radiožurnálu Sport vedou taky herec David Novotný, olympijská vítězka a mistrně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, nebo tenisová grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestiny Hlaváčková.
1: A abychom nezapomněli, nabízíme taky pořad o cyklistice a běhání kilometry. Naše nesoutěžní otázka zní, kdo je hlavní osobností tohoto pořadu.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz. V minulosti jste mohli slýchat taky hlas vodního slalomáře Vavřince Hradílka nebo herců Ladislava Hampla a zesnulého Pavla Nečase.
0: Spolupráce se všemi jmenovanými se jednoznačně osvědčila, jak potvrzuje šéfredaktor naší stanice Miroslav Bureš.
2: A navíc jsme našli mistry světa, mistrně světa, olympijské medailisty a medailistky, které práce u nás s námi baví, dělají ji na 100%. Jsou naprosto spolehliví a chovají se úplně normálně. Prostě se nám s nimi bezvadně pracuje už 5 let.
1: A nezbývá tak jen než doufat, že všichni, o kterých jsme mluvili, zůstanou našimi kolegy, co možná nejdéle.
0: A já se k tomuhle přání přidávám. Tohle byl Karel Schamberger, díky.
1: Naslyšenou.

0: 19 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Marka Sedláčka.
1: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli svému zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provázejí protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli. Informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. A ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší riziko požáru je v Praze a nejbližším okolí a v částech Libereckého a Ústeckého kraje. Lidi by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Sport. Tenisti Jakub Menšík, Tomáš Macháč i Marie Bousková postoupili na pařížském Grand Slamu do druhého kola. To Barbora Krejčíková a Tereza Valentová ne. Ke komu se přidá Sára Bejlek, která čelí Američance Stephensové, napoví David Prouza.
2: Sára Bejlek by mohla být také postupující tenistkou do druhého kola. Nad Stephensovou vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 2-0, servíruje Američanka a je to 40-40. Slyšíte o tom na radiožurnálu Sport v Paříži, David Prouza, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Svian a silný provoz na D1 u Všechrom. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svianský újezd na 67. a půl kilometru vyšetřují nehodu. Už se projíždí dvěma pruhy, některá auta vybočují. Na D1 z Brna směrem do Prahy od Mirošovic a nájezdu od Benešova z 21. kilometru silný provoz, rychleji pojedete až za Pražským okruhem od 10. kilometru. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň Bory na 86. kilometru máme hlášenou nehodu, vozidla jsou v odstavném pruhu, kolona se netvoří. Na D46 z Vyškova do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Olšany u Prostějova. Na 34. kilometru stojí odstavená dodávka, není tam odstavný pruh a vybočuje se. Na silnici 44 ze Zábřehu do Mohelnice zvolněte za Vlachovem, motorkář tam narazil do stromu a je tam omezený průjezd, krátké kolony čekejte v obou směrech. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek, zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin a 36 minut se na radiožurnálu Sport vracíme do tenisové Paříže na Roland Garros, a to konkrétně na jediný zápas, který je ještě z toho českého pohledu zajímavý, a to na zápas Sáry Bielek proti Američance Stevensové. No a přímo na místě je reportér David Prouza.
1: Sára Bielek vstoupila výborně do tohoto utkání. 6-3, 2-1 a navíc servis české reprezentantky a vítězky, stále nedávné vítězky turnaje v Abu Zabí. Sára Bielek hraje proti někdejší šampionce US Open, ale bez nějakého ostudu nebo bez nějakých nervů velmi dobře zatím čelí své soupeřce, která trochu změnila taktiku, řekl bych, pro druhý set. Hraje občas trochu opatrněji, nebojí se často zahrát i vyšší balón, a to z toho důvodu, že Sára Bielek není, co se týče vzrůstu, úplně vysokou tenistkou. Podle dostupných informací měří 1,63 m a v momentě, kdy jí tam padne přiliftovaný úder k základní čáře, tak samozřejmě logicky ten balon hraje hodně nad hlavou a to není příjemné. Teď ale Sloane Stephensová ukázala i to, co jí zdobilo. Třeba v tom tažení za titulem na US Open v roce 2017. Tedy velice tvrdou, agresivní a přesnou hru, kterou ale následně zase tak trochu vystřídá nečistý úder, který skončí daleko za základní čarou. 30-30, Sára Bielek servíruje za stavu 6-3 a 2-1, bojuje o postup do druhého kola, kam už se dostali Marie Bousková, Tomáš Macháč a také Jakub Menčík. Doplním i to, že Tereza Valentová s Barborou Krejčíkovou v Paříži končí v prvním kole. Sára Bielek určitě chce být v té první skupině, tak aby ten počet českých tenistů, který postoupil dál, by byl na čtyřech. Každopádně potřebuje k tomu ještě minimálně 4 gemy. Česká tenistka, která teď vede 2-1 ve druhém setu, a je to 30-30. Při podání Češky teď Stephensové pomáhá i trochu prasátko. Baloncet stále ještě snesl na čáru, ale teď Stephensová běhá ze strany na stranu. Sára Bielek je v, řekněme, bere ty otěže téhle výměny a nakonec se dostává do vedení 40-30 po vítězném úderu forehandem po čáře. Sloane Stephensová se teď hodně proběhla po několika místech kurtu a teď to trochu vydýchává. Každopádně Sára Bielek má gameball, může odskočit do vedení 3-1, to znamená, že už má jeden break v zádech a teoreticky tak stačí v úvozovkách pouze si držet vlastní servis. Ale ne vždycky se to na okruhu WTA daří tenistům či tenistkám, takže nic není jistého. 2-1, 40-30, servis Bielek ven z kurtu a Sloane Stephensová se tam natahovala, ale chyběl jí tak krok a půl k tomu, aby vůbec měla možnost skrotit ten balónek, a je tu stav 3-1 pro Sáru Bielek. 1-0 na sety a 3-1 na servis se teď chystá Sloane Stephensová.
0: Radiožurnál Sport. Děkujeme Davidu Prouzovi, na Roland Garros se určitě ještě vrátíme, teď ale jenom skok na mistrovství světa, na hokejový světový šampionát a na dnešní výsledky. Dánsko porazilo po nájezdech Itálii 3-2, Velká Británie podlehla Lotyšsku 0-6, no a ve 20:20, tedy zhruba za 40 minut, začnou zápasy Finsko-Rakousko a Slovensko-Kanada. To čeští hokejisté, ti už mají jisté čtvrtfinále a na světovém šampionátu vyhlížejí ve Friburgu poslední dva zápasy ve skupině. Zítra se utkají s Norskem a den na to s Kanadou. Jaká byla atmosféra sobotního derby se Slovenskem a jak náročné je hrát ve velkém teple, to probíral s reprezentačním útočníkem Danielem Voženílkem reportér Petr Kadeřábek.
2: Danieli, teď jste měli před sebou trénink, nebo za sebou máte trénink půlhodinový v 8 stupních té tréninkové hale. Jaké to je? Protože tady je venku 28 stupňů a jasno.
3: Tak byl to docela příjemný. Člověk se aspoň trochu schladí a ten trénink nebyl nikterak náročný, jenom to spíš navětí toho včerejšího zápasu a je to příjemný.
2: No, já se vrátím k tomu zápasu nesnad úplně herně, ale jak se hraje v takovém vedru, protože včera bylo opravdu abnormální vedro, jak bylo ještě plno, to není asi úplně ideální. Kolik jste toho vypil během zápasu?
3: Musím říct, že to je hodně náročný, přece jenom to teplo je obrovský, ještě já mám nějaký kilo, takže ten let úplně není nejjednodušší na něm jezdit, ale pro oba týmy to je stejný a musíte hodně pít a hydratovat se a jsme rádi, že jsme vyhráli.
2: Neskusil jste se zvážit před a po zápase?
3: Já se v den zápasu moc nevážím a mě to nějak nestresovalo, ale neskusil a možná zítra na to přijde čas, protože zase očekávám vysokou teplotu.
2: No, ono má být až 30 stupňů v úterý. V pondělí i v úterý vlastně budou ty teploty vysoké a v úterý vás čeká večerní zápas. Když jste viděl včera tu kvalitu ledu na odpoledním a já když jsem tady byl na zápase Švédsko-Norsko, tak to bych řekl, že to byl takový hokej na poli, protože ten puk hodně skáče, tak jak se na tohle to připravit?
3: Tak je to velká výzva pro ty pořadatele, aby zajistili nějaký odpovídající let a my se na to můžeme připravit na jako kterýkoliv jiný zápas a potom možná hrát trošku jednodušejc, protože opravdu ty přihrávky a kličky, tak to uskočí a vždycky se může být nějaký problém, takže spíš zvolit tu jednoduchou hru.
2: Na mistrovství světa z Friburgu, z haly BCF Areny si stále povídáme s útočníkem české reprezentace Danielem Boženílkem. Danieli, vy 2 roky jste působil ve Švýcarsku, teď se vracíte do Třince. Čekal jste, že Švýcaři budou takhle zvládat pořadatelství? Asi tedy měli objednat jiné počasí, ale to se asi nepodařilo.
3: No tak vlastně dlouho se na to připravovali, v roce 2020 jim to mistrovství zrušili, takže už to měli připravený předtím a myslím si, že to mistrovství je fajn, že skvělý stadiony, atmosféry na obou těch stadionech jsou skvělý a jsme jenom za to rádi, že to je vždycky takovýhle hokejových zemí a i ta podpora těch českých a i včera těch slovenských fanoušků byla velká a není to tak daleko, což je super pro nás jako no, hráče.
2: My chceme gol, tady křičeli, poznali jste kdo?
3: Nepoznal jsem kdo, ale je pravda, že po zápase mi syn říkal, že křičel, my chceme gol a oni utočili na nás, tak mu asi došlo, že faní se špatnou skupinou.
2: A který ze synů to byl? Protože ten, máte 3.
3: Ano, mám 3, tak ten nejstarší mi říkal, že křičel, my chceme gol a my jsme bránili, tak potom došlo, že to možná skandoval se Slovákama.
2: Já se ještě pozastavím u toho vašeho nejstaršího syna, protože on tady začal chodit do školy ve Švýcarsku. Mm-hmm. Byla česká nebo klasická švýcarská?
3: Klasická švýcarská, normálně kousek od baráku jí měl, takže se chodí pěšky a hned od prvního dne byl hozen do němčiny, ale zvládnul to skvěle.
2: Do němčiny, francouzštinu ne?
3: No, to je v kanton Zug, tak tam se mluví německy a je pravda, že Friburg je tady specifický, že to je tak narození němčina, francouzština.
2: No, tady spíš francouzsky, tady si člověk neobjedná anglicky vůbec nic.
3: Tak ale v Bernu už jo.
2: Ano, přesně tak, že vy bydlíte v Bernu. Je tohleto pro vás de facto největší problém na tom mistrovství světa, to dojíždění, protože ono to je půl hodiny autobusem, ale půl hodiny na trénink, půl hodiny z tréninku, půl hodiny na zápas, půl hodiny ze zápasu. Je tohle ten jakoby zádrhel, byť to zázemí asi na hotelu bude dobré.
3: Jo, tak to zázemí je fajn, ale jak říkáš, že se by člověk něco měl vytknout, tak to je právě to dojíždění, což je jediný takový menší zádrhel, protože to jsou 2,5 hodiny denně na cestách a člověka to tak trošku jako unaví, ale myslím si, že ten takový detail, ale jinak to je fajn.
0: To tedy řekl hokejový útočník Daniel Voženílek v rozhovoru s Petrem Kadeřábkem. Pokračovat budeme za chvíli.
4: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
5: Jsme na Instagramu, Facebooku, v síti X nebo YouTube.
4: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
5: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Mimochodem, když se podíváte na sociální sítě Radiožurnálu Sport, třeba na Instagram, tak tam můžete čas od času vidět nějakou fotku nebo video přímo ze zákulisí dějiště hokejového mistrovství světa, ať už od Petra Kadeřábka nebo od Františka Kuny. A my se teď vracíme zpátky do dějiště právě za Petrem Kadeřábkem a bude pokračovat jeho rozhovor.
2: Daniel Voženílek, který útočník české reprezentace přímo z dějiště mistrovství světa. Danieli, máte za sebou 5 zápasů. Vlastně ani jednou jste neprohráli v základní hrací době. Je tam ten škraloup, dejme tomu té prohry ze Slovinci v prodloužení. Jak jinak hodnotíte vlastně výkony českého týmu a vlastně ten bodový zisk?
3: No tak za mě, my jsme spokojení, že my jsme přijeli vyhrávat, my jsme, to je náš cíl, co my tady chceme dokázat na tom turnajích a bohužel nepovedlo se nám to se Slovinskem, ale jinak jsme ze všech zápasů odnesli 3 body a to je pro nás to nejdůležitější a záleží jako, já moc nečtu si sociální sítě, ale přes na mě něco vyskočí, jako se nelíbí ten styl nebo tak něco, ale myslím si, že to pro nás není podstatný a my chceme jenom prostě vítězit a to až do konce toho turnaje.
2: No, teď máte 2 zápasy do konce základní skupiny, zítra vás čeká Norsko. No, jaké vy máte zkušenosti s norským hokejem? A když jsem se ptal dneska po tréninku Jaroslava Chmelaře, tak on říkal, že vlastně se s nimi nikdy nepotkal ani v juniorech, tak co vy a Norové?
3: Já už jsem se s nimi párkrát potkal a myslím, že to byl vždycky houžel na tej soupeř a jak víme, tak i vlastně jsem měl norskýho trenéra minulý rok, který je ve Švédsku teďka a Norové mají jako ten sport celkově skvělý, takže vlastně na turnaji neprohráli ani s Kanadou, porazili Švédsko. víme, že to bude hodně náročný soupeř, ale jestli chceme být na prvních místech ve skupině, tak je musíme porazit a i k tomu tak přistoupit.
2: Jak je to důležité pro tu českou kabinu? Nevěřím tomu, že se nebavíte o tom, jak se vyvíjí skupina v Curychu, kde dominují Švýcaři a Finové. Tak je hodně důležité vlastně skončit na těch prvních dvou místech a vyhnout se těmto dvěma týmům.
3: Tak samozřejmě to sledujeme a mluvíme o tom, ale na konci je taky klišé, ale vždycky musíte porazit každýho, ale ten cíl prostě je být to pomístěný, aby jsme měli ten v úvozovkách, hodně v úvozovkách lehčí los do toho čtvrtfinále.
2: No, ty úvozovky jsou asi na místě, protože každému hned vytane na mysl právě třeba ta porážka od Slovenska, ale Slovenci tady obrali i Slováky, zase Nory porazili pouze Slováci. Štengrujete se třeba i se slovenským týmem? Dobře, včera na ledě to bylo něco jiného, ale máte kabiny přímo vedle sebe, dokonce se tak trošku prolínají. Tak bavíte se s klukama, já nevím, vy tam máte, že ho bývalého spoluhráče, Střince a tak dále.
3: Tak samozřejmě s nima jsme i na hotelu a kabiny máme vedle sebe, takže se vidíme celkem často, ale oni ten program je trošku jiný než my, takže občas si něco řekneme, ale není to nic velkého, ale jak si říkal, na těch turnejích každý může porazit každýho, i minulý rok čtvrtfinále Dánsko vyřadilo Kanadu a tak to prostě je, to je hokej a myslím si, že to je to na tom hezký.
2: Čím to podle vás je, Daniel, že vlastně v těch posledních letech vždycky někdo z těch papírově slabších týmů prošel až do boje o medaile? Dánsko, předtím Lotyšsko, Německo, prostě všichni sbírali úspěchy v těch posledních letech.
3: Tak já myslím si, že na to ta odpověď je docela jednoduchá, prostě všichni, že ty kluci hrajou od malého hokej a jsou v tom dobří a i když třeba to na papíru tak nevypadá, tak když se semknou, podrží golman a tak je to prostě náročný hrát proti komukoliv. I když jste prostě top hvězdy světa jako Crosby nebo podobně a jakmile ten tým se dá dohromady a jeden boje za druhýho, tak se tyhle příběhy prostě stávají a stávat se určitě budou dál.
2: Mluvil jste o Crosby. Když jsme se potkali v Miláně na olympiádě, tam jste to sledoval z tribuny, tam jste ho viděl, teď si tady proti němu zahrajete. Já vím, že to nebude poprvé, ale jaké to je, když na takovýhle turnaj na mistrovství světa vy víte, že se postavíte Celebrinimu, asi největší nastupující hvězda, Crosbymu, největší hvězda odstupující, no, možná už bude končit, že jo, to je jasné, tak jaké to je? Těšíte se o to víc na ten závěr té skupiny, že tam si to rozdáte právě proti těmhle těm opravdu velikánům světového hokeje?
3: Tak já si myslím, že hlavně pro ten hokej jako takový je vlastně fantastický, že tyhle ty hráči jezdí na ty turnaje a zvedá to prostě kvalitu celého toho mistrovství světa a samozřejmě všichni se těší hrát proti těm nejlepším týmům je skvělý a zase tady mám děti, kteří už to vnímají, už vědí, kde je Crosby, vědí, kde je Celebrini, takže moc se na to těšíme a doufám, že to bude ten správný boj o první místo v tabulce.
2: Děti to vnímají, vnímají i vás, už si hrají na tátu doma.
3: Jo, tak na tátu právě moc ne.
2: Asi je to potřeba trošku ještě víc proslavit, ale mistr světa. Jo, vědí to, že jste mistr světa.
3: Jo, to vědí, ale přece mají jiný oblíbený hráči a hodně sledují NHL. Když teď v létě hrajou fotbal, tak mají víc fotbalových hrdinů než hokejových.
0: Já jenom doplním, že Češi budou hrát zítra s Norskem, v úterý s Kanadou a rozhovor Petra Kadeřábka s Danielem Voženilkem bude pokračovat už za chvíli.

0: Hokejový reportér Petr Kadeřábek pozval v dějišti mistrovství světa k mikrofonu útočníka Daniela Voženílka. Povídali si o životě ve Švýcarsku, kde se třemi syny český reprezentant dohrál druhou sezónu.
1: Vy jste velký sportovní fanoušek.
2: Jo, tak snažím se sledovat vlastně všechny sporty, co jde a i podporovat nějakým způsobem. To sami ty děti se snažíme víc k tomu sportu, protože si myslím, že to je hodně důležitý v tom životě.
1: No, co bude důležité teď při tom přesunu do Třince? Už víte, kam budou děti sportovat, kam budou do školy, jak se přeorientuje třeba ten nejstarší z němčiny na češtinu?
2: Tak nějak všechno už vím tyhle ty věci, ale samozřejmě vždycky ty děti tady do toho nového prostředí je komplikovanější a já jenom můžu doufat, že si na to zvyknou rychle a že zase zapadnou jako vždycky, to zvládli.
1: Je potřeba tohle mít vyřešeno třeba před tím mistrovstvím světa, aby vás to vlastně ani nerozptylovalo?
2: Tak a to vyřešený měl, ale myslím si, že to ani jako důležitý není, že člověk, každý z nás má nějaké starosti a určitý věci se musí řešit i v průběhu mistrovství světa a myslím, že to je normální u kohokoliv.
1: No, během mistrovství světa vyřešíte, aby se dostala rodina do hlediště. Ono to úplně není legrace tady sehnat vstupenky, obzvlášť ne na ten souboj se Slovenskem. Je tohle téma v kabině?
2: No tak od Milana Hněčky máme nějaký omezený počet lístků, takže vlastně se to snažíme opravdu zredukovat na jenom rodinu a vlastně ani nějaké kamarády prostě lístky dát nemůžeme, protože nejsou, takže se to prostě snažíme zredukovat na tu rodinu. No.
1: Danieli, poslední otázka, jak moc se budete těšit do Curychu, protože to by znamenalo, že tam odsud postoupíte, dejme tomu z toho čtvrtfinále, protože přijít o to druhé místo už by bylo asi hodně špatné.
2: Všichni vlastně náš všech, to je cíl se dostat do toho Curychu a zabojovat o ty cenné kovy a zase poznat jiné město a ten stadion tam je skvělý, takže to je náš cíl a všichni to máme v hlavách.
1: No vy to v Curychu znáte, takže povídáte třeba těm mladším, je jich tam 5, těch opravdu hodně mladých, o tom, jak to tam vypadá a ptají se vás vůbec?
2: No tak občas jako si něco prohodíme, ještě vlastně Švýcaři dominují té vedlejší skupině, takže zrovna kluci, ten Andrigetto s Malginem jsou z Curychu, proti němu jsem toho hodně odehrál, takže o tom si občas promluvíme, ale nejdůležitější je se vždycky soustředit na sebe a jít krok po kroku.
1: Lene, já vám moc děkuji za rozhovor a budu se těšit na to, že v Curychu se budeme vidět minimálně na 2 dalších zápasech.
2: Děkuju a těším se tam.
1: Směje se a těší se Daniel Voženílek. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 19 hodin a přesně 55 minut a my se vracíme do Paříže na tenisové Roland Garros, zápas Sary Bejlek a Stephensové, tedy Američanky. Slovo má David Prouza.
5: Skvěle to má rozehrané Sara Bejlek nad Stephensovou, vede 6-3 a 5-2, teď má navíc ještě servis k své dispozici a pokus o prohoz od Sary Bejlek, ale který nebyl přesný, Sloane Stephensová šla trochu na riziko k síti v době, kdy ten náběhový úder nebyl úplně ideální, ale Sara Bejlek tentokrát se trochu přepočítala s tou délkou a tak je to 0-15 v době, kdy Sara Bejlek může na servisu dohrát tento zápas do konce a připsala by si skalp Grand Slamové šampionky z roku 2017 Sloane Stephensové. Mimochodem, jestli počítám dobře, tak v době, kdy Stephensová triumfovala v New Yorku na US Open, tak Sáře Bejlek bylo 11 let, opravdu docela velký věkový rozdíl mezi těmito dvěma hráčkami. Sara Bejlek teď už byla úspěšnější, přitáhla si Stephensovou k síti a tentokrát zahrála pod nohy velmi úspěšně, efektně i efektivně a proto je to tedy 15-15. Skupinka českých faninek velmi hlasitě podporuje Sáru Bejlek celý zápas a myslím říct, že v momentě, kdy většinou ta podpora českých tenistů není bůhví jaká na Roland Garros, aby také měla být, když jsou tam převážně Francouzi, tak slyšet takhle ty české pokřiky musí být hrozně příjemné pro českou reprezentantku, která vede 6-3 a 5-2 nad Sloane Stephensovou, ale následně dvojchybou nabízí své americké soupeřce stav 30-15 a možnost třeba ještě trochu zdramatizovat druhý set, byť Stephensová nepůsobí jako tenistka, která by teď najednou měla hrát konzistentně 4-5 gemů za sebou svůj nejlepší tenis, zkrátka ten návrat po dlouhé přestávce a operaci levé nohy kvůli únavové zlomenině, tak si to prostě vybírá svou dáň a jednou se Stephensová trefí skvěle, jednou zase ne. Teď se pro změnu skvěle trefila Bejlek do servisu, je to 30-30 a hraje se o to, jestli uvidí diváci na kurtu číslo 6 matchball nebo breakball. Sára Bejlek to má doslova ve svých rukou, v jedné má míček, ve druhé raketu a pokusí se z pravé strany si vybojovat příležitost k tomu, aby ukončila celý zápas. Opatrnější servis do backendu Stephensové, ale ani ona nebyla vůchví jak akční a nakonec Sára Bejlek fantastickým backendem po čáře se dostává do stavu 40-30 a to znamená, že je tady první matchball tohoto utkání. Pokřik Sára pokračuje. Sára Bejlek teď to celé může zakončit, stát se čtvrtou Češkou, která projde do druhého kola na Roland Garros. K těm dalším se dostaneme, ale teď pojďme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Věřme dohrát tohle utkání. Sára Bejlek, první servis neúplně přesný, v pozadí někde tady krouží v Paříži sanitky, tak se nemusíte děsit toho, že byste je slyšeli vy. A je to konec. Stephensová se netrefuje z backendového returnu a Sára Bejlek bez větších gest oslavných jde k síti si potřást rukou s někdejší grandslamovou šampionkou, kterou vyprovází z Roland Garros po setech 6-3 a 6-2. A tohle je parádní výkon od české reprezentantky, která tedy navazuje na Marii Bouskovou, Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka, poráží Sloane Stephensovou a může se těšit na utkání druhého kola.
6: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon termopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
0: 19 hodin 59 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pojďme si připomenout to, co se dnes dělo ve fotbalové Premier League, protože to bylo z českého pohledu zajímavé. West Ham tedy s Tomášem Součkem sestoupil, přestože vyhrál v posledním kole 3-0 nad Leeds United, protože Tottenham porazil Everton a díky tomu se Tottenham i s brankářem Antonínem Kinským s čistým kontem zachránil v Premier League, takže padá West Ham, no a padá například taky Wolverhampton s Ladislavem Krejčím a taky Burnley. Můžeme si projet i další výsledky. Brighton prohrál s Manchester United 0-3, právě Burnley remizovalo s Wolves 1-1. Crystal Palace ten prohrál s Arsenalem 1-2. Arsenal tedy zvedl titul, oficiálně tu trofej. Fulham porazil Newcastle 2-0. Liverpool Brentford 1-1. Manchester City prohrál s Aston Villou 1-2. Nottingham Bournemouth 1-1. Chelsea prohrála na Sunderlandu 1-2. A to máme kompletní výsledky Premier League.
7: V žurnálu bylo 20 hodin. Marek Sedláček má pro vás zprávy.
8: Ministr školství si předvolá ústředního školního inspektora kvůli testování páťáků a deváťáků. Izrael vyzval k evakuaci jiholibanonských vesnic. Fotbalisti West Hamu s Tomášem Součkem se v anglické Premier League nezachránili. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Kvůli srovnávacímu testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá zítra ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Testování provázely technické problémy a na konci se navíc žákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé otázky z oblasti mentálního zdraví. O otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé, říká člen Asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
10: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů, těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojení se životem. Teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
8: Reakci České školní inspekce zjišťujeme. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudetských Němců v Brně. Sudetoněmecké krajanské sdružení při té příležitosti přidalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanovi Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
11: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
8: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Izrael dnes vyzval k evakuaci víc než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil, uvedl to deník L'Orion Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hizbalah zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hizbalah už vyhnal z domovů přes 1 000 000 lidí. Stěnu na třídě 17. listopadu v Přerově ozdobí další podobizny slavných osobností, konkrétně třeba skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a hudebníka Lubomíra Plevy. Toho si lidi vybrali v anketě. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
12: Lubomír Pleva se proslavil jako fenomenální hráč na foukací harmoniku, získal 4 tituly mistra světa, vystupoval doma i v zahraničí a nahrával pro rozhlas. Dodnes je považován za jednu z nejvýraznějších osobností tohoto oboru v české hudební historii.
13: Sport. Postup do druhého kola tenisového Roland Garros vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháči a Jakub Menšík. Naopak Barbora Klíčíková s Terezou Valentovou vypadly. Jak se dařilo Sáře Bejlek proti Američance Stephensové? Dodá živě z Paříže David Prouza.
5: Sára Bejlek před maličkou chviličkou porazila někdejší šampionku US Open Sloane Stephensovou po setech 6-3 a 6-2, postupuje do druhého kola. Tam narazí na Polku Linetovou, která vyřadila Terezu Valentovou z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
13: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou Premier League, přestože v závěrečném kole porazili Leeds 3-0. Rozhodla o tom výhra Tottenhamu, který s brankářem Antonínem Kinským zvítězil 1-0 nad Evertonem a v soutěži se zachránil.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nebezpečí na D6 u Jenče a uzavřená 17 na Chrudimsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Jeneč. Na 7. kilometru je hlášený předjem na vozovce. Podle informací policie jsou to kusy plastů a musí se vybočovat. Silný provoz čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Pomaleji se jede mezi sjezdy na Mirošovice a na Pražský okruh, to je mezi 20. a 12. kilometrem. Zdržení na Prahu není velké, asi 5 minut. Silnice 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná v úseku mezi Ostrovem a Čankovicemi. Havaroval tam autobus a provoz policisté zastavili obousměrně. Dá se to objet přes Chroustovice. Na silnici 44 na trase ze Zábřehu do Mohelnice čekejte komplikace za Vlachovem. Zasahují tam záchranáři u nehody motorkáře. Kilometrové kolony jsou tam obousměrně na 10 minut. A v Praze vázne provoz v Liberecké směrem do centra. Je to kvůli omezení u sjezdu na Prosek. Asi 5 minut pojedete od sjezdu na Letňany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: 20 hodin, 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásný večer. Čeští hokejisté se už s jistotou postupu do čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku chystají na poslední 2 zápasy základní skupiny. Zítra nastoupí proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Postup mezi nejlepších 8 ještě nemají jistý Slováci, ale můžou si ten postup zajistit právě dnes, protože už za necelých 15 minut nastoupí proti Kanadě, a tedy v případě jakéhokoliv vítězství Slováci si zajistí postup do čtvrtfinále. finále souběžně se bude hrát taky zápas Finsko-Rakousko, takže zejména z toho utkání mezi Slovenskem a Kanadou uslyšíte našeho reportéra Františka Kunu. A ještě si můžeme připomenout dva dnešní výsledky, které už známe, tedy konečné. Dánsko porazilo Itálii po nájezdech 3-2 a Velká Británie podlehla Lotyšsku 0-6.
9: Radiožurnál Sport
4: a Adam Procházka.

0: Od malička hrál fotbal, úraz ale nasměroval jeho sportovní kariéru na led, konkrétně k parahokeji, kde už 15-letý Matyáš Friedl z Ostravy oblekl taky reprezentační dres. Tady je jeho sportovní příběh.
1: Matyáš Friedl snil o fotbalové kariéře, střed s vlakem ho v ní připravil, ne ale o další sportovní plány, aktuálně spojené s parahokejem. Ale po pořádku, nejprve k fotbalu, který rodák z malé vesničky nedaleko Kopřivnice začínal hrát.
2: Tak přivedl mě k tomu nevlastní taťka, který vlastně mě vzal na trénink, kdy trénoval už vlastně klub, a vzal mě na trénink s tím, že mě to začalo bavit, a zůstalo to ve mně až do 14 let.
1: Říká Matyáš Friedl, jeho talentu si brzy povšimli v ostravském Baníku, kde mohl dál rozvíjet svůj fotbalový talent. Říká, co se mu honilo hlavou, když se z klubu ozvali.
2: Určitě to bylo nadšení, byl jsem strašně rád, že ta tvrdá práce, kterou jsem doposavat dělal, tak se vyplatila a byla čest hrát za Baník.
1: V dresu Baníku se stal nejlepším střelcem žákovské ligy a dokonce slavil titul, patřil k nejlepším útočníkům své generace.
2: Vzpomínám na to jenom v dobrém. Chtěl bych poděkovat trenérům, kteří nás k tomu jako dovedli, Robert Blaško a Aleš Neuwirth, kteří vlastně nás z jednoho z nejhorších ročníků dovedli k nejlepším ročníku, který jako jediný vyhrál dvakrát po sobě mistra republiky, a vzpomínám na to jenom v dobrém. Pamatuju si, jak jsme hráli se Spartou a tam jsme to urvali na 2-1, a to byl vlastně ten moment, kdy jsme udělali tu historii. Říkalo se o nás, že jsme byli jedni z těch horších ročníků v Baníku. Dokázali jsme to, co nikdo jako před náma ještě nedokázal, vyhrát dva tituly po sobě, nejlepší tým v republice, tak to už něco znamená.
1: Není divu, že se probojoval také do výběru regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, absolvoval s ním úspěšný turnaj v Portugalsku. Dva góly střelil dokonce do sítě Benfiky Lisabon.
2: Já si myslím, že tam se nám dařilo skvěle, chytili jsme tu týmovou chemii a všechno nám klapalo. Ze skupiny vlastně jsme odcházeli neporažení, jestli si dobře pamatuju, a pak už jenom nastala prostě smůla v penaltovém rozstřelu, kdy jsem trefil břevno a radovali se Rumuni.
1: Možná tam kolem mladých fotbalistů už pobíhali různí skauti a možná se rodila nějaká nabídka.
2: To nikdy nevím, ale myslím si, že kdyby tam někdo byl, tak jenom dobře.
1: Když už Matyáši Friedlovi bylo 14 let, určitě si plánoval tu fotbalovou kariéru.
2: Tak jako asi většinu hráčům, tak do těch nejvíc top klubů, ale mi se vždycky líbila německá Bundesliga, kdy to vlastně je celé založený ten fotbal na tvrdosti, a tam ve vodě Bayern.
1: Fotbalová kariéra se ale uzavřela, určitě si vzpomene na svůj poslední zápas a jak se mu v něm dařilo.
2: Můj poslední zápas si myslím, že byl proti Přerovu, ale poslední zápas, na který nejradši vzpomínám, bylo na Strahově se Spartou, kdy jsme už o poločase prohrávali 4-0 a poslední minutu před koncem zápasu, tak jsme tam dali tyčku a mohlo to být 4-4. To je ten top zápas, na který si vybavím posledně.
1: Zazpomínal na svou fotbalovou kariéru Matyáš Friedl z Ostravy, Pavel Petr, Radiožurnál.
0: No a co se vlastně stalo a proč se místo fotbalu věnuje parahokej, to už Matyáš Friedl prozradí ve druhé části dnešního Paramagazínu.

0: Na úvod Paramagazínu vám 15-letý Matyáš Frýdl představil svůj fotbalový příběh. Teď už míříme na led k parahokeji. Frýdl se totiž musel vyrovnat s následky těžkého úrazu. Osudný okamžik vám Radiožurnál Sport na podzim částečně přiblížil. Mladý sportovec se ale na úvod rozhovoru s Pavlem Petrem ještě k nešťastnému okamžiku vrátil.
1: Tak stal se mi úraz s vlakem, kdy jsem jel na kole, nevšiml jsem si vlaku a narazil jsem do něho z boku.
2: Ty následky jaké byly?
1: Jsem se probudil vlastně až v nemocnici po tom úrazu, přišel jsem o levou nohu pod kolenem, ale beru to tak, že se to mělo stát a jdeme dál.
2: Necelé 3 měsíce po úraze už jste si našel jiný sport, parahokej. Co vás tom ovlivnilo? Kdo se na tom podepsal nebo kdo vám pomohl objevit tuto disciplínu?
1: Určitě nejprve, kdo za mnou přišel první, tak byl Aleš Němec, Alessandro, se kterým vlastně teďka hraju ve Flamingos, ale největší podíl na tom má určitě trenér Bříza, který mi vlastně vysvětlil, co to je a doteďka mi trénuje a pomáhá mi se rozvíjet.
2: Byla to pro vás nová motivace, velká výzva, která vám zároveň ukázala, že tím úrazem ten sportovní svět nekončí?
1: Určitě. Já jsem vždycky byl sportovní typ a nedokázal jsem si to jako představit úplně být bez sportu.
2: Vybavíte si ty první momenty při seznámení s parahokejem? Jak jste se na to díval?
1: Bylo to něco nemožného, co jsem si myslel, že nikdy nedokážu zvládat. Jet a zároveň držet puk. A ty začátky byly strašné.
2: Když jste zvládl ty nástrahy parahokej, jak dlouho to trvalo, než se člověk do toho dostal?
1: No, tak já si myslím, že s nima bojuju doteď, ale nejvíce to asi přebylo, když jsem začal trénovat s klukama v reprezentaci. To si myslím, že mi hodně pomohlo.
2: Mimochodem, co je fyzicky náročnější, fotbal nebo parahokej?
1: Určitě parahokej.

0: ale na to nebyl čas.
1: Ostravský turnaj byl pro vás asi velkou motivací směrem do budoucna, je to tak?
0: Jo, určitě. Viděl jsem, jak to vlastně všechno funguje a byl to takový odrazový můstek k tomu, co přijde.
1: Další výzvou je asi paralympiáda v Paříži, dokonce vám prý jeden z nejzkušenějších v národním týmu, Zdeněk Hábl, slíbil, že vás tam dotáhne na tu paralympiádu.
0: Jo, se Zdenou jsme se o tom bavili a slíbil mi, že pokud mu to zdravotní stav dovolí, tak že mě na moji první paralympiádu doprovodí.
1: Čím se pro vás vlastně parahokej stal? Něčím, bez čeho si vlastně ani ten život neumíte představit dneska už?
0: Stal se pro mě sportem jako pro každého, kdo sportuje. Je to pro mě součást života a nemám v plánu se toho vzdát.
1: Jaké jsou ty vaše další plány? Protože třeba u vás v Ostravě se příští rok bude konat mistrovství světa už po čtvrté v historii, tak směřují ty plány i tam?
0: Určitě nějaká část plánu tam směřuje, ale máme předtím ještě další důležité turnaje a ty nesmíme opomíjet a soustředit se na ně.
1: Nedá mi, abych se také nezeptal na propojení sportu se školou. Jaké to je u vás? Vy studujete střední a zdravotnickou školu, tak jak se to dá propojit se sportem?
0: Tak zrovna ten typ školy, který studuju, tak je těžký na propojení, protože to je zdravka a zdravky jsou takové náročné. Musíš tomu věnovat tomu učení čas, na který já moc nemám díky tomu trénování, ale nějak to jde a doufám, že i půjde.
1: Uzavřel naše povídání Matyáš Frýdl z Ostravy, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Dánsko, Itálie 3-2 po nájezdech, Velká Británie, Lotyšsko 0-6. To jsou dnešní konečné výsledky hokejového mistrovství světa. No a jak hraje Slovensko s Kanadou, to už ví reportér přímo na místě František Kuna.
1: Zatím 0-0 ve čtvrté minutě, Kanaďané poměrně aktivní, ale zatím na ukazateli skóre, kromě toho tedy, že to je 0-0 na góly, střely na branku 2-0 pro slovenskou reprezentaci. Martin Faško Rudáš, útočník hokejového Liberce, před malou chvílí vypálil z vrcholu pravého kruhu. Ta rána byla trošku stlumená přes hokejku obránce a nakonec Jet Graves v kanadské brance neměl tolik práce. To se nedá říct o Hlavajovi právě teď, protože musel chytat šanci Celebrinimu, první rána Kanady na branku na konci čtvrté minuty. Celebrini teď na ledě s Crosbym a právě Celebrini se dostává do útočného pásma po levé straně u mantinelu. Ve druhé skupině se hraje také, i tam je, řekněme, favorit jasný. Finové zatím nestratili ani bod a hrají proti Rakousku, které překvapuje, ale ve čtvrté minutě je to tam také 0-0. Slováci dnes hrají o to, aby bodovali takovým způsobem, že se nebudou muset pak ohlížet na výsledky ostatních zápasů. Kdyby pak třeba prohráli se Švédskem, což není úplně nepravděpodobné, ale pokud Slováci prohrají dnes s Kanadou i pak se Švédy, tak se musí dívat na výsledky ostatních zápasů a doufat, že by je pak nepřeskočili v tabulce třeba Norové. Tedy příští soupeř českého týmu zítra odpoledne. Teď tedy ještě stručně pátá minuta, Slovensko-Kanada bez branek. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
1: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
0: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
2: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to prostě ještě nešlo tu další třetinu.
1: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
2: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv kladnu, se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
0: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Marek Sedláč.
4: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech pět jich je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidi, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační stránku DIS Plus na portálu Moje daně. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes v Dillí setkal se svým indickým protějškem Subrahmanyamem Jaishankarem. Jednali o upevnění vztahů obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. A neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY.
1: Sport.
4: Hokejisti Velké Británie padají z elitní divize mistrovství světa. O jejich sestupu rozhodla v Curychu porážka s Lotyšskem 0-6. Ve Friburgu Dánsko vyhrálo nad Itálií 3-2 po nájezdech. A Slováci teď bojují o postup do čtvrtfinále, a to proti Kanaďanům. Podrobnosti má František Kuna.
5: Bojují sice, ale gol zatím nedali ani Kanaďané. 0-0 platí v 9. minutě. Kanada od úvodu byla aktivnější, teď zase převzali iniciativu Slováci, kteří mají jasně navrch na tribunách. Hraje se i ve druhé skupině, tam je to také 0-0 z Curychu, a to mezi Finskem a Rakouskem. Ze Švýcarska František Kuchl, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D5 sjezdu na Stoda v Praze, omezení v Liberecké ulici. Na dálnici D5 z Rozvadová směrem do Prahy a Plzně pozor u sjezdu na Stod. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Podle policie se na krajnici pohybují divoká prasata, tak opatrně. Kromě toho jsou dálnice průjezdné plynule bez zásadních komplikací. Silnice číslo 17, tak s Chrudimi do Vysokého Mýta, zůstává uzavřená mezi Ostrovem a Čakovicemi. Vyprošťují tam havarovaný autobus a dopravu policisté obou směrně zastavili. Dá se to objet okolními ulicemi přes Chroustovice. Na silnici 44 z Zábřehu do Mohelnice pozor za Vlachovem. Záchranáři tam ještě zasahují u nehody motorkáře do stromu. Provoz řídí policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A v Praze vázne provoz v Liberecké ulici směrem do centra. U sjezdu na Prosek je omezení do pravého pruhu. Silničáři tam opravují výtluky v levém pruhu a zdržení od sjezdu na Letňany je asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Dopředu bylo jasné, že dnes fotbalisté pražské Slávie zvednou po 23. v klubové historii nad hlavu ligovou trofej. Mluvit o tom bude hned na úvod sportovního přehledu Jakub Kanta. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Mistrovský pohár slávisté dostali na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Vršovický klub už řeší další ročník, rozhoduje se i o osudu Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, které vedení vyřadilo z A týmu kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Podle trenéra Slávie Jindřicha Trpišovského zatím k žádnému posunu nedošlo.
2: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná, jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
1: Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, souboj Jablonce s Libercem skončil také 2-1.
0: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou Premier League, přestože v závěrečném kole porazili Leeds 3-0. Rozhodla o tom výhra Tottenhamu, který s brankářem Antonínem Kinským zvítězil 1-0 nad Evertonem a v soutěži se zachránil.
1: Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními dvěma zápasy ve skupině mistrovství světa s jistotou účasti ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na půl hodiny a to souviselo s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
3: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali naspátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední dva zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit.
0: A slovenští hokejisté nastoupili v předposledním zápase ve skupině ve Friburgu proti první Kanadě. Bližší informace doplní František Kuna.
4: Odehráno necelých 12 minut ze zápasu Slovensko-Kanada, zatím 0-0 v zápase, který možná trochu začal být nervózní. Jedna šarvátka se objevila u slovenské střídačky a nechyběl v ní samozřejmě Kristián Pospíšil, který něco podobného předváděl i v tom českém zápase. Zatím na počet střel v podstatě vyrovnáno, stav 0-0 platí dál, tady ve Friburgu hraje se i ve druhé skupině. Tam hrají Finové proti Rakousku a i tam je to zatím už ve 14. minutě 0-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: V odpoledních duelech Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech a Lotyšsko vyhrálo 6-0 nad Velkou Británií, která tak po roce mezi elitou sestoupí zpět do nižší divize.
1: Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do Roland Garros. Nasazená 27. porazila ve dvou setech Italku Bronzetiovou. V Paříži teploty atakovaly 33 stupňů Celsia ve stínu a Bousková tak byla ráda, že se na kurtu nezdržela příliš dlouho.
5: Jo, tak určitě teplo tenhle rok je tady trošku nevídaný. Spíše mi to přibylo dneska jak Australian Open než Roland Garros, takže to trošku podmínky jsou určitě jiný. Jsem ráda, že nakonec jsem to zvládla takhle rychle, i když samozřejmě člověk vždycky, když jde do zápasu na Grand Slamu, tak má vždycky mnohem větší nervy a je víc tažený, takže i když hraje hodinu a 9 minut, tak určitě se ten zápas projevil jako vnitřně delší, než co byl.
0: Do druhého kola prošli taky Tomáš Macháč po výhře nad Belgičanem Bergsem, Jakub Menšík po triumfu nad domácím Francouzem Drugétem a Sára Bélek po vítězství nad Stevensovou ze Spojených států. S Antukovým Grandslamem se naopak loučí Tereza Valentová po porážce s Polkou Linetovou a taky šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková. Ta nevyužila dva matchboly a podlehla Američance Baptistové po setech 7-6, 6-7 a 2-6.
1: Bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami druhá na světovém poháru v Novém Městě na Moravě, třetí dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. Cink startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o víc než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
6: Stalo mě to docela hodně sil a jsem viděl, že to tam je na kousek, takže jsem si tam nějaký dvě kola docela hrábnul, abych se tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa. Ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší startovní pozice a pak ten závod může být o ničem jiným.
0: Já jenom doplním, že závody na světovém poháru v Novém Městě na Moravě vyhráli Rakušanka Stiglerová a Brit Pidcock.
1: A norský cyklista Fredrik Dversnes ovládl z úniku 15. rovinatou etapu Gira d'Italia a po sportu 4 uprchlíků si připsal první triumf kariéry na Grand Tour. Lídrem celkového pořadí zůstal dán Jonas Vingegaard. Jan Hirt je 16. s mankem přes 9,5 minuty na muže v růžovém trikotu.
0: Takový byl sportovní přehled dne, připravil ho Jakub Kanta. Díky za to.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.

0: 20 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Vracíme se na hokejové mistrovství světa. Připomínám, že Dánsko porazilo Itálii 3-2 po nájezdech. Lotyšsko porazilo Velkou Británii 6-0 a tím pádem Velká Británie sestoupí do nižší divize. To jsou dva konečné výsledky, které známe. Zbylé dva zápasy dnešního programu se právě hrají. No a jak vypadá hlavně ten mezi Slovenskem a Kanadou, to nám přiblíží reportér František Kuna.
1: Kanada vede 1-0 a teď se to může ještě změnit, ale nestalo se. Kotouč sražený do ochranné sítě. Kanaďany poslal do vedení Cousins, který využil přihrávky, která patří spíš do fotbalu, protože Sidney Crosby ukázal, jak je geniální. Stál za brankou u pravé tyče, sice nikým neatakován, ale všiml si na druhé modré čáře Cousinse. To by nebylo zas až tak zvláštní, ale on mu prostě nacentroval puk vzduchem. Strašně vysoko ten puk přeloboval celé střední pásmo, padl až za modrou čáru. Cousins vyhrál bruslařský souboj se slovenským obráncem Štrbákem. No a potom, byť byl ve velkém úhlu, Cousins je pravák, jel zprava, byl v podstatě na tom puntíku pro vhazování na pravé straně útočného pásma trochu blíž k brance a dokázal kotouč procpat na bližší tyč kolem lapačky golmana Hlavaje, ještě ten se puk odrazil o tyčku a zaplul do slovenské branky. V 16. minutě tak Slováci mají problém, protože v tomhle zápase si mohou zajistit čtvrtfinále, anebo si také přidělat velké problémy do zbytku turnaje, aby tak třeba ani nemuseli mít postup ve vlastních rukou, v případě tedy, že by prohráli dnes i se Švédskem. 1-0 pro Kanadu v 16. minutě. Hraje se i v Curychu, tam opět rychleji v 18. minutě. Finové i přes velkou střeleckou převahu hrají zatím s Rakouskem 0-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Teď jenom takový rychlý přehled toho, co se dnes dělo z českého pohledu na Roland Garros. Tomáš Macháč, Jakub Menšík, potom taky Marie Bousková a Sára Bejlik postoupili, zvládli úspěšně první kolo. Naopak na turnaji končí Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Teď už se vracíme do Švýcarska, konkrétně tedy do Friburgu na hokejové mistrovství světa na zápas Slovensko-Kanada. Tam končí první třetina a slovo dostává František Kuna.
4: Ještě 20 sekund se bude hrát, Kanada dál vede 1-0, poté co se trefil Cousins po lobu za obranu od Crosbyho a propál hlava je, tak Crosby pak měl i další šanci, pálil z velkého úhlu, ale tak nějak po Severoamericku to zkusil. Kanaďané aktivnější, když Slováci měli nějaké šance, tak právě teď končí ve Friburgu první třetina, Kanaďané ji vyhráli 1-0, favoritovi se daří už lépe také ve druhé skupině v Curychu, kde Finové v závěru první třetiny dali gól, Michael Granlund využil přesilovku a Finsko vede nad Rakouskem také 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: ano, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 9 hodin večer. Ve studiu je Marek Sedláček.
9: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Ruské útoky na Kyjev a okolí nepřežili nejméně 4 lidé. Kreml na Ukrajinu poslal i balistickou raketu Orešník. Hokejisti Slovenska prohrávají na mistrovství světa s lídrem české skupiny Kanadou. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty zítra až do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii.
10: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Radiožurnál.
9: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO navrhne posun termínu rozhodnutí na druhou polovinu června. Řekl to v rozhovoru na serveru Moravec.cz. Macinka chce počkat na výsledky jednání setkání ministrů obrany. Původně měla vláda delegaci schvalovat 8. června. Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 4 lidé, přes 80 dalších je zraněných. Uvedla to agentura Reuters. Kreml potvrdil, že použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerekev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku.
11: Rusko podle prezidenta Volodymyra Zelenského použilo taky na 600 dronů a 90 střel a raket. Údery podle něj poškodily civilní infrastrukturu, včetně vodovodního potrubí, obchodů nebo škol. Spojence Ukrajiny proto vyzval k reakci.
12: Je důležité, aby to Rusku neprošlo bez následků.
11: Ruské útoky už odsoudili například francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle ní je Rusko v patové situaci a proto cíleně míří na centra měst a zabíjí civilisty. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nacházejí, nebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje vodák a spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
13: Za prvé upozornění na nebezpečné místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
3: Sport.
1: Slovenští hokejisté si můžou v předstihu zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa, potřebují ale v předposledním vystoupení ve skupině vyhrát nad Kanadou. Z jejich souboje ve Friburku se hlásí František Kuna.
14: Po první třetině vede Kanada nad Slovenskem 1-0. Trefil se útočník prvního útoku Cousins poté, co mu Crosby spoza vlastní branky lobem nacentroval kotouč na útočnou modrou a Cousins propálil hlava je. Další šanci pak Sidney Crosby nevyužil. 1-0 tedy pro Kanadu. Ve druhé skupině vede také favorit Finsko nad Rakouskem, taktéž 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Odpoledne Dánsko zvítězilo nad Itálií 3-2 po samostatných nájezdech. To Velká Británie prohrála s Lotyšskem 0-6 a se sestupuje z elitní divize.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Dálnice bez komplikací a nehoda na 17. u Chrudimi. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy, a to zase jezdem na Ostrovačice. Na kilometru 171 zastavilo nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Silnice číslo 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta zůstává uzavřená v úseku mezi Ostrovem a Čankovicemi. Havaroval tam autobus, hasiči ho vyprošťují a provoz tak policisté zastavili obousměrně. Dá se to objet okolními silnicemi přes Chroustovice. V Praze pak čekejte menší zdržení v Liberecké ulici směrem do centra. U sjezdu na Prosek je omezení pouze do pravého pruhu, průjezdní je tedy pravý, silničáři pracují v levém, zpomaluje se do menší kolony. A komplikace pak čekejte v Praze i na Žižkově, na Olšanském náměstí směrem do centra, na vjezdu do Táborické ulice. Tam zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21 a na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy. A teď je tu Sportžurnál, dnes poprvé s Adamem Procházkou.
1: Krásný večer, v následující hodině procestujeme sportovní svět, vydáme se do Švýcarska na hokejové mistrovství světa. Byť Češi budou hrát až zítra proti Norsku, je o čem mluvit, třeba Slováci bojují o čtvrtfinále proti Kanadě. Zamíříme taky do tenisové Paříže na Roland Garros, ale první půlhodina bude patřit fotbalu. Dnes totiž skončily poslední zápasy šance ligy a hráči Slávie slaví, zvedli nad hlavu ligovou trofej. Pro tým z Vršovic je to už 23. v klubové historii. Příjemný poslech.
3: Žurnál Sport
2: a Adam Procházka.

0: Titul už měli jistý, pohár pro vítěze šance ligy ale převzali fotbalisté Slávie až teď, po posledním utkání, ve kterém porazili Plzeň 3-0. Nebyla to ale klasická oslava. Na tribunách chyběli kvůli trestu za incidenty v závěru derby fanoušci. A tak předání trofeje bezprostředně sledovali jenom rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci Slávie.
1: Abych to asi přerovnal stejný jako po gólu. To taky chcete oslovit s fanouškama, ne před prázdnou tribunou, takže je to podobný.
2: Je to takový trošku, nevím jak to nazvat, ale myslím, že všichni na to těšili a jsme rádi, že jsme to zvládli a myslím, že se to, jak už doteď nebo teď, se to bude ještě slavit náležitě.
3: Říkali David Jurásek a před ním trenér Jindřich Trpišovský, kteří byli vděční alespoň za následné setkání s fanoušky na akci Zahradní slavnost, která měla charitativní kontext. Slavia na ní ohlásila první posily Ayaosio a Kačora. V klubu už celkově intenzivně řeší další ročník a objevila se i informace, spekulace o případném návratu bývalého slavistického kapitána Tomáše Součka, který se stoupil s West Hamem z anglické Premier League.
1: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě, pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
3: Říkal trenér Slávie Jindřich Trpišovský, který zatím mimo jiné neví, jaký bude osud Tomáše Chorého a Davida Douděry, tedy hráčů, které vedení klubu kvůli opakovanému nesportovnímu chování vyloučilo z A týmu, ale na oslavu byli.
1: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná. Jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
3: Fotbalovou Slávii čekají podle Trpišovského odchody i další příchody do kádru, který bude chtít v další sezóně předvést lepší výkony v prestižní lize mistrů. Z pražského Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Krásný večer vám přejí Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Ve společném vysílání ve Sportžurnálu už jste slyšeli o tom, jak fotbalisté Slávie zvedli nad hlavu pohár pro ligové mistry po výhře nad Plzní. I hráči Sparty uzavřeli ligovou sezonu vítězstvím, a to nad Hradcem Králové 2-1. Byl u ní taky finský záložník Pražanů Kaan Kairinen, u kterého se spekuluje, zda to náhodou nebyl jeho poslední zápas v rudém dresu.
1: Polovina 83. minuty. Zajímavý moment. Odchází ze hřiště Kaan Kairinen. A hodně se mu nechce ze hřiště. Fanoušci Sparty jsou ve stoje. A...
2: Tak loučil se, protože to byl poslední zápas sezóny. No. Já jsem už nemal sílu ani se loučit, takže... Tak nevím, to je možná otázka na pána, který přijde po mně.
1: Říkal o emotivním odchodu Kaana Kairinena ze hřiště kapitán Sparty Lukáš Haraslín. Pánem, který přišel po něm na tiskovou konferenci, byl trenér letenských Brian Priske.
3: V tuhle chvíli je určitě hráčem Sparty a to také pro další sezonu. Víc říct nemůžu.
1: Nechtěl prozradit víc Priske, který stáhl finského záložníka v 83. minutě. Kaan Kairinen si následně užíval ovace zaplněné Letné a po zápase ho dokonce podobně jako Huga Sochurka nebo Jakuba Surovčíka vyvolával kotel Sparty. Kairinen v lize odehrál z té třetí utkání, také proto před duelem dostal společně s dalšími spoluhráči dres Sparty se stovkou na zádech. Levý břeh Vltavy je Kairinenovým

0: ale ve všech, kdy tu byl, v tréninku, v nasazení, v přípravě, v kvalitě na hřišti byl konzistentní.
1: Mluvil o přínosu Kairinena trenér Priske. Finský středopolař nazbíral v dresu Sparty přes 150 soutěžních utkání, získal dva ligové tituly a jednou ovládl český pohár. A když nebyl zraněný, jen těžko si trenéři, ať Priske nebo Fries, uměli představit základní sestavu bez něj.
0: Může se stát cokoliv, Kána znám už dlouhou dobu. Jeho progres je neuvěřitelný, to, jak se zlepšil. Doufám, že bude schopný ukázat své kvality ve vyšších patrech, než ve kterých je Sparta, ale to není na mě.
1: Dodal Brian Priske na účet Kána Kairinena, který je tučným písmem podepsán pod úspěchy Sparty z posledních let. Zda ale slyšel po utkání s Hradcem Králové tuto skladbu naposledy, není jasné. Zletné Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: 21 hodin 24 minut posloucháte Sportjournál, přejeme vám krásný večer. Teď se budeme bavit o hokeji, o hokejovém mistrovství světa. Češi už mají jisté čtvrtfinále, hrát budou v základní skupině ještě zítra proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Dnes Dánsko porazilo Itálii po nájezdech 3-2, Velká Británie prohrála s Lotyšskem 0-6 a tím pádem sestoupí do nižší divize. Právě se hraje zápas mezi Slovenskem a Kanadou a přímo na místě máme reportéra Františka Kunu.
1: Blíží se polovina zápasu, 29.

Pátá minuta, Slováci dál prohrávají s Kanadou 0-1 po gólu Kozence po lobu Crosbyho z obraného pásma. Pak měl velkou šanci Celebrini, a to před malou chvílí. Dostal se mezi kruhy, pálil nad lapačku hlavaje, ten stihl svoji levou ruku švihnout do vzduchu a parádním, jak se v hokeji říká, semaforem, nevím přesně proč, tak dokázal zamezit téhle ráně kanadské hvězdy a kanadského kapitána. I proto Slováci drží zatím stále nadějný výsledek na bodový zisk, prohrávají s Kanadou 0-1. Ve druhé skupině vede favorit, tam jsou na tom lépe Finové, nad Rakouskem vedou v 31. minutě aktuálně 2-0. Góly dávali Mikael Granlund, přesilovce, a pak také Menelanen. Tady tedy Slováci prohrávají s Kanadou 0-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Ještě jednou vám přejeme krásný večer a Sportžurnál bude pokračovat zase za pár chvil.
1: 21 hodina 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by ženy měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za 2 roky. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu The Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde už o 3. smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. A u koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Úpravy potrvají několik let.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 před Prahou a v Praze nehoda na Žižkově na Olšanském náměstí. Na dálnicích je stále klidný provoz, projíždí se plynule bez kolon, opatrně ale na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně u Loděnice na 11. kilometru se blízko dálnice pohybuje zvěř, tak zpomalte. Silnice číslo 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta je mezi Ostrovem a Čankovicemi opět průjezdná. Po nehodě autobusu tam byl provoz asi 2 hodiny zastavený, teď už se okolo dá projet, provoz tam řídí policisté. A v Praze čekejte komplikace v dopravě na Žižkově na Olšanském náměstí směrem do centra před vjezdem do Táborické ulice. Zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz tam řídí policisté, provoz je ale slabý, projíždí se bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď pokračuje Sportžurnál s Adamem Procházkou.
0: A já vám přeju znovu krásný večer, hezčí než měl fotbalista Tomáš Souček. Ten odehrál v dresu West Hamu v anglické Premier League 7. sezonu. Za tu dobu dal z pozice defenzivního záložníka 41 gólů, stal se nejlepším českým střelcem v historii anglické nejvyšší soutěže, ale teď s West Hamem sestupuje do nižší ligy, navzdory výhře 3-0 nad Leeds United. Zachránil se naopak Tottenham po vítězství 1-0 nad Evertonem i díky čistému kontu českého brankáře Antonína Kinského. Za chvíli už tenisové Roland Garros. Hezký poslech.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 36 minut posloucháte Sportžurnál. Sezonu jako na houpačce prožívá Tomáš Macháč. Český tenista na úvod roku 2026 ovládl turnaj v Adelaide, pak na Australian Open porazil dva někdejší vítěze turnaje mistrů Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase. Pak ale přišly zdravotní trable a série nepřesvědčivých výsledků. Teď by na Roland Garros ale měl být v rámci možností dobře připravený. V prvním kole porazil ve velkém vedru Belgičana Bergse 3-0 na sety. No a v Paříži s ním mluvil reportér David Prouza.
1: Tomáši, dobrý den. Velká gratulace. S ohledem na to, jaké bylo počasí, tak jak moc jste rád, že jste to zvládl zabalit ve třech setech?
2: Dobrý den, tak děkuji moc. Tak jsem rád celkem, protože jsem byl trošku zvědavý, co to tělo mi dneska dá, protože ta příprava úplně nebyla optimální, vzhledem k tomu, že se tam tolik času nebylo po té nemoci, ale viděl jsem, že dneska budu hrát celkem dobrý tenis, protože na té antuce jsem si poslední týdny zvykal velice slušně, hrál jsem celkem slušný zápasy, byl jsem rozehraný a samozřejmě to počasí není úplně jakoby optimální na to, když člověk nedělá, nevím, tomu 3 týdny, 4 týdny v kuse kondici, tak samozřejmě je to takový, jako může to být všelijaký, ale celkem jsem byl překvapený, jak jsem se dneska cítil od začátku až do konce, takže jsem rád, jak jsem předvedl dneska výkon.
1: Vysoké teploty člověk očekává v Austrálii i samozřejmě v New Yorku, třeba i v kombinaci s vlhkostí. Jak se to v úzovkách kouše v Paříži, kde je takové suché a teď opravdu velké teplo?
2: Tak musím říct, že když jsem tady hrál tu olympiádu, tak to bylo jako úplný peklo, takže oproti tomu se to podle mě jako nedá srovnat, ale když se na to dívám jako zpětně výsledkově celkově, jak jsem jako působil, tak v teple se cítím docela slušně, když samozřejmě jsem jako připravený, tak jako nedělá mi to úplně nějaký jako obrovský problém, spíš samozřejmě horší pro mě, jako když je jako nějaká zima, to úplně mi jako nesedí, ale jo, tak musím říct, že nemůžu si vůbec stěžovat, protože v tom vedru jsem hrál fakt dobře, polídal jsem si nový míče, když se měnili, lítalo to dneska hodně, takže jo, spokojený dneska.
1: Krásně jste mi nahrál těmi olympijskými hrami, protože vy jste hrál tam s Alexandrem Zverevem ve druhém kole. Teď si zahrajete s Alexandrem Zverevem ve druhém kole na Grand Slamu, tak symbolicky by to asi byla hezká odveta, ne?
2: Jo, tak samozřejmě, tak jsem rád, jakože takhle mrzí mě, že s ním hrál jakoby druhý kolo, ne třeba čtvrtý, ale samozřejmě jako těch výzev se jako nebojím. Jsem celkem i rád, že můžu si zahrát s tím hráčem jako na Grand Slamu, ještě jsem s tím nehrál, takže zase nová zkušenost a po dnešním výkonu jsem se cítil herně dobře, tak uvidíme, jak to bude ve středu, ale nejdu tam po 5 setech vydřených, takže si myslím, že fyzicky na tom budu snad dobře.
1: V momentě, kdy bylo jasné, že nebude hrát Carlos Alcaraz, že ten spodek toho pavouka by teoreticky mohl být trochu hratelnější, tak vás los vlastně dostane hned na nasazenou dvojku a Zverev, byť se o něm mluví, jakože nevyhrává Grand Slamy, tak je pořád obrovský talent a jak vy ho vnímáte, jak na ně nahlížíte?
2: Tak samozřejmě výsledkově posledních pár let je prostě třetí nebo čtvrtý, nebo prostě v tvůrce tam drží, takže tu výkonnost on má jako stabilní a nikdo ho jakoby nepřeskočil za poslední roky, takže po Sinerovi a po Alcarazovi a po Djokovicovi samozřejmě, nebo celkově tam se prostě motá každý rok, takže tu výkonnost má jako obrovskou a speciálně tady na French Open, co jsem pozoroval jeho výsledky poslední roky, tak si myslím, že tady jako předvádí svůj jakoby nejlepší tenis, takže uvidíme, je to skvělá výzva pro mě, ukáže mi to, jak na tom jsem a uvidíme.
0: To řekl Tomáš Macháč. Do druhého kola tenisového Roland Garros postoupili taky Marie Bousková, Sára Bejlek a Jakub Menšík. V Paříži naopak v prvním kole vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A teď je z tenisu zase na hokej, na hokejové mistrovství světa do Švýcarska, kde Češi už mají jistý postup do čtvrtfinále. O něco podobného se pokouší Slováci, kteří hrají proti Kanadě, a proto opět předáváme slovo do Friburgu Františku Kunovi.
4: Píseň Silný refrén od kapely Horký že slíže rozproudila slovenské fanoušky stejně jako předchozí gól Kristiana Pospíšila a tak je to 1-1 mezi Slovenskem a Kanadou. Pospíšil skóroval těsně před polovinou zápasu, dostal hodně prostoru v útočném pásmu, byl uprostřed modré čáry, celé se to před ním otevřelo, O'Reilly ho nestíhal. Pospíšil se zase prezentoval svým velmi specifickým bruslením, dá se tomu říkat, někdy říká jakási koloběžka, on přešlapuje tak, že často dá paty k sobě a špičkami bruslí od sebe a tak dojel až před branku, byl mírně vlevo mezi kruhy, sám před Gravesem vypálil na jeho lapačku a překonal kanadského golmana. Slováci pak měli k dispozici početní výhodu, poté co Villardy po dlouhém kanadském tlaku vysokou holí fauloval Hlavaje v brankovišti. Slováci měli dobré šance, Pospíšil to byl znovu, pálil od modré čáry, jeho bratr Martin tečoval před brankou, kotouč ale přepadl za branku. Pak po odrazu od zadního mantinelu. Se snažil dorážet Okuliar, ale včas ho tam kanadští beci odstavili. Teď slovenský tlak, ale také chyba při rozehrávce, jako touč míří přes celou třetinu střední až do obrané Slováku. 3 minuty před koncem druhé třetiny, stav nerozhodný 1-1 mezi Slovenskem a Kanadou. Slováci pro jistotu postupu do čtvrtfinále a bez ohledu na jiné další výsledky musí dnes získat 2 body. Jisté čtvrtfinále už mají Finové a dlouho a dnes po delší době zlomili odpor favorita nad Rakouskem, vedou v poslední minutě druhé třetiny už 4-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Píseň Back to You od Briana Adamse dohrála ve Sportžurnálu a my se vracíme k tobě, Františku Kuno, na zápas hokejového mistrovství světa mezi Slovenskem a Kanadou.
1: Posledních 13 sekund druhé třetiny, 1-1 mezi Slovenskem a Kanadou. Po gólu Kozence z první třetiny Slováci vyrovnali zásluhu Kristiána Pospíšila, který pak měl i další šance. Teď ale v závěru druhé třetiny problém pro Slováky, protože Koch fauloval v obraném pásmu a už sedí na trestné lavici a Kanaďané mají k dispozici početní výhodu, byť teď samozřejmě se velmi nelíbí fanouškům to, co se promítá na kostce nad ledem, protože Celebrini tam po odhrání puku jednoznačně sekl do lítek obránce Gajdoše. To ale potrestané nebylo a pak faul na Crosbyho, ano, který tedy bez pochyby byl, stejně jako ten předchozí, jenže rozhodčí viděli slovenský faul. A teď za stavu 1-1 v posledních sekundách druhé třetiny je tu začínající přesilovka pro Kanadu, která pokud ji nevyužije, tak si zbylou více než minutu a tři čtvrtě přenese do začátku třetí třetiny. Kanaděné samozřejmě po tom slovenském faulu mají k dispozici vazování v útočném pásmu na levé straně posledních 13 sekund. Rozhodčí ještě rovnají centry a nejen je, Celebrini se tam osekává s okuliarem, čehož se všímají samozřejmě i fanoušci a těch je tady rozhodně víc ze Slovenska geograficky logicky. Ve druhé skupině tam je to 4-0 pro Finsko v zápase s Rakouskem už po dvou třetinách. Tady tedy posledních 13 sekund. Kanaďané na vhazování úspěšní. Nakonec jsou. Crosby padá v mezi kruží a volný kotouč. Teď vyhodil okuliar přes všechny čáry a Slováci tuhle třetinu zvládnou dohrát za stavu 1-1. Pospíšil, vyrovnal a třetí třetina až začne, tak to bude s kanadskou přesilovkou. 1-1 po dvou třetinách mezi Slovenskem a Kanadou. Slováci potřebují dnes k jistotě čtvrtfinále získat dva body. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Znovu po roce se česká reprezentace horských kol radovala při světovém poháru v Novém Městě na Moravě ze stupňů vítězů. A znovu díky Barboře Bukovské mezi juniorkami. Česká reprezentantka skončila druhá, třetí byla navíc další Češka, Lucie Grohová. S Barborou Bukovskou mluvil po závodě Martin Charvát.
1: Loni vítězství, tentokrát druhé místo, přesto znovu na stupních vítězů tady v Novém Městě na Moravě. Jaký to je pro vás pocit tady znovu stát?
2: Tak musím říct, že tady mě neskutečně ženou ti fanoušci, takže to je to, co mě tady žene a je pro mě obrovskou motivací a proto je pro mě potom vlastně i snaží jet a hnát to dopředu. No.
1: Hned od úvodu závodu se oddělila trojice a potom jenom dvojice a potom už tam byla sama Švýcarka Grossmanová. Kde vám ujela? Na čem vám ujela?
2: Vlastně mi ujela v podstatě hnedka v prvním kopci, kde jsem měla lehkou krizi a mě párkrát zabrala a pak už jela ze sjezdu, kde mi taky trošku podjela, takže to bylo hnedka jako vyřešený. Samozřejmě jsem měla pokušení o to jí dojet, ale jak už jsem řekla, měla jsem lehké krize, takže pak jsem si nakonec řekla, že paru na jistotu a pokusím se udržet to druhé místo.
1: Kdyby to byla krize z vedra, tak bych to docela pochopil, protože tu je ještě větší vedro než minulý rok. Celý les byl v podstatě úplně vyprahlý.
2: Ano, bylo neskutečný vedro, takže chladice a všechno tohle to bylo strašně náročné pohlídat. No a taky musím zmínit, že jsem vlastně nedávno ještě měla antibiotika, takže jsem měla i tréninkovou pauzu a tudíž jsem to možná dneska jako pocítila v tom závodě. No. Pod prášky už jsem, mám jako i povolení od doktoru jako trénovat normálně, ale jak už jsem říkala, tam asi byla ta pauza a prostě bohužel mě to trošku dohnalo. No.
1: Jaké pro vás je, že když hned odpustíte ten prostor cíle a prostor pro vyhlašování, tak se na vás sesypou lidi, každý se fotku, podpis, něco. To tady trvalo takových 15 minut. Pro vás, která to zažíváte od 17 let, to musí být stále ještě poměrně šok, ne?
2: Já bych řekla, že teď už ani šok ne, ale je mi strašnou jako ctí takhle vlastně, že ty děti nebo lidi za vámi přijdou a chcou si s váma udělat fotku, to je fakt jako něco neskutečného a strašně si toho vážím, no.
1: Které další závody jste si zaškrtla v kalendáři, že tam chcete uspět?
2: Příští týden nás hnedka čeká mistrovství České republiky v short tracku, tak tam bych se určitě chtěla objevit a bojovat do titul, no.
1: Říká Barbora Bukovská po druhém místě v závodě juniorek světového poháru tady v Novém Městě na Moravě. Z Vysočiny Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
5: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
4: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
6: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
5: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
4: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
5: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
4: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
5: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
4: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Marek Sedláček.
1: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá poslední týden. Dálnici D1 čeká rušné pondělí. Kamiony kvůli německému svátku pojedou přes Česko. Hokejisti Kanady hrají na světovém šampionátu se Slováky. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty zítra do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek v půlce května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
4: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
1: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. Častějším úderům ozbrojenců čelí i čínští pracovníci, kteří v zemi působí v rámci pákistánsko-čínských stavebních zakázek. Rybáři na západě Čech vypustili do řek 10 000 malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejich přirozeného výskytu, říká technik Západočeského územního svazu Hinek Dort.
5: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a vlastně těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace těch úhořů.
2: Sport.
1: Kanadští hokejisti hrají na mistrovství světa se Slováky. Podrobnosti doplní ze švýcarského Friburgu František Kuna.
6: Právě začíná třetí třetina za stavu Kanada-Slovensko 1-1. Kanaďané mají k dispozici ještě dlouhou, více než minutu a tři čtvrtě trvající přesilovou hru. Ve druhé skupině v Curychu vedou Finové nad Rakouskem už po 44 odehraných minutách 4-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: V dalších zápasech Italové podlehli Dánům 2-3 po samostatných nájezdech. To Velká Británie prohrála v Curychu s Lotyšskem 0-6 a sestupuje. A čtyři čeští tenisti si první hrací den tenisového Roland Garros zajistili postup do druhého kola. Vítězně do pařížského Grand Slamu postoupili Sára Bejlek, Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Hned úvodní zápas nezvládli Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D7 Mnichova Hradiště a nebezpečí na D5. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště na 60,5 kilometru srazilo osobní auto s rnku. Na místo jedou policisté a vybočuje se. Sraženou zvěř pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Lodinici je na 11. kilometru, leží v jízdním pruhu, tak pozor. A na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem do Brna u sjezdu sjezdu na Čestlice na 8,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy.
8: 22 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Jak se slyšeli v počasí, zítra očekáváme jasno. Zítra také očekáváme další zápas českých hokejistů na mistrovství světa. Češi nastoupí proti Norsku, samozřejmě už s jistotou postupu do čtvrtfinále. Teď nás ale zajímá jiný zápas, zápas, který se právě hraje, a to ten ve Friburgu mezi Slovenskem a Kanadou. Slovo dostává František Kuna.
6: Stav je 1-1, ale Kanada hraje přesilovku 5-3 a bude jí hrát ještě 40 sekund, pokud nedá gól, ale teď Slováci vyhazují po druhé v rámci dvojnásobného oslabení. Hrivík vzal volný kotouč, perfektní práci, po druhé poslabení odvedl za brankou obránce Štrbáka. Teď chybují nakonec Kanaděné v 5-3, výborně teď míchá s pukem Adam Sýkora, rozehrává bekům a Slováci ve třech teď zvládli tuhle fázi zápasu velice důležitou. K vyloučenému Kochovi přibyl na trestnou levici Okuliar. Z jednoho trestu 15 sekund, z druhého minuta. Stále přesilovka Kanady 5-3. Riley na pravém mantinelu Crosby dává o pravé hrazení na modrou čáru, kde je Bouchard. Stav 1-1 mezi Kanadou a Slovenskem. Bouchardova přidávka doprava, rána z voleje Celebrýnyho sražená za branku, kde Crosby dává zadovku a Slováci znovu vyhazují tentokrát Sýkora a už je Koch na ledě a z přesilovky Kanady té klasické zbývá aktuálně teď už jen 30 sekund. Kanaděné to nezvládají, zatím tedy v rámci této početní výhody 1-1 stále, tak ještě další šance Kanaděnů, Hlavaj zasahuje a u kotouče Slováci na malou chvíli už to zase neplatí, kotouč mezi kruhy a končí nakonec ve slovenské brance. Teď měli Slováci smůlu, byť perfektně hráli v ostavbení, ale nakonec se volný kotouč dostal k Gabrielu Villardimu a ten využívá přesilovku. 43. minuta zápasu, když Slováci výborně bránili, tak nakonec neubránili a Kanada aktuálně vede nad Slovenskem 2-1. Ve druhé skupině se hraje také, Finové nastoupili proti Rakousku a vedou 4-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: turn to dust all that I adored.
1: 22 hodin 11 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. V našem vysílání už jste dnes slyšeli o tom, že fotbalisté Slávie zvedli nad hlavu už oficiálně trofej pro vítěze Šance ligy. Už jsme také mluvili o tom, že fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem sestoupili z Premier League. Naopak brankář Antonín Kinský s Tottenhamem se zachránili. Teď pojďme ale do italské série A, kde se ještě hraje poslední kolo ligy, tedy sezóny. Parma porazila Sassuolo 1-0, Neapol stejným poměrem přehrála Udine, které navíc dohrávalo v 10. AC Milan prohrává v 58. minutě s Cagliari 1-2. Cremonese stejným poměrem prohrává doma s Comem. 58. minuta se hraje taky v Lecce. Domácí vyhrávají nad Janovem 1-0. No a Turín hraje s Juventusem v turínském derby ve 22. minutě. Zatím bez branek, nerozhodně 0-0. No a Verona, ta v 10. prohrává s AS Řím v 58. minutě 1-0. Jenom rychlý pohled na to, co to znamená v tabulce, zejména v boji o pohárovou Evropu, protože v současné chvíli se Como, tedy velké překvapení letošní sezony, dostává do pozice, která zajišťuje Ligu mistrů, tedy čtvrtá pozice před AC Milan, který prohrává. Samozřejmě Ligu mistrů už mají zajištěnou Neapol a taky mistrovský Inter a v tuhle chvíli také AS Řím. Pro AC Milan a Juventus zatím je jenom Evropská liga, ale to se ještě může změnit. Můžeme se podívat také do spodku tabulky, jak to tam vypadá už jistými sestupujícími, to už jsme věděli před tímto kolem, Verona a Pisa a v tuhle chvíli také Cremonese, které prohrává, Lecce, které vyhrává, naopak v tuhle chvíli zachráněné.

0: 22 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Hodně jste teď slyšeli o hokejovém mistrovství světa ze Švýcarska. Teď se vydáváme zase do Paříže na tenisové Roland Garros. Ne proto, že by snad hrála nějaká Češka nebo nějaký Čech, ale hraje jeden tenisový velikán. No a sleduje to samozřejmě náš reportér David Prouza.
1: Hádanka na úvod, je to takový tenisový velikán, který by rád měl 25 Grand Slamů. Má jich zatím 24, ale je možné, že ještě ten 25. třeba v jeho moci je. Je to Novak Djokovic, pro ty, kteří nevěděli, byť zatím srbský tenista není v pozici, že by mohl pomýšlet na postup do druhého kola, protože prohrává 0-1 s Peči Perikardem, s domácím reprezentantem, a Djokovic se teď snaží o to, aby si vymohl další set za stavu 1-1, protože má setball při servisu francouzského ranaře, který je vysoký, který má obrovskou ránu nejenom na podání, a je znát, že Novak Djokovic někdy občas trochu doplácí na tu agresivitu svého soupeře. Teď zkracuje hru, přitahuje si Perikarda k síti a ten ho provazuje, nicméně je to těsně mimo. Takže teď jsme s Radiožurnálem Sport byli u toho, že Novak Djokovic srovnává na 1-1 na sety, a nutno říci, že, a to můžu konstatovat Francouzům ke cti, ta podpora Novaka Djokoviče teď je možná trochu hlasitá, ale do té doby se radovali hlavně z bodů domácího reprezentanta, teď možná trochu ocenili i snahu a neskutečnou fyzickou kondici Djokoviče, který je samozřejmě už v letech, ale stále dokáže na té úrovni nejvyšší hrát velmi dobře a hlavně dokáže se dobře připravit na ty velké zápasy a velké turnaje. Teď tedy 1-1 z pohledu Novaka Djokoviče i z pohledu Giovanniho Peči Perikarda.
0: A Davide, dovol mi ještě jednu otázku. Jakou podle tebe má Djokovic šanci na to vyhrát ten 25. vytoužený Grand Slam? Protože musíme říct, že na tom stejném turnaji, tedy na Roland Garros, bude hrát taky Ital Yannick Sinner. Ten vstoupí do soutěže zítra proti Francouzi Clemánovi Tabourovi. No a Sinnerova forma je až děsivá. On vlastně přijel do Paříže s vítěznou sérií 29 zápasů. V sezóně vyhrál 5 turnajů kategorie Masters 1000, včetně všech 3 antukových.
1: Je to děsivé. Na druhou stranu posledním tenistou, který na Grand Slamu Sinnera porazil v tomto roce, je Novak Djokovic. Bylo to na Australian Open, samozřejmě na betonu, který svědčí Djokovicovi, ten australský beton, myslím, asi nejvíce ze všech povrchů, to si můžeme říci. Každopádně, jestli něco Novak Djokovic umí, tak je to opravdu vyladit tu formu na ty klíčové momenty. A teď ta pozitiva z pohledu Novaka Djokoviče, byť samozřejmě ještě není ani ve druhém kole, ale je v druhé polovině.

0: Podobné motivátory pro Djokoviče, ale samozřejmě nastoupit do Grand Slamu proti domácímu Francouzovi jako poslední zápas večer proti tenistovi, který nemá co ztratit, který má obrovskou ránu a opravdu vůbec na něm není zná žádná nervozita, tak to není příjemné. Ale zároveň pokud to Djokovič zvládne a teď Perikarda vyprovodí 3-1 na sety, tak si myslím, že ho to tolik nakopne, že klidně můžeme čekat další velké tažení Srba, třeba do semifinále, třeba do finále, kdo ví, a třeba se té 25 dostaneme. Každopádně je tu nabito, na Filipu Chatrierovi byste nenašli volnou sedačku a prostě každý chce vidět teď Novaka Djokoviče. Před pár lety takhle všichni chodili na Rafaela Nadala, který se pomalu, ale jistě loučil. Novak Djokovič se úplně neloučí, ale zároveň nemáme jistotu, že bude pokračovat třeba za rok, takže v tuhle chvíli každá příležitost vidět tohoto velikána a co se týče počtu Grand Slamu nejúspěšnějšího mužského tenisty v historii, tak se prostě neodmítá a je to znát na té atmosféře. Byť se přeje spíše Francouzovi, tak zároveň je tam trochu už i cítit to, že když Djokovič zahraje dobrý balón, tak zkrátka ten potlesk na úkor toho, že porazil v tu chvíli dílčím způsobem Francouze, tak si prostě zaslouží a dostane ho.
1: To říká náš tenisový reportér David Prouza. Davide, už je docela pozdě, co tě ještě čeká v Paříži?
0: Myslíš dnes nebo celkově příští
1: týden? Myslím ještě dnes.
0: Dnes už je to opravdu jenom za odměnu Novak Djokovič. Už jsem zvažoval, že opustím areál povinnosti spojené s dneškem a se zítřkem, co se týče nějakých stočených příspěvků, tak už mám za sebou. Ale jak jsem říkal, prostě se mi nechce odcházet v momentě, kdy Novak Djokovič prohrával 0-1 na sety a možná nemusel získat ani ten druhý set. Teď je to trochu něco jiného. Myslím si, že až dorazím na ubytování, tak se ještě bude hrát a dokoukám ten zápas třeba už na televizi, ale zatím prostě jsem tak trochu chtěl nasát tu atmosféru, tu magickou atmosféru dvorce Filipa Chatriera večer v momentě, kdy hraje prostě taková ikona a taková osobnost světového tenisu.
1: Tomu naprosto rozumím. My ti tady z Prahy přejeme šťastnou cestu na ubytování a budeme se těšit zase zítra. Naslyšenou.
0: Já děkuji a hezký večer přeji.

0: 22 hodin 25 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se opět vracíme do švýcarského Friburku na hokejovém mistrovství světa. Zatím známe dva konečné výsledky, jeden nejtěsnější a jeden hodně jednoznačný. Dánsko porazilo Itálii 3-2 po nájezdech, Velká Británie prohrála s Lotyšskem 0-6 a sestupuje do nižší divize světových šampionátů. Teď se vydáváme do Friburku na zápas Slovensko-Kanada. Slovo dostává opět reportér František Kuna.
1: Začala poslední desetiminutovka třetí třetiny a nejspíš zápasu, protože Kanada velmi rychle zlomila slovenský odpor 4 góly na začátku třetí třetiny a vede aktuálně nad Slovenskem 5-1. Kanaďané do 7 minut vmísili 4 góly, naposledy se trefil kapitán Celebrini, předtím ještě branka v oslabení, kde Slováci mohli dotáhnout skóre, když prohrávali ještě 1-3, ale nechali ujet Bušarda s O'Reillym a právě posledního jmenovaného si nevšiml Radivojevič, nechal se strhnout hrou, když Bouchard předbruslil Pospíšila, přihrával zprava už z úrovně brankové čáry mezi kruhy, kam si najel O'Reilly, dal na 4-1. Celebrini pak z vrcholu kruhu vypálil, překonal Hlavaje, který dnes chytá ale výborně, i tak pětkrát inkasoval a tak velmi daleko je slovenská šance na postup do čtvrtfinále už po tomhle duelu, protože Slováci dnes potřebovali, stále potřebují získat 2 body, aby se nemuseli dívat na výsledky ostatních zápasů. Ten poslední ve skupině nastoupí proti Švédsku a dost možná to tak vypadá, že to bude přímý souboj právě o postup do čtvrtfinále. Kanada tedy vede nad Slovenskem 5-1, 8,5 minuty mají Slováci na senzaci, stejně je to, co se týče rozdílu skóre ve druhé skupině, kde Finsko vede nad Rakouskem také 5-1, ale v Curychu se hraje rychleji, tam zbývají dokonce už jen 3 minuty. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Martin Matějka.
1: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem se může brzo prodloužit o další 2 měsíce. S odvoláním na americké představitele to uvedl zpravodajský server Axios. Předběžná dohoda slibuje například otevření Hormuzského průlivu nebo umožnění vývozu íránské ropy. Podle Teheránu by dokument vedl taky ke konci války mezi Izraelem a Libanonem. Podle státní agentury TASNIM zbývá ještě vyřešit poslední body smlouvy. Americký prezident Donald Trump vyzval své vyslance, ať uzavření dohody neuspěchají. Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Sebevražední útok na vlak vazoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. A dnes je to 95 let od otevření muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice původně umístěná ve Staré radnici byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je Jiřínkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka oslavila svatbu s Josefem Němcem.
2: Sport.
1: Hokejisté Kanady jsou předposledním soupeřem Slováků ve skupině na mistrovství světa. Aktuality ze zápasu ve Friburgu řekne František Kuna.
3: 4 minuty před koncem třetí třetiny Slováci prohrávají s Kanadou 1-5. Kanaďané zlomili slovenský odpor na začátku třetí třetiny, kdy dali rychlé 4 góly i v oslabení, i v přesilovce. Slováci potřebují z tohoto zápasu 2 body pro jistotu čtvrtfinále. Zatím jí nemají. 5-2 vyhráli Finové nad Rakouskem ve druhé skupině. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: A v odpoledních duelech Lotyšsko vyhrálo nad sestupující Velkou Británií 6-0 a Dánsko přehrálo Itálii 3-2 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 Mnichova Hradiště a nebezpečí na D1 u Česlic. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova velmi opatrně, nejprve za sjezdem na Nymburk a Mělník. Na 40. kilometru leží sražená zvěř v levém pruhu a vybočuje se. A na D10 do Turnova pak pozor i o kus dál, a to za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na 60.5. kilometru tam srazilo osobní auto s rnku, policisté jsou na místě, také tam se vybočuje, kolony se ale netvoří. A pozor i na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna. U sjezdu na Čestlice na 8.5 kilometru zastavil nepojízdný kamion. Je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava i tak lehce vbočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: YouTube a píseň Beautiful Day dohrává na radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 37 minut. Krásný den to dnes byl pro Finy, Lotyše a Dány na hokejovém mistrovství světa. Dánsko porazilo Itálii 3-2 po nájezdech, Lotyšsko sestřelilo Velkou Británii 6-0 a poslalo ji do nižší divize. Finsko porazilo Rakousko 5-2 a jediný zápas, který ještě nenašel své rozuzlení, ale brzy ho najde, tak to je ten zápas mezi Slovenskem a Kanadou ve Friburgu, kde je taky reportér František Kuna.
1: Ohlášeny poslední dvě minuty třetí třetiny, Slováci prohrávají s Kanadou 1-5, hrají ještě závěr přesilovky a je z toho šance pro Hryvíka, kterému přeskočil v rozhodující chvíli puk hokejku a Kanaďané se osvobozují. Posledních 100 sekund zápasu Slováci potřebovali tady ve Švýcarsku dnes získat dva body pro jistotu čtvrtfinále. Tu tedy nemají, možná trochu úsměvná byla, pokud to hokejisté vnímali, reprodukce jedné slovenské písně s textem Ještě nie rozhodnuté, chlapci do toho, až do brány johoho. Za stavu 5-1 tři minuty před koncem, tak to asi nebylo úplně optimistické řešení. Teď závěrečné desítky sekund Slováci zvládli v tom utkání vyrovnat na 1-1 zásluhou Kristiána Pospíšila, ale během 7 minut třetí třetiny v téhle pasáži hry Kanaďané dali 4 góly, včetně branky v přesilovce, včetně gólu v oslabení. A pojistí si průběžné první místo v tabulce, o které je ještě můžou ve zbytku turnaje základní skupiny tedy připravit Češi. V případě, že zítra porazí Norsko, tak v úterý to bude přímý souboj o první místo ve skupině právě mezi Českem a Kanadou. Slováci ti zase budou doufat, že Norové ztratí s Dánskem v úterý. V takovém případě, nebo že prohrají s Dánskem, v takovém případě a také pokud Norové prohrají s Českem tedy, by ten zápas jejich poslední ve skupině se Švédy nebyl přímým soubojem o čtvrtfinále, ale ten scénář se velice nabízí. Poslední minuta třetí třetiny Kanaďané jdou dopředu, Villardy vypálil, Hlavaj vyráží, dnes pětkrát inkasoval, ale chytil skvělé šance třeba Celebrinimu, ještě jedna šance Slováků na postupný útok, ale Okuliar nedosáhl na skákavý kotouč a puk může vyvést obrané třetiny. Waterspoon posledních 35 sekund. Všichni asi ví, jak tohle dopadne s dělbou bodů. Ještě Kanaďané s jedním útokem, další protečovaný kotouč od Scheiflího směrem k Hlavajově brance, ale to utkání se dohrává a ještě Liška se Sýkorou zabojují v obraném pásmu o kotouč. Kanaďané v klidu odsouvali do středního pásma, kde jim stačí jak si hrát posledních 18 sekund. U kotouče Hryvík otáčí se do obraného pásma, Liška rozehrává přes obránce. Teď ještě drobné zaváhání v obraných řadách. Faškorudáš posledních 10 sekund, Faškorudáš u červené, vyjíždí do třetiny, je v úhlu, dělá tyčko na střed, pálí, ta rána se dostává do ochranné sítě a ještě jedno vhazování tedy. A tak se alespoň do té doby nechte pozvat na naše zítřejší vysílání utkání Česko-Norsko v 16 hodin a 20 minut. V našem ranním vysílání uslyšíte mluvit o nějakých možných propočtech nebo nepropočtech do čtvrtfinále českého útočníka Lukáše Sedláka a během dne vám také přichystáme reportáž o českých fanoušcích, kterým tady na stadionu prý moc nechutná pivo, tedy minimálně to potvrdili dvě dámy z Pardubice, se kterými jsem mluvil. Poslední vhazování tohoto zápasu, Slováci prohrávají s Kanadou 1-5, byli v útočném pásmu Slováků, ještě by rádi Slováci alespoň korigovali výsledek za necelé 3 sekundy, se to samozřejmě dá stihnout, musí se ale čistě vyhrát buly a to se nestalo a tak tady zní klaxon, který ukončuje kompletně dnešní program a poslední výsledek dnešního hracího dne zní, že Slováci prohrávají s Kanadou 1-5 z Friburgu, dnes naposledy František Kuna, Radiožurnál.

0: 22 hodin 44 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v našem vysílání vás před malou chvílí přímo z dějiště hokejového mistrovství světa pozval náš reportér František Kuna na zítřejší zápas Čechů proti Norsku, který začíná v 16:20. O den později, tedy v úterý, vyzvou Češi ještě Kanadu, ale kromě soupeřů se musí vyrovnávat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v hale.
1: Hrozný vedro a ten led prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí jako ten led. No, je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co naděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Mně přijde, že bych potřeba tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durh, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
2: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat? Během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
6: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí, ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
2: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30-stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
7: Pitný režim, že to je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, no to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 22 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už jsme mluvili o anglické Premier League, o české Šanselize, o italské Serii A. Vynechali jsme španělskou La Ligu. Tam se dnes hraje jeden zápas a je to přímý souboj o třetí místo v tabulce. Samozřejmě oba týmy, tedy i Villarreal, i Atletico Madrid, už mají jistou ligu mistrů. Teď jde jenom o to, kdo do ní postoupí z třetího místa a kdo z čtvrtého místa. A je to jednoznačné, máme 89. minutu a Villarreal vede nad Atletikem Madrid doma překvapivě vysoko 5-1-4 góly. Tady domácí už v prvním poločase, další přidali tedy v tom druhém a vedou o 4 branky. Teď se vracíme od fotbalu pryč k Radiožurnálu Sport obecně, protože jsme ve čtvrtek oslavili 5. narozeniny. Aniž bychom chtěli nostalgicky vzpomínat a rozjímat, tak v posledním dílu seriálu vám přesto chceme nabídnout některé výrazné emoce ve vysílání, protože emoce ke sportu prostě patří.
1: Kundrátek volí Pastrňák. Gól! Gól David Pastrňák! David Pastrňák otevírá skóre ve finále. Tohle byla rána úplně neskutečná.
2: To už po kterém padá Pastrňák, kute ve středním pásmu. Kubalík ho vyrazil a ten posílá Čechy za zlatem. Yeah! Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
3: Tohle to klukům závidím, protože tohle to tady dokázat na tomhle tom, na této aréně, to je bomba a vidíte, že mě ten hlas uskáče.
4: Hokejové mistrovství světa v roce 2024 pobláznilo české fanoušky a dojetí v tomto případě těžko skrývali i komentátoři Radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek, František Kuna a k ním náš expert Martin Procházka. Stejně tomu bylo i při baráži o světový šampionát ve fotbale. Na jaře roku 2026 jste přitom mohli slyšet Mirko Vasiče, Lukáše Michalíka a Pavla Horváta.
5: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól!
6: Je hotovo! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa, až by z toho po druhé odešel hlas, stejně jako v semifinále, taky ve finále, ale to je to.
7: Trenér Miroslav Koubek se s celým týmem zapisuje do historie.
8: Pavle, já v tvých očích vidím slzy.
9: Já nemám co říct, jo!
4: Řadu emotivních momentů si na Radiožurnálu Sport rádi připomínáme díky takzvaným promům. V nich se vedle pozvánek na další vysílání nebo propagace našich pořadů objevují často právě ukázky reportérských výkonů.
10: Oštěpletí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha!
11: Teď se Jakub Vadlejch zaradoval, tak to jsem ho dlouho neviděl šťastného.
12: Druhý výstřel je také přesný, třetí rána dobrá, čtvrtá také, poslední Tomáš je na. To je škoda.
13: Rimon s ním znovu míří přes modrou, dává Becherovi, tam naznačoval střelu, Štancel teda konec vychází, ten červený gol, 11 sekund před koncem, třetí třetiny Češi jdou do vedení 3-2.
14: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
15: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu.
16: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
17: Už jen 3-2-1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz!
4: Reportéři Radiožurnálu Sport rozhodně umí zakřičet do mikrofonu. Častěji se ale přeci jen snažíme mluvit klidným, zřetelným hlasem a taky fakticky správně. Ne vždy to ale jde. Poslechněte si, jaké přeřeky se za 5 let ve vysílání vaší oblíbené stanice urodily.
18: Josef Jindříšek v zápase na Spartě, který se hrál o víkendu minulém, naběhal přes 12 000 kilometrů, což bylo úplně...
19: No pozor, 12 000 kilometrů, to by si dal.
20: Časem v tom zápase určitě potvrdí tu nadváhu, tu převahu.
21: Každopádně žlutá karta Holeš, uši má Ogbu, uši má také jeden z trenérů Berber, Kerber.
22: Na okruhu bratří Hernandezů, Rodriguezů. Teď jsem to úplně zmotal, a omlouvám se, ale jsou to bratři Rodriguezové.
23: Podaří hostům vyhodit, ale bude to opět jenom na zakázané uvolnění v podání Pauloviče.
24: Bez nějakých velkých gest, prostě jenom přišel a co se děje, dobrý, jdu dál, ale...
25: Ale Vimr... Dal razanci, to je střela až příliš velkou, ale nemusí ho to až tolik mrzet, protože Ticháček napravil to, co vymrdal. Vymr zkazil.
26: Zíčka, který pálí a vyrovnává.
0: dal to na čistý pruser. Průstřel.
1: Nicméně budeme informovat taky spoluhráče Radiožurnálu o tomto zápase.
2: Možná i posluchače, nejenom spoluhráče.
3: Já jsem týmový hráč.
4: A my vám děkujeme, že jste se během posledních 5 let stali týmovými spoluhráči jediného sportovního rádia v Česku. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
5: 22 hodin 55 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Než se rozloučíme, tak ještě rychle aktuality z fotbalových zahraničních soutěží. To nejdůležitější z Premier League. West Ham se stoupil i s Tomášem Součkem. Tottenham se zachránil s Antonínem Kinským v bráně. Česká šance liga, tam Jablonec porazil 2-1 Liberec. Pražská Slavia zvedla trofej pro ligového mistra nad hlavu po vítězství 3-0 nad Plzní, no a Sparta porazila na závěr ligy Hradec Králové 2-1. Teď ještě do italské série A, protože tam se bojovalo jednak o to, kdo sestoupí, to už je jasné, Cremonese, Verona a Pisa, ale bojovalo se také o pozici v pohárové Evropě. První Inter mistrovský, ten má samozřejmě jistou ligu mistrů, stejně jako Neapol, stejně jako třetí AS Řím, ale pozor, stejně jako čtvrté Como. Překvapení sezóny, které díky vítězství v posledním kole 4-1 na hřišti sestupujícího Cremonese si zajistilo, tedy ligu mistrů, předskočilo AC Milan, který překvapivě v posledním kole prohrál s Cagliari 1-2, tím pádem přišel o ligu mistrů a zahraje si pouze evropskou ligu, takže skvělé zprávy pro Como, které tedy v sezóně pod vedením trenéra Cesca Fabregase, někdejšího skvělého španělského středního záložníka, se dostalo do Ligy mistrů.

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Matějka.
1: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Francie hlásí teplotní rekordy za měsíc květen, způsobuje takzvaná tepelná kupole. Fotbalisté Slavie oslavili titul před prázdným stadionem. A zítra čekáme jasno, zpočátku je polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. A Plaga chce se Zatloukala mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. A bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, říká jí mluvčí Michal Pleskot.
3: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
1: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat, dřív ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Británii a na západním pobřeží Francie.
4: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají víc let.
5: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky.
1: Sport. Fotbalisté Slavie převzali po výhře 3-0 nad Plzní pohár pro vítěze šance ligy. Znovu se ale muselo kvůli trestu pro klub hrát poslední kolo před prázdnými tribunami. Předání mistrovské trofeje tak sledovali na stadionu v Edenu jen rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci klubu. Původně Slavia následné oslavy s fanoušky zrušila kvůli incidentům ze závěru derby proti Spartě. Nakonec ale uspořádala na stadionu setkání se svými příznivci s charitativním kontextem. Pokračuje trenér Slavie Jindřich Trpišov.
6: A bych to asi přirovnal stejný jako po golu. Taky chcete oslovit s fanouškama, ne před prázdnou tribunou, takže je to podobný. Formuluji za sebe, tak jsem rád, že hlavně, že tohle se udělalo pro kluky, aby si to užili. Já si myslím, že ta víc zkušenost je pro ně projít těma těžkýma zápasama a zvládnout to, než ty oslavy, ale je dobrý, že je možnost takhle na hřišti udělat prostě jakouhle akci, aby ty lidi si to užili.
1: V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 za Brnem a také na D6 u Lán. Na dálnici D1 velmi opatrně za výjezdem z Brna směrem do Prahy. Ve stoupání za Brnem za sjezdem na výstaviště na kilometru 184 je blokován stoupací pruh.
8: Ve stoupání pruhu dva osobáky, na blikačkách dosahují do toho opacného pruhu, provoz je minimální a musí ho se tak nějak upíždět.
7: Na dálnici D6 z Prahy směr Karlovy Vary tam pozor za sjezdem na lány. Na 23. kilometru leží sražená zvěř. Podle policie je v pravém pruhu srnka, hlídka jede na místo, tak pozor D6 na Vary 23. kilometr. A na Znojemsku pozor na silnici 152 z Moravského Krumlova do Ivančic. Za odbočkou na Dukovany stojí osobní auto po nehodě se zvěří, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte jasno, zpočátku je polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů ve studiu. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
11: Hezký den.
10: A vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásný den. Ty vypadáš, že máš hodně dobrou náladu, možná ještě o trošku lepší než tradičně. Tak krásný den.
12: Krásný den, pardon, já jsem se tady vteřinu před puštěním červené totálně rozboural, protože Martin Charvát se tady ve studiu protahoval, strečoval, tak já jsem ho zkoušel napodobit a málem jsem si utrhl ruku, málem mi vyskočilo žebro, prostě už mi bylo 50, takže jako do nějakého protahování se pouštět nebudu.
10: Chtěl jsem říct, že tam nesmíš zapomínat na ten jistý věkový rozdíl, který mezi tebou a Martinem Charvátem je. Tak pojďme třeba navázat na to, o čem jsme mluvili minule. Martin Charvát tady mluvil minule o kuně, tak kuna bohužel, aktuálně bohužel dojezdila, protože Pavel Bittner měl pád, tak tu náladu malinko dáme dolů a potom ji postupně snad v dnešních kilometrech zase budeme zvedat.
12: No, tak je to samozřejmě smutná zpráva, bohužel tohleto k cyklistice patří. Jako těm pádům, když závodníci závodí, tak se tomu nevyhnou. Samozřejmě jako bylo by super do toho hlavního závodu, pro který jsem se jako v té sezóně rozhodl, a pro Pavla Bittnera samozřejmě Tour de France byl asi highlight roku, tak by bylo asi ideální strávit to někde v nadmořské výšce a jenom v klidu bezpečně trénovat, ale stejně jako nikde jako není psáno, že vám neskočí králík pod kolo nebo prostě
10: klokán,
12: srnka, cokoliv, nepozorný jiný řidič a tak dále. Takže se tomu člověk neubrání. Nevím, jestli to Pavel Bittner stihne. Včera jsme si psali, sliboval mi, já jsem říkal, že už budu na startu Tour de France v Barceloně a že budu strašně rád, když si tam spolu popovídáme a on bude zpátky s čísly na zádech. Psal, že proto udělá maximum, že samozřejmě o něj jako nejlíp pečováno, ale jako jestli měl opravdu natrženou nebo přetrženou šlachu v kotníku, tyjo, tak ale hele, jako jsou zázraky, medicína dneska umí maximum, o ty kluky v těch týmech je fakt jako nejlíp možně postaráno.
10: A cyklisti jsou blázni.
12: A cyklisti jsou navíc blázni. A navíc jsem mu psal, že i kdyby se to nezahojilo, tak je to pravá noha, tak já nějaký náhradní díly doma mám. Takže při nejhorším by se to dalo řešit takhle, tak to mi jako s úsměvem odepsal, že jako fajn, že děkuje, ale že jako tohle si fakt nechává jako poslední možnost. A já jsem mu to teda jako poslední možnost nabízal.
11: Ono to jiná než poslední možnost, bohužel, nebo možná i naštěstí není. Jenom zasadíme do kontextu, kdo jste nestihli. Pavel Bittner pád v Spurtu, kdy se dostal do plotu po té, co se tam přesunul peloton v závěrečném spurtu v závodu v Dunkirk. Je to měsíc a čtvrt do Tour de France. Jenom zkus, Jirko, ze své kariéry přiblížit zrovna v tomhle období, jak velká to je komplikace pro ty, co si to nedokáží úplně představit.
12: Hele, má to dvě stránky. Na jednu si myslím, že samozřejmě jako je jistý, že to obrovská jako obrovský zásek do té tréninkové škály samozřejmě je. Na druhou stranu, protože v téhleté době už ti závodníci prostě začínají pilovat i ty spurty, on by určitě potřeboval se nějakým způsobem sjet s tím svým rozjížděcím vláčkem a připravit se na nějakých těžkých závodech prostě na tu zátěž. Na druhou stranu, častokrát jsme toho v historii byli svědky, že takovýhle neplánovaný volno ten měsíc před tou důležitou akcí může třeba trošičku pomoct. Jde o to spíš jako v po té zdravotní stránce, jak se to noha zahojí, ale pokud jo, on sám jako připouští a dělá pro to maximum, že se vrátí a že to stihne, tak to je jako ten největší předpoklad pro to, aby to opravdu zvládnul.
10: Asi musíme říct, že vlastně ta stáj Pavla Bittnera, piknik, na tom není úplně ideálně, že ty výsledky, řekněme, tam nejsou.
11: Jseš hodně mírný.
10: No, není na tom ideálně. Výsledky tam nejsou, licenci dostali spíš jenom vlastně na jeden rok, než na ty klasické tři, s tím, že se to vlastně po každé sezóně u nich má znovu kontrolovat, jestli mají dost peněz a tak dále, ale nemusíme úplně zabíhat do těch mimosportovních podrobností. Spíš jsem chtěl říct, že si myslím, že zrovna na Pavla Bittnera na Tour de France docela hodně spoléhali a že jsem vlastně zvědavý, jak to bude, případně samozřejmě závodů je spousta, jede se o body, ano, ty je možné získat třeba i na Vueltě, ale říkám si, že jako ten tlak asi obou straně, Pavel strašně samozřejmě na Vueltu, tedy promiňte, na Tour de France chce a že ho tam prostě bude hodně chtít i ta jeho stáj.
12: Jo, ale fakt neříkám, že není možný, aby to zvládnul a že by, aby to zvládnul v takové formě, aby opravdu mohl v těch spurtech hrát tu roli, kterou rád chce. Jo. Naopak můžeme to opravdu třeba i pomoct v tom, že najednou ztratí ten tlak, který na něj by určitě byl. Říkali jste oba, že ta stáj prostě, no já myslím, že se jí fakt nedaří letos, jo. A je to obrovská škoda i pro Pavla Bittnera, protože když ta stáj je v pohodě celá a třeba i tomu té druhé půlce, protože ty závodníci jsou rozděleni do několika skupin, aby mohli obsadit co nejvíc závodů, tak třeba kdyby se teďko dařilo tomu týmu, který aktuálně jede Giro, tak by to samozřejmě zvyšovalo morálku celého toho týmu. Teďko, jako pokud se jim tam moc nedaří a opravdu jako nejsou moc vidět ani na tom Giro, tak jako na toho Pavla, kdyby byl v pořádku a kdyby se připravoval ideálně na tu tur, tak by na něj byl strašný tlak. Teďko ten tlak je z něj úplně sejmutý a může mu to prospět, pokud se ta noha uzdraví natolik, aby mohl jako fyzicky ten výkon dávat, tak mu to pro tu hlavu naopak jako obrovsky pomůže. Takže teď jenom ať se soustředí na to, ať se uzdraví a to, co natrénoval do teďka, tak v těch nohách zůstane, tam se to nestratí. Jo, tam jde jenom o to, aby spíš byl jako s tou hlavou potom v pořádku a ten tým byl připravený mu pomoct, protože on sám tam toho taky moc nezmůže. On potřebuje i ten tým, aby mu vytvářel ty podmínky.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
11: Hodně štěstí, hodně zdraví Pavlu Bittnerovi, pojďme na Giro d'Italia v kilometrech Jiřího Ježka. Týden zpátky mi přišlo, že už jsme tak nějak tušili, že touto dobou by mohl být Jonas Vingegaard v průběžném pořadí na prvním místě. Není tam, ale podle mého osobního názoru tak nějak jako kontrolovaně není první, spíš tak jako šikovně a chytře není první průběžně.
12: Mně to taky tak připadá, já jsem dneska četl nějakou zprávu, že on těsně před tím volným dnem taky procházel nějakým virusem nebo prostě nějakou tou nemocí, která ten peloton totálně jako skolila téměř celý díky těm prochladlým a propršeným etapám na začátku a oni to nikde neventilovali, ale bylo to vidět třeba i na tom výkonu v té časovce rovinaté, která přišla vlastně hned den po tom volném dni a ta se podle mě Jonasi nepovedla tak, jak třeba i čekal, že by se mu povést mohla. Samozřejmě nehrála mu do karet, byla to rovinatá časovka na víc než 40 kilometrů, která Jonasi, který má nějakých, já nevím, 62 kilo nebo možná míň ještě, tak pro něj to určitě jako není úplně ideální disciplína. Nicméně on v těch časovkách byl dobrý, ale tohle to nebylo úplně ideální trať pro něj a navíc podle mě nejel tak dobře, jak třeba tým od něj očekával a když jsme viděli ten jeho obličej v cíli, tak opravdu vypadal jako, že mu to nechutnalo. A bylo to možná v souvislosti právě s tím, s tou virózou, kterou prošel téměř jako většina toho pelotonu. Takže oni podle mě pořád ještě volí tu chytrou taktiku, jak říkáš ty, Martine, že jako je zbytečný se rvat do té role toho lídra závodu, rvat se do té růžové barvy, protože to pak vytváří tlak i na celý tým. Ten tým musí potom kontrolovat ty závody. Pro Jonase je to další stres navíc, kdyby jezdil v tom růžovém už delší dobu, protože po každé etapě tisková konference, vyhlašování výsledků, teda těch drezů, jako převlékání na tom pódiu. On tam sice chodí tak, taky kvůli modrému dresu zatím průběžně nejlepšího vrchaře, ale s tím růžovým trikotem je daleko víc potom těch povinností, takže pro ně je jednodušší, když se takhle jakoby ukraje. Vidět je, protože má ten modrý dres, samozřejmě je pořád největší favorit toho závodu, takže ten tlak i na něj jako od těch novinářů samozřejmě je taky, ale to už ta stáj umí s tím pracovat a umí si ho ohlídat. A co se týče jako tý jeho formy, já si myslím, že bude pořád růst. Pořád si myslím, že platí to, že on na Giro trénuje na Tour. Jo, není pro něj to Giro jako totální jako highlight roku, to znamená, že on sem přijel trošku nedotrénovaný s tím, že na tom Giro jakoby dotrénuje to, co potřebuje pro Tour de France. Samozřejmě jede to vyhrát, protože tam nemá konkurenci, co se týče vrchařů na tom Giro, ale chce ho vyhrát tak, aby ho to nestálo moc sil a aby spíš jakoby na tom Giro trénoval na Tour de France, která bude pro něj to hlavní. Takže podle mě zatím pro něj ideální scénář. A jestli byl nemocný, tak pořád ještě o to líp, že se udržuje takhle jako na nějakých 80% toho výkonu.
10: A když se tě, Jirko, zeptám, jestli věříš té stáji Jonase Vingegaarda, když říká, že vlastně je to pro něj plus, že před Tour de France to Giro jede, že přicházejí s takovými argumenty, že na druhé Tour, že na druhé Grand Tour v sezóně mívá Jonas lepší čísla a že vlastně chtěli něco změnit, aby to neměl každý rok úplně stejné, že vlastně to, že jede to Giro, že je to plus. Není to spíš už taková trošku, my jsme o tom mluvili vlastně i s Martinem.
11: Dopředu.
10: A nemyslí, já spíš myslím, že je to taková, nebo ptám se, jestli to není taková přiznaná kapitulace na Tour, že prostě, jestli oni nevědí, ale nemůžou, nebo nechtějí říct nahlas, že i kdyby všechno dělali tak, jak dělali doteď, i kdyby 100% té sezóny Jonase Vingegaarda soustředili na Tour de France, takže to stejně nebude stačit. Tak proč tedy neskusit vyhrát jiné závody, což je, dává absolutní smysl, ale vlastně oni to nesmí říct nahlas. Není to takhle?
12: No, samozřejmě to může být. Já fakt nevím, jako do chemie toho týmu, jako do té taktiky a do těch jejich cílů, ale jako mi přijde pořád logická, jakoby to prohlášení, že on chce zvládnout jako nejlíp tu Tour de France s tím, že se rozjede na tom Giro, jo. Může to tak být a dávalo by mi to smysl a i vzhledem k tomu, že už je zase o pár let starší, než byl v těch dobách, kdy byl jako na vrcholu, kdy porážel Pogačara na Tour de France, tak samozřejmě tam potom jakoby ten důraz na to, že ten závodník je schopný jet víc těch závodů a že v průběhu těch závodů, že se zlepšuje, že pořád ta vytrvalost je tam větší a větší, tak to může být pravda. Na druhou stranu, pokud se mu samozřejmě jako nepodaří porazit toho Tadeje Pogačara, tak bude mít aspoň prostě Vavřín z toho Gira a jako super. A proč zase na druhou stranu, proč snižovat jakoby ten výkon Jonase Vingegaarda, i kdyby byl druhý na Tour de France, jo. Jako bej druhý za Pogačarem, sorry, ale jako...
10: Jo, to jsem vůbec, no, to jsem vůbec nechtěl.
12: Ne, jakože i někteří jako fanoušci cyklistiky nebo prostě i experti jako říkají, že stejně nemá šanci a že to je jako o ničem, tyjo, jako bej druhý za Pogačarem, kdyby nebo vůbec, kdyby vůbec byl protagonista v tom závodě a nějak se s tím Pogačarem tahali o to vítězství na Tour, tak je to super, jo, tak je to prostě super výkon. A to, co předvádí jako mentálně tu sílu, kterou má teďko, která z něj jako čiší na tom Giro, tak mě se, já jsem nikdy nebyl jako Jonasův fanoušek, říkal jsem to tady několikrát v průběhu posledních let, ale líbí se mi čím dál tím víc, že mi přijde, že zraje jako mentálně, že je silnější i s tím týmem, protože ten tým se kolem něj moc netočí, vždycky tam přibyde akorát nějaký mladíček, který se u nich učí, tak i ten tým mi přijde sehranější, jo, má tam borce typu Sepa Kuse, nebo je tam, já nevím, Viktor Campenaerts, jo, takový ten držák. A až bude mít k sobě ještě Wouta van Aerta na Tour de France, tyjo, tak jako ten tým bude nesmírně silnej. A kdyby aspoň jako pozlobil toho Tadeje, když budem brát, že ten Tadej bude prostě stejně neporazitelný na té Tour de France, tak jako tak je to bezva výsledek a potřebujem toho Jonase ve formě, aby nás ta Tour de France bavila.
11: Já když se vrátím k tomu Giro a k tomu, jak ta taktika vlastně byla tebou, Jirko, nastíněná, tedy že Giro je nějakou přípravou na Tour, tak mě do toho sedí vlastně i ten současný způsob, jakým jeho staj závodí, lomeno neúplně moc závodí zatím na Giro d'Italia, protože po polovině závodu vlastně ta stáj, kromě momentu, kdy Vingegaard ve dvou horských dojezdech si nastoupil a odjel, tak vlastně ta stáj zas tak moc vidět nebyla, šetří síly, co to jde, ti, co mohou samozřejmě, a snaží se jednak připravit na to vysokohorské soustředění ve třetím týdnu Giro d'Italia a potom i na to, aby

0: a je tam taková nějaká politická strana, měla heslo klidná síla, jo.
1: Tak byla taková.
0: Mně to tak jako připadá, jo, že je to prostě klidná síla, že až bude potřeba v těch Dolomitech nebo v Alpách udeřit, takže udeří a že udeří jako silou, já nevím, jak to bylo v těch Hvězdných válkách, nějakou tou silou nebes nebo něco takového.
1: No každopádně klidná síla, já úplně souhlasím s vámi, tak jak jste to řekli, vyvíjí se to možná ještě nad plány, podle mě, jak Jonasovi, tak celé stáje prostě. Oni vedou, ale přitom nevedou, je to úplně pohodové, nádherné, ti, co ztrácejí nejmíň, tak vlastně už mluví o minutách a zatím nikdo z nich neukázal, že by byl lepší vrchař než Jonas Vingegaard. Tak všechno to vypadá takhle, někdo by mohl říct klidně nudně, až pokud jde o to, kdo vyhraje Giro d'Italia, ale já jsem to možná chtěl malinko otočit, protože mě ty jednotlivé etapy strašlivě baví. Tak nevím, jak to máš, Jirko, ty.
0: No teď jsem to chtěl říct, že rozhodně jako nudný to není, jako mě to Giro letos strašně baví. Každý den je to taková jednorázovka, jo, že přece jenom lídr závodu, celý tým Bahrain Victorious, super, Alfonso Eulálio jako šťastný závodník v růžovém, prostě je to taková ta euforie toho, od kterého by to nikdo nečekal a on už prostě 12. etapu, nebo ne 12., ale ještě ve 12. etapě pořád veze růžový trikot, myslím, že o 4. etapě, kdy se do něj oblékl, jestli to byla 4. nebo
2: pátá, tuším, pátá, že?
1: No, už týden určitě ho má.
0: No prostě jako dlouhou dobu, to znamená, jemu to zvedá cenu, obrovský favorit jakoby fanoušků, to znamená radost, ještě navíc, že jo, Portugalec, takže zase země, u který se to úplně nečeká, takže to zase zvedne euforii v téhleté zemi, budou jezdit jejich fanoušci zase na ty Grand Tour a tak dále. Pro tu stáje je to super, že jo, myslím si, že i třeba co se týče pozice Romana Kreuzigera, který sice na Giro není, ale bude podle mě pravděpodobně na
1: chtěli
0: tom,
1: jsme mu, chtěli jsme mu popřát k narozeninám a říkal, že má tolik práce, že ani na narozeniny si na nás čas nenajde, protože se připravuje na Švýcarsko a na tour.
0: Jo, na Švýcarsko a na tour, no jasně. Takže i pro něj to bude super, že už ten, na tu stáj nebude takový tlak, protože po tom, co předvádějí, i třeba v té etapě, kterou vyhrál Alex Sargent, nebo jak se vyslovuje?
1: Říkali Sechard, dneska jsem jako, to nikdy jako jsem to vlámsky, neříkal, jo. Ale prej to G se čte jako H, tak já jim budu věřit a PCS to tak taky má pod tím, pod tím amplionkem, tak Sechard.
0: Sechard, tak Alex Sechard, který ve čtvrteční etapě tak tu ovládl jako neuvěřitelným způsobem. Takže tahle ta stáj, jako ta je v euforii, ostatní závodníci si tam taky jako zkoušejí, jsou občas vidět některé týmy jsou sice vidět, ale pak se jim to nepodaří, jako třeba Movistar, který právě tu 12. etapu chtěl ovládnout, vlastně rozprášil celý peloton a nakonec z toho neměli vůbec nic, což jako samozřejmě zase pobaví ty ostatní stáje, takže mně to Giro se líbí a líbí se mi strašně i jako obrazově, kdo to vidí v té televizi, tak jak se říká, že Tour de France je nejhezčí cestopis sportovní, tak to Giro nad tím vůbec nezaostává. V těchto těch etapách, které jsou opravdu prosluněné, jsou to etapy jak třeba na tom toskánském pobřeží, tak teďko aktuálně na tom ligurijském pobřeží, tak to jsou nádherné výhledy. Azurové moře, jo, sluníčko, ty krásné malebné vesničky, úzké asfaltové cesty, které jsou sice třeba pro závodníky nebezpečné, ale pro diváky super podívaná. Prostě to Giro je krásný.
2: No, když to nedopadne jako v těch úvodních etapách, kdy jsme to hanili, tak potom je to samozřejmě hezké. Jenom co se týče těch jednotlivých etap, tak bych se ještě trochu vrátil i k Jonasi Vingegaardovi a zaměřil bych se na to, co nevím, jestli vás úplně zaujalo, ale mě trochu ano, kdy on mluvil o tom, že byl nemocný před volným dnem, který byl ale v pondělí, a časovka se jela až poté. To znamená, že on v té časovce byl pomalý ve druhé polovině naschvál, nebo že dobíhala ta nemoc, kterou měl předtím, protože on neříkal, že by byl nemocný v posledních dnech při časovce. On říkal, že byl nemocný před tím volným dnem, tak tím pádem to potom jako mu nevyšlo plánovaně, nebo kde to v tom vlastně najít, protože těch variant vysvětlení je několik a úplně mi to tam nesedí. Hmm.

0: No nevíme, určitě nevíme, ale když navážu na to, co říkal Jirka, Jonas Vingegaard v cíli nevypadal jako někdo, kdo se šetřil, vypadal jako někdo, komu síly došly. Když teď jeho stáj řekla, že pravděpodobně byl nemocný, já jim to věřím, takže tady bych viděl jeden velký důvod. A ten druhý velký důvod, podle mě řekl Jirka taky, je to 42 kilometrů po rovině a Jonas Vingegaard prostě je papírový chlapík, který váží 60 kilo. A tady ta fyzika funguje velmi, velmi jednoduše. Tam opravdu, já jsem pak viděl nějakou tabulku, kde bylo vlastně top 10 a do 8. místa jako nikdo nevážil pod 80 kilo, jo, a prostě Ghana a spol, to jsou všechno pánové 1,90 m pomalu plus a prostě tady se ta fyzika nějakým způsobem nedá podle mě vůbec převést nebo nedá se prostě nějakým způsobem to očůrat. A to, co jsem chtěl říct, je, že Jonas Vingegaard jako v poslední době ty časovky zas tak dobře nejezdí, jo. 13. na Giro je určitě zklamání, ale on byl i 13. při té poslední na Tour, kde pravda asi ta konkurence je trošku jiná. Ale možná, a teď zase možná budu mluvit i sám proti sobě, a to už je poslední myšlenka, kterou chci říct, on jako víc ani nepotřebuje. On sice v tom cíli nevypadal, že by mohl dát něco navíc, ale když budu navazovat na to, co říkal Jirka a co si říkal i ty. Celé je to pojaté jako nezničit se a být připravený na Tour de France, tak on sice dostal neuvěřitelný náklep od Filipa Gany, ale to není čas, se kterým se Jonas Vingegaard vůbec jako má proč porovnávat. Takže já to vidím takhle. Mě to trošku zklamalo, já si myslel, že bude rychlejší, ale vlastně to podle mě nic moc neřeší.
1: No, já k tomu jenom připojím to, co už jsem říkal a nechci se moc opakovat, ale prostě jestli tam byla ta viróza, jestli třeba v průběhu volného dne nějakým způsobem už jako doléčili, ale pořád v tom těle jako ten zásek je z té nemoci, tak právě při tomhletom výkonu, hodinovém výkonu, kdy prostě člověk musí jet na plno hodinu, tak pokud není úplně fyzicky jako na tom nejlíp, tak se to někde musí projevit a projeví se to většinou v tom konci tyhletý náročné časovky. A zase ještě navíc v tom porovnání s těmi nejlepšími časovkáři, jako je třeba Filippo Ganna, tak on jel Filippo Ganna na začátku toho startovního pole nebo někde jakoby v půlce a ten vítr, který byl u toho moře, tak on potom odpoledne ještě zesiloval a právě ti závodníci, kteří jsou na čele toho celkového pořadí, to znamená, že startovali v tom opačném startovním pořádku až na konci, tak těm foukalo nejvíc, jo, takže když foukne navíc do Jonase Vingegaarda, tak je to horší, než když foukne do Filipa Ganny, který tím větrem prostě ten vítr přetlačí a klidně ten vítr doveze až do toho cíle, kdežto když foukne někdo takhle do papírového závodníka, jako je Jonas Vingegaard, tak ten s tím to musí hrozně cvičit.
0: No. No ne, Jirko, tak on s tou italskou krásnou trikolorou, že jo, a potom, když byl vlastně sestřih toho, jak Filippo Ganna vyhrál tu časovku, tak v tom sestřihu byl člověk, který startoval 7 minut před ním. Prostě on dokázal dojet závodníka o 7 minut. Já chápu, že ne všichni jedou tu časovku naplno. Ale když se tebe zeptám a nechci vyvolávat žádnou nepříjemnou možnou zkušenost z minulosti, zažil ty si někdy nějaké takovéhle zdravotní potíže, třeba i tím směrem, kde půlka, mně se zdá, že půlka lidí říká, že tam jde virus vyloženě jako do krku, a druhá půlka možná snad ještě horším směrem, že
1: níž,
0: mají problém,
1: ano,
0: o trošku
1: virus.
0: Níž, tak zažil si někdy něco takového, že máš třeba problémy pak že to jídlo v sobě.
1: No samozřejmě, já jsem jednou, a to asi jako každý závodník, pokud má tu kariéru nějakou delší, tak na tohle jednou dojede a já jsem to zažil v 10denním etapáku, kdy od 3. etapy jsem měl jako tak strašný jako zažívací jako potíže, že jsem nebyl schopný po etapě nic sníst a udržet to, při etapě taky ne, radši už jsem pak nic nejet, abych jako zbytečně nemusel pořád zastavovat, a nebo prát oblečení, jo, takže je to fakt jako těžký a to už opravdu člověk si říká, jestli mu stojí za to jako do té další etapy odstartovat, když už vlastně po té etapě nebyl schopný do sebe natlačit víc než třeba jeden banán, jo, takže já už jsem to pak jel na nějakých injekcích, jako nějakých infuzích, to se tenkrát ještě smělo, dneska už je ta no needle policy, že se většinou tyhle ty věci nesmí jako nic do žíly a tak dále. A já jsem dostával moje glukózu do žíly, jenom abych prostě dokázal nějakým způsobem ten etapák objet, což už dneska podle mě je zakázaný. Ale je to strašný, když jako
2: ty by si dal gel v průběhu toho závodu, ale víš, že to je jako totální nesmysl a jedeš to vlastně jenom na nějaký jonťák a je to hrozný. Takže já to chápu, pokud oni mají tyhle ty problémy, tak prostě podle mě nejlepší, pokud to aspoň trošku jde, tak to zabalit a dát se dokupy a potom se vrátit do dalších závodů silnej. A nebo když to nejde a ten tým mě potřebuje, no tak prostě dneska ty doktoři mají podle mě jako nějaký možnosti, jak to zastavit, ale na tom závodníkovi to samozřejmě tu sílu, nebo prostě na té síle to je vidět. A je to vidět i třeba na Janu Hirtovi, jo, který taky má nějaký virus, podle mě na něm pracujou, aby ho uzdravili, ale ono je to těžký, jako představte, když řeknu našim posluchačům, představte si, že máte chřipku, nebo máte prostě nějakou virózu, jako nějakým způsobem se odšouráte do práce, ale ty kluci musí jet tu etapu 200 kilometrovou a pokud ty etapy jsou tak náročné, jako jsou vlastně teďko na tom Giro, že každá etapa je jako jednorázový závod, že se jede od startu 50, furt, každý se snaží dostat do úniku a i ty, co v tom úniku nejsou, tak v tom pelotonu vidíme ten peloton, že je natažený a oni jedou prostě 200 kilometrů téměř na maximum, tak to je jako v tomhletom stavu, jako zkuste se nějak léčit, jako v průběhu toho Gira, jo.
0: A měli jsme tu cyklisty, kteří prostě to zabalili, protože jim jednoduše ten peloton odjížděl, protože se právě jede, tak jak říká Jiří Ježek, a jenom aktuálně jsem slyšel rozhovor s nutričním specialistou stáje Little Track a ten říkal, že opravdu v těch etapách, kdy oni chtějí jet nějak na výsledek, takže ti závodníci vážně, samozřejmě liší se to individuálně podle velikosti, ale prostě, že jsou aktuálně na nějakých těch 120-130 a prý gramech na hodinu sacharidů. A prý tedy přeborník je Jonathan Milan, protože prostě to je největší závodník, tak ten prý jako atakuje 150, no tak to už prostě je úplně mimo, ale jenom to ukazuje, že člověk, který není schopen nic pozřít, tak prostě s tímhle pelotonem vlastně nemůže dneska už ani jet.
2: No a když to teda slyším 150 gramů sacharidů, Jonathan
0: dobrou
2: Milan,
0: chuť, dobrou chuť.
2: No tak jako jenom to ujíst je i těžký a udržet to v sobě, ale jako pro tu stáj to musí být hrozný finanční jako náklad, jo. Jeho živit. Podle mě je jednodušší jemu nakupovat kola, levnější nakupovat mu tu techniku, než ho živit.
3: Říká Jiří Ježek v kilometrech Jiřího Ježka.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
3: Když už se dostáváme k těmhletěm lidským potřebám, tak pojďme k té potřebě, která
0: krásně,
3: je nejdiskutovanější v posledních dnech, a sice dojít si takzvaně na malou a respektive vyřešit to tím, že vy vlastně celou dobu sebou vezete takovou nádobu, do které se dá tahle potřeba uspůsobit, no a když z ní nepijete, tak je to vlastně jako v zásadě pochopitelné, že se
0: pro mě ne.
3: Někteří závodníci rozhodnou, abych se už dostal k meritu věci, močit do bidonu a nezastavovat při té jízdě. Jak to bereš ty, když si tohle to zjistil, Jirko,
0: že Ježkovi něco spadlo do oka.
3: Dělají?
2: Já se strašně směju. Mně to přijde jako hrozně vtipný. Zase to jako zličťuje tu cyklistiku, že ti profesionálové nejsou jenom bozy, kteří jsou jako hlídání jídlem a vším možným a prostě testování a tak dále. Že tam je pořád ta lidská potřeba. Samozřejmě, když se vezmeme jenom průměrně 200 kilometrovou etapu, která trvá nějakých, já nevím, dejme tomu 5 hodin, tak během těch 5 hodin, když člověk pije a těch bidonů, oni v tom horku, sice kde jako spoustu toho té vody jako člověk vypotí, ale stejně jako do těch ledvin a do toho močového měchýře tam jako té vody spoustu taky jde, takže si musí odskočit. Navíc častokrát vždycky na začátku té etapy je ta potřeba největší, protože ono funguje i to, že při té regeneraci ve svalech ty svaly, aby se vyčistily z těch odpadních látek z toho předchozího, z té předchozí zátěže, tak oni se i ty svaly docela zavodní, jo, během té regenerace. A jak se člověk začne znova při tém po startu druhé etapy druhý den pohybovat, tak z těch svalů i ta hydratace, já teď nevím, jak se tomu říká biologicky, určitě nějaký lékař by nám to popsal líp, tak z těch svalů prostě jde i ta tekutina zpátky jako do těch ledvin a nutí to člověka si odskočit na malou hned třeba po první půl hodině. Možná kdo jezdí na kole každý den, tak to zná, že jako když vyjede, tak ho to nutí, protože prostě z těch svalů
1: i z těch svalů, kromě toho, že se člověk logicky zavodňuje před tou etapou i během snídaně a prostě aby byl připravený, tak prostě ta potřeba je tu první hodinu. Dřív se to řešilo, že většinou ten scénář byl normální v tom, že během první hodiny odjel nějaký únik a ten peloton si prostě někde zastavil. Dneska je to tak, že ten první únik se tvoří třeba 2 hodiny a ty závodníci ani nemají myšlenku zastavit, tak kdo by zastavil, tak už na ně nikdo nepočká. Takže to je jedna věc, jo, že ti závodníci prostě jako tu v tom začátku té etapy si odskočit téměř nemůžou, protože prostě není kdy, co se týče toho průběhu závodu. Druhý problém je to, že dneska se fakt trestá, a já bych to stejně nedělal a nikdo to nedělá rád, za jako močení mezi diváky, někde jako prostě ve vesnici, nebo prostě v momentě, na místě, kde jsou diváci, tak se prostě nesmí jako ten závodník si zastavit a odskočit si, jo, protože to se nedělá.
3: A to se v současnosti trestá téměř v každé etapě. Téměř v každé etapě, v každém závodě je za to nějaký ten postih ve švýcarských Francích. Ono jsou to snad 200, tuším,
1: no,
3: že
1: myslím,
3: za to.
1: Někdo
0: má i 500, no.
1: Ale jde o to, že dneska ta cyklistika je tak populární a ty aglomerace těch měst a i těch vesnic jsou tak rozsáhlé, že vlastně se jede, pokud se jede v nějaké jako obydlené části té země, tak se jede vlastně z vesnice do vesnice. A v těch vesnicích jsou diváci, ve vesnicích se jako močit nesmí, od cedule do cedule, to je jako daný, a mezi těma vesnicema už těho prostoru moc není a když tam jsou diváci, tak si ten závodník taky nesmí odskočit, jo. Takže řeší to, když to jde, když je to aspoň z mírného sjezdu nebo po rovině, tak se to řeší tím, že si ti závodníci na malou odskočí prostě za jízdy, buď ho tlačí kolega, nebo ho tlačí třeba 3 kolegové jako v takovém vláčku. Tam zase jde samozřejmě jde o směr větru. No jasně, ale tak to je normální, to se děje, ale zase se to musí dít někde, kde nejsou diváci. Jo. A za tohle jsou většinou ty tresty, že ti závodníci prostě začnou někde za jízdy močit, ale tím, jak prostě člověk močí chvíli, nějakou, minutu, dvě, tak dojede mezi diváky, jo, a to jako nevohlídáš, že? A utnout to nejde, že jo, kdo to zná.
0: Ne, ale navážno, pořád ještě se zastaví, to se pořád děje, jo, v těch závodech. Ano, pořád ještě já i na televizní obrazovce vidím někoho, kdo si prostě zajíždí na stranu a je úplně evidentní, co jde za jízdy dělat. No. A tohle, na co se ptá Martin Charvát...
1: K tomu se chci dostat právě.
0: Já jsem tě nechtěl teda přerušovat, ale to ty opravdu si zažil za své kariéry, protože pro mě třeba je to něco úplně nového, já si to ani neumím představit technicky.
1: Pro mě to byla novinka, jak se někdo jako, no a to jsem právě chtěl říct, že v situaci, kdy prostě se mi strašně chce a teď nemůžu ani zastavit, nemůžu ani jako močit za jízdy, protože jsem uprostřed jako zástavby nebo uprostřed špalíru fanoušků, no tak prý, a teď budeme ho jmenovat, protože jako všichni ho jmenují.
3: Protože už minulý díl jsme ho jmenovali.
1: Ano, Viktor Campenaerts prý jako vynalezl metodu, že prostě v těchto těch momentech on je schopný se, když to řeknu úplně česky, vyčůrat do prázdného bidonu a ten bidon potom zahodí. Jo?
0: A jsme veřejnoprávní, Viktor Campenaerts to popírá.
1: Viktor Campenaerts to popírá.
3: Počkej, už
1: nebo
3: to přiznal,
1: takhle, on to,
3: přiznal.
1: On to nepopírá, on se uculoval a řekl, že neví, o čem ta otázka je, ale všichni ho ostatní ho označili, že on je na to největší odborník a že tím, že jako, že to vyučuje ve volných chvílích jako jiné závodníky. Nevím, jestli to tvoří tak, že ten bidon si nacpe do kraťasu a nějakým způsobem ho použije jako v nemocnici takového toho bažanta, a nebo jestli to zvládne obouma rukama nějak prostě si pomoct. To technicky jsem to neviděl.
3: Technicky jsem samozřejmě to také neviděl, ale vlastně kdo to někdy takhle jako se snažil...
1: Já to snad budu muset o víkendu vyzkoušet někde na tréninku.
0: Doufám, že tě nepotkám.
1: A pak vám řeknu.
3: Kdo někdy se snažil z těch cyklistických kalhot, z toho cyklistického drezu, jakoby jako muž se vyčůrat, tak ví, že on vlastně jako potřebuješ 2 ruce na to.
2: Ne, jednu.
3: No,
2: druhou se musíš držet řídítek.
3: No právě. Tak já
2: podle
3: nejsem
2: toho, jak seš vybavený, jako někdo potřebuje teda dvě ruce, ale to už jako musí být teda opravdu.
3: To jsem nechtěl, Jirko, zabývat.
2: Obrovská
3: ale,
2: váha. Nebo
3: dejme
2: velikost.
3: Tomu, jakoby,
2: že to musím vzít do obou ruku.
3: Tak jak to jako technicky celé, teď tady trošku rudnu z tebe, jak to jako technicky provedeš, tak mě to celé jako nedává smysl.
2: Jako
3: protože
2: já to,
3: ty
2: já,
3: se musíš já vlastně to zvládnu. Na tom drezu, který máš po pupík, řekněme, plus minus, tam někam ho máte asi všichni vytažený, možná kousek nad, tak vlastně se jakoby musíš dostat do té lokace, ze které to jako tam dokážeš pustit,
0: no,
3: jo?
0: Jako takhle, já nevím, kolik si toho Martina najezdil v nějaké aeroverzi jako drezu, kterou má na sobě Viktor Campenaerts. Já mě to jako, já věřím, že narve ten bidon dovnitř.
2: Já taky si myslím.
0: To chápu a myslím si, že to probíhá
2: to,
0: takhle.
2: Tak jsem to i nějak jako slyšel od těch, který jako popisovali, co Viktor Campenaerts umí.
3: A jako od břicha předpokládám,
0: ne ze spodu, ne, to určitě ne. Ze zhora
2: dá si tam nějak ten bidon a pak ho nějak jako u mě vytáhne, aniž by se polil.
3: Takže zároveň ho musíš dát jakoby směrem až do stehna, jinak bys musel nahoru,
0: jo,
3: že jo?
0: Ale ze zhora ho tam asi prostrčí. Mě to jenom teda teď připomenulo incident, který tou dobou ještě na Giro byl popisován jako takový incident pro dobrou náladu a teď teda mě trošku taky polil studený pot. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale než ze závodu odstoupil Arnaud Delis, tak on měl obrovské problémy na těch kopcích vůbec je vyjet a při jednom z těch stoupání Viktor Campenaerts si vzal bidon od Arnaud Delisho a pomohl mu, aby ho jako ten Arnaud Delis mohl do toho kopce vyjet bez toho bidonu a nahoře na tom kopci mu ho Viktor Campenaerts zase vrátil. A to prosím přesto, že každý jezdí za jinou stáj a bralo se to jako, že to je kvůli tomu, že Viktor Campenaerts jezdíval za Lotto a že prostě pomáhá kamarádovi Belgičanovi. A teď tedy, když jsme do toho vnesli tenhle element Martina Charváta, tak vůbec nevím, co si tam pánové teda posílají.
3: No a navíc Delis už nepokračuje, viď?
0: No už je ano.
3: Au, skončil, no.
2: Takže možná Delis měl v kole prázdný bidon, Viktor Campenaerts to viděl, tak si ho od něj vzal a pak mu ho vrátil. Delis se napil a skončil.
0: No ne, navážno, tohle se řeší mezi cyklisty, protože kamarádi, zdravím třeba Ondřeje, kteří plánovali jít na Czech Tour sbírat bidony, tak teď nevědí, jestli je to opravdu dobrý nápad a nevědí, čeho by se
2: sbírat
0: mohli...
2: ano, ale neochutnávat.
0: Co by se mohli nadít, že v tom je, no.
2: Ne, no právě tohle byl problém, proč se to začalo vlastně, tahle ta kauza Viktora Campenaerts, budem tomu říkat, proč se to začalo řešit, jo, možná vyjde i nějaké pravidlo nové na UCI, bude to Lex Campenaerts, že prostě tohle to je zakázané, protože právě si některý z diváků stěžoval, že jako malý chlapeček sebral, rodiče malého chlapečka si stěžovali, že malý chlapeček sebral bidon a jako zjistili, co v něm je, no.
3: On se dušoval, že to prý dává do auta zpátky. Jakože, že to nezahazuje, že to přidává údajně do týmového auta, ale to by tam samozřejmě po každém musel odjet.
2: V tom případě bych nechtěl být jeho týmový parťák, protože pak si přijedu do auta pro bidon a mechanik se splete a dá mi Campenaertsův.
0: To jako představ si, že na tomhle prohraješ Tour de France, jo, protože prostě sportovní ředitel to prohodil a přijedou tam pro bidon pro Jonase Vingegaarda v nějaké rozhodující etapě do Alpe d'Huez a on dostane Viktorův bidon, no to přece.
2: Zdravím svého týmového parťáka Jirku Chybu. My jsme měli spolu tým a byli jsme v Rakousku na závodech. Jela s náma moje Soňa, která nám podávala na pevném bufetu v kopci bidony. A já jsem vlastně připravil pro nás ty bidony do takové té přepravky, kde bylo asi 10 bidonů. Soňa nám je postupně předávala, bylo strašné horko. A do toho posledního bidonu, a to jsem jí zapomněl říct, jsem nasypal jako prostě jonťák, jako jenom prostě ten prášek, kdyby potřebovala, aby ještě naředila nějaký. A Soňa v posledním kole, kdy ten Jirka Chyba byl snad v úniku, ještě asi s třema lidma, tak mu podala ten prášek, samotnej v tom bidonu a Jirka Chyba si ho v tom obrovském horku chrstnul do pusy a málem se zadusil a skončil, jo. Takže furt lepší teda asi sypký jonťák, než to, co by tam odložil Viktor Campenaerts, ale pojďme od toho. Takže prosím vás, když budete sbírat bidony od profesionálu při nějakém závodě, klidně berte si je domů, cestou je vylejte a pak je dobře dobře vymydlete doma, protože nevíte, co v tom bylo.
0: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, přiznáváme bez mučení, že dneska jsme se dostali možná i tam, kam jsme úplně nečekali, že se s Jiřím Ježkem a Martinem
2: budeme hodně stříhat.
0: Dostaneme, budeme možná hodně prostřihovat pro reprízu.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: Já jsem chtěl jenom vyřídit, Jirko, taky pozdravy z Pálavy. Spousta lidí se mě ptala, kde jsi, tak jsem vyřizoval, že to nakonec neklaplo, tak se na tebe moc těší někdy jindy, někde jinde. A měl jsem velkou radost, protože zase ta zpětná vazba na tebe, na tvůj pořad a vlastně i na celý Radiožurnál Sport byla velmi, velmi pozitivní, tak jsme za to moc rádi, to jsem chtěl předat.
2: Naopak, ty díky patří i vám, protože já také sbírám tuhletu zpětnou vazbu. Teď si budeme chvilku plácat po ramenou, ale je to strašně fajn a děkujeme vám, našim milým posluchačům a hlavně posluchačkám, protože vás je taky spousta. A tím, že je jaro, je spousta sportovních akcí, tak já fakt jako od těch lidí sbírám jako hrozně příjemnou zpětnou vazbu na náš pořad a vždycky říkám, že vám to vyřídím, tak vám to tady vyřizuju i takhle veřejně a jsme za to strašně rádi. Samozřejmě snažíme se to dělat pořád líp a líp, takže i když máte nějaké návrhy, jak to udělat lepší, tak určitě nám pište, buď třeba, já nevím, pod ty naše videa na YouTube, nebo klidně i jsem zjistil, že i na těch jednotlivých podcastových aplikacích, ať je to Můj rozhlas nebo Spotify, tak se na tom u toho dá už dneska zanechat nějaký odkaz, tak nám klidně pište nám i na naše sociální sítě a tak dále, jak to můžeme třeba udělat líp, co by vás bavilo, ale snažíme se a je to strašně fajn. Pojďme ještě zpátky na tu Pálavu, já jsem tam tenkrát nejel, nebo tenkrát je to týden?
0: No, minulý víkend.
2: Jo, minulý víkend. Tak jsem tam nejel, protože mi nebylo úplně dobře, byl jsem trošku nastydlý a jak panovalo takové to ošklivé počasí, tak jsem přesně jako borci na Giro jsem trošku nastydnul a nedovedl jsem si představit, protože byla předpověď, že celý ten závod proprší, že ještě v tomhle tomu jako pojedu závod na Pálavě. Nakonec vám prý nepršelo?
0: Nepršelo, myslím, že pro tebe by to byl nejsuší ročník, protože ty jsi byl oba dva ty předcházející, tak tentokrát se vlastně jen vyrazilo po mokru, ale pak už to zase taková tragédie nebyla.
2: Ale jak se ti to líbilo?
0: Líbilo se mi to moc, byl tam ten kousek, který se jel po hlíně, který byl hodně mokrý a kvůli němu jsem byl rád, že jsem si nevzal silniční kolo, takže já jsem si ho opravdu nechtěl zničit, protože teď mě čekají další hezké výlety na kole a bylo by mi to líto, už se mi to jednou stalo, pak jsem to kolo skoro celé leto kvůli tomu neměl, ale bylo to super, bylo to velmi dobré, akorát jsem se odstl ve své kariéře silničního jezdce nejblíž pádu, což mi bylo jako nepříjemné a vlastně jsem si jenom uvědomil, že se to prostě může stát a vy s tím vůbec nic nejste schopni udělat, protože já nejsem Matěj van der Poel, ke kterému se dostaneme za malý okamžik a prostě když sedím na sedadle, tak nedokážu přeskočit ani bidon na to člověka, který padá přede mnou a vlastně jsem jako jenom se štěstím nespadl, což mě na chvilku zkazilo náladu, no, ale pak jsem na to velmi rychle zapomněl a myslím, že se to takhle stalo více lidem, ale všichni ostatní, kteří neskončili na zemi, tak si myslím, že si to moc užili, ta oblast je prostě nádherná, jenom jsme si všichni říkali, že by to chtělo si to jednou užít za hezkého počasí, protože Jižní Moravu tak nějak všichni máme spojenou spíš s teplem až s vedrem a vlastně s krásným počasím a s absencí deště a ne s tím, že jedu někde 2 kilometry po mokré hlíně. No.
2: Tak budeme věřit, že už ten držíme další palce. Ročník konečně, už se nám to pomaličku jako zlepšuje to počasí, tak příští ročník na Pálavě, pokud to na Pálavě bude, já věřím, že ano, tak Road Classics na Pálavě bude slunečná, že bude slunečná i třeba Letap v Praze, která nás čeká asi jako nejbližší akce velká pro tu cyklistickou veřejnost. Má tady být Peter Sagan, takže to bude i velká fanouškovská událost.
0: Ten prý mimochodem taky takhle používal bidon, jeho jméno tam padalo hodně, když se vrátím k Viktoru Campenárcovi.
2: No vida, tak se na to můžeme se ho na to zeptat.
0: Tím bych to otevřel, ten případ rozhovor.
2: A co se týče těch osobních zkušeností s cyklistikou, tak u tebe, Martine, jsem zaznamenal, že už opět vyrážíš na horském kole, že už počasí ti to dovolilo, takže už výlety a tréninky probíhají, takže ty seš spokojený.
3: Přesně tak, já mokrou hlínu vlastně také nemusím být na horském kole, ale ne, tak včera jsem jel i potokem.
0: Martine, díky moc, těšíme se na slyšenou.
3: Díky, hezký den.
0: Díky moc Jiřímu Ježkovi.
2: Krásné jarní dny.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
2: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
1: Reportéry máme na všech stadionech.
2: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
1: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
1: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství. Akce opět vyvolala protesty. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Fotbalisté Slavie oslavili 23. ligový titul. Dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů. Je pondělí 25. května. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. A s tím nesouhlasí lidé, kteří v neděli zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení byl součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Jeho další program přibližuje jeden ze zakladatelů akce David Macek.
6: Bude tam den, který bude věnován těm, kteří přijímají děti do pěstounské péče a dávají jim tak nový domov. Bude tam také den, kdy budeme moct se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se nám daří žít s Romy v našem městě, kteří obývají přesně ty domy, ve kterých bydlelo židovské a německy mluvící obyvatelstvo během druhé světové války.
1: Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli víkendovému ničivému útoku Ruska na Kyjev. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí je zraněných.
7: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní s odvoláním na americké představitele. O tom informoval server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
8: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
9: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až po té, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
10: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních 2 týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
11: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou takové poměrně neškodné otázky.
10: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez předchozí návštěvy lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
12: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
13: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
14: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
13: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi 1/3 žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo topí, a upozorní plavčíka.
15: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
16: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
15: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
16: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
15: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
17: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
15: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie Praha převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V klubu už řeší další ročník. Při oslavách se mluvilo i o návratu reprezentanta Tomáše Součka. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o něm řekl.
18: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant je ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
1: V dalších zápasech Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě sestoupili po 14 letech z Premier League. Londýnský tým sice zvítězil v posledním kole nad Leedsem 3-0 a v souběžně hraném utkání ale Tottenham s brankářem Antonínem Kinským porazil Everton 1-0 a udržel si na West Ham 2bodový náskok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na D1 z Prahy do Brna na Vysočině před sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 116,5 hlásíte zúžení pouze do levého pruhu.
20: Na 116. kilometru na D1 práce údržby v pravém pruhu, 3 km zúžené do levého pruhu.
19: A v Plzni jsou komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou ulicí. U Penny Marketu se srazila 2 osobní auta. Je to větší nehoda s únikem oleje. Na místě jsou hasiči a provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10 stupňů Celsia. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě naměří až 24 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
0: Proč kvůli přesunu agent z vlády na ministerstva rezignují někteří členové vládních rad? Co ukázaly první sudetoněmecké dny na českém území? A jakou zprávu o dnešním světě přinášejí vítězné filmy festivalu v Cannes? Premiér Andrej Babiš dnes vysvětloval na sociálních sítích rozhodnutí přesunout od července několik klíčových odborů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Uvedl, že ministři nechodili na zasedání příslušných rad, posílali za sebe úředníky, kteří neuměli odpovídat na otázky. Kabinet teď podle Babiše snižuje agendu, rezorty si tak rozeberou například problematiku lidských práv a rovného zacházení, národnostních menšin a romských příležitostí a také protidrogové politiky. Širší zdůvodnění chce premiér přednést zítra na tiskové konferenci. Rozhodnutí vlády ostře kritizují zástupci organizací, které se zmíněnými otázkami zabývají. A také oni se zítra chystají svoje námitky veřejně předložit. Kromě toho někteří z nich dosavadní funkce na úřadu vlády opouštějí. Jednou z nich je i Markéta Kosmotlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Tak vy jste rezignovala na své členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Souvisí to přímo s tím přesunem agent z vlády na ministerstva?
21: Ano, souvisí to přímo s tím přesunem. My jsme podali většina osob z Rady vlády pro rovnost žen a mužů a těch výborů rezignaci k 36., pokud opravdu dojde k přesunu těch agent pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože si myslíme, že to je průřezové téma, což je vidět na vládní strategii pro rovnost žen a mužů, kde vidíme, že ty jednotlivá opatření se týkají všech ministerstev. A vnímáme to, že tímto krokem dochází k rozbíjení a oslabení té agendy a že to nepřinese efektivní řešení.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v rozhovoru pro iRozhlas připomněla, že koalice v programovém prohlášení vlády slíbila, že se bude snažit, aby stát fungoval efektivněji. Rozumíte tomuto zdůvodnění?
21: Nerozumím vůbec, protože to je naprostý opak. Dosud vlastně ty odbory a oddělení, co se přesouvají pod ministerstva, konkrétně ta agenda rovnosti žen a mužů se přesune pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ty lidé, nebo ten odborný aparát nebude moc znášet připomínky proti svému ministru. Kdo bude připravovat vládní zmocněnkyni odborné podklady, když tam nebude mít ty jednotlivé odbory? Vládní zmocněnkyně má pod sebou dvě osoby a ty budou připravovat veškeré ty podklady a připomínky ke všem těm tématům, tedy nejenom rovnosti žen a mužů, ale všechny ty oblasti, které jste předtím vyjmenoval. A myslím si, že není náhoda, že proti tomu vystoupila i bývalá vládní zmocněnkyně Helena Válková, protože ví, proč ten dlouho budovaný systém má takový to smysl. A i veřejný ochránce práv a dětský ombudsman nesouhlasí s tímto přesunem, takže povede to k naprostému chaosu a menší efektivitě. No. A to, že nikdo nechodí na rady vlády pro rovnost žen a mužů z jednotlivých ministerstev a není schopen panu premiérovi odpovědět na místě, to není problém těch rad, to je problém těch jednotlivých ministerstev.
0: Tinde Bárta míní, že se uspoří administrativní čas úředníků a pak se možná budou moci věnovat mnohem užitečnějším, důležitějším věcem, třeba v rámci své agendy, a popsala nám také každoroční obtížná vyjednávání o rozpočtu.
22: Ty požadavky jsou větší a větší, jak na financování, tak na počet zaměstnanců. A právě proto si myslím, že je to správně, že to podporní se svém zdravotnictví, kde už nějaký aparát je. Je tam asi, jestli si nepletu, 9 kolegů ministerstva zdravotnictví, který se automaticky připojil do toho týmu, takže tím posílíme i tu agendu, i ten tým.
0: Připouštíte, paní Kosmotlová, že opravdu se ty požadavky postupně zvyšovaly?
21: Nezvyšovali a pokud se něco podařilo prosadit v těch agendách rovnosti žen a mužů, jako byla třeba zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen, tak to bylo jenom díky právě té mezioborové a mezirezortní spolupráci. Takže ta efektivita tam teď nebude a povede to jenom k zhoršení toho stavu.
0: Ale opět Tinde Bárta uvádí, že ta nadrezortnost bude zachovaná.
22: za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři. Pokud ministři nemůžou, a pan premiér bude velmi apelovat, aby nadále na ty rady opravdu chodili ty ministři, anebo v případě své první náměstky, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
0: No, paní Bárta také dodává, že například ta Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, tedy velký odbor se zhruba 30 zaměstnanci, se svého času přesunula na Ministerstvo průmyslu a obchodu a údajně to zvládli bez šrámu. Proč by to nešlo teď?
21: Jak jsem zmiňovala už předtím, ty odborné podklady dosud zpracovával například v té naší agendě odbor pro rovnost žen a mužů. A ten bude teď pod MPSV. Tak jak se zajistí ta nadrezortnost v momentě, kdy to bude pod jedním ministerstvem? A vládní zmocněnkyně tam ten odborný tým mít nebude. Takže no, já nechápu, jak to může zajistit tu nadrezortnost v tomhle ohledu.
0: No, když to povede premiér a budou se moct ti lidé, kteří se toho účastní, také být třeba meziresortním připomínkou řízení, tak nebude to možnost nějakým způsobem propojit ty rezorty tímhle způsobem?
21: Nebude tam ta možnost, protože, jak jsem říkala, ty lidé nemůžou přece připomínkovat něco, co jde z jejich ministerstva, takže agendu rovnosti žen a mužů v momentě, kdy bude jenom pod ministerstvem práce a sociálních věcí, tak ty připomínky přece nemůžou dávat vůči svému ministerstvu a kritizovat něco, co předkládá jejich ministerstvo. Proto tam byla ta průřezovost, aby to bylo na tom úřadu vlády a k tomu prostě nemůže teď docházet.
0: Tak vedoucí úřadu vlády sice prohlásila, že ty změny jsou nevratné, ale potom připustila.
22: Pan premiér velmi, velmi, jak to říct, striktně bude to hlížet, na to, na ty rady chodíme, věnujeme se tomu, když to nebude fungovat, tak to budeme jako samozřejmě korigovat.
0: Takže budete se ještě snažit to rozhodnutí vlády změnit, protože paní Bárta sice tvrdila, že je to definitivní a nezvratné, ale že je ochotná o něm diskutovat.
21: Tento týden se ještě plánuje vlastně schůzka s panem premiérem, kde budou zástupci a zástupkyně za jednotlivé ty rady. Za naši radu tam bude vlastně zástupkyně, která řeší téma násilí na ženách a domácí násilí. A myslím si, že by měli naslouchat tomu, že v momentě, kdy se ozývají organizace, které pomáhají a podílely se dlouhodobě na prevenci domácího násilí, říkají, že tak toto fungovat nebude.
0: A to znamená tento týden ještě dnes, anebo jste myslela spíš příští týden?
21: Ve středu má konkrétně proběhnout schůzka s panem premiérem a budou tam zástupci zástupní jednotlivých těch rad i té naší rady vlády pro rovnost žen a mužů.
0: A kdyby ta schůzka proběhla z vašeho pohledu uspokojivě, tak byla byste ochotná vy a vaši kolegové, kolegyně se případně do rady vlády vrátit?
21: Ano, my jsme to tak zmiňovali, že je to podmínečná rezignace, že v momentě, že my jsme byli ochotní pokračovat v té neplacené, chtěla bych říct, ještě práci v těch poradních orgánech. A pokud to zůstane pod agendou nebo pod úřadem vlády, nebo případně, když se řídí ministrně pro lidská práva, což je taky jeden způsob, jak to vyřešit.
0: Tak tolik Markéta Kos-Motlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Děkuji vám, naslyšenou.
21: Děkuju, naschledanou.
0: V Brně dnes vrcholí první sjezd sudeckých Němců na českém území. Už dopoledne se konala mše, kterou sloužil emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Následoval pochod vlajkonošů a skupin v krojích. Zástupce předsedy krajinského sdružení Stefan Hertler poděkoval v emotivním projevu městu Brnu a jeho politikům za odvahu, kterou při podpoře sněmu sudeckých Němců ukázali. Doplnil, že sjezd otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudeckými Němci. Na hlavním shromáždění také promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. No a cenu sudeckých Němců na výstavišti převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Naším hostem je komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak když začnu tím projevem pana Hertlera, on citoval mimo jiné slova českého ministra zahraničí Petra Macinky, že němečtí politici si sjezdu neužijí a poděkoval za odvahu pořadatelům. Co tedy ukázal ten samotný sněm, ten jeho dosavadní průběh?
3: No, myslím, že ukázal především to, že kdo chtěl vidět, a pevně věřím, že to byla značná část i české veřejnosti, tak viděla, že sudeční Němci jsou úplně standardní organizace, která nechce žádné majetkové změny, nechce se tady věnovat nějakému historickému revizionismu, jak to poněkud patafyzicky formuloval usnesení poslanecké sněmovny podpořené SPD, motoristy a ANO, ale že je to přesně naopak, že to je organizace, která chce spolupracovat nejen tedy s Čechy, ale vlastně se všemi v rámci mírové a sjednocené Evropy. Takže tohle myslím, že je zpráva, kterou ta část české veřejnosti, která není, omlouvám se za ten výraz, sfanatizovaná lidmi z PRO a SPD, tak to určitě ocení. To je pro mě hlavní zpráva tohoto sjezdu.
0: No, já jsem v deníku N zaznamenal titulek, že Češi a sudeční Němci na cestě ke smíření přečíslili odpůrce. Na druhou stranu petice proti konání sněmu podepsali tisíce lidí a názor, že by bylo lepší, aby se sudetoněmecké dny nekonaly v Česku, podpořilo v průzkumu 57% respondentů. O čem to svědčí?
3: Svědčí to především o tom, že tady vlastně neexistuje žádný česko-německý problém, jak se to pokoušejí lidé jako Tomio Okamura, Jindřich Reichl nebo Petr Macinka formulovat, ale že tady existuje pouze problém česko-český. My jsme viděli, že na počátku celé organizace sudetoněmeckého sněmu

0: proto, že nechce přepustit žádné voliče těmto extrémnějším politickým stranám, tak pootočil. Což ukazuje, že tady reálně není problém mezi Čechy a Němci, ale že se tady reálně odehrává boj o nějakých 6, 7, 8, 10% voličů mezi stranami současné vládní koalice. A tento boj způsobil to, že se vlastně sudetoněmecký sněm, který, jak říkal sám Andrej Babiš, ještě před několika měsíci vlastně není žádný problém, takže se stal obrovským tématem v České republice. Nic jiného bych opravdu zatím neviděl, je to opravdu snaha hnutí ANO získat voliče SPD, hnutí PRO a částečně motoristů a snaha těchto jmenovaných stran se zase vyprofilovat vůči hnutí ANO a z toho tady pochází to celého.
1: Tak výzvu sněmovny, aby pořadatelé od konání sjezdu ustoupili, tak iniciovala SPD. Poslanec jejího klubu Jindřich Reichl se protestů v Brně zúčastnil a většinou argumentovali tím, že sudeční Němci chtějí zrušit Benešovy dekrety. Nemá ale vlastně ve štítu zrušení dekretu víc než to sudetoněmecké sdružení jiná politická síla, shodou okolností tedy spojenci SPD ve frakci Evropa suverénních národů, tedy AFD?
0: No, je to přesně tak. Já, vlastně ta otázka už obsahovala odpověď. Já bych k tomu snad jenom dodal, že veškeré majetkové a právní otázky jsou dávno mezi Českem a Německem vyřešeny. V roce 1997 byla podepsána česko-německá deklarace, která vlastně konstatuje, že už k těm věcem z minulosti se nebudou obě strany vracet. To je bod jedna a bod dvě, samo sudetoněmecké krajanské sdružení, které ještě nedávno, ale no, ono vlastně už právě hodně dávno mělo ve stanovách požadavek zrušení Benešových dekretů, tak i této čistě formální záležitosti se před, jestli počítám správně, před 11 lety vzdalo. Takže ani ze strany spolkové vlády, ani ze strany bavorské vlády, ani ze strany sudetoněmeckého krajanského sdružení tady ten požadavek, který se snaží lidé jako Reichl, Okamura, či možná částečně Petr Macinka, jim podsunout prostě objektivně neexistuje. Ten požadavek objektivně existuje pouze u části strany, která je ve stejné frakci v Evropském parlamentu, jako je česká SPD Tomia Okamury, tedy Alternativa pro Německo, AFD. No a teď se samozřejmě čeští národovci, kteří se vymezují proti Německu, proti sudeckým Němcům, dostávají do jisté kognitivní disonance, když vlastně AFD ve svém odporu k sjednocující se Evropě, což má společného právě se SPD a částečně s motoristy, požaduje to, proti čemu SPD a motoristé hlasně vystupují.
1: Tolik děkuji. Názor komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka. Díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo v sobotu večer drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mungia. Sedmičlenná rumunsko-norská křesťanská rodina v něm čelí úřadům, které jim odeberou děti kvůli domácímu násilí. Velkou cenu poroty si odnesl snímek Minotaur ruského exilového tvůrce Andreje Zvjagincema. Celý festival ve Francii sledoval filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký. Dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den.
1: Proč porota v Cannes vyzdvihla právě drama Fjord? Byla to překvapivá volba, protože Kristián Mungiu už jednu zlatou palmu má za film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny.
2: Kristián Mungiu rozhodně patří k nejzásadnějším uměleckým tvůrcům současnosti, takže v tomto ohledu to překvapení nebylo. Porota, kterou vedl korejský režisér Park Chan-wook, na tomto filmu ocenila jednak to, jakým způsobem Kristián Mungiu zpracovává téma rozdělené společnosti a různých kulturních válek, jakým způsobem se staví k současnosti a k morálním dilematům, které nabízí soužití nejenom, ale především v tomhle případě v Evropě, protože jde skutečně o křesťanskou rumunsko-norskou rodinu, která se po přestěhování do Norska dostane velmi rychle do potíží a jsou jí odebrány všechny děti.
1: No a jaký pohled na Rusko nabízí

0: snímek Minotaur, který dostal v Cannes cenu poroty.
1: Kritický pohled na Rusko, to je. Andrej Zvjaginsev, který tenhle film natočil, žije už v tuhle chvíli zahraničí, právě ve Francii ostatně. Zajímavostí je, že překonal velmi těžký covid a byl více než rok připoután na lůžku, takže tohle je jeho velký návrat, nejenom umělecký, ale i lidsky a zdravotně jde o návrat. Ten snímek ukazuje ruského oligarchu z jednoho menšího nejmenovaného ruského města, kterého se válka na Ukrajině příliš nedotýká, řeší spíš to, že jeho žena je mu nevěrná, ale do toho právě přicházejí společenské okolnosti, částečná mobilizace v Rusku, která už se dotýká přímo jeho podniku a jeho zaměstnanců. Ten film vlastně ukazuje nějaký rozvrat hodnot a rozvrat humanity v zemi, která zavírá oči nejenom nad agresí u sousedního státu, ale taky při domácích problémech.
0: No, herecké ceny porota udělila v mužské i ženské kategorii dvojicím a také režiséři se museli o cenu podělit. Jak to?
1: Bylo to částečně tím, že se porota nemohla rozhodnout, který film vyzdvihnout. To je případ především té režijní kategorie, kde nakonec dostali cenu jak snímek Otčina, Fatherland, polského režiséra Pavla Pavlikovského, který vypráví o návratu Tomase Manna, toho nobelovského spisovatele, a jeho rodiny do Německa těsně po druhé světové válce. A tomu druhému filmu, což je Černá koule, La Bola Negra, což je takové rozmáchlé queer drama sahající od začátku španělské občanské války až do současnosti. Takže nakonec dali cenu za režii oběma filmům. A ty herecké ceny vyzdvihují filmy, kde skutečně jde o nějakou silnou dvojici. Takže dvojice složená z Japonky Tai Okamoto a francouzské herečky Virginie Efira, ta dostala ocenění za snímek Z ničeho nic, který je o péči a přátelství, zjednodušeně řečeno, a drama Z Babilec si odneslo cenu pro oba představitele mužských hlavních rolí, protože to je vlastně gay drama z prostředí světové války, kde se odvíjí takový láskyplný příběh mezi dvěma muži, který není možné, aby se úplně naplno rozvinul.
0: No a jenom velice stručně na závěr, které filmy z programu Cannes uvidíme v českých kinech?
1: Mnohé z těch, které jsem už i jmenoval, včetně Fjordu, oceněného Zlatou palmou, nebo Minotaura, který má tu velkou cenu poroty, nebo i teď ten zmiňovaný japonsko-francouzský snímek, všechny tyhle už se chystají do kin. Už více než desítka filmů z toho hlavního kanského programu má v tuhle chvíli české distributory, takže diváci se na ně budou moc těšit.
0: Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký, děkuji, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Host Radiožurnálu.
3: To je rozhovor v příjemné atmosféře.
2: Moderátor, který se dovede ptát.
3: A hosté, kteří mají co říct.
2: Host Radiožurnálu.
3: Rozhovor, který vás bude bavit.
2: Každý všední den po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Je 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy.
5: Česko znovu zažilo tropický den přes 30 stupňů Celsia. V neděli naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech na Litoměřicku. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi, potvrdil to její mluvčí Michal Pleskot. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu v ČT skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku. Turecká policie spustila razy v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Ezgir Ezel. Turecká justice ho totiž zbavila mandátu. Ezel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila taky většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Režim tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana podle podle AFP proti politickým rivalům podobně zakročil už několikrát. A v safari parku ve dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách mohou lidé vidět zorily spíš výjimečně. Sport. Tenistka Sara Bejlek postoupila na Roland Garros po druhé za sebou do druhého kola. Američanku a vítězku US Open z roku 2017 Sloana Stephensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli další tři čeští tenisté Marie Bousková, Jakub Menšík, Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a 19-letá Tereza Valentová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnicích je i po půl jedné klidný provoz, projíždí se zpravidla bez větších komplikací, opatrně ale na dálnici D8 na příjezdu nebo na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem mezi sjezdy na Zdiby a Kralupy, mezi minus druhým a devátým kilometrem pracují silničáři. Jsou ve středovém pásu, sečou trávu, blokují tak levý pruh, může to na výjezdu z Prahy překvapit. A v Plzni stále čekejte komplikace v ulici u Prazdroje v křižovatce s Lobeskou ulicí u Penny Marketu, tam řeší nehodu dvou osobních aut. Podle policistů je to větší nehoda s únikem provozních kapalin, jsou tam také hasiči, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23 a na horách 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Noční radiožurnál začíná necelé 4 minuty po půl jedné. Přeji příjemnou pondělní noc, snad jste si letní víkend užili a odpočinuli jste si a budete mít dost sil na další pracovní týden, který dneškem začíná, je pondělí 25. května. Pomáhá lékařům najít termín pro specializované vyšetření nebo poradí, do které nemocnice pacienta poslat. Tak to je úkol krajské koordinátorky onkologické péče, která má na starosti spolupráci zdravotnických zařízení na Jižní Moravě. Její práci vám přiblížíme v nočním radiožurnálu za pár minut.
3: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Na Jižní Moravě funguje nová krajská koordinátorka onkologické péče. Mají se na ní obracet například praktičtí lékaři, kteří hledají termín na specializované vyšetření pro pacienta s podezřením na rakovinu. Koordinátorka sídlí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Spolupracuje ale se všemi centry v kraji. Má za sebou necelé 2 měsíce práce.
1: Konkrétní příklad, máme tady praktického lékaře, přišel mu pacient do ambulance s bolestmi břicha. Já jsem lékaři pomohla zajistit termín do specializované ambulance na gastroenterologické vyšetření.
2: Popisuje krajská koordinátorka onkologické péče Kateřina Kočková.
1: Cílem je, aby pacient neprocházel zbytečnými časovými prodlemami mezi jednotlivými kroky diagnostiky a léčba mohla začít co nejdříve.
3: Pro někoho je důležité mít nejrychlejší termín, pro někoho je důležité mít nejdosažitelnější termín, což nemusí být stejné, protože každý pacient má jiné možnosti v cestování, jiné možnosti v pohyblivosti.
2: Doplňuje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky v brněnském Masarykově onkologickém ústavu Tereza Malá.
3: Je největším problémem dlouhý čas mezi objevením prvních příznaků onemocnění rakoviny a diagnostikou, tím pádem zahání léčby. Když si ale vezmete, tak tento čas většinou pacient tráví někde mezi domovem, systémem ve zdravotní péči a pak až nakonec s tím centrem.
2: Jihomoravský předseda Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka se ve své praxi s pacienty s podezřením na onkologické onemocnění setkává několikrát měsíčně.
4: Ta pomoc toho koordinátora je stěžejní zejména z důvodu těch jeho odborných znalostí a těch vědomostí a těch jeho možnostech, protože oni opravdu mají přístup k těm datům o těch volných kapacitách a samozřejmě zná ty doporučené postupy a všechno ostatní.
2: Nejrychleji musí lékaři postupovat při nádorech varlat, vaječníků nebo slinivky břišní. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Iva Frýlingová a píseň La Muerte zazněla v nočním radiožurnálu a teď budeme cestovat. Vesničce Zalipie na jihovýchodě Polska se říká Malovaná ves. Zhruba 40 tamních domů totiž zdobí květinové vzory. Někde jednobarevné, jinde pestrobarevné. Někdy jsou květy jen na úzkých plenkách plotů, jindy na kbelíku nad studnou. Často ale pokrývají celé průčelí domu nebo stodoly. Tamní malovaná tradice je o to zajímavější, že stále žije.
1: Vlastně začalo se to všechno z potřeby. Když byly
2: tady... Lidé tady na Haliči dřív stavěli takzvané dýmné chalupy, které byly uvnitř zanesené kouřem, popelem a sazemi. A oni potřebovali ty vnitřní prostory nějak rozjasnit. Nejdřív to dělali pomocí takových nepravidelných skvrn. Z prosa nebo žita se vyrobili štětec, který namočili do vápna. A pak jim udělali na stěně, na stropě, na sloupku, kdekoliv to bylo špinavé, skvrnu.
3: Popisuje začátky tradice jedna ze zalipských malířek Violeta Džidžic. Po nějakém čase někoho napadlo, že skvrny už nemají daleko ke květům.
2: Pomaličku ty skvrny proměňovaly, až je úplně zaměnili za květy. Po dalším čase přišly na řadu i barvy. Musíme si uvědomit, že v tom 19. a 20. století to nebylo tak jednoduché. Barvy si lidé museli vyrobit, stejně jako štětce, se kterými se nemalovalo snadno. S dnešními štětci i barvami už můžeme malovat tak, že ty květy vypadají jako nálepky.
1: Jak naklejky.
3: Centrem folklorní tradice je Dům malířek, tedy kulturní dům v samém centru Zalipie. Kromě uměleckých dílen se v něm nachází i velký společenský sál s pamětní stěnou, tedy s galerií fotografií místních zalipských malířek a malířů. Mezi nimi je například Felicia Curilova, která spopularizovala malování domů.
2: Měla různé metody, jak při soutěži jezdila s komisí, která vybírala nejhezčí domy. To ona dost omezovala konkurenci. Například nedovedla komisi do nějakého domu. Ona ale takhle popularizovala Zalipie. Nebylo to úplně férové jednání, ale možná díky němu se to malířství tak uchytilo, zakořenilo a zůstalo nám dodnes v takovém rozměru.
3: Ta tradice má dnes už okolo 130 let. V Zalipie je aktuálně pomalovaných asi 40 domů, ale kromě nich také stodoly, studny, včelíny, úly nebo ploty. Co víc, místní se o malby starají, opravují je a když je omrzí, přemalují je novými květy. Lidovému řemeslu se už 35 let věnuje i paní Anna Ovca. Rodilá Zalipianka, která ale přiznává, že v jejím případě rozhodně nešlo o lásku na první pohled.
4: U nás doma jsme tu tradici neměli. Ani moje sestry nemalovaly, nemalují a její děti také ne. Možná ani nikdy nebudou. Já se to naučila od tchýně. Když jsem se vdala, přestěhovali jsme se s mužem k tchýni. Bydleli jsme u ní asi rok. Ona byla jednou z těch skutečně známých zalipských malířek Zofia Ovca. A můj první dojem z té tradice nebyl dobrý. Já byla mladá, bylo mi 19. Folklor mě moc nezajímal a tam bylo pomalované všechno. Všechny pokoje, všude byly malované květy. První, co jsem chtěla udělat, bylo zamalovat ty květy v našem pokoji. Tchýně mi to dlouho připomínala. Ne ve zlem, spíš se mi smála.
3: Ale neuplynul ani rok a Anna se od své tchýně začala učit. Dnes patří sama mezi uznávané zalipské malířky. Ze Zalip je Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
1: Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Izrael vyzval k evakuaci jiholibanonských vesnic. Útoky izraelské armády na území militantního Hizbaláhu nepřežil jeden zdravotník. Čeští hokejisté měli na mistrovství světa tréninkový den. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolá někteří politici. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků a pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
3: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Izrael v neděli vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu, na několik z nich už předtím zautočil. Uvedl to deník L'Orient Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hezbalah zautočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev a vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hezbalah už vyhnal z domovů přes 1 000 000 lidí. V pondělí by Českem mělo projet více kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnice dálnice měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jejich mluvčí Petr Vala.
4: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace trénovala před závěrem základní skupiny na mistrovství světa. Na ledě byli všichni. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři poslední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodiny. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
5: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležité vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby na čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležité spíš se projet, trošku se spotit, prostě tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
1: Další zápas budou hrát Češi dnes v 16 hodin a 20 minut proti Norsku. Ve včerejších utkáních Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech, Finsko porazilo Rakousko 5-2 a Slovensko prohrálo s Kanadou 1-5.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D10 u Staré Boleslavy a nehoda v Plzni. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Starou Boleslav. Za 14. kilometrem hlásíte pod viaduktem sraženou zvěř.
7: Za sjezdem na Starou Boleslav je pod viaduktem mezi pruhy, mezi levým a pravým pruhem sražená srna, tak ať na to řidiči dají pozor.
6: Opatrně také na dálnici D3 se Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Soběslav na 94. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto, nákladní doprava lehce vybočuje. A v Plzni stále čekejte komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou. Na úrovni nákupní zóny Pennymarket se tam srazila dvě osobní auta, na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů a přes den čekejte jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje Noční radiožurnál a za zachování nezávislého financování veřejnoprávních médií demonstrovali včera lidé v Praze. Pochod k ministerstvu kultury a úřadu vlády svolal spolek Milion chvilek. Za okamžik si k tomu řekneme víc v Nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Lidé v Praze demonstrovali u Ministerstva kultury a Úřadu vlády na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protest svolal spolek Milion chvilek kvůli návrhu Ministerstva kultury. Ten počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet.
1: Za zvuku bubnů, hrnců a nebo třeba pokliček prošel pochod centrem hlavního města. Protestující šli okolo Ministerstva kultury směrem ke Strakově akademii. Po cestě skandovali hesla proti současné vládě a nebo na podporu veřejnoprávních médií. Pochodu se zúčastnila třeba paní Kateřina.
2: Koncesionářské poplatky jsou naprosto v pořádku, aby média zůstala nezávislá. Stejně to půjde z kapes daňových poplatníků, ale na základě principu toho, že někdo, vláda, ministr bude určovat, kolik peněz má kam přijít.
1: Podobný názor má i pan Jiří.
3: Pro mě je to fakt jako svátek vyjádřit občanskou nespokojenost a podpořit nezávislost veřejnoprávních médií.
1: Organizátoři protestu vyzvali ministra kultury Otu Klempíře za motoristy k rezignaci, mimo jiné kvůli návrhu zákona o médiích veřejné služby, říká předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
4: Po té zdrcující kritice, které se vlastně dostalo zákonu Oty Klempíře, tam nesedí základní věci, že se zapomnělo na regionální studia, na kmitočtě pro Českou televizi, tak to je v podstatě naručník. Ona to není, jsou jenom ta média, to je těch přišlapů hrozně moc.
1: Spolek Milion chvilek zároveň před úřad vlády přinesl petici se 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby. Ministr kultury Oto Klempíř na otázky Radiožurnálu nereagoval. Protest nechtěl komentovat ani poslanec ANO Patrik Nacher. Ten už v reakci na podobnou demonstraci před dvěma týdny řekl, že vláda návrhem plní své programové prohlášení. Předlohu zákona kritizuje například Ministerstvo financí, které vyzvalo k jeho přepracování. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Míváš?
1: To byl Pokáč a sportem teď pokračuje noční radiožurnál. České hokejisty čekají v základní skupině mistrovství světa ještě dva duely. Dnes odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Kromě soupeřů se ale musí vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v hale.
2: Hrozný vedro a ten led prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
3: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
4: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí, jako ten led, no. Ale je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co neděláš.
3: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
5: Přijde, že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durh, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
3: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat? Během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
6: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
3: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
7: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí a ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
3: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30-stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
8: Pitný režim, že ta je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, o to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý. A je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
3: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Máme 1:30. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 2 lidé, přes 80 dalších je zraněných, uvedla to agentura Reuters. A Kreml potvrdil, že v noci ze soboty na neděli použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerekev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se v Dillí setkal se svým indickým protějškem. Jednali o upevnění vztahu obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají ještě dnes poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. A tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. A policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené bousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se stoupili po 14 letech z Premier League. A Tottenham, za který nastupuje brankář Antonín Kinský, se naopak z nejvyšší anglické soutěže zachránil. West Ham v posledním kole sice vyhrál nad Leedsem 3-0, zvítězil ale i Tottenham, a to 1-0 nad Evertonem. Loňští vítězové Evropské ligy si tak nad West Hamem udrželi dvoubodový náskok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D10 u Staré Boleslavy a také na 50 u Slavkova. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy pozor za sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru leží pod viaduktem sražená zvěř. Podle zpravodaje je mezi pruhy a musí se vybočovat. Opatrně také na dálnici D56 z Frýdku Místků směrem do Ostravy u sjezdu na Paskov na kilometru 45 srazilo osobní auto zvěř. Jedou policisté, tak opatrně. A na silnici 50 tam velmi opatrně na tahu z Brna směrem do Uherského Hradiště na obchvatu Slavkova u Brna jede neosvětlený cyklista. Je to velmi nebezpečné, policejní hlídka už jede na místo, tak také tam pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná, polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě se zvětšenou oblačností, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23 a na horách 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Vučiče zadržela policie 23 lidí. Víkendových protestních akcí se v srbské metropoli zúčastnili desítky tisíc lidí. Ohlédneme se zatím v další reportáži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Miles Smith a jeho novinka v našem vysílání, to byla píseň Hold Me in the Dark. A teď jdeme do Srbska. Srážky s policií a zadržení 23 lidí následovaly po pokojné demonstraci odpůrců vlády srbského prezidenta Aleksandra Vučiče v Bělehradě. Následně skupina maskovaných lidí napadla světlicemi a lahvemi policisty chránící sídlo prezidenta. Víkendové demonstrace svolané studentskými spolky se v centru města zúčastnili desítky tisíc lidí.
1: Společným heslem protestu v centru Bělehradu je studenty pobeďuju, to znamená studenti vítězí. Lidé si to nechávají nastříkat na trička, mají tady nálepky nalepené buď na svém oblečení, anebo přímo na těle. Další heslo je pumpaj, to znamená něco jako pump it up, v češtině rozjeď to. Na městě republiky, kde je Národní muzeum a také Národní divadlo, povlávají srbské vlajky a také zástavy jednotlivých iniciativ. Prochází tu pán s transparentem Teď nebo nikdy. Odsud a z dalších míst se průvod demonstrantů vydává na velké kruhové náměstí Slavia. Tam už se odehrálo několik studentských demonstrací.
2: Najgore ovoj državi korupcija i generalno sve što se trenutno dešavalo.
3: Podle studentky filozofické fakulty ANI je největším problémem srbská korupce. Jejím nejhorším důsledkem bylo zhroucení přístřešku na nádraží v Novém Sadu předloni v listopadu, při kterém zahynulo 16 lidí. Na demonstraci Anna přišla, protože věří, že právě studenti mohou vybudovat lepší budoucnost. Studenty přijel až z Banátu na východě Srbska podpořit i pan Dragan. Země už je podle něj na dně a jediní, kdo jim mohou zase povznést, jsou studenti. Pan Dragan si stěžoval na špatný soudní systém a také na zdravotnictví. V médiích se podle něj jen lže. Korupce se už ani neskrývá. Pro normálního člověka už není v Srbsku místo. Zachránit jej prý mohou jen neskažené děti.
1: Na demonstraci na náměstí Slavia zaznívaly výzvy ke skoncování se zločineckou vládou státu a k uspořádání svobodných, spravedlivých voleb. Zaplněné bylo celé náměstí a také v přilehlých ulicích bylo velmi těsno. Takže předpoklad organizátorů, tedy studentů, že sem přijde více než 100 000 lidí, se pravděpodobně naplnil. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál s datem 25. května a horké počasí má podle předpovědi vydržet minimálně do poloviny týdne. A možná se proto chystáte napouštět bazén na zahradě. Pokud k tomu využijete vodu z vodovodu, můžete způsobit komplikace sobě, ale také i sousedům. Bezpečnější variantou je nechat si naplnit bazén vodou z cisterny. Třeba v Plzni nabízí tuto službu městská společnost Vodárna Plzeň.
1: Právě přijela cisterna s pitnou vodou, aby napustila na zahradě v újezdě bazén. Od cisterny je potřeba natáhnout 20-metrovou hadici, aby voda dosáhla až k bazénu, který je v zadní části zahrady. Cisternu s vodou si objednal Stanislav.
2: My jsme ji brali ze studny, ale tam měla takovou proměnlivou kvalitu, takže pak jsme si řekli, že vyzkoušíme teda ošetřenou vodu z vodárny.
1: Stejně jako Stanislav si vodu do bazénu nechává přivést i Romana z Plzně. Napouštět vodu z kohoutku jí totiž připadá nebezpečné.
3: Doslechla jsem se, že by to mohlo stáhnout vlastně sousedům tu vodu z jejich vodovodů a zároveň také z toho důvodu, že jsem si nechtěla vyčerpat vlastní studnu.
1: Jak si lidé můžou cisternu s vodou objednat, se ptám mluvčí vodárny Plzeň Aleny Výborné.
4: Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace, jak ceník a kompletní vlastně obchodní podmínky a vše s tím spojené.
1: Jak daleko můžete lidem tu cisternu s vodou dovést?
4: Hlavním vlastně místem dovozuje město Plzeň, Plzeň okolí a oblasti Kralovic a Nířan.
1: Díky napouštění bazénu z cisterny můžou majitelé předejít tomu, že by poškodili vodovod sobě nebo sousedům.
4: Mohlo by dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazení na stěnách a následnému nežádoucímu zaklení vody.
1: Vodu do bazénu si můžou lidé objednávat až do začátku listopadu. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické střely Orešník, která zasáhla oblast Kyjeva. Spisovatel a bývalý politik Milan Uhře dostal od sudeckých Němců evropskou cenu Karla IV. Fotbalisté Jablonce na závěr ligové sezóny porazili v derby Liberec. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná dál podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové v noci ze soboty na neděli vyslali na Ukrajinu 600 dronů a 90 raket, včetně hypersonické střely středního doletu Orešník, která zasáhla město Byla Cerekva. Střela Orešník může nést jadernou hlavici. Rusko ji už proti Ukrajině použilo několikrát. V lednu střela dopadla u Lvova. V listopadu roku 2024 zasáhla Dnipro. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně, přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahů mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudeto-německé krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
3: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
1: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL.